mužský svět nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský

jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu.

jeden rok, anebo už jen den. Na koho to slovo padne, půjde ven. S počasím a s pitoncema, nervuse, to jsou ta moje dlouhá léta v cirkuse, ať už horor nebo pohádku.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost,

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes společně navštívíme včelaře a probereme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor ve vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvhodnější čas. Příjemný poslech vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Máte rádi borůvky? Tak to je velice zajímavá léčivka a navíc chutná, takže obliba borůvek stoupá. Kdo by nechtěl mít bohatou úrodu chutných a zdravých plodů? A naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová se zajímala o to, jak je náročné pěstování borůvek na vlastní zahrádce nebo třeba doma a jestli se tak dají pěstovat i ty pravé lesní borůvky.
2: Botanická zahrada Masarykovy univerzity v Brně je zeleným ostrůvkem uprostřed města. S Martinem Sedlákem si budu teď povídat o borůvkách. Máte vůbec v zahradě borůvky?
3: V zahradě borůvky máme, ale bohužel teď tady probíhá rekonstrukce, takže ta místa, kde jsou vysazené, trošku utrpěla, budeme je muset přesadit a vypěstovat spíš znovu, aby se dali ukázat lidem.
2: Není borůvka jako borůvka, známe ty lesní, z obchodu možná známe ty kanadské. Pojďme si z botanického úhlu pohledu popsat, co vlastně borůvka je a co není.
3: No, borůvkou myslíme botanicky rod Vaccinium, který patří do čeledi vřesovcovité. Patří tam jednak teda ty naše lesní borůvky, ale blízce příbuzná je třeba klikva, brusinka, vlochyně, anebo právě ty kanadské borůvky, což je botanicky brusnice chocholičnatá, Vaccinium corymbosum. Jako borůvky se prodává celá řada drobného ovoce. Možná znáte indiánské borůvky, což je muchovník z čeledi růžovitých, takže ten s pravými borůvkami nemá nic společného. Stejně tak oblíbené kamčatské borůvky jsou plody zimolezu.
2: Pojďme si říct, co jsou pro ně ideální podmínky.
3: Tak borůvky, stejně jako ostatní vřesovcovité rostliny, jsou výrazně kyselomilné, takže pokud je chcete pěstovat, nejlepším substrátem je čistá rašelina. Taková zajímavost je, že třeba lesní borůvky se v zahradě pěstovat prakticky nedají. Oni jsou tak silně závislé na mykoríze, ale na celém spektru lesních mikroorganismů a několika desítkách druzích hub, takže pokud je přesadíte do zahrady, tak prostě tam nepřežijí. Ta kanadská borůvka, ta je odolnější, to už jsou vyšlechtěné zahradní kultivary, které si dokážou poradit i bez té mykorýzy. Vyžadují dostatek vláhy, ono, jak jsem říkal, je to velice kyselomilný keř, takže voda z vodovodu může být tvrdá, obsahovat vápník a to by tomu keři nevyhovovalo, takže odstálá měkká dešťová voda. A ta zálivka by měla být opravdu pravidelná, aby ten substrát byl stále vlhký, nepřelévat, ale zároveň nenechat ho vyschnout a ideálně přímé sluníčko.
2: Kdo opiluje borůvku?
3: Hlavními a nejdůležitějšími opilovači borůvek jsou čmeláci, kteří jednak létají dřív na jaře a zvládají i horší podmínky než včela medonosná. Mají delší sosák, takže se dostanou do těch kalíšků borůvkových květů, kdy vlastně chvěním svalů roztřesou ty tyčinky, aby pil vypadl z prašníků a nalepil se jim sám na tělo.
2: Mají kanadské borůvky i své nepřátele?
3: Tak velmi rádi je ve zralosti trhají drobní ptáci, kosy, drozdi a podobně. Větším problémem teď v poslední době je invazní octomilka japonská, která na rozdíl od našich původních octomilek nenapadá už rozložené, opadané ovoce, nahnilé, ale klade svoje vajíčka do zralých plodů, které napichuje. Takže pokud zjistíme, že nám na plody jde tahle octomilka, je ideální ty keře přikrýt nějakou netkanou textilí a ochránit je tak.
1: Keře kanadských borůvek vydrží bez problému i chladnější měsíce, takže o ně nemusíte mít obavy. A nezapomeňte, že usušené borůvky zastavují průjem, mírně dezinfikují střeva, čerstvé plody chrání žaludeční sliznici a zlepšují trávení a navíc podporují také regeneraci oční sítnice a zlepšují, to je důležité, vidění zašera. Mám pro vás trochu pěkné muziky a pak se pustíme do odpovědí na vaše dotazy v pravidelné rubrice Rady

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz, který se zaměřuje na dýně. Nevím jak vám, ale my se letos s dýněmi nějak nedaří. Možná je to tím suchem. Uvidíme.
1: Pěstují dýně. Jakmile mi nasadí na plody, tak ty vyrostou maximálně do průměru 2 cm. Tak odpadnou. Můžete mi poradit, co jim asi chybí?
0: Tak s dýněmi nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký a bude to hlavně rada na příští sezónu.
2: Stává se to u těch tykví, cuket, já nevím, všeho možného. Oni mývají mnoho listů a jejich květy potřebují nutné opylení hmyzem. Takže chce to trochu tak jako prosvětlovat, aby se včely nebo prostě ten opilující hmyz do toho keře dostal, aby viděl ty žluté květy.
3: A občas tady ten lístek nějakej utrhnout.
2: Utrhnout nebo se ten lupen dýně udělá a pak zjistíte vlastně, že třeba máte porost, v prostředku není ani jedna dýně a jak oni utečou ty vrcholy někde ven, mimo svůj rajon, tak ten vrchol je tam sám a ten hmyz k těm květům, k tomu všemu má přístup a ty plody se vytvářejí až na těch uteklých výhonech.
0: A máme tady další dotaz.
1: Mám orchideje a na tom se mi dělají takové chomačky, takové lepivé. To lepí takové, nevím, co to je. Nemůžu se toho zbavit, nevím, co mám dělat.
0: A tady ten dotaz jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Paní posluchačko, skoro určitě máte problém s vlnatkou, jinak vlnatka je taky červec. Je to savý škůdce, který se chrání takovým voskovým obalem, takže jeho likvidace je taková obtížná, protože když použijete nějaký postřik, tak ten postřik se k tomu škůdci skrze tu voskovou ochranu vrstvičku buď špatně nebo vůbec nedostane. Co s tím můžete dělat? Vlnatku doma mít nechcete, takže jestli to máte nějaké rostlině, tak jdejte do karantény, dejte ji někam na hambu, když to řekneme někam úsměvně. Tenhle ten škůdce taky nemá rád, když je přes příliš vlhko, tak já nevím, jestli ty orchide třeba máte možnost někde vyvenčit. Představuju si to, že tu orchidy vezmete, jestli máte tu možnost dát ji na zahrádku, třeba pod nějaké stromy, ne na úplně plné slunce, ideálně nějaký polostín. A jestli třeba ta orchide jako nikdy nebyla na venkovním slunci, tak ji dejte na začátek úplně do stínu, aby vám to sluníčko vlastně nespálilo ty listy, protože ty nejsou připravené vlastně na takovou porci a intenzitu toho slunečního záření. A jinak doporučuji mechanické odstraňování, omývání nějakou slabou jarovou vodou. Častější sprchování, protože to ta vlnatka taky nemá ráda. Takže tímto můžete poměrně pomoct. A nebo se potom dá bojovat systematicky. Existují třeba takové přípravky, jakoby tyčinky, který vy zapícháte do toho květináče a ten pesticid, ta účinná látka, skrze kořeny se dostává do té rostliny a ten savý škůdce potom, když saje tu šťávu z té rostliny, tak zároveň saje i tu účinnou látku a odumírá. A teďko řeknu jednu věc, ze které možná nebudete úplně moc nadšená, ale moje zkušenost je taková, že s tou vlnatkou se bojuje fakt jako blbě a ne dost často to mívá jako šťastný konec, že uděláte všechno, co prostě potřebujete a vás tam stejně ta potvora zase objeví. Takže jestli to nakažení nemáte nějaké dramatické, dobře, tak to rozstnulíte někam do karantény, udělíte, co můžete, ale za mě možná je lepší tu rostlinu i s tím škůdcem zlikvidovat, uchránit ty rostliny, které máte v pořádku, případně si tu orchideji koupit novou, tak to zkuste zvážit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

Javi, send me this

0: Hobby magazín.
1: Horko a sucho, to jsou problémy, které se zvlášť letos v létě staly tématem mnoha rozhovorů. Zasahují do života lidí i jejich hospodaření a projevují se samozřejmě i ve včelaření. Je možné včelám v takovém počasí pomoci? O tom, že pomoc může být i přirozená přírodní, se přesvědčila naše hobby redaktorka Irena Šarounová na návštěvě u včelaře na Vysočině.
2: Se včelařem Pavlem Moravcem jdu do jeho včelího království. Já jsem od vás dostala ten krásný včelařský klobouk. Můžu si ho nandat?
3: Zatím nemusíte. Jsme v obci Vilémov u Humpolce vedle lesa.
2: Kolik máte včelstev, úlů?
3: Produkčních včelstev, z kterých něco málo odebírám, mám 8 a v průběhu roku vytvářím kolem 5 až 10 oddělků, které rozdám zpravidla kamarádům.
2: Jste takový včelař pohodář.
3: Vydělávám si truhlařinou a včely jsou opravdu koníček.
2: Takže i úly jsou vaše práce?
3: Všechno, co uvidíte na včelnici, tak je moje práce.
2: U vás by se člověk mohl naučit nejen včelařit, ale i zacházet s vodou. Vy tady máte zelenou trávu.
3: Já se snažím být nejenom včelař, ale když se podíváte, tak není všude stejně posekáno, takže vlastně celý rok tady něco kvete. Najdete tady všeho chuť od bylin až po nějaké orchideje.
2: Teď už jsme možná u toho tématu, o kterém si dnes budeme povídat, jak vytvořit včelám prostředí, aby se jim u nás líbilo.
3: Včela je tvor, který má rád pestrost stravy a pokud všechno posekáme a nic pro ně nezůstane, tak budou na dietě a to jim zrovna moc nesedí. Chodím do včelské školy a jeden učitel má takovou pěknou hlášku, že největším nepřítelem včel je nevzdělaný včelař a já bych to rozšířil obecně, že největším nepřítelem včel a vlastně všeho živého je člověk, který se chová k přírodě nešetrně.
2: Nechme jim zeleň, která do přírody patří. A co dalšího?
3: Pochopitelně nějaká pítka. To je ten základ, který můžeme udělat a nic nás nestojí.
2: Viděla jsem keramická pítka, bylo to krásné, designové. Máte je tady?
3: Já jsem takový praktik, já tady mám plastovou bedínku, v který je sláma, dolívám do ní vodu a oni sedají na tu slámu a berou si vodu. A jestli jste si všimla, přišli jsme teď ke včelám, stojíme těsně u úlu a včelky jsou klidné. Snažím se dělat takový přirozený výběr a vybírám mírné včely.
2: Jak se vybere klidná včela?
3: Tak se díváte na ten projev toho včelstva, aby nebyly agresivní, aby seděli, jak se říká, na plástu a nerozbíhali se.
2: Můžeme ještě blíž. Dokonce sáhnu rukou na česno k těm včelkám a oni kolem mě procházejí. Letošní rok je opravdu suchý. Nevím, jestli vadí, nevadí, když jim tady 40 teploty pečou do úlu.
3: Ty úly jsou nutně zaizolované, ne proto, aby jim v zimě bylo teplo, ale proto, aby jim v létě nebyl hic.
2: Čím izolujete?
3: Je to přírodní izolace. Jediné, co vlastně na tom úle není vyloženě přírodního charakteru, tak je venkovní plášť. To je vodovzdorná překližka.
2: Co je to ta přírodní izolace?
3: Konopí.
2: Teď už si klobouk nasadím, protože bych se ráda podívala do toho krásného úlu pana Moravce.
3: Jen jsem jim dal vědět, že tady jsme.
2: Otevíráme. Tady na tom rámečku nahoře je přilepená nějaká papírová utěrka, nebo co to je?
3: Nemám rád herbicidy, pesticidy a podobné věci, takže včely neléčím klasickými akaricidy, ale tlumím roztoče pomocí kyseliny šťavelové a glycerinu.
2: Jde to i bez chemie, spokojené včelky a příroda.
3: To je moje krédo.
1: Se včelařem Pavlem Moravcem ke konci srpna natáčela naše hobby redaktorka Irena Šarounová. A jenom pro doplnění, včelky už teď moc nelétají, vychovávají novou generaci dlouhověkých včel, které vydrží až do jara, no a já je mezi tím krmím cukerným roztokem, co se do nich vejde. A to byste se divili, jak ty včelky v tom úle doslova chrochtají blahem, když dostanou novou várku toho jídla. No a za chvíli pro vás máme reportáž o tom, jak se opravují zanesené perlátory vodovodních baterií.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Hlavní funkcí perlátoru je míchat vodu se vzduchem, čímž zaručuje rovný a měkký proud vody bez nepříjemného cákání. Navíc tak perlátory na vodovodních bateriích snižují spotřebu vody. Pokud jsou však zanesené, tak svou funkci neplní. Údržbář Dalibor Spíšek nám poradí, jak perlátor snadno vyčistit, a natáčel s ním náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář.
2: Tady to teče hodně špatně. Podíváme se, jak to můžeme vyčistit.
3: Údržbář Dalibor Spíšek kontroluje perlátory u vodovodních baterií. Co je nejčastější příčinou toho zanesení?
2: Samozřejmě vodním kamenem, který je obsažený ve vodě. Pakliže je tvrdší, je ho tam víc. Nebo to můžou být mydlové nečistoty, anebo to můžou být různé jiné, které se dostanou cestou potrubím do vodovodní baterie, zachytí se v sítku. Pak je potřeba to mechanicky vyčistit.
3: Pokud tedy perlátor chceme vyčistit, tak jak bychom měli začít?
2: Takže vezmeme si zubní kartáček, ještě se jenom takhle zlehka propláchneme a očistíme ze spodu jemně, nebudeme na to moc drhnout, aby jsme to neponičili, to sítko a pustíme. Vidíme, trošku se to spravilo, ale moc to ve finále pomohlo, takže zkusím ještě silnější, mám tady kartáč. Zase pustíme. Je to lepší, ale zase to moc nepomohlo. Tady je vidět, že je hodně zanesený, takže bych přešel na tu variantu demontáže perlátoru a zkusím ho vyčistit ponořením do octa nebo do kyseliny citronové nebo do nějakého chemického přípravku.
3: Na co bychom měli dát pozor, když budeme demontovat perlátor?
2: Na to, aby jsme ho nepoškodili, tak si vezmu francouzský klíč, který si můžu nastavit na určitou velikost. Před samotnou demontáží bych doporučil si vzít kus nějakého hadru, něco, co vložíme mezi čelisti a ten perlátor, aby jsme to nepoškodili, protože to je pochromovaný. Přiložím to na perlátor a směrem doleva povolíme. Jo, vidíte, že je zanešený hodně. Tady nám kartáček moc nepomůže.
3: Čili pomůže nám chemická cesta?
2: Ano, takže nejlépe namočit do octa, aby se vodní kámen rozpustil.
3: Tak,
2: vylovíme perlátor, podíváme se. Trošku to pomohlo, že? Trošku víc. To hrubější můžeme klidně potom octu, to už jde líp. Rukou, ručně, nechtem. Octet to krásně povolil. Pro lepší funkci toho perlátoru bych doporučil ještě samotný rozebrání. Je složen z jemného sítka a uvnitř se skládá ze dvou až tří sítek. Ještě to propláchneme. Tak a teďka máme rozebraný celý perlátor. Krásně čistý. Složíme sítka dohromady a můžeme to nasadit na baterii. Pustíme vodu. Vidíme a slyšíme, že to krásně funguje. Doporučuji pravidelně čistit. Při zaneseném perlátoru se zvyšuje spotřeba vody. Tlačíme víc na koutek, otvíráme, aby to protlačilo přes ten nános. Takže proto čistíme perlátory pravidelně. Jednou za 14 dnů, za měsíc. Značka Ideal.
1: Očištění perlátoru na vodovodních bateriích natáčel s údržbářem Daliborem Spíškem náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. A za chvíli pro vás už máme jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, jak je to s tím podzimem a na co je teď nejvyšší čas.

0: Pátkářský kalendář.
1: Když tak sleduju pranostiky, které tady obvykle každé vysílání každou sobotu připomínám, tak z nich vyplývá, že bude zima jako za starých časů, jenže obvykle je pak všechno úplně jinak a nebo je mokro, a nebo teplo. Uvidíme, jak se to vyvrbí. Meteorologický podzim začal 1. září. Astronomický podzim začíná podzimní rovnodenností, tedy 23. září ve 2 hodiny a 5 minut ráno. A to je čas, kdy není ani teplo, ani zima, ve skleníku ještě něco dozrává, ale jinak je to už docela zahrádkářský, takový odpočinkový čas, ale jenom na první pohled, protože konec září a začátek října, tak to je čas pro nové dílo, které se samozřejmě projeví až příští rok. Zrají šípky, stále ještě můžete sklízet a zpracovávat chutné a léčivé plody aronie. V teplých dnech první poloviny října můžete vysazovat okrasné cibuloviny, tulipány stovek rozmanitých tváří, sytě barevné modřence, atraktivní hyacinty, kosace, okrasné česneky, venkovní bramboříky a počátkem října je za příznivého počasí ještě poslední vhodná doba také pro narcisy. Co je důležité? Pokud sečete v říjnu trávník, tak ho nechte vyšší, třeba už neporoste, a pak byste měli ze zahrádky golfové hřiště a velmi nízký trávník by mohl mráz poškodit. Právě teď je ideální čas na založení skalky. No a pokud jste milovníky jahod, pak je nutné jahodníky okopat a před chladnými dny okolo rostlin přihrnout zeminu, aby je chránila před tím blížícím se nepříznivým počasím. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak se pěstují klivie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně, kterých u nás stále přibývá, a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky, to je rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. V roce 2024 se vyhlašoval 56. ročník ankety. Jaký byl ten rok?

0: 19. ledna byla spuštěna mobilní aplikace e-doklady. 2. února byl se zpožděním spuštěn digitální přihlašovací systém DIPSY pro podávání přihlášek na střední školy. Ve Vysočina aréně v Novém Městě na Moravě se 7. až 18. února po 11 letech uskutečnilo mistrovství světa v biatlonu. 12. dubna stanula horoleskyně Klára Kolouchová jako první Češka na vrcholu Annapurny. 10. až 26. května se v O2 aréně v Praze a v Ostravar aréně v Ostravě konalo mistrovství světa v hokeji. 26. května toto mistrovství světa česká hokejová reprezentace vyhrála, když ve finále porazila Švýcarsko 2-0. 13. července se tenistka Barbora Krejčíková stala čtvrtou českou wimbledonskou vítězkou ve dvouhře. 13. září zasáhla Česko ničivá povodeň způsobená tlakovou níží Boris. 20. až 21. září proběhly u nás krajské a senátní volby. 26. října přestaly české aerolinie provozovat vlastní lety. 28. listopadu byl slavnostně otevřen Schwarzenberský most s rozpětím 156 metrů, což je největší železobetonový obloukový most v Česku. A 17. prosince proběhlo otevření dálnice D4. Mezi největší hity roku 2024 na celém světě patřila píseň, kterou naspíval Benson Boone, a je to tahleta.
1: Four.

0: Už po třetí pořádala anketu Český Slavík televize Nova. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 56. ročníku ankety popularity, který se konal 29. listopadu 2024 ve fóru Karlín Praha, byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Začneme kategorií zpěvák. Poprvé v historii jsou v první 50 tito interpreti Tom Artway a Martin Hranáč. Teprve po třetí v historii je mezi desítkou nejpopulárnějších Michal Hrůza a je desátý. Miraj Navrátil skončil devátý, po 22. je v první desítce Michal David a v roce 2024 je na 8. pozici. Pokáč už má i stříbrného Slavíka, kterého mu fanoušci přihráli v ročníku 2021 a tentokrát je to 7. příčka.
1: Kdysi dávno jsem mívala stres, vidím to, jako by to bylo dnes. To víte, na krku dvě děcka, manžel zdrhnul do Německa a já ve dne v noci dřela jak pes. Věřte, že příjemné to není být i mrvére na zhroucení.

0: víno.
1: Jméno Ben Kristoval je poprvé ve výsledcích ankety Český slavík za rok 2011. A v roce 2024 si Ben sáhl na nejlepší umístění v dosavadní historii a je šestý. Richard Krajčo je po 15. v první desítce a je pátý. Na čtvrtou příčku se postavil zlatý slavík roku 2012 Tomáš Klus a zpívá se Simou Magušinovou.
2: Smáli se tomu, že je jinačí, smáli se tomu, že se drží stranou, smáli se tomu, že snad ani žít jinak neumí, než v bunkru pod peřenou. Zář, co mu byla dána jako dar, tak vnímal jako svoje prokletí.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Bronzového slavíka roku 2024 má Václav Neud Bárta a je to za prvé největší úspěch v jeho dosavadním působení v anketě a za druhé jeho vůbec první slavík. Vojtěch Dyk je po třetí za sebou stříbrným slavíkem a Marek Ztracený po čtvrté za sebou zlatým slavíkem. Je to zápis do historie, to se nikomu mezi zpěváky kromě Karla Gotta nepodařilo.

Během přímého přenosu byli představeni ti, kteří byli nominováni v kategorii Trinity Bank objev roku. Byli to zpěvačka Pam Rabbit, skupina Brixton a zpěvák Sofian Mejmej. A právě on se stal vítězem této kategorie, je tedy objevem roku 2024. Po třetí v historii se vyhlašovala kategorie Síň slávy a vstoupila do ní zpěvačka Marta Kubišová. Každý z nás má na ní jinou vzpomínku, někdo třeba pamatuje její začátky, někdo ji objevil nedávno. Narodila se 1. listopadu 1942 v Českých Budějovicích. Dětství prožívala v městci Králové a v Poděbradech, kde začátkem 60. let začala zpívat s lázeňským orchestrem. Pak už to šlo rychle, Pardubické divadlo Stop, Plzeňská Alfa, první nahrávky ve studiu, desítky hitů a v roce 1964 Pražské divadlo Rokoko, kde také později vznikla populární skupina Golden Kids. V letech 1966, 68 a 69 vyhrála anketu Zlatý slavík a i v ročníku 1970 byla nejpopulárnější zpěvačkou Československa, ale k předání ocenění tenkrát už nedošlo. Přišel zákaz zpívání. V listopadu 1989 se konal její triumfální balkonový návrat a Modlitba pro Martu se stala hitem našeho století. Mezi největší hity její kariéry patří i písnička Depeše. Hey.

0: kategorii hip-hop a rap se na bronzové příčce umístil Victor Sheen, stříbro získali Atmo Music a první místo obsadil stejně jako v ročníku 2023 Kalin.
1: Na dlání jednu z tvých řas, do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: A teď nejpopulárnější skupiny roku 2024. Poprvé je mezi 50 nejpopulárnějších skupin naší republiky Aleš Brichta Projekt a dále Benjis, DYK, Million Plus a Panoptiko. A teď první desítka kapel. Na 10. místě je skupina, která má 6 zlatých slavíků a navíc je její název v anketě od roku 1977. Je to Olympic. Poprvé v historii jsou tu, a to na 9. příčce, 4 tenoři. Utich.

Skupina Dimitrije osmá, sedmou pozici obhájil z roku 2023 Čechomor, šestý je potřetí za sebou Divokej Bill, pátý potřetí za sebou Jelen a na čtvrtém místě je Krištof. V roce 2024 skompletovala skupina Miraj sadu slavíků a k jednomu zlatému za rok 2021 a dvěma stříbrným z následujících dvou let přišel v roce 2024 i bronzový slavík.

Na stupně vítězů kategorie skupina se v roce 2024 vrací po třech absencích Činasky a je to stříbrný slavík a zlatého slavíka dostává po 15. v historii Kabát.

Jako vždy se během slavnostního gala večera vzpomínalo na ty, kteří odešli do slavičího nebe, a mezi nimi byl i Josef Laufer.

čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

nějakých cizích látek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Nejpopulárnější zpěvačky roku 2024. Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších se jmenují Aiko a Lucie Bikárová. V roce 2024 přišlo do ankety Český slavík 1 613 462 hlasů, což je přibližně stejně jako rok předtím. V první desíce nejpopulárnějších zpěvaček toho ročníku je i jedno nové jméno, které vám prozradím za chvíli, a hned na 10. místě je Leny. 9. je Daša a mimochodem její jméno bylo poprvé ve statistikách ankety popularity v roce 2002 a teď jsme právě u toho nového jména. Poprvé je zde na 8. pozici Kateřina Marie Tichá a je to i velký skok nahoru, rok předtím byla 21.

Na sedmé příčce je loňská debutantka mezi deseti nejpopulárnějšími zpěvačkami u nás, Tereza Mašková. Lucie Vondráčková je šestá.

Ještě pro úplnost, Lucie Vondráčková je po 16. v první desítce. Po 21. je tu Anna K. a za rok 2024 je pátou nejpopulárnější interpretkou. Čtvrtá je Eva Burešová, bronzového slavíka obhájila z roku 2023 Monika Absolonová a stříbrného Lucie Bílá. Je to její pátý stříbrný slavík v kariéře.

0: proti.
1: Po třetí v historii si z pódia pro ty nejpopulárnější odnáší Eva Farná Zlatého Slavíka. A to znamená, že už má 8 bronzových, 2 stříbrné a 3 zlaté slavíky, což ji řadí mezi nejpopulárnější zpěvačky historie naší populární hudby. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, hodně štěstí.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Polovinu rekonstrukce vodní elektrárny v Turnově pokryje dotace. Památkově chráněnou Šubrtovo vilu v Hrádku nad Nisou poškodil vandal. Před 110 lety zemřelo v Desné v Jizerských horách přes 60 lidí kvůli protržení přehrady. Dnes bude polojasno až oblačno s teplotami do 22 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno.

0: městské budovy. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Neznámý vandal popsal obnovenou fasádu Šubertovy vily v Hrádku nad Nisou nápisy, uvedla to mluvčí hrádecké radnice Eva Jiříčková. Bývalá vila továrníka Hermana Šuberta patří k významným historickým stavbám Hrádku nad Nisou. Postavena byla v roce 1924 a po rekonstrukci slouží jako komunitní centrum. Je památkově chráněná, podle zákona je proto nutné poškození fasády oznámit příslušnému orgánu památkové péče a vyžádat si rozhodnutí o způsobu odstranění nápisu. Radnice podá trestní oznámení. V Desné v Jizerských horách si dnes lidé připomínají 110 let od katastrofického protržení přehrady. V roce 1916 se protrhla přehrada na říčce Bílá Desná. Přes 60 lidí tehdy přišlo o život, další o domovy. V rámci slavností města Desná bude od 10 hodin program k připomínce tragédie přímo na protržené přehradě.
0: V areálu bývalé přehrady budou koncerty a divadelní představení. Je tam také naučná stezka, která popisuje souběh událostí před 110 lety. Po 14. hodině tam bude bohoslužba a promítání filmu o katastrofě. Od Rýdlovy vily a zpět pojede kivadlový autobus. Program potrvá do 16 hodin. Z Desné Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Požár haly na zpracování plastů v Rynholci na Rakovnicku je pod kontrolou. Hasičům se ho podařilo lokalizovat kolem půlnoci a poplachový stupeň postupně snížili ze 3. stupně na základní. Nasazené jednotky během noci halu vyskladňovaly, teď ji dohašují a za dohledu termokamer hledají skrytá ohniska. Podle prvotních odhadů je způsobená škoda až 40 milionů korun. Co požár způsobilo, budou v dopoledních hodinách zjišťovat vyšetřovatelé.
2: Sport. Počasí.
1: Dnes ráno se místy vyskytnou mlhy a bude převažovat polojasno, odpoledne a večer místy přechodně bude oblačnosti i více. A nejvyšší denní teploty 18 až 21, na Českolipsku ojediněle až 22 a na horách 13 až 16 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Silnice mezi Pihelem a Bukovany u Nového Boru na Českolipsku je uzavřena, probíhají tam stavební práce. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Hezké dobré ráno. Je před námi 3. zářijový víkend a ten je ve své první půlce slunečný s příjemnými teplotami. Počasí, i to je jedno z našich ranních témat. A kromě toho vám řekneme, že řadě věcí můžete dát nový život a nemusíte je vyhazovat. Česko totiž žije takzvanými reuse dny. Podrobně už za pár minut. A vydáme se třeba také do Jablonce nad Nisou, tady slaví 160 let od povýšení na město a užít si tady můžete také dny evropského dědictví. A mezi řadou míst vás stylově převeze historický autobus. I to je naše další téma z našeho kraje, které rozebereme. A přidáme i zábavu dnes s oslavenkyní Danielou Kolářovou. Tak zůstaňte s námi, tady je Český rozhlas Liberec.
2: Dobré ráno s Janem Holubem.

0: Je 5:11, s vámi je Český rozhlas Liberec a pojďme dát starým knížkám nábytku nebo oblečení nového majitele nebo opravit rozbité věci místo toho, aby skončily v odpadu. Nyn na to upozorňuje akce s názvem Reuse dny. Její třetí ročník začal včera a zájemci se do ní mohou zapojit po celém Česku. Jak to vlastně vypadá v takovém reuse obchodě?
1: Do Reuse centra v Praze 11 přišla i paní Renata s malou dcerkou, která si tady hraje s vláčkem. Proč chodíte ráda do tohoto obchodu?
2: My hlavně využíváme Reuse, že sem dáváme věci, protože samozřejmě s dětma člověk toho má spoustu, co nepoužije a spoustu věcí není ani zničených.
1: Na oblečení se sem přišla podívat i paní Dana z Prahy. A jakou kvalitu tady ty věci podle vás mají?
3: Přijde mi, že zrovna tady v Reuse obchodu ta kvalita je dobrá, že to není takové skladiště jako odložených věcí, to v žádném případě.
1: Je to obchod, který má asi 200 metrů čtverečních, jeho spoluzakladatelem je Jaroslav Zíta. Zájemci tu najdou veškeré zboží, od oblečení, hraček pro děti, knih, nábytku, vybavení do domácnosti. Co dalšího tady lidé můžou najít?
4: Přidal bych dekorace do domácnosti, batohy, boty.
1: Není to jenom obchod, kde lidé můžou koupit anebo se zbavit věcí, ale má to i určitý socioenvironmentální přesah.
4: Nově spolupracujeme s Klokánkem, kde máme konkrétní spolupráci tady s Klokánkem na Praze 11. Tam už jsme schopni darovat konkrétní věci konkrétním dětem.
1: A právě na to, jak předcházet vzniku zbytečného odpadu nebo používat věci opakovaně, upozorňují Reuse dny, které potrvají až do 8. října. Konají se po celém Česku a lidé se můžou zapojit do workshopů, zkusit si třeba opravit starý nábytek nebo takzvaně vysvapovat, tedy vyměnit staré věci za jiné. Reuse dny jsou už letos po třetí a zapojuje se do nich stále víc měst i lidí, pokračuje provozní ředitelka Reuse Federace Anika Chalupská.
5: Společnými silami bylo zachráněno bezmála 3,5 tuny věcí, proběhlo 40 nejrůznějších přednášek a workshopů a oslovili jsme více než 3000 lidí.
1: Podobné akce chtějí upozornit na principy a význam takzvané cirkulární ekonomiky. Ta využívá odpad jako zdroj, materiál i suroviny pro další použití. Zároveň tento systém navrhuje všechny budoucí výrobky už na začátku tak, aby zůstaly v oběhu co nejdéle. A v Česku se to docela daří, říká na základě dat z Eurostatu ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky Michaela Kloudová.
6: Česko má cirkulární využití materiálu kolem nějakých 15%, což znamená, že tyto materiály, které v ekonomice používáme, pochází z recyklace místo z nově vytěžených surovin. Jsme v Čechách nad průměrem Evropské unie, ten průměr je kolem 12%.
1: Za posledních 10 let se Česko v tomto směru zlepšilo o skoro 8%. Bodů. Společně s Německem jsme tak v Evropské unii na 8. příčce. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Liberec, rádio

0: Jsou 6:45. Do sobotního rána vás zdraví Český rozhlas Liberec. A pokud se chystáte do Železného Brodu na sklářský festival, deštník nebo pláštěnku nechte doma. Pršet totiž nebude.
1: Počasí.
0: Chladné a místy také mlhavé ráno s teplotami 5 až 8 stupňů se během dne promění ve slunečný den. Odpoledne může být mraku o něco víc, pršet ale nebude. Teploty až 22 stupňů a bio na první, tedy na nejnižším stupni. Historický autobus, který propojí historická místa, vás dnes sveze Jabloncem nad Nisou. Čeká vás tady zajímavý program v rámci Dne evropského dědictví. Víc vám v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec řekneme do 3 minut.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jupa, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hezké dobré ráno, je sobota 19. září, svátek má Zita a je to třeba také den Národní den gymnastiky nebo Národní den karamelového pudinku. Tak to stylově oslavte pohybem nebo uvařením takového pudinku a vypravte se zároveň také do Jablonce nad Nisou. Tady slaví 160 let od povýšení na město. Jak připomněla Ivetě Kalátové, mluvčí města Jana Fričová, oslavami se prolíná i den evropského dědictví. V rámci něhož dnes čeká návštěvníky nevšední program.
1: Ten program je velmi zajímavý. Otevře se 26 památek, které nejsou běžně přístupné. Otevřou se třeba i Jablonecký dům pro seniory v Pasekách, v Jablonských Pasekách, který býval lázněmi, což možná někteří ani nevědí, ale je to opravdu zajímavé, je tam i cesta k těm pramenům. No a všech těch 26 památek spojuje starý autobus, takže pokud někdo...
2: Aha, tak se bude projíždět starým přesně, autobusem.
1: Přesně tak. Jízdní řád najde určitě na našem webu, buď to města Jablonec nad Nisou, anebo kultura Jablonec. Ale co bych ráda připomněla, tak to jsou tři novinky mezi těmi otevřenými památkami. Jednou z nich bude vozovna autobusů u remize, ta se otevře úplně poprvé. Myslím si, že pro milovníky dopravy to bude velmi zajímavé. Nebo se otevře bývalý jablonecký pivovar, který teď má nového majitele a chystají tam přestavbu a znovu se tam bude vařit pivo. A otevře se také Gevisova vila, což možná úplně není takhle jako každému známe, ale je to vzorkovna Preciozy. A to bude určitě krásná věc, je to v Opletalově ulici a bude nasvícená. Takže si myslím, že to bude opravdu krásná procházka, protože bude otevřená do 22 hodin. Takže za tmy nasvícená, tajuplná vila, myslím, že krásná návštěva.
2: Teď si říkám, s tím historickým autobusem musí si nějak předem ty lístky rezervovat. Prostě jak tam člověk přijde, nastoupí.
1: Přijdeš na zastávku podle jízdního řádu, nastoupíš a jedeš. Ten je zdarma.
2: Teď se dívám, první odjezd je v 9:30 v sobotu z Kostelní ulice od domu z Chejbalových.
1: Ano.
2: Dobře. Spoje navazují po celý den až do odpoledne. Poslední okruh výjíždí v 16:30. Tak si myslím, že se asi na všechny dostane. Je toho hodně moc, tak zbývají nám poslední vteřiny. Chtěla bys ještě něco vypíchnout? Proč zajet teď v těch příštích dnech do Jablonce nad Nisou? Proč tak by myslím, si to lidi neměli nechat ujít?
1: Myslím, že skutečně bude k vidění toho hodně zdarma. Je otevřené i muzeum skla a bižuterie, zázemí, divadla. No a nebo se můžete přijít podívat za mnou, protože já budu celý den na radnici.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Chci dělat

0: Dobré ráno, tady Český rozhlas Liberec a Iveta Bláhová vám ve zprávách řekne, co zajímavého si dnes můžete vyzkoušet v Železném Brodě.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: V rámci festivalu Skleněné městečko v Železném Brodě si zájemci můžou vyzkoušet talentové zkoušky na nečisto na tamní střední umělecko-průmyslové škole sklářské. Zkouška začne v 10:30 dopoledne. Lidé také můžou nahlédnout do dílen i laboratoří. Lidé v Rokytnici nad Jizerou na Semelsku můžou hlasovat o nejlepším návrhu letošního participativního rozpočtu. Informovalo o tom město na webu. V letošním kole můžou lidé hlasovat například pro vybudování komunitní a bylinkové zahrady, hřiště pro starší děti nebo medvědí naučnou stezku. Hlasování potrvá do 5. října. Dnes a zítra nabízí kina po celé České republice projekce za 100 korun. Akci Kino dny pořádá Asociace provozovatelů kin. Zapojeno jich je téměř 200. Diváci v 460 sálech uvidí české i zahraniční filmy. Promítat se budou novinky i kultovní klasiky. Začíná festival Děti čtete. Slavnostní zahájení literární přehlídky se uskuteční dnes odpoledne v pražské Verichově vile. Program největšího knižního festivalu pro děti a rodiče potrvá až do listopadu a nabídne více než 30 akcí, mezi nimi autorské čtení, besedy i divadelní představení. Čeští tenisté hrají po prvním dni Davis Cupové kvalifikace se Spojenými státy nerozhodně 1-1 na zápasy. Jakub Menšík nejprve podlehl Tyjenovi 2-6, 4-6. Jiří Lehečka pak porazil týmovou jedničku Američanů Sheltona 2x6, 4. Souboj Česka a USA dnes bude pokračovat 4 hrou od 14 hodin. Dnes ráno se místy vyskytnou mlhy a bude převažovat polojasno, odpoledne a večer místy přechodně oblačno. Teploty 18 až 21, na Českolipsku naměříme až 22 a na horách 13 až 16 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená ulice Krajinská. Uzavíka potrvá do konce září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Po zprávách pokračujeme v našem dobrém ránu. Za chvíli to bude ze světa filmu a filmu, divadlo a hraní budeme věrni vlastně i v závěru hodiny. Daniela Kolářová slaví 80. Tak nás v závěru hodiny pobaví.
3: Nemohl byste zahnat toho býka, prosím vás?
4: Jakýho býka? Bejci už jsou dávno ve zkumavkách. Jedinej bejk v celém okolí... To je přece Cecilka.
3: Cecilka? Vy ji znáte?
4: Jak by ne? Já znám široko daleko všechny krávy. Ale vás jsem tady ještě neviděl.
0: Úžasná scéna. Nepustíme vám film Léto s kovbojem, jak by se mohlo zdát. Daniela Kolářová zavzpomíná na své začátky. Tak se máte určitě na co těšit. Z Českého rozhlasu Liberec přejeme krásné sobotní ráno a tady je kapela Elán, Zalubil se chlapec.

0: Velká pohodovka od Lenky Filipové a Jindry Malíka pro hezkou sobotu s námi. A v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec míříme do světa filmu. Jakou českou filmovou stopu zanechala Liga výjimečných? Britsko-německo-americký akční film z roku 2003. Tak na to nám odpoví kolega Jan Křemen a zároveň nás pozve do kina na novinku Milovník nebo Bojovník.
1: Jak už víte, tak se tento měsíc věnujeme filmům, které vznikly podle komiksů a které navíc mají v sobě i tu českou filmovou stopu. Takovým filmem je například Liga výjimečných, kdy kostýmy navrhovala Zuzana Brožová. Liga výjimečných je britsko-německo-americký akční film z roku 2003, který byl natočen volně na motivy stejnojmenného komiksu od Alana Moora a Kevina O'Neilla. Snímek zasazený do konce 19. století je zaměřen na skupinu superhrdinů viktoriánského období, tvořenou postavami klasické literatury, jejíž autory jsou například Jules Verne, Mark Twain a mnoho dalších. Velice stručně vám připomenu děj filmu. Záhadný fantom zaútočí v roce 1899 dosud nevídanými zbraněmi v Londýně i v Berlíně, přičemž Británie a Německo se vzájemně obvinují z útoku a Evropa je tak na pokraji války.
2: Jamesy, tady máš svou kouzelnou skřínku. Lektvar toho obra? Upíří ženskou krev, vynálezy toho inda a preparované vzorky neviditelné pokožky. Evropě z toho budou šílet. Nautiloid je už připraven na cestu.
3: Máme tu potíže.
4: Potíže, tomu já říkám sport.
5: Narušitelé!
2: Idioti!
5: Je to kapitán Nemo a jeho lidé! A zajatci utíkají!
1: Pouze Liga výjimečných, kterou svolá tajemný M, může zastavit blížící se konflikt a vypátrat fantoma. Nejprve však musí přesvědčit svébytné hrdiny, aby si důvěřovali a spolupracovali. Film Liga výjimečných se u nás natáčel v Praze a ve filmových ateliérech. Práce štábu v roce 2002 byla poznamenána ničivými povodněmi, které natáčení zkomplikovaly. Hlavní představitel Sean Connery byl situací natolik zasažen, že v srpnu 2003 uspořádal v Praze speciální slavnostní premiéru filmu, jejíž výtěžek šel na pomoc povodněmi poškozenému městu. Dnes už film Liga výjimečných v kinech nedávají, ale to neznamená, že nemáte zajít do kina. Třeba na romantickou komedii Milovník, ne Bojovník, kterou pro vás natočila Martina Buchelová podle svého scénáře. A to je vše a my se uslyšíme zase příští sobotu.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Krále popostřídáme ve 6:15 informacemi o počasí. Zítra nás přejde studená fronta se slabšími srážkami, pak nás čekají 2-3 dny zamračenějšího počasí a od půlky příštího týdne slibují meteorologové babí léto. Slunce, rostoucí teploty a žádné deště. Počasí. Je před námi příjemná sobota, bude polojasno, odpoledne a večer může být oblačnosti o něco víc, pršet ale podle meteorologů nebude. Maxima 18 až 22 stupňů Celsia, nejtepleji bude na Českolipsku a na horách čekejte teploty do 16 stupňů. A jak už jsem řekl, zítra přejde studená fronta, přinese nám více oblačnosti a také slabší srážky. Teploty ale velmi příjemné, do 21 stupňů Celsia. A od počasí už do našeho archivu některé rady zkušených kolegů jsou neocenitelné. To možná znáte sami. Své o tom ví i herečka Daniela Kolářová, která jednu takovou kdysi dostala od Dany Medřické. A za chvíli nám ji prozradí.
1: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
2: Kolikrát nemůžu ani vstát?
3: Ale vstáš.
2: No nakonec jo, pač musím.
1: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
4: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
5: Haló. No co je?
6: Je doma Kája.
1: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: My v Českém rozhlase Liberec ale rozhodně nekončíme, je 5.51, pojďte s námi za oslavenkyní Danielou Kolářovou. Stačí, aby maminka byla účetní v divadle a občas vás sebou vzala do práce. Rázem se může stát, že si už v dětství dané prostředí zamilujete a o vaší budoucí kariéře je vlastně rozhodnuto. Něco podobného díky Karlovarskému divadlu zažila herečka Daniela Kolářová, která v pondělí oslaví 80. Před lety v našem vysílání vzpomínala na své začátky, a tedy i na to, jak se herec učí odhazovat stud a řešit situace, kdy musí stvárnit i ty nejniternější lidské pocity.
1: Já jsem strašně chtěla, toužila hrát divadlo. Samozřejmě, že máte pocit trapasu a že je člověk trapnej a špatnej, ale stejně jdete, protože to je výsada mládí, mladých lidí, protože jsou nevědomí, spoustu věcí neví, jsou drzí a draví a chtějí. A oni ještě netuší prostě, co to je, já nevím, namlít si čumák. To všecko přijde později, to přinese život. Mě vždycky říkali lidi, no, pravá herečka, ta se musí na požádání umět rozbrečet. A já jsem si říkala, Ježíši Kriste, jak já to mám udělat, jestli na to existuje teda nějaká technika. A potom, když jste tady zmínili takovou normální rodinku, tak když vždycky vybouchly kamery, to se točilo za skalních podmínek, to byla technika opravdu v televizi ještě mizerná, tak jsme třeba hodinu čekali, než se to opraví. A teď jsme tam, a to bylo pro mě úžasná věc, seděla jsem mezi, jsem se octla mezi panem Novým, paní Medřickou, paní Rosulkou, paní Šejbalovou, Edou Cupákem, Janou Štěpánkou. A teď všichni, že jo, něco povídali, právě tyhle lidi vzpomínali a vyprávěli věci ze života, i o svých starostech a tak dál. A já vím, že jednou jsem zašla za paní Medřickou, jsem se osmělila, když už jsme to točili, už jsme se trošičku poznali. A říkala jsem jí, jak je to, prosím vás, s tím brečením, je na to nějaká technika? A ona říká, není. Na to žádná technika není, to ti přinese život. A měla svatou pravdu, to se, nemůžete ze sebe vynutit něco, co necítíte. Protože teprve až když projdete určitou cestu životní, skutečně poznáte spoustu zklamání, bolesti, trápení v osobním vlastním životě, pak teprve vlastně můžete být autentický. Měla svatou pravdu, přinesl to život a já jsem jí byla za to nesmírně vděčná, protože jsem se nemusela křečovitě týrat a snažit předstírat lidem něco, na co jsem neměla.
0: Oslavenkyni Daniele Kolářové věnujeme zítřejší hvězdné návraty, tak si je nenechte ujít, začínají v 16 hodin. A ujít si nenechte ani další témata našeho sobotního dobrého rána, třeba o studentských firmách, kalendárium nebo řidičskou abecedu. Je 5.53, za chvíli také další zprávy a teď už ale kapela Mandraže a její Brouci pro hezké ráno s Českým rozhlasem Liberec.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: 6 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: O víkendu se můžou lidé zapojit do kampaně Ukliďme svět. V Nádražní ulici v Chrastavě skončilo dopravní omezení. Funguje tam nový kruhový objezd. Liberecká střední průmyslová škola slaví 150 let. Dnes se otevře veřejnosti. Dnes bude polojasno až oblačno s teplotami do 22 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Dnes a zítra se můžou dobrovolníci zapojit do podzimní vlny kampaně Ukliďme svět. Budou při ní čistit přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Akci pořádá Český svaz ochránců přírody.
3: Po celém Česku je ke kampani přihlášených asi 200 úklidových akcí, z toho víc než polovina bude v Praze a ve středních Čechách. Na webu kampaně Ukliďme svět najdou zájemci mapu, ve které jsou všechna zapojená místa. Po zaregistrování stačí kontaktovat organizátora daného úklidu a domluvit se s ním na srazu. Potřeba je vzít si pytle a rukavice. Jakub Vik, Český rozhlas.
1: V Chrastavě na Liberecku můžou lidé využívat novou okružní křižovatku v Nádražní ulici.

0: Učitelé připravili pro studenty speciální program. Dnes bude areál v Masarykově ulici otevřený i veřejnosti. Od 13 do 18 hodin můžou lidé nahlédnout třeba do odborných učeben. Organizátoři v nich připravili zábavné pokusy nebo kvízy, říká pedagožka a metodička prevence Martina Krotilová.
1: Máme tady historické elektromuzeum a různé právě rozhovory s učiteli, bývalými, s žáky. Budou dvě liberecké kapely, Tres Udos a Nasekáč, tak to bude taková právě oslava zlatých hřeb toho dne.
0: Psychiatr Jan Semický půjde do vězení. Za 4 sexuální útoky a 35 případů vydírání mu odvolací soud potvrdil 5letý trest odnětí svobody a 10letý zákaz činnosti. Trestných činů se Semický podle rozsudku dopustil mezi lety 1979 a 2019. Každé z 39 žen soud navíc přiznal 30 000 korun jako náhradu nemajetkové újmy. Rozsudek je pravomocný, není možné se proti němu odvolat. Obhájce Jana Semického Miroslav Kučerka ale zvažuje dovolání k nejvyššímu soudu. Počasí. Dnes ráno se místy vyskytnou mlhy a bude převažovat polojasno, odpoledne a večer místy přechodně oblačno a teploty 18 až 21, na Českolipsku ojediněle až 22 stupňů a na horách naměříme 13 až 16 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice, objížďka vede ulicemi Komenského a Boženy Němcové. Omezení potrvá do konce září.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Hezké ráno, jsou 6:04 a po zprávách pro vás chystáme další informace z našeho kraje. Cyklistický závod startující v Liberci omezí dopravu a místo tramvají pojede do Jablonce nad Nisou náhradní autobus, tak nejen to vám řekneme. Zahrajeme si také, nebo spíš začneme s mladými podnikateli. V posledních letech jich totiž přibývá, v jakých odvětvích a jak se jim daří mezi zajitými firmami, zjistíme už za pár minut. A kromě toho pro vás máme třeba i řidičskou abecedu a v ní se dozvíme, jak policie používá při kontrole provozu drony. Tak poslouchejte, ať to také víte. S vámi je Český rozhlas Liberec a nezapomeňte na Zitu, má dnes svátek.
2: Dobré ráno s Janem Holubem.
4: Přešla doba zkoušek a prázdnin je to čas.

0: Olympici nám dali víc lásky, my v Českém rozhlase Liberec s váma dáme zase víc zajímavých informací. Ještě neměli ani maturitu, svoji firmu už ale pomalu rozjížděli. K 18 nám si tak dali nejen zkoušku z dospělosti, ale i živnostenský list nebo třeba založení společnosti s ručením omezeným. Studentů, kteří začali záhy podnikat, v posledních 5 letech rychle přibývá. Podle dat Ministerstva průmyslu a obchodu je takových firm za posledních 5 let o 40% víc, tedy bezmála 10 tisíc.
1: V hlubokém sklepě Vysoké školy chemicko-technologické v pražských Holešovicích plném odložených a nepotřebných věcí je i místnost plná krabic, vosků, knotů a sklenic. Právě tady totiž 3 studenti pokračují ve firmě, kterou rozjeli už v 16 letech na střední škole, a to ve výrobě vonavých svíček.
2: Začali jsme ambiciozně nakupovat velké zásoby knotů, vosku, skleníček.
1: Vypráví zakladatel firmy Miloš Nováček.
2: Než jsme zjistili, že to není tak jednoduchý.
1: Navíc byly potřeba i vstupní investice ve výši 20 tisíc korun, na které se složili a přispěli i rodiče. V následujících týdnech by rádi svíčky rozšířili i do kamenných obchodů, plánuje Vojtěch Sýs.
3: Až vytvoříme náš poslední prototyp prodejního stojánku, zajdeme například do květinářství.
1: Podnikat na střední škole se spolužáky začal i Marko Veruovič. Tehdy ho zaujala móda, dnes s Gabrielem Mackem vybudovali firmu na 360-stupňový marketing. Od výroby webových stránek přes marketing až po sociální sítě. Už teď má jejich firma hodnotu několika milionů korun a další zákazníci jen přibývají. A někdy jsou z 19-letých podnikatelů překvapení, potvrzuje Veruovič.
4: Jako leknou se a také se jim na tom líbí, že vlastně my máme pohled na tu generaci Z, lepší než oni, dokážeme pochopit, co vlastně chtějí.
1: Obě tyto firmy mají jedno společné. Přihlásili se do projektu J-Check, která je v prvních krocích podnikání vedla. Od roku 1992 už touto soutěží pod záštitou ministerstva školství prošly desítky tisíc studentů, pokračuje provozní ředitelka Gabriela Káněnská-Rybková a popisuje, jak se mění zaměření firem.
5: Jednoznačně vidíme posun směrem k technologiím a digitálním řešením, ale určitě by sme nepovedali, že študenti opúšťajú klasické produkty a služby. Naopak stále častejšie sa objavuje kombinácia oboch.
1: Mladých podnikatelů navíc v Česku podle dat rezortu průmyslu a obchodu přibývá. Počet těch do 20 let vzrostl za posledních 5 let víc než dvojnásobně, těch do 25 let o 40%. Podle Michala Španěla ze společnosti jenpráce.cz podnikání při studiu už není okrajovou záležitostí.
6: Podle nejnovějšího Guess Global Report 2025, který zahrnuje více než 196 tisíc studentů ze 66 zemí, už vlastní a řídí svůj podnik 3,4% studentů v Česku a u dalších 13,8% je ve fázi zakládání vlastního biznesu.
1: Světový průměr je ale vyšší. Bezprostředně po škole chce v Česku podnikat skoro každý 10. student. Za 5 let už každý 3. Barbora Borovská, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jennifer Rush nás v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec dovedla až k minutě po 6:45 a zámek Wartenberg ve Stráži pod Ralskem ožije odpoledne pohádkami a později i lampionovým průvodem. Dobrá zpráva, vyrazit tam můžete i bez deštníku.
1: Počasí.
0: Studené a místy mlhavé ráno s teplotami mezi 6 a 10 stupni se během dne promění ve slunečný den. Odpoledne může být mraků podle meteorologů o něco víc, pršet ale nebude. Teploty velmi příjemné až 22 stupňů Celsia a biopředpověď na prvním, tedy na nejnižším stupni. A za chvíli v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec prolistujeme kalendář a přidáme také tipy na víkend. Tak zůstaňte na ladění, ať vám v neděli 19. září nic zajímavého neuteče.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: blízku.
1: A vy máte na blízku Český rozhlas Liberec v sobotu 19. září v 6 hodin 21 minut. Víkend je v našem kraji víc než nabitý. Vybrat si můžete třeba na našem webu liberec.rozhlas.cz a osobně vás zvu třeba na připomínkovou akci k Protržené přehradě. Je tomu totiž 110 let od tragické události. Na místo bude navíc jezdit zdesné i bezplatná doprava. A pokud máte chuť na skleněnou krásu, tak byste neměli chybět v Železném Brodě. Tady je už 20. ročník festivalu Skleněné městečko. Otevře se také místní sklářská škola, galerie, výstavní síně a díly autorů a výrobců. Nejen u Přetržené přehrady nebo v Železném Brodě byste tedy rozhodně neměli chybět. A u nás nechybí ani Petr Jungmann a jeho kalendárium.
2: Zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Sobota, 19. září. Svátek mají mladá děvčata nebo štěstí. Tak zní význam italského jména Zita. Všechno nejlepší. Jihomoravské Znojmo na město povýšil král Přemysl Otakar I. před 800 lety. První svého druhu na Jižní Moravě. Právě 19. září 1226 vydal král další listinu, ve které odškodnil loutského opata za statek Kulchov potřebný k založení města kostelem Prosiměřicí. První ze tří železničních vinohradských tunelů o délce přes 1100 metrů byl slavnostně otevřen před 155 lety v roce 1871. Tunel se razil ručně a vytěžený materiál se ukládal na pozemcích Horní a Dolní Landhausky, kde později vznikla vila a park Grébovka. Ikonický stadion Giuseppe Meazzi v Miláně, tedy slavné San Siro, slaví dnes sté výročí od otevření v roce 1926. Přirozenou mumii člověka z pozdní doby měděné našli němečtí manželé Simonovi na tuře v Edstalských Alpách před 35 lety. V roce 1991 dostala jméno Etsy. Trojnásobný olympijský vítěz, trojnásobný mistr světa a podle mnohých nejlepší oštěpář Jan Železný ukončil kariéru přesně před 20 lety na mítinku v Mladé Boleslavi ve svých 40 letech.
5: Thanks be to God.
4: Velkolepý státní pohřeb britské královny Alžběty II. Se konal ve Westminsterském opatství před 4 lety.
6: Now gone from us.
4: Po 10 dnech státního smutku. A před 125 lety se narodil otec žateckého chmele, zakladatel chmelařského výzkumu v České republice, Karel Oswald. Tak mistře, na zdraví. A vám všem hezkou sobotu.
7: Český rozhlas Liberec, rádio

0: Dobré ráno, s vámi je Český rozhlas Liberec a zjistili jsme, že v Jablonci nad Nisou slaví výročí povýšení na město. Jak? Řekne vám to Iveta Bláhová ve zprávách.
1: Je půl sedmá.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Řidiči a další účastníci silničního provozu na Liberecku musí dnes počítat s omezením v dopravě. Regionem totiž vede trasa cyklistického závodu Ještě Trout Classics. Organizátoři upozorňují na uzavřené úseky na trati. Závod potrvá od 11 do 18 hodin. Ještě dnes můžou lidé oslavit 160. výročí povýšení Jablonce nad Nisou na město. Na Mírovém náměstí před radnicí jsou podle mluvčí magistrátu Jany Fričové připravené prodejní stánky. Na pódiu budou po celý den vystupovat hudební kapely. Kromě toho můžou lidé v rámci Dne evropského dědictví zdarma navštívit několik jabloneckých památek. Návštěvníci původní výstavy o libereckých výstavních trzích v Severočeském muzeu můžou zavítat do novější navazující expozice. V BG klubu naproti muzeu jsou k vidění fotografie tehdejší architektury. Právě BG klub se nachází v jednom z bývalých výstavních pavilonů. Korunovační klenoty jsou ode dneška přístupné pro veřejnost. Zájemci si je můžou prohlédnout ve Vladislavském sále Pražského hradu do 28. září. V minulých dnech už je mohly vidět školní skupiny. Hokejisté Kladna vyhráli ve druhém kole Tipsport Extraligy nad Spartou 3-2 po nájezdech. V dalších zápasech Třinec porazil Kometu Brno 6-5, Olomouc zdolala Plzeň 3-2 prodloužení, Litvínov podlehl Pardubicím 1-3, Mladá Boleslav Karlovým Varům 1-4 a Hradec Králové Českým Budějovicím 0-2. Dnes bude skoro jasno až polojasno, v ranních hodinách se ojediněle vyskytnou mlhy, odpoledne a večer bude oblačno, teploty 18 až 21, na Českolipsku naměříme až 22 a na horách 13 až 16 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Tanvaldu v Horské ulici kvůli práci na inženýrských sítích je vozovka zužená na jeden jízdní pruh.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A ještě koukáme na naši slavnou 35 s několika omezeními a všude teď projedete plynule. Pro řidiče budeme mít za chvíli další informaci. Řekneme vám, jak policie používá při kontrole provozu drony. A přidáme také podrobnosti k výluce mezi tramvají mezi Jabloncem a Libercem. A jak už jste slyšeli ve zprávách, pozor také na cyklozávod v našem kraji. Kde omezí dopravu, řekneme už za pár minut. Hned k vám dospívá Ilona Čáková nebo Václav Neckář. Tady u nás v Českém rozhlase Liberec.

0: Český rozhlas Liberec posloucháte i 7 minut po půl sedmé a ještě než přidáme další řidičskou abecedu, máme pro vás varování ze silnic. V Liberci a okolí počítejte s omezením kvůli cyklistickému závodu. 93 km dlouhá trasa startuje v 11 hodin před Libereckou radnicí a omezí provoz hlavně na náměstí doktora Edvarda Beneše v Husově ulici a dál po trase na Bedřichov a také v okolí Výpřeže a ještě dob, tak pozor na to. Na silnicích zůstáváme, na průtahu Libercem je další omezení, možná si při tom už říkáte, že to ani není možné, tak je, milí posluchači. Kvůli opravě povrchu je omezení na 35 mezi obchodním centrem Nisa a sjezdem na kruhový objezd v Doubí. Omezení je na 2 měsíce a rozhodně není poslední. Další nás podle ŘSD se dočeká na jaře, kdy se bude pracovat v okolí nákupního centra Nisa. A míříme ještě do tramvaje, vlastně i když nakonec do autobusu, zítra od rána až do 12:30 odpoledne počítejte s výlukou tramvají v úseku Vratislavice nad Nisou Výhybna, Jablonec nad Nisou, Tyršovy Sady. Místo tramvají pojedou náhradní autobusy s označením X11 a náhradní doprava nebude jezdit do zastávky Měnírna a ve směru do Jablonce ani do zastávky u Šamotky. A na silnicích zůstáváme, osvěžte si s námi s Českým rozhlasem Liberec pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích a dnes si povíme, jak policie používá při kontrole provozu drony. Slovo má Václav Drážek z naší redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda. Dnes zvedáme oči nad vozovku. Moderní technologie už dávno nejsou jen v autech. Stále častěji je má v ruce i policie. Drony dokážou sledovat provoz z výšky, ale jak moc je policie skutečně používá v běžném provozu? Vy víte, jestli vůbec a případně jak moc policie používá drony ke kontrole provozu na dálnicích a silnicích? Plukovník Jan Straka už vysvětluje podrobnosti.
2: My používáme drony samozřejmě při kontrolách, většinou na dálnicích nebo silnicích prvních tříd, v úsecích třeba zakázaného předjíždění. Případně se s nimi dá kontrolovat i způsob jízdy v nějakém úseku, kde my nejsme jinými prostředky prostě schopni ten dohled vykonávat. Je tam nebezpečná zatáčka, prostě tam nepostavíte auto a zároveň tam nepostavíte ani tu hlídku.
1: Kdo je ovládá?
2: Letecká služba, kde jsou odborníci, kteří s tím umí perfektně lítat a zároveň mají drony vybavené tou nejmodernější záznamovou technikou, takže tam my jsme schopni v podstatě sledovat to chování na nějakém třeba dalším úseku.
1: Co takový dron všechno umí?
2: Dokáže monitorovat styl vaší jízdy na nějakém třeba i delším úseku.
1: Uveďme tedy nějaké příklady z praxe.
2: Používají se v úsecích, kde je zakázané předjíždění, mohou se používat i třeba v uzavírkách, kde je uzavřen jeden směr a jsou tam světelná signalizační zařízení, tam hlídá průjezd na červenou i třeba používání mobilního telefonu. Určitě je dobrý pomocník, my kromě dohledu používáme drony i při dokumentaci míst závažných dopravních nehod, kde nám teda velmi pomáhají.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra vám řekneme, jak je to s jízdou v levém pruhu se sníženou rychlostí. Teď je 6 hodin 41 minut přesně a za chvíli od nás předpověď počasí pro Liberecký kraj, abyste věděli, jaký bude třetí zářijový víkend.

0: za pár vteřin bude 6:45 a s vámi je dobré ráno Českého rozhlasu Liberec. Jak to bude s počasím? Zítra nás přejde studená fronta se slabšími srážkami, pak nás čekají 2-3 dny zamračenějšího počasí a od půlky příštího týdne slibují meteorologové babí léto. Slunce, rostoucí teploty a žádné deště. Počasí. Je před námi příjemná sobota, bude polojasno, odpoledne a večer může být oblačnosti o něco víc, pršet ale podle meteorologů nebude. Maxima 18 až 22 stupňů Celsia, přitom nejtepleji bude na Českolipsku, na horách pak čekejte teploty do 16 stupňů. A jak už jsem říkal před malou chvílí, zítra přejde studená fronta a přinese víc oblačnosti a také srážky, když jich příliš nebude. Teploty ale velmi příjemné, do 21 stupňů. Přidám ještě rekordy, pokud se chcete ohřát, tak to byste museli v čase cestovat do roku 1947. To bylo téměř 30 stupňů. A naopak největší zima byla v roce 1959, kdy přes den byly jen 3 stupně nad nulou. A počasí u nás už střídají děti, za chvíli se jich v anketě zeptáme třeba na to, co je to třídění.
1: Uklízení.
2: Uklízení čeho?
1: Hlaček.
0: O třídění ale toho vědí daleko víc, než si teď můžete, milí posluchači, myslet. Dozvíte se to už za pár minut v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec.
3: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Na všechna místa, kde nás přesně 10 minut před 7 posloucháte, vás pěkně zdravíme a zveme vás za dětmi. Jak se říká, normální je třídit. Ano, třídění odpadu a myšlenek dává řád našemu světu a chrání přírodu. Taky se snažíte přispět alespoň malou věcí k dobru naší planety, anebo se podobnými věcmi vůbec nezabýváte. Ať je to jakkoliv, poslechněte si, co o třídění vědí předškolní děti. Ptala se jich na to redaktorka Petra Beránková.
1: Děti, víte, co to je třídění?
2: Uklízení.
1: Uklízení čeho?
2: Hlaček.
1: A ty víš, co to je třídění?
2: Třídění je, že třídíš odpadky.
1: A jak je třídíš?
2: Že třeba do zelený patří plast.
1: Do zelený patří plast.
3: A třeba do modrý patří sklo.
4: Já nevím, jestli sklo.
5: Do modrý papí a do zelený patří sklo.
1: Víte, do které popelnice patří plast?
6: Na žlutý.
7: Na žlutý.
1: A víte, do které popelnice patří třeba olej?
8: Do červený.
9: Do červený.
1: Co patří do zelené popelnice?
10: Sklo.
1: Patří do zelené popelnice ještě něco jiného než sklo?
11: Papír.
1: A víte, kam patří nesnědené jídlo?
12: Do kompostu.
1: A co se všechno může dávat do kompostu?
13: Jídlo zkažené i nesnědené.
14: Okurka.
15: Může se tam dávat třeba i jídlo a jsou v tom potkaní a žížaly.
1: A máte doma kompost?
16: Ne, babička.
17: A má tam potkana a žížaly.
18: A děda zabil potkana.
0: To byla naše anketa Co na to děti a téma třídění. Za chvíli bude 7, připravujeme pro vás další zprávy a po nich vám řekneme o nové éře útoku naší fotbalové reprezentace a dozvíme se i to, která dřevina je nejrychleji rostoucí. Tak jste zváni i do další hodiny Dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. Teď je dlouho spící Petr Spálený, vy ale nespěte, je před námi krásná sobota, tak by to byla škoda.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Technická univerzita v Liberci zlepší studijní podmínky pro vrcholové sportovce. V Jablonci nad Nisou je poslední možnost navštívit mezinárodní trienále užitkového skla a bižuterie. V Jizerských horách dnes pořádají připomínku 110 let od protržení přehrady na Bílé Desné. Dnes bude polojasno až oblačno s teplotami do 22 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Dneska ráno. Technická univerzita v Liberci chce pomoct vrcholovým sportovcům lépe skloubit sport a vysokoškolské studium. Často se stává, že mladí reprezentanti dají přednost sportovní kariéře před dokončením studia nebo naopak skončí se sportem, aby dodělali školu. Univerzita pro ně proto zavede pružnější možnosti plnění studijních povinností, aby mohli oboje lépe skloubit. Podle rektora Aleše Kocourka by to mohlo na technickou univerzitu přitáhnout víc vrcholových sportovců než dosud.
5: Protože to zpravidla bývají skvělí studenti. Použevnatí, cílevědomí, mají návyky z toho sportu. Samozřejmě, že to nepůjde úplně všude. Pokud máte studijní program, který z velké části se odehrává v laboratořích a probíhá formou celosemestrálních projektů, tak tam absenci omluvit nebudeme moci, ale to asi nebude studijní program, který by ti sportovci vyhledávali.
4: Už jen tento víkend je možné ve Státním muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou vidět to nejlepší, co se za poslední 3 roky objevilo na českém trhu v oblasti výroby užitkového skla a bižuterie. Své výrobky tam vystavuje 50 firm z Česka, Německa, Polska, Slovenska nebo Španělska. Trienále klade důraz hlavně na užitkovou hodnotu výrobků.

0: 1916. Přes 60 lidí tehdy v údolí pod ní přišlo o život, další stovky o domov. Připomínka začne v 10 hodin dopoledne přímo na protržené přehradě. Návštěvníky čekají koncerty a divadelní představení, bohoslužba nebo projekce filmu o katastrofě. Od Rýdlovy vily v Desné bude návštěvníky vozit kyvadlový autobus. Program potrvá do 16 hodin. Americký prezident Donald Trump podepsal zákon, který zavádí rozsáhlé sankce vůči Rusku. Jejich cílem je vyvinout větší tlak na Moskvu a urychlit ukončení války na Ukrajině. Sankční balíček je odkazem zemřelého republikánského senátora Lindseye Grahama. Ten ve Washingtonu patřil mezi největší podporovatele Ukrajiny. Sankce Trumpovi umožní uvalit cla ve výši až 100% na 5 největších odběratelů ruské ropy nebo zemního plynu, včetně Číny a Indie. Zahrnují taky postihy vůči vysoce postaveným ruským představitelům nebo tankerům ruské stínové flotily.
1: Počasí.
0: Dnes bude skoro jasno až polojasno, v ranních hodinách se ojediněle vyskytnou mlhy. Odpoledne a večer bude přechodně oblačno a nejvyšší denní teploty 18 až 21, na Českolipsku ojediněle až 22 stupňů a na horách 13 až 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Silnice mezi Pihelem a Bokovany u Nového Boru na Českolipsku je uzavřená, probíhají tam stavební práce.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Tři minuty po sedmé vám přejeme klidný start do soboty 19. září. Na svém rádiu máte naladěný Český rozhlas Liberec, za což jsme rádi. A proto vám také neuteče informace, že začíná nová éra útoku české fotbalové reprezentace. Na hrotu se totiž už nebude objevovat jméno Patrik Šik. Podrobnosti za pár minut. V této hodině budeme také zahradničit a poradíme jak na škůdce na česneku. A zavoláme třeba i do Českého hydrometeorologického ústavu a zeptáme se na víkendové počasí. A nezapomeneme ani na další informace z našeho libereckého kraje, tak určitě poslouchejte. Stejně jako teď si poslechněte Michala Tučného nebo úžasnou Věru Špinarovou.
1: Dobré ráno s Janem Holubem.

0: Možná vám také přeběhl mráz po žádech, když nám zpívala Věra Špinarová. A možná vám po nich přeběhl i ve chvíli, když jsem říkal, že Patrik Šik nebude na hrotu útoku naší reprezentace. Tak vězte, že definitivně končí reprezentační kariéra stále hrajícího nejlepšího střelce fotbalového národního týmu Patrika Šika. Nový kouč českého výběru, Španěl Santidenia, ho nedokázal zlákat do týmu a Češi se tak nejen v následujících zápasech budou muset pravděpodobně obejít bez něj.
1: Volali jsme si, zatím jako k žádnému kontaktu nedošlo. Jako upřímně, myslím si, že to moje rozhodnutí, i kdyby přijel, asi jako nezmění. Jsem fakt jako takhle rozhodlej.
2: Vyprávěl před necelým měsícem v rozhovoru pro sázkovou kancelář Fortuna útočník německého Leverkusenu Patrik Šik a jak naznačil, své rozhodnutí nezměnil. I přesto, že ho generální manažer reprezentace Pavel Nedvěd i nový trenér národního týmu Santidenia kontaktovali. Pokračuje Nedvěd.
3: Byli jsme ano v kontaktu s Patrikem Šikem, já osobně i náš trenér Santidenia. Moc bych to nerozebíral, protože Patrik Šik neměl zájem reprezentovat a nemá zájem reprezentovat momentálně. Takže pro nás to byla uzavřená záležitost velice rychle.
2: Znamená to, že Patrik Šik definitivně ukončil kariéru v národním týmu? Manažer reprezentace Nedvěd řekl toto.
3: To je hráčovo rozhodnutí, co bude v budoucnu. To se musíte možná zeptat hráče. Ale...
2: A na slova Pavla Nedvěda navázal na nominační tiskové konferenci před Ligou národů také trenér Santidenia.
4: Ano, je pravda, že s Patrikem jsme mluvili, nechtěl se k nám teď připojit. Byl bych ale rád, kdybychom teď mluvili o hráčích, kteří jsou na tomto papíře, a ne o těch, kteří v nominaci nejsou, jako Patrik.
2: Pod nadpisem útočníci na listině, kterou Denia držel, byla tři jména. Španěl nominoval Adama Hloška z Hoffenheimu, Tomáše Chorého ze Slávie a Pavla Šulce z Lyonu. Reprezentační sraz začíná v pondělí. Prvně se Češi představí za týden v sobotu doma proti Chorvatsku. Z Prahy Karel Schamberger.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: I minutu po čtvrt na 8 je s vámi Český rozhlas Liberec a pokud se chystáte do Železného Brodu na sklářský festival, deštník nebo pláštěnku nechte klidně doma, pršet totiž nebude.
1: Počasí.
0: Ráno je stále ještě studené a místy také mlhavé. Teploty jsou teď mezi 6 a 11 stupni, nejtepleji je ve Frýdlantském Výběžku. A během dne bude polojasno, místy mraků víc, srážky se ale nečekají a maxima až 22 stupňů Celsia. Biopředpověď je pro dnešek na prvním, tedy na nejnižším stupni. A od počasí už míříme k naší rubrice Co v učebnicích nebylo a Martin Písařík nám řekne, která dřevina je nejrychleji rostoucí. Už za chvíli v dobrém ránu Českého rozhlasu. Liberec.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Liberec.

0: Olgou Lounovou jsme se vydali k výškám a v 7 hodin 21 minut se můžete s Českým rozhlasem Liberec vydat i za zážitky. Tento víkend je totiž plný zajímavých akcí a vybrat si je můžete také na našem webu liberec.rozhlas.cz v typech na víkend. Osobně vás pak zveme třeba do Jablonce nad Nisou, tady pokračují oslavy 160 let od povýšení na město. Mírové náměstí zaplní koncerty, novocirkusová představení, řemeslné trhy a otevírá se i 26 památek a dalších zajímavých míst. Přístupná vám bude například radnice, městské divadlo, vozovna MHD nebo část vodního díla pod přehradou. A odpoledne ožije i zámek Wartenberg ve Stráži pod Ralskem. Připravené jsou tady pohádky a tvoření pro děti. Později pak také lampionový průvod. Takže Wartenberg nebo jablonecké oslavy. I to je víkend v našem libereckém kraji. A teď už také Martin Písařík a řekne nám, co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejrychleji rostoucí dřevinou je bambus? Některé druhy bambusu dokážou v příznivých podmínkách vyrůst až o necelý metr denně. Rychlý růst samozřejmě trvá jen po zlomek vegetačního období této rostliny, zhruba po dobu několika týdnů, a poté se radikálně zpomalí. Rekordmanem je druh v Japonsku zvaný madake a v Číně moso. Ten zvládne i 1,20 m a růst skutečně můžete pozorovat pouhým okem, pokud budete trpěliví. Proč je růst tak překotný, vysvětluje struktura bambusu. Stéblo tvoří jakési sklady či jádra, která obsahují růstové buňky a jejich expanze se násobí. Bambus ale není rekordmanem jen v rychlosti růstu. Je to i rostlina extrémně užitečná pro lidstvo, které bambus dovede využít v mnoha odvětvích. Mladé výhonky jsou pochoutkou asijských kuchyní, vyrábí se z něj alkoholické nápoje, vzrostlá dřevina se používá ve stavebnictví nebo při výrobě nábytku. I přesto, že dospělý bambus se vyznačuje mimořádnou tvrdostí, ve skutečnosti patří do čeledi lipnicovitých, je tedy příbuzný s travami na našich loukách.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Do sobotního rána vás se zdraví Český rozhlas Liberec a v Rokytnici nad Jizerou můžete hlasovat v participativním rozpočtu. Podrobnosti od Ivety Bláhové v dalších zprávách.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V rámci festivalu Skladěné městečko v Železném Brodě si zájemci můžou vyzkoušet talentové zkoušky na nečisto na tamní střední umělecko-promyslové škole sklářské. Zkouška začne v 10:30 dopoledne. Lidé také můžou nahlédnout do dílen i laboratoří. Lidé v Rokytnici nad Jizerou na Semilsku můžou hlasovat o nejlepším návrhu letošního participativního rozpočtu. Informovalo o tom město na webu. V letošním kole můžou lidé hlasovat například pro vybudování komunitní a bylinkové zahrady, hřiště pro starší děti anebo medvědí naučnou stezku. Hlasování potrvá do 5. října. Dnes a zítra nabízí kina po celé České republice projekce za 100 korun. Akce Kino dny pořádá Asociace provozovatelů kin, zapojeno jich je téměř 200. Diváci ve 460 sálech uvidí české i zahraniční filmy. Promítat se budou novinky i kulturní klasiky. Od příštího školního roku by mohl začít platit zákaz telefonů ve školách. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtením ve sněmovně. Žáci mateřských a základních škol by ale mohli telefony použít, pokud by jim to jako součást výuky povolil učitel. Motocyklista Filip Saláč vyhrál trénink na Velkou cenu Rakouska. Ve třídě Moto 2 porazil druhého Španěla Ortolu o 97 tisícin sekundy. Saláč zároveň prošel do druhé části sobotní kvalifikace. Velká cena Rakouska je pak na programu v neděli. Dnes bude skoro jasno až polojasno, v ranních hodinách ojedinělé mlhy, odpoledne oblačno a teploty 18 až 21. Na Českolipsku naměříme až 22 stupňů a na horách 13 až 16 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice. Objížďka vede ulicemi Komenského a Boženy Němcové a omezení potrvá do konce září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Řidičům přejeme z Českého rozhlasu Liberec šťastnou cestu a za chvíli nabídneme třeba zahradnické téma. Budeme mluvit o škůdcích na česneku. A nejen zahrádkářům nebo výletníkům nabídneme předpověď počasí od meteorologů a do 8. stihneme i rubriku Stalo se před stolety v našem kraji. Teď jsou 7:30 a pojďte se pro dobré ráno políbit společně s Hanou Zagorovou a Petrem Reskem.

0: Ani má se má, zpíval Tomáš Linka a mít se teď ve společnosti Českého rozhlasu Liberec se bude mít každý zahrádkář, protože škůdci se nevyhýbají ani česneku, tak vám o tom řekneme víc. Například takový vlnovník česnekový se může pustit do úrody při špatném skladování. Proto si teď připomeneme, jak česnek po sklizni správně sušit a uchovat na zimu. Užitečné tipy nazbírala od zkušeného pěstitele Jana Kozáka naše redaktorka Jitka Slezáková.
1: Česnek by se měl sušit v nati. Zcela natí, zavěšený, nebo pokud máme dost místa a málo česneku, tak rozložený na prodyšné podložce. Ale pokud se ořezává hnedka při sklizni, tak snižujeme skladovatelnost.
2: Mm-hmm. Takže pěkně s celou natí někde do venkovního prostoru, kde je průvan, nebo spíš ta půda?
1: Měla by to být, místo by mělo být zastíněné, nemělo by to být na přímém slunci, protože tam dochází k úžehu.
2: A potom, kam s česnekem, kde je nejlépe uložit na zimu?
1: No tam je právě největší problém teďka s tím vlnovníkem česnekovým, protože nejlepší by bylo skladování v suchu a v teple. Tam nám ten česnek neporoste. Jenomže to samozřejmě vyhovuje i těm roztočům. Jistá možnost je skladovat ho s aromatickými bylinami. Nejlíp se nám osvědčuje levandule, ano. Sušená levandule.
2: Což se taky teďka sklízí, takže to je výhodné. Taky
1: sklízí. Ona sice toho roztoče přímo nelikviduje, ale vzhledem k tomu, že mu znepříjemňuje život, tak ten roztoč se tam tak nemnoží a ty škody jsou minimální. Mm-hmm.
2: Takže třeba na lísku položit ty česneky a mezi to levanduly, takhle byste to doporučil.
1: Každopádně by to mělo být na vzdušném místě, protože ten česnek je pořád živý organismus, dýchá to a sucho.
2: Teď mi řekněte, neomrzel se vám ten česnek za ta léta a teď myslím v chuti, v jídle.
1: Ne, neomrze, to já bych česnek mohl mět ve všem, a i když moje manželka si myslí, že bych nemusel.
2: Tak nám řekněte ještě na závěr nějaký dobrý recept, něco, na čem si rád pochutnáváte, co byste navrhl i našim posluchačům.
1: Tak úplně zajímavý recept je ten kynuté buchty se srohanýma jabkama a do těch jablek přimíchat česnek. A nebát se toho dát ho tam třeba i třetinové množství jako jablek.
2: Takovou a trošku soli, takže slano-sladkou chuť to má
1: ne,
2: potom.
1: Ne, normálně sladký.
2: No to mě úplně překvapujete. Takže kdo má rád kynuté, vyzkoušejte jablka do toho nastrouhat trochu česneku. No a teď ještě taková ta nejlepší odrůda vaše, na kterou jste pyšný, kterou byste eventuálně doporučil. Česká odrůda tedy.
1: No tak samozřejmě já doporučuji jedině české, protože léta propaguju tady český česnek. Když si i vezmu tu letošní sezon, jak ten česnek vypadá, tak bych každopádně doporučil z ranějších odrůd poměrně novou odrůdu Skalka a z těch pozdější odrůdu Slavin 2.
0: A ještě jedna zajímavost, která se týká sklízení česneku. Někteří zahrádkáři sklízejí česnek v době, kdy má napřípený stolek s květenstvím. To je ale podle zkušeného šlechtitele česneku Jana Kozáka chybná metoda, která se v posledních letech rozchází se zvyšujícími se teplotami. Vzpřímený květ už není poznávacím znakem. Momentálně česnek spíše dosychá, než aby dozrával fyziologicky. Často se tak stává, že květenství je ještě otočené dolů, ale česnek už by měl být venku. Nejspolehlivější metodou určení správného času sklizně je proto počítání živých listů od vrchu. Pokud napočítáte od vrchu ještě 5 dužnatých listů, i kdyby byly žluté, je to ten pravý termín pro sklizeň. Teď už Ricky Martin, který nás v sobotním ránu pěkně rozhýbe, a za chvíli zavoláme do Českého hydrometeorologického ústavu a zeptáme se na víkendové počasí. S vámi je Český

0: Temperamentní Ricky Martin na vlnách Českého rozhlasu Liberec. 7:45 jsme s vámi a pokud si chcete užít výlet nebo se chystáte na nějakou venkovní akci, kterou si chcete vybrat i u nás na webu liberec.rozhlas.cz v tipech na víkend, nemusíte se bát, že byste dnes zmokli. Potvrdí nám to i v Českém hydrometeorologickém ústavu.
1: Počasí.
0: A na telefonu Českého rozhlasu Liberec je chvíli po 7:45 meteorolog Jan Hrubý. Vítejte, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké je teď ráno v libereckém kraji s teplotami?
2: Aktuálně na stanicích měříme od 6 do 9 stupňů Celsia a ve frýdlantském výběžku tam nám fouká o trošku větší vítr. Tam aktuálně máme 13 stupňů Celsia a na horách tam aktuálně měříme od 3 do 6 stupňů Celsia a na stanici Jizerka tam aktuálně máme rovnou nulu, ale ještě před malou chvílí jsme tam měřili i teploty pod bodem mrazu.
0: Teploty jsou tedy v širokém rozptylu, jak to bude během odpoledne, také v širokém rozptylu?
2: Ne, odpoledne bychom měli naměřit od 18 do 21 stupňů Celsia a na Českolipsku tam může být ojediněle až 22 stupňů Celsia a na horách tam očekáváme od 13 do 16 stupňů Celsia a na obloze bychom dneska měli mít a teď ráno a dopoledne skoro jasno až polojasno, ale odpoledne a večer a může být přechodně i více oblačnosti, ale srážky dneska neočekáváme.
0: Tak jsem rád, že jste potvrdil má úvodní slova, že pršet dnes nebude. A jaká bude neděle? Ta už bude s nějakým deštěm?
2: Je to tak, vlastně zítra nás bude přecházet sudrná fronta a vypadá to, že bychom ještě ráno a dopoledne měli mít oblačno, ale od severozápadu nám začne během toho dopoledne přibývat oblačnost a odpoledne a večer očekáváme, že se budou vyskytovat četné přehánky nebo i občasný déšť, ale později večer by srážky měly ustávat a oblačnost ubývat a zítřejší teploty ty budou nižší a než dnes. Očekáváme od 16 do 19 stupňů Celsia a rozfouká se nám zítra i vítr ještě ráno, aby měl foukat slabý, ale odpoledne už mírný jeho západní a západní o rychlosti 3 metrů za sekundu a ten vítr se nám následně bude měnit na severozápadní a při přechodu té studené fronty nám vítr i zesílí.
0: Předpovídá meteorolog Jan Hrubý, děkujeme za váš čas a naslyšenou. To byla předpověď počasí a za chvíli nabídneme v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec rubriku Stalo se před 100 lety v našem kraji.
3: Jaro, léto, podzim, zima.
4: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: hodinách je 7.54 a před zprávami v 8 pro vás máme ještě v dobrém ráno rubriku Stalo se před stolety v našem kraji.
1: Stalo se před stolety v našem kraji.
2: Při dnešním čtení z archivního tisku je patrné, že i před 100 lety byly na pořadu dne svatokrádeže. Přednedávnem jsme v Libereckém kraji řešili ukradení lebky svaté Zdislavy a dneska v novinách ze září roku 1926 vidíme hned dvě zajímavé zprávy. Jedna právě o drzé svatokrádeži na Frýdlansku a ta druhá s kuriózním případem ze silnice, kde ale šlo o život.
3: Třeba ve Frýdlantu měli četníci velký úspěch. Řezník Lipach zrovna obracel a sušil seno na svém poli nedaleko nádraží, když pod jednou kupkou sena ve svém stohu našel nečekaně schované dvě kovové pokladníčky. Okamžitě zavolal četníky a vyšetřování ukázalo, že jde o obětní schránky, které neznámí zloději krátce předtím vypáčili a ukradli přímo z frýdlantského děkanského kostela. Podle odhadu si pachatelé odnesli necelou 100 korunu a policie po nich vyhlásila pátrání.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Jinde sice pokladničky zůstaly, ale na silnicích občas hazardovali se životem nešťastné ženy.
3: Je to přesně tak. Četníci vyšetřovali nehodu jabloneckého továrníka Bruna Čercha. Tomu totiž pod kola jeho auta v plné rychlosti skočila jistá slečna Vilma. Žena zjevně velmi nešťastná. Továrník ale dokázal včas zabrzdit, takže žena skončila v nemocnici jen s lehkým otřesem mozku. Jak svědci vypověděli, a to včetně přihlížejícího policisty, žena před auto skočila schválně, zřejmě v sebevražedném úmyslu. Tentokrát to dobře dopadlo a my se s tímhle dramatickým ohlédnutím pro dnešek loučíme.
1: V archivu pátrají Petr a Martin Kolínovi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: večer v České televizi. ČT1. Čím je výjimečná zlatobřichá opice, či jak funguje cukr na náš mozek. To a mnohem více prozradí premiérové Zázraky přírody. ČT2. Půvabná markíza se stává ozdobou Versailles a předmětem touhy samotného panovníka Francie, Angelika a král. A ČT Art uvádí v premiéře operu Sergeje Prokofieva, zkomponovanou na vlastní libreto podle stejnojmenného Dostojevského románu. Hráč. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Osm hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Zájem o projekt Darujeme kroužky dětem je obrovský. Organizátoři do něj přidávají další peníze. Město Liberec umístí kompostárnu v Chotyni. Obec s tím nesouhlasí. Úřady musí do dneška zaregistrovat všechny kandidáty do voleb. Soudy ještě rozhodovaly o vyřazených uchazečích. Dnes bude polojasno až oblačno s teplotami do 22 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Česká rada dětí a mládeže hlásí obrovský zájem o projekt Darujme kroužky dětem. Ten je určený pro nízkopříjmové rodiny, které můžou získat až 1500 korun na pololetí na volnočasové aktivity pro děti od 3 do 18 let. Žádosti začala rada přijímat tuto středu a původní 4 miliony korun se vyčerpaly během jediného dne. Česká rada dětí a mládeže proto přidává další peníze, potvrzuje ředitel kanceláře této organizace Ondřej Šejtka.
3: Do systému přidáváme dalších 500 tisíc korun a ten počet žádostí tak může opět narůst. Určitě doporučujeme, aby rodiče neotáleli, podali žádost co nejdříve a podali i v případě, že už uvidí, že ten rozpočet je vyčerpán. Oni se totiž zařadí do fronty a jenom vyčkávají, než se nějaké prostředky uvolní, třeba z poukázek a z peněz, které nevyužijí již podpoření rodiče.
1: Město Liberec řídí v areálu bývalé skládky v Chotyni kompostárnu, a to i přesto, že vedení Chotyně s tím nesouhlasí. Liberecký magistrát v areálu, který vlastní, pronajme na 10 let 2 hektary společnosti SAP Mimoň. V tiskové zprávě to uvedl náměstek primátora Jiří Jandourek ze Starostů pro Liberecký kraj. V rámci festivalu Skleněné městečko v Železném Brodě si zájemci můžou vyzkoušet talentové zkoušky na nečisto na tamní střední umělecko-průmyslové škole sklářské. Zkouška začne v 10:30 dopoledne. Lidé také můžou nahlédnout do dílen i laboratoří. Součástí prohlídky je také výstava a modní přehlídka. Pokračuje ředitel školy Jan Hásek.
4: Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod pořádá v rámci dnů otevřených dveří Skleněného městečka talentovky na nečisto, kde můžete také získat informace o přípravných kurzech uchazečů na talentové zkoušky.
1: Dnes je poslední den, kdy můžou registrační úřady zapsat sporné kandidáty do voleb. Pokud totiž

0: vyskytnou mlhy. Odpoledne a večer bude přechodně oblačno a nejvyšší denní teploty 18 až 21, na Českolipsku ojediněle až 22 a na horách 13 až 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou v ulici Boženy Němcové havarovala dvě osobní vozidla. Projedete se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Jsou 8:04, sobota 19. září a svátek slaví Zita, tak ji nezapomeňte popřát. A v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec se vám už za pár minut řekneme o velmi zajímavém programu ke dni evropského dědictví v Jablonci nad Nisou. Jak jsem tak koukal do programu, nebudete doslova vědět, kam se dřív vypravit, protože kromě řady historických a technických památek můžete poprvé nahlédnout i do Gevisovy vily. Podrobnosti za chvíli. A máme pro vás třeba i oblíbené krimi příběhy o tom, jak aligátor vypátral recidivistu na Frýdlantsku. Nebojte, milí posluchači, je to aligátor v uvozovkách. Přejeme hezký poslech a hezké ráno v naší společnosti a doufám, že se vám od nás bude líbit i Marek Ztracený nebo Dalibor Janda.
1: Dobré ráno s Janem Holubem.

0: Je 8.10 a na vlnách Českého rozhlasu Liberec pokračuje naše ranní cesta po kraji a míříme do Jablonce nad Nisou. Poprvé v historii se dnes veřejnosti otevře zdejší Gevisova vila, která slouží jako vzorkovna společnosti Preciosa. První zájemci si mohli v rámci Dne evropského dědictví prohlédnout už včera večer. A kromě desítek návštěvníků využila příležitost i naše reportérka Jana Švecová.
1: Vcházíme do zelení obrostlé, trochu tajemné vily v zahradě, kterou na začátku 20. století postavil Emil Herbig podle návrhu Roberta Hemricha pro sklářskou rodinu Karla Gevise. Mou průvodkyní je Andrea Kroupová, ředitelka nadace Preciosa, a spolu už vcházíme do takového nádherného černobílého vstupního prostoru.
2: Je to vstupní hala a je tady původní mramorová černobílá chodba.
1: Posouváme se dál do zimní zahrady.
2: Původně je to zimní zahrada, která je dnes upravená právě jako čajový salonek. Je tady i původní fontánka, a protože naším symbolem je křišťál, tak je to vlastně fontánka vysypaná křišťálovými kameny.
1: Křišťálová studánka. Teď jsme kde?
2: To je hlavní reprezentativní salon s kulatým stolem a křišťálovým lustrem typu Marie Terezie.
1: Tady v těch reprezentativních prostorách si návštěvníci mohou prohlédnout ukázky vaší tvorby. My už jsme se tam dívali na ty nádherné vázy. Tady jsou překrásné šaty.
2: Je to vlastně tkanina, která je polepená šatanovými růžemi.
1: Veškerou produkci Preciosy mohou vidět návštěvníci potom ve vedlejší budově ve vzorkovně.
2: Ano, tady to jsou opravdu reprezentativní prostory Preciosy pro jednání s našimi zákazníky a to, co vyrábí, to pak můžou návštěvníci vidět v naší vzorkovně ve vedlejší budově.
1: Ta vzorkovna bude otevřená dnes do 17 hodin. Vila a její zahrada, ale budou nasvícené až do 22. hodiny.
2: Je to proto, že když tady z té vily teď vyjdeme ven na terasu, tak uvidíme zahradu vily, kde je umístěných 6 světelných artefaktů z Preciosy Lighting a oni jsou vlastně nejkrásnější až po setmění.
1: Já tady zastavím první návštěvníky.
3: Mě jsem přivedla zvědavost, protože kolem této vily leta chodím a dneska jsem se mohla podívat za plot. A jsem mile překvapena.
4: Pro mě byla taková jako tajemná stavba, člověk si představuje, jak to tam vypadá, co tam asi se odehrává a odehrávalo.
1: Kus historie.
4: Kus historie Jablonce.
1: Návštěvníky provází i Lucie Karlová, generální ředitelka společnosti Preciosa Lighting. Vy jste očividně dojata.
5: Jsem úplně dojatá. Už jsme toho se sklem udělali spoustu, ale tady to nás neskutečně teďkon baví a hlavně to děláme poprvé v tomhle rozměru a s tímhle příběhem, který tady dneska chceme vyprávět, takže ať už historie vily, nebo to, co se dneska nám daří realizovat, všechno dohromady tady skvěle zapadá a je to úžasný.
1: Je to příběh vily? Nebo příběh jabloneckého skla?
5: Já myslím, že příběh vily by nebyl bez příběhu úspěšného jabloneckého skla. A my tady dneska ukazujeme to, kam to sklo v podání s Preciosou se posunulo, že to je sklo kov, sklo textil, sklo móda a hlavně tady na zahradě, musím říct, před vilou ukazujeme i sklo a světlo dohromady, protože to spolu strašně úzce souvisí a jsme rádi, že tady můžeme dneska ukázat.
0: Gevisova vila bude dnes otevřena od 10. do 22. hodiny, včetně nasvícené zahrady. A v rámci Dne evropského dědictví a oslav 160 let od povýšení Jablonce nad Nisou na město můžete navštívit také Kantorovu nebo Schneiderovu vilu, jablonecké kostely, městské divadlo, vozovnu MHD nebo Sokolovnu v Tyršových sadech. V našem vysílání o tom včera mluvila mluvčí Jablonce Jana Fričová. Poslechnout si to můžete zpětně na našem webu liberec.rozhlas.cz. Teď je 8 hodina 14 minut. Za chvíli předpověď počasí a řekneme vám, jestli budete potřebovat deštník, pokud se do Jablonce nad Nisou vypravíte.

0: Minutu po čtvrt na devět je s vámi Český rozhlas Liberec a kromě Jablonce nad Nisou, kam jsme vás před chvílí zvali, můžete vyrazit odpoledne na zámek Wartenberg ve Stráži pod Ralskem. Ožije pohádkami a později i lampionovým průvodem. A dobrá zpráva, vyrazit tam všude můžete i bez deštníku.
1: Počasí.
0: Ráno je zatím ještě studené, teploty jsou teď mezi 6 a 9 stupni, nejtepleji je ve Frýdlantském Výběžku, protože tam fouká mírný vítr a tam je až 13 stupňů Celsia. A během dne bude polojasno, místy mraku o něco víc, srážky se ale nečekají. Maxima vystoupí až na 22 stupňů a nejtepleji bude na Českolipsku. Biopředpověď je pro dnešek na nejnižší jedničce, tak s ní počítejte. A za chvíli další naše téma, je tomu 85 let, co část obyvatel protektorátu Čechy a Morava musela začít nosit na oblečení žlutou Davidovou hvězdu. Připomeneme si to za chvíli v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
1: Český rozhlas Liberec.

0: S vámi je Český rozhlas Liberec, do půl deváté a do dalších zpráv nám zbývá 9 minut a u přetržené přehrady si můžete už od 9 dopolední připomenout výročí 110 let od jejího protržení a velkého neštěstí v našem kraji. Na místo bude jezdit z Desné i bezplatná doprava. A dnes si připomínáme ještě jedno velmi smutné výročí. Před 85 lety museli Židé v protektorátu Čechy a Morava nosit začít žlutou hvězdu. Nařízení vydalo německé ministerstvo vnitra a podepsal ho šéf hlavního úřadu říšské bezpečnosti Reinhard Heydrich. Židé už tehdy museli snášet řadu drastických omezení. Povinné označení žlutou hvězdou se stalo dalším zásadním krokem jejich vyčlenění ze společnosti a následovaly transporty do get a koncentračních táborů.
1: Ta hvězda byla vlastně trvalé označení, trvalé stigma. Platilo to od 6 let věku. Nebyl to odznak, který by se prostě přepínal z kabátu na kabát. Oni museli mít na každém oblečení, ve kterém šli ven.
2: Vysvětluje historik Miroslav Breifelder z Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Žlutá hvězda nebyla jen potupným označením, ale umožňovala rozpoznat Židy na první pohled, aby je mohly úřady snadněji kontrolovat. Od roku 1933 vydali nacisté na 400 různých protižidovských nařízení.
1: Nesměli mít třeba poštovní holuby nebo kočky, nesměli mít gramofon, nesměli mít psací stroj, nesměli chodit na různá místa, nesměli disponovat svým majetkem. To platilo v protektorátu už od roku 1939.
2: Protižidovská omezení přitom nezačala zavedením hvězdy. Přibývala postupně, vytlačovala Židy z profesního a hospodářského života a součástí byla i protižidovská kampaň v tisku a rozhlase, což dokládá i záznam z archivu Českého rozhlasu.
3: A Židé nezastaví vítězný pochod árijského lidstva, které spěje k novým jasným metám šťastné budoucnosti.
2: Za nenošení hvězdy hrozily tvrdé tresty. Pokuty od 150 říšských marek nebo vězení, přičemž horní hranice trestu nebyla přesně stanovena.
1: Našli se a muselo se to zakázat tady v protektorátu stateční lidé, kteří naopak své židovské spoluobčany zdravili tím, že jako smekli. Bylo to jenom zakázáno, netrestalo se to.
2: Povinnost nosit žlutou hvězdu nebyla protektorátním specifikem, platila na všech územích ovládaných Třetí říší. Nacisté přitom viditelné označování Židů nevymysleli. Podle historika pochází ze středověku.
1: Většinou tam bylo nějakou žlutou barvou nebo měli špičatý klobouk, jo, s nějakým žlutým pruhem.
2: Z protektorátu Čechy a Morava nacisté deportovali přes 82 tisíc Židů. Přežilo jen asi 11 tisíc lidí. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hezké dobré ráno, hudbu střídají u nás v Českém rozhlase Liberec další zprávy. Iveta Bláhová vám v nich řekne, proč byste se měli mít na silnicích v okolí Liberce na pozoru.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
3: Řidiči a další účastníci silničního provozu na Liberecku musí dnes počítat s omezením v dopravě. Regionem totiž vede trasa cyklistického závodu Ještěd Road Classics. Organizátoři upozorňují na uzavřené úseky na trati. Závod potrvá od 11 do 18 hodin. Ještě dnes můžou lidé oslavit 160. výročí povýšení Jablonce nad Nisou na město. Na Mírovém náměstí před radnicí jsou podle mluvčí magistrátu Jany Fričové připravené prodejní stánky. Na pódiu budou po celý den vystupovat hudební kapely. Kromě toho můžou lidé v rámci Dne evropského dědictví zdarma navštívit několik jablonských památek. Návštěvníci původní výstavy o libereckých výstavních trzích v Severočeském muzeu můžou zavítat do novější navazující expozice. V BG klubu naproti muzeu jsou k vidění fotografie tehdejší architektury. Právě BG klub se nachází v jednom z bývalých výstavních pavilonů. Ještě dnes a zítra pokračuje podzimní vlna kampaně Ukliďme svět. Tu pořádá Český svaz ochránců přírody. Dobrovolníci se zapojují tak, že sbírají v přírodě a městech odpadky. Podle svazu je zaregistrovaných přes 12 000 lidí. Mapu jednotlivých úklidů zájemci najdou na webu ukliďmesvět.cz. Registrované akce jsou po celé republice. Fotbalisté brněnského Artisu budou v 9. kole šance ligy hostit Slovan Liberec. Zápas začne v 15 hodin, stejně jako souboje Mladé Boleslavy s brněnskou Zbrojovkou a Pardubic s Bohemians. V 18 hodin nastoupí Slovácko proti ostravskému Baníku. Dnes bude skoro jasno až polojasno, v ranních hodinách se ojediněle vyskytnou mlhy. Odpoledne a večer bude přechodně oblačno, teploty 18 až 21, na Českolipsku až 22 a na horách 13 až 16 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: V Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená ulice Krajinská. Uzavírka potrvá do konce září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Pokud jste za volantem, dobře dojeďte a z 35, která má u Liberce několik omezení, pro vás máme dobrou zprávu. Ani na jednom místě se teď aktuálně nezdržíte. A další dobrou zprávu máme pro Frýdlantské. Tady máte o jednoho delikventa míň. Jak, při čem a kdo ho chytil, vám řekneme už za chvíli v dalších krimi příbězích. Teď už vám v Českém rozhlase Liberec zpívá Petr Muk o tom, že láska je nebezpečná věc. Myslíte, že je to pravda?

0: Je sobota 19. září a dnes by měly narozeniny čtyři velké osobnosti, které už nejsou mezi námi. Před 104 roky se narodil čtyřnásobný olympijský vítěz ve vetevadlostním běhu Emil Zátopek, atletka a olympijská vítězka v hodu oštěpem Dana Zátopková. 79 by bylo zpěvákovi a kytaristovi Františkovi Nedvědovi a 101. narozeniny by dnes oslavil herec Jan Skopeček. Určitě si ho pamatujete třeba i z komedie Léto s kovbojem.
1: Máma, něco se jí zdálo a zbudí dítě.
2: Ale ne, vletěl jsem ptáč. Přiletěl mě přes hlavu takový velký mokrý pták.
1: Mokrý, jo? Tak to byla husa a ty jsi druhá.
0: A hlavní roli v této legendární komedii, která se točila i v našem kraji, stvárnila Daniela Kolářová, která slaví 80. A proto si zítra připomeneme ve Hvězdných návratech. Vysíláme od 16. hodiny. Tak ještě jednou oslavenkyně Daniela Kolářová a zítřejší Hvězdné návraty ve 4 odpoledne v Českém rozhlase Liberec. A od oslavenců už míříme do světa kriminálníků. Zvířata jsou od nepaměti součástí našeho každodenního života, ať už jako potrava, anebo jako pomocníci. A dnes také jako společníci. U policie na Liberecku slouží pro změnu aligátor. To nám asi bude muset vysvětlit Miroslav Holubec v dalším Krimi příběhu.
3: Krimi příběhy.
4: Člověk by neměl nikdy chválit den před večerem. Tak třeba když nedávno jistý muž z Frýdlanska usedal za volant, asi by ho nenapadlo, že on zakončí svůj den s aligátorem v zádech. Abychom nezpůsobili nějakou paniku mezi obyvateli Frýdlanského výběžku, aligátor se jmenuje služební pes, který pracuje u tamní policie a kterému nikdo neřekne jinak než Alík. Ale musíte uznat, že aligátor zní víc majestátně a nebezpečně než Alík. A tomu ještě jeho pán občas říká Alíček, to když se psovi něco opravdu povede. O tom náš nešťastník za volantem ví své, ale pěkně od začátku. Když muž toho dne sedal za volant, moc dobře věděl, že by to neměl dělat. Policie ve své zprávě neuvádí, jaké konkrétní skutky má onen muž na svědomí, jen zmiňuje, že SPZky na jeho voze byly kradené. Za vše hovoří reakce řidiče na policejní kontrolu, kterou toho večera potkal. Namísto, aby zastavil, šlápl na plyn a ujel. Neujížděl ale daleko. Policisté našli jeho auto odstavené v lese jen o kousek dál. Vzhledem k tomu, že už se smrákalo, zavolali si na pomoc kolegu psovoda se psem Alíkem. Ten očuchal sedadlo na místě řidiče a dal se neomylně po stopě. Nebylo to nic lehkého, žádná lesní cesta, ale náročný terén, včetně říčky Smědé, ve které chtěl uprchlík zahladit stopy. Jenže Alík je čerstvý držitel medaile z nedávného mistrovství světa, takže patří ke špičce ve svém oboru. Však taky už o pár minut později vyštěkával pachatele ukrytého pod vymletým břehem a tomu nezbylo, než vylézt s rukama nad hlavou a modlit se, aby se Alíček neproměnil v aligátora. Alík dostal busta a pachatel pouta.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: S vámi je Český rozhlas Liberec, za půl minuty bude 8:45 a zítra nás přejde studená fronta se slabšími srážkami. Pak nás čekají 2-3 dny zamračenějšího počasí a od půlky příštího týdne slibují meteorologové pravý babé léto. Slunce, rostoucí teploty a žádné deště.
1: Počasí.
0: Je před námi příjemná sobota, bude polojasno, odpoledne a večer může být místy oblačnosti o něco víc, pršet ale podle meteorologů nebude. Maxima 18 až 22 stupňů Celsia, nejtepleji bude na Českolipsku, na horách pak čekejte teploty do 16 stupňů. A ještě rekordy, pokud se chcete ohřát, museli byste v čase cestovat do roku 1947, to bylo téměř 30 stupňů. A naopak největší zima byla v roce 1959, přes den byly tehdy jen 3 stupně nad nulou. Tak tolik o počasí a v Českém rozhlase Liberec pro vás máme za chvíli Františka Nedvěda. Dnes by slavil 79. narozeniny.
2: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
3: Kolikrát nemůžu ani vstát?
4: Ale vstáš.
3: No nakonec jo, pač musím.
2: A tak mě čeká dost práce, naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
5: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
6: Haló.
7: No co je?
6: Je doma Kája.
2: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
1: Pondělí. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

Naše sobotní dobré ráno s datem 19. září se chýlí ke konci. Ještě vás pozvu k dopolednímu vysílání. Za chvíle zprávy, po nich magazín Mezi nebem a zemí a po 10. hobby magazín. Pěstovat budeme borůvky, dáme vám tipy a triky, jak na ně. A další dobrý trip od nás, jak čistit perlátory na vodovodních bateriích kvůli zanášení nečistotami a vodním kamenem. Tak nejen o tom bude hobby magazín v 10 hodin. A náš kraj žije řadou akcí. Jablonec nad Nisou slaví 160 let a otevírá 26 různých památek. Skláři mají dostaveníčko v Železném Brodě, u Protržené přehrady se vzpomíná na zdejší tragédii před 110 lety a třeba ve Stráži pod Ralskem bude lampionový průvod a další a další. Podívejte se k nám na web liberec.rozhlas.cz a vyberte si, co vám kápne do noty. Jan Holub se loučí, přeji vám krásný víkend a užívejte si ho i v naší společnosti. Ve společnosti Českého rozhlasu Liberec.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: 9 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Před 110 lety zemřelo v Desné v Jizerských horách přes 60 lidí kvůli protržení přehrady. Na Libereckou se dnes pojede cyklozávod, způsobí dopravní omezení. Korunovační klenoty si ode dneška může na Pražském hradě prohlédnout i veřejnost. Dnes bude polojasno až oblačno s teplotami do 22 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. V Desné v Jizerských horách si dnes lidé připomínají 110 let od katastrofického protržení přehrady. V roce 1916 se protrhla přehrada na říčce Bílá Desná. Přes 60 lidí tehdy přišlo o život, další o domovy. V rámci slavností města Desná bude o 10 hodin program v připomínce tragédie přímo na protržené přehradě.
2: V areálu bývalé přehrady budou koncerty a divadelní představení. Je tam také naučná stezka, která popisuje souběh událostí před 110 lety. Po 14. hodině tam bude bohoslužba a promítání filmu o katastrofě. Od Rýdlovy vily a zpět pojede kivadlový autobus. Program potrvá do 16 hodin. Z Desné Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Řidiči a další účastníci silničního provozu na Liberecku musí dnes počítat s omezením v dopravě. Regionem totiž vede trasa cyklistického závodu Ještěd Road Classics. Organizátoři upozorňují na uzavřené úseky na trati. Závod potrvá od 11 do 18 hodin.
3: Trasa začíná v Liberci a povede přes Bedřichov do Jizerských hor. Přes hory pojedou závodníci až do Dolní Řasnice, odkud se vydají přes Oldřichov zpět na Liberec. Před Libercem ale odbočí do Krištofova údolí a závod skončí na Ještědu. Trasa je dlouhá téměř 100 kilometrů. Konkrétní uzavírky a doporučené objízdné trasy najdete na webu roadclassics.cz. Adéla Jindrová, Český rozhlas.
1: Neznámý vandal popsal obnovenou fasádu Šubrtovy vily v Hrádku nad Nisou nápisy, uvedla to mluvčí hrádecké radnice Eva Jiříčková. Bývalá vila továrníka Hermana Šubrta patří k významným historickým stavbám v Hrádku nad Nisou. Postavena byla v roce 1924 a po rekonstrukci slouží jako komunitní centrum. Je památkově chráněná. Podle zákona je proto nutné poškození fasády oznámit příslušnému orgánu památkové péče a vyžádat si rozhodnutí o způsobu odstranění nápisu a radnice podá trestní oznámení. Ode dneška si veřejnost může prohlédnout korunovační klenoty. Doteď je letos mohly vidět jen školní výpravy. Ve Vladislavském sále na Pražském hradě budou koruna, jablko a žezlo vystavené každý den od 9 do 17 hodin až do 28. září. Letos je lidé můžou vidět jako součást výstavy o rodu Habsburků. Organizátoři upozorňují, že se návštěvníci mají připravit na to, že budou na klenoty stát frontu. Minulý rok se na ně přišlo podívat přes 50 tisíc lidí.
0: Počasí.
1: Dnes bude skoro jasno až polojasno.

0: Konce nad Nisou v ulici Boženy Němcové havarovala dvě osobní vozidla. Projedete se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
2: Český varhaní festival už 20. rokem rozeznívá mnohé kostely i v malých vesnicích, aby ukázal krásu historických varhan a mistrovství českých varhanářů. Jan Hlaváček z Rychnovska objevuje odkaz duchovních míst, natáčel s ním Karel Sladký. Paměť národa už 25 let připomíná příběhy lidí, kteří se zasloužili o naši svobodu. Své narozeniny oslavila v pražské Valdštejnské zahradě. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Jiřího Chodury, pastora Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Za mikrofonem je Daniela Pavlíčková, přeji vám dobré sobotní dopoledne.

0: Karla Gotta jsme vám hráli v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Už 20. rokem rozeznívá české kostely Český varhaní festival. Zavítá přitom nejen do známých měst, ale i do zapadlých vesnic, kde představuje krásu historických varhan a mistrovství českých varhanářů. Festival založil v roce 2007 varhaník a dirigent Adam Viktora. Za dobu své existence uspořádal více než 1000 koncertů a exkurzí a 10 000 posluchačů přibližuje varhany jako jedinečnou součást našeho kulturního dědictví. Český varhaní festival připomíná, že mnohé historické nástroje potřebují naše pozornost a péči a někdy může k jejich záchraně přispět i jediný koncert, natáčela o něm Daniela Brůhová.
1: Zakladatele festivalu, varhaníka a dirigenta Adama Viktory se ptám na to, proč se velké množství koncertů odehraje také v Ústeckém kraji.
2: Právě v tom Ústeckém kraji se nachází mnoho pozoruhodných nástrojů, stejně jako i v ostatních krajích. V jižní Čechách, v západní Čechách, ve střední všude najdeme nástroje barokní, romantické a všude je co objevovat.
1: Proč jste Český varhaní festival před 20 lety založil?
2: Já jsem během svého studia hry na varhany zjistil, že to podstatné v tom oboru spočívá v historických nástrojích. Že díky poznání těch historických nástrojů člověk se orientuje

0: v tom oboru a byl jsem udiven, že se na ty historické nástroje vlastně vůbec nehraje, že nemají vůbec dostatek pozornosti, že dost často velice chátrají a že tisíce, ale doslova tisíce nástrojů nemají vůbec žádné využití. S touto myšlenkou jsem založil ten Český varhanní festival, že jsem vybral několik nástrojů, které jsem chtěl zapojit do koncertního provozu.
1: Jenže varhany jsou nástroj, který doprovází liturgii.
0: Ideální způsob, jak využít varhany, je používat je při liturgii. Na mnoha místech ale se liturgie žádná nekoná, a nebo se tam koná, ale zase tam nemají třeba vůbec varhaníka. A nebo tam by měli i varhaníka a liturgie se koná, ale varhany mají tak strašném stavu, že se na ně nedá hrát. Ve všech těchto ohledech se ta situace dá napravit a jednou z těch cest je i to, že se na ty varhany upozorní, že jsou tady a že potřebují naši péči a že potřebují zachránit.
1: Podařilo se zachránit některé nástroje za těch 20 let konání festivalu?
0: Na několika místech se skutečně podařilo, i když to není vůbec primární poslání toho festivalu, zakládat nějaké sbírky a vybírat peníze, ale spíš motivovat a nadchnout takové ty lokální patrioty, kteří se pak musí za ten svůj nástroj bít sami.
1: Můžete být konkrétní?
0: Třeba v Gdyni se podařilo, že se tam vytvořila skupina nadšenců, kteří založili sbírku, a před 2 lety tam už došlo k restaurování toho nástroje, který je mimořádně krásný, a na dalších místech ty sbírky probíhají, někde se vlastně začíná zjišťovat, jak na to a co je třeba udělat, a má to dopad na ten varhanní obor.
1: Jaké nástroje a místa nabídnete v podzimní části?
0: Zejména se těším na ty nástroje, které jsou letos v rámci toho našeho festivalu poprvé. Takže to bude třeba nástroj v Cítolibech, to je takový menší romantický nástroj. Konec konců posluchači se můžou podívat na stránky toho festivalu, kde ty jednotlivé varhany mají svůj popis a mají tam fotografie a je tam ten přehled. Ten program je opravdu bohatý.
1: Zdá se, že české varhanářství má velkou tradici a kvalitu.
0: To rozhodně. U toho varhanářství tam se sformovalo několik naprosto nesmírně významných celých škol. Hovoříme o Lokecké škole, o Králické škole v baroku. Většinou na počátku byla nějaká zakladatelská osobnost. Máme tady dokonce takové rodinné klany v historii. Byly to třeba Gartnerové nebo Gutové, kteří fungovali více než 100 let. A skutečně to byly desítky varhanářů, kteří byli z jednoho rodu a vytvořili naprosto fascinující díla.

magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Ve věku 94 let zemřela Ludmila Javorová, jedna z nejvýraznějších postav československé skryté církve. Zemřela v noci na čtvrtek 17. září v hospici v Rajhradě u Brna. Blízkou spolupracovnici biskupa skryté církve Felixe Maria Davídka vysvětil Davídek v prosinci 1970 nejprve na jáhna a následně na kněze. V roce 1996 jí bylo sděleno stanovisko katolické církve, podle něhož je její svěcení neplatné a kněžskou službu nesmí vykonávat. Javorová se však svého přesvědčení o vlastním kněžství nezřekla a až do konce života je chápala jako své povolání. Bezplatné poradenství, pomoc při jednání s úřady, tlumočení nebo asistenci při uznávání zahraničního vzdělání nabídne cizincům poradenské centrum pro cizince, které otevře příští týden arcidiecézní Charita Olomouc. Pomoc nabízí lidem, kteří žijí v České republice a potřebují se zorientovat v novém prostředí. Centrum sídlí v Olomouci na třídě kosmonautů a lidé se na něj mohou obracet například při jednání s úřady a institucemi, při doprovodu či asistenci v terénu nebo při tlumočení. Základními principy centra je orientace, podpora a samostatnost. Papež Lev XIV. Nařídil zvýšit platy, které kardinálové dostávají od Vatikánu. Zrušil tak 10% snížení platů, které zavedl v roce 2021 jeho předchůdce papež František. Rozhodnutí se týká i dalších vysokých vatikánských funkcionářů, kterým papež František rovněž plat snížil. V březnu 2021 František rozhodl snížit platy kardinálů o 10%, vyšších vatikánských funkcionářů o 8%, a nižších vatikánských úředníků z rad kněží a mnichů o 3%. Papež tehdy škrty zdůvodnil pandemii COVID-19, která se výrazně dotkla příjmů Vatikánu kvůli poklesu počtu turistů a poutníků a častými schodky v hospodaření Svatého stolce. Současný papež se domnívá, že cíle rozpočtové rovnováhy lze dosáhnout i jinými prostředky než snížením platů. Taky to jste se od nás dozvěděli tedy teď v magazínu Mezi nebem a zemí. Pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Také kapelu Elán jsme vám teď hráli v magazínu Mezi nebem a zemí, kde vám teď představíme Jana Hlaváčka z Rychnovska, který v Královéhradeckém kraji objevuje odkaz duchovních míst. Ač byl biřmován v Praze, žije právě na Rychnovsku, kde je silná tradice mariánského kultu a poutních míst. Čím je pro něj tento církevní odkaz? To zajímalo redaktora Karla Sladkého.
1: Jane, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy jste křtěný?
2: Ano, jsem pokřtěný v kostele svatého Matěje.
1: Takže to celé nebo správné jméno je vaše?
2: Moje jméno je Jan Křtitel Zdeněk František Vojtěch Antonín. Antonín je potom jméno jako druhý, to jsem si vybral, když jsem byl biřmovaný.
1: Kdy to bylo?
2: Taky u Matěje. Poutníci šli ke svatému Matěji, právě mám to jméno po svatý Matěji, ten Vojtěch mám, že jsem byl křtěný na svatého Vojtěcha, a Zdeněk mám po otci. Jan Křtitel je jedno jméno.
1: Používáte Jan to Jan teď?
2: Já používám Jan Křtitel, že je Jan Nepomuk nebo Jan Bosko. To je třeba bývalý arcibiskup, je Jan Bosko Graubner. Jo. Pak je ještě Jan Zlatoustý, Jan Zmaty. Těch Janů je asi 14, tak nějak.
1: Vy jste původně Pražák, ale žijete ve východních Čechách, v Královéhradeckém kraji na Rychnovsku. A myslím, že tu sílu toho duchovna tam hodně pociťujete.
2: V tomhle kraji východních Čech je hodně míst a i hodně mariánských zjevení, který v době, jaká bohužel byla v minulosti, tak spoustu není uznaných těch zjevení, jako třeba bylo ve Fátimě nebo v Lourdech, Panna Marie Lourdská nebo Fátimská v Portugalsku.
1: A když budete konkrétní, tak jaká ta místa, duchovní místa právě tady?
2: To je třeba tady Suchý důl, to je u Police nad Metují, pak je to Rokole, to je Nový Hrádek, u Náchoda. Dál a dál je dokonce i bylo prokázané zjevení v Králíkách. Prostě celý ty Orlické hory jsou pro ty, co se tím zabývají.
1: Tady je hodně znát ten mariánský kult, že?
2: Ano, mariánský kult tady je. Všechno se točí kolem Marie, tyhle ty sféře.
1: Vy teď máte také jednu na krku, co to je?
2: To je panenka Maria Dobré rady. Ta je ve Znojmě a to je obraz, který přišel z nebe.
1: Co vám to dává?
2: Jistotu, která funguje. Prostě je to duchovno. Mm-hmm. To je řád, který funguje a kolem něho se točí svět a všechno kolem.
1: Máte vyloženě nějaké oblíbené místo, kam jezdíte relaxovat, kam si jezdíte duchovně nadechnout, načerpat?
2: Krásný místo Kladský Pomezí, vlastně to jsou Vambeřice, kde je kostel a říká se tomu Slezský Jeruzalém. Celá ta obec tam je uspůsobená, tak je tam brána, je tam křížová cesta, jsou tam schody mariánský. To je kostel navštívený paní Marie.
1: Tam to na vás dýchá.
2: Tam určitě, tam nosí lidi v obrázky. Pak je zajímavý místo, je Turov, se to jmenuje, to je nad Hronovem. To popisovali Alois Jirásek a tam taky je studánka, kde jsou po stromech rozvěšený obrazy panenky Marie. Tam přinesli lidé, kterým panenka Maria pomohla nějakým způsobem.
1: Myslím si, že mnozí se k té panence Marie obrací v dnešní době se svými prosbami.
2: To je někdo, komu se dá věřit.
1: Říká Jan Křtitel Hlaváček, se kterým jsem si povídal. Jane, děkuji a přeji vše dobré.
2: Vám taky a všem posluchačům krásný den a krásný další život.

0: Ladíte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí, kde si teď dovolíme malé ohlédnutí. V malém bytě na pražském Smíchově před 25 lety vzniklo Postbellum. Myšlenka byla jednoduchá. Zaznamenávat příběhy lidí, kteří byli svědky i aktéry klíčových okamžiků 20. století. Dnes má paměť národa více než 15 000 zaznamenaných svědectví. Téměř 100 000 dětí prošlo jejími vzdělávacími projekty. Prostřednictvím Centra pomoci paměti národa pomáhá stovkám seniorů. Zapojila se i do pomoci vojákům a zdravotníkům na Ukrajině. Její 25. narozeniny připomněla 16. září dopolední konference v Senátu a odpolední festival Paměti národa ve Valdštejnské zahradě. Natáčela na něm Noemi Fingerlandová.
1: Původní myšlenka byla novinářská, že tedy vytvoříme velikou databázi, ze které budou moct čerpat nejen my, jako novináři pro své příspěvky, ale i jiní, třeba historikové, učitelé, spisovatelé.
2: Vysvětluje Mikuláš Kroupa, proč vlastně občanské sdružení Postbellum vzniklo a co je jeho hlavním posláním dnes.
3: Vyprávět příběhy, to asi je tak banální. Co snad je méně banální, je, že ty příběhy mají něco způsobovat v té společnosti. Také jaké příběhy vyprávíme, jak ty vypravěče hledáme. Ono je to docela těžké. My jsme dřív pracovali s obcí Legionářskou a s Svazem bojovníků za svobodu. Měli jsme seznamy lidí, kteří za svobodu vzali zbraň a nasadili svůj život někde na frontách. Měli něco v sobě, co se hrozně těžko pojmenovává, prostě byli opravdu připraveni umřít. Docela často mluvíme s mladými lidmi a když se jich zeptáte, za co byste byli ochotní umřít, tak na vás teda opravdu koukají, protože vůbec nechápou, co to je za otázku. Když se potom začnete nad tím zamýšlet, tak se dostanete, že to nejcennější je naši blízcí, rodina a tak dále. Je to nadlouho, ale myslím, že to je mise paměti národa. Připomenout lidem, že tady něco je, za co má smysl nasadit svůj život.
2: A že nejde jen o teorii, prokazuje paměť národa svou pomocí Ukrajině. Tu připomíná ukrajinský velvyslanec v Česku Vasil Zvarič.
4: Velmi si vážíme toho, co Postbellum a paměť národa dělá pro Ukrajinu. Helmy, drony, sanitky a další pomoc tam, kde je potřeba chránit lidské životy.
2: Paměť národa ale na své narozeninové oslavě představila i úplnou novinku v přístupu k jedné z největších paměťových sbírek v Evropě, totiž speciálního AI asistenta, který dokáže prohledávat tisíce hodin skutečných vzpomínek pamětníků a pomoci najít konkrétní příběhy lidí, kteří byli u důležitých událostí naší historie a odpovědět na otázky, jako třeba jak se žilo v roce 1945, co dělali děti ve škole v době komunismu nebo jak lidé prožívali srpen 1968. Co je však podle Mikuláše Kroupy největší úspěch za těch 25 let?
1: To, co mě naplňuje velikou radostí, tak je společenství lidí, které kolem paměti národa vzniklo. Jsou to opravdu desetitisíce lidí, kteří nás podporují, mají rádi, sledují naší práci a mnozí z nich nás podporují finančně. Takže paměť národa je opravdu nezávislá. To, co mi dělá velikou radost, tak je každý rok 11 000 zapojených žáků a studentů do našich programů, takže paměť národa se, jak se říká, chytla i ve školách.
2: Co přeje Mikuláš Kroupa paměti národa do dalších let?
1: Já bych si přál, abychom porazili všechny ty diktátorské, agresivní režimy, jak ten, který je na východě v Rusku, tak všechny ostatní, které jsou od nás ještě trochu dál, ale vnímám to, že ty režimy, ty ideologie mají bohužel i u nás živnou půdu a úkolem paměti národa je tu živnou půdu těmto ideologiím znesnadnit a naopak připravit živnou půdu pro liberální demokracii.
2: Dodává novinář, ředitel Postbellum a zakladatel projektu Paměť národa Mikuláš Kroupa.

0: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jutá, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu a magazínu Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Pomníčky v polích u cest většinou stavěli majitelé polností i obyčejní lidé, aby do nich vložili své prosby nebo díky. Některé se časem ztratily, z jiných se stala pouhá torza. Jedno takové se podařilo najít v blízkém porostu na poli nad Českou Třebovou a nejen to, našla se i vzpomínka, i matriční zápisy o tomto místě. Právě tam tragicky zemřela v roce 1850 12-letá pasačka Barborka Pirklová napadená krávou. U krásného zrestaurovaného pomníčku s obrázkem svaté Barbory natáčela naše pardubická kolegyně Víta Balcarová.
1: Požehnej pane, tento obnovený pomníček, který bude připomínat život a památku chudé Barborky.
2: Doufám, že se má u tebe dobře.
1: A toto místo připomíná všem, kdo kolem něj projdou, že každý lidský život je vzácný a že tvá láska je silnější než smrt.
3: Otec Adam požehnal pomníček malé Barborky. Povězte mi, co vůbec žehnání je.
4: Žehnání je takovou krásnou křesťanskou tradicí. Když žehnáme například někomu živému, tak mu přijeme to nejlepší. Nebo jich odevzdáváme pánu, který vlastně je pramenem každého požehnání. A stejně vlastně věci, ke kterým máme úctu, zejména takový pomníček, když žehnáme, tak zároveň bereme na vědomí, že to místo je nějakým způsobem také zesvěcené Bohu.
3: Já mám u mikrofonu pana Martina Dvořáka, bez kterého by tenhle pomníček tady nemohl stát. On je totiž majitelem tohohle pozemku. Váhal jste dlouho, když jste byl požádán?
5: Bylo to okamžitě rozhodnutí, protože mám jakou smutnou zkušenost s dětma a de facto jsem ani neváhal. Neváhal jsem.
3: Já tady mám dva realizátory tohohle krásného pomníku. Představte se mě.
5: Já jsem Vojtěch Mrověc a já jsem realizoval ten obrázek svaté Barbory a nápisovou destičku.
6: Já se jmenuji Marek Běťák, já jsem se postaral o tu kamennou část toho pomníku.
3: Mám pro vás jednu jedinou otázku. Málo kdy se stane, aby vaše dílo bylo posvěceno. Jak vy se na to díváte?
5: Já jsem profesí restaurátor, takže často, když působíme v kostelích a tak, pak třeba i na nějaké to vysvěcení dojde.
3: A jak jste na tom vy?
6: No, je to určitě dobře. Je to prostě propojení jako s duchovním rozměrem života.
3: Potřebujete vědět příběh, abyste vytvořil obraz i svaté Barbory?
5: Určitě je potřeba, aby ten umělec znal příběh, protože ke každé světici patří atributy. Také Barbora, když zemřela, byla mladá dívka, tak je potřeba ji namalovat mladou a s příznačnými atributy.
3: Paní ředitelka Městského muzea Jana Voleska byla jedna z těch, kteří se zasloužili o to, aby tady ten pomníček stál. Vy jste ve svém projevu mluvila o tom, co vás motivovalo.
7: Ty motivace byly dvě. Já jsem tady říkala, že v mé hrudi bije srdce jednak muzejníka, to znamená, že mě není lhostejný osud žádného povaleného pomníčku, památníčku, takových předmětů, které pro naše předky byly drahé a měly připomínat nějakou událost, na kterou nemělo být zapomenuto. A ta druhá motivace je čistě mateřská, protože když jsem se doslechla, že vlastně ten pomník připomínal tragický osud dítěte, i prostě tohoto pohledu mě to prostě nebylo lhostejné. Rozhodla jsem se, že se o obnovu tohoto jednoduchého pomníku nějakým způsobem zasadím.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je autorem Jiří Chodora, pastor Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Drazí rozhlasoví posluchači, žijeme ve světě, který se mění tak překotně, až z toho někdy mrazí. Každý z nás to asi zažil. Jsou dny, kdy se cítíme v bezpečí, máme své plány a zaběhnutý rytmus. A pak najednou přijde zpráva, jeden nečekaný okamžik a všechno je jinak. V takových chvílích si naplno uvědomíme svou vlastní zranitelnost. Uvědomíme si nestálost věcí, na kterých tak často stavíme, a křehkost lidského života. Zkrátka, zdá se, jako by se nám půda drolila pod nohama a my ztrácíme své jistoty. Kde najít v takovém světě pevný bod? Na co se spolehnout, když se třesou základy? Prorok Izajáš zapsal slova, která právě do těchto chvil vnášejí obrovskou naději. V 54. kapitole čteme tento boží slib. I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje milosrdenství od tebe neodstoupí a smlouva mého pokoje se nepohne, pravý Hospodin, tvůj slitovník. Zkuste si to na okamžik představit. Hory představují to nejstabilnější a nejpevnější, co na zemi známe. I v našich životech máme takové pomyslné hory. Pevné body v podobě našeho zdraví, naší rodiny, práce nebo třeba pocitu bezpečí. Jsou to věci, o kterých si myslíme, že tu budou vždycky. Ale občas se i tyto naše životní hory pohnou. Bůh však do takových situací říká, i kdyby se stalo to, co nejméně čekáte, i kdyby selhalo to, co ve světě považujete za nejstabilnější, moje milosrdenství od vás neodstoupí. Bůh se nepohne. Nemá k tomu sebe menší důvod. On bere odpovědnost za naši záchranu na sebe a zůstává naší jistotou nyní i po celou věčnost. Tento hluboký slib neslyšeli lidé, kteří by si žili v klidu a blahobytu. Bůh to řekl svému lidu v babylonském zajetí. Byli to lidé, kterým nezůstalo vůbec nic na svém místě. O to víc si potřebovali připomenout, že Bůh je věrný a stálý. A pro nás dnes platí úplně to samé. Náš život i tento svět se mění, ale Bůh zůstává. Jeho sliby platí a my se o ně můžeme opřít. Kéž bychom se dnes uprostřed všeho, co právě prožíváme, dokázali opřít o Boží věrnost a tak byli naplněni pokojem. Protože opřít se o Pána Boha je to nejistější, co můžeme v životě mít. Prorok Izajáš k tomu říká toto. Stvoření, opírající se o tebe, chráníš pokojem. Pokojem, neboť v tebe doufá. Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin, je skála věků. Milí posluchači, přeji vám pokojný den a jistotu toho, že Bůh, skála věků, se pod vámi nikdy nepohne.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Ve střední umělecko-průmyslové škole Sklářské v Železném Brodě si můžou žáci vyzkoušet talentovky na nečisto. V nádražní ulici v Chrastavě skončilo dopravní omezení, funguje tam nový kruhový objezd. Telefony v českých školách nebudou zakázané úplně, žáci by je mohli používat k výuce. Dnes bude polojasno až oblačno s teplotami do 22 stupňů. Jsou tu zprávy s Ivetou Bláhovou, hezké dopoledne. V rámci festivalu Skleněné městečko v Železném Brodě si zájemci můžou vyzkoušet talentové zkoušky na nečisto na tamní střední umělecko-průmyslové škole Sklářské. Zkouška začne v 10:30 dopoledne. Lidé také můžou nahlédnout do dílen i laboratoří. Součástí prohlídky je také výstava a modní přehlídka. Pokračuje ředitel Škony Jan Hásek.
2: Střední umělecko-průmyslová škola Sklářská Železný Brod pořádá v rámci dnů otevřených dveří Skleněného městečka talentovky na nečisto, kde můžete také získat informace o přípravných kurzech uchazečů na talentové zkoušky.
0: Skleněné městečko je tradiční sklářský festival, při kterém se v Železném Brodě představují skláři z regionu. Program ve městě potrvá až do neděle. V Chrastavě na Liberecku můžou lidé využívat novou okružní křižovatku v nádražní ulici. Českému rozhlasu to řekl starosta Michal Canov ze Starostů pro Liberecký kraj. Kruhový objezd tam vznikl v rámci stavby nového supermarketu. Podle Canova stavbaři aktuálně dokončují parkoviště. Práce by měly být hotové do konce září. Následovat bude kolaudace. Podle radnice by se měl supermarket veřejnosti otevřít nejpozději do Vánoc. Dnes a zítra nabízí kina po celé České republice projekce za 100 korun. Akci Kino dny pořádá Asociace provozovatelů kin zapojených, jejich téměř 200. Diváci ve 460 sálech uvidí české i zahraniční filmy. Promítat se budou novinky i kultovní klasiky.
3: V Libereckém kraji je do akce zapojeno 7 kin. V Liberci, Frýdlantu, Mimoni, Turnově, Semilech a Lomnici nad Popelkou budou kina promítat třeba nového Spidermana nebo digitálně restaurovaný film Anton Špelec Ostrostřelec. V semilském kině Jitřenka se zároveň koná druhý ročník festivalu Semifilm. Anna Podhorná, Český rozhlas.
0: Od příštího školního roku by mohl začít platit zákaz telefonů ve školách. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtením ve sněmovně. Žáci mateřských a základních škol by ale mohli telefony použít, pokud by jim to jako součást výuky povolil učitel. Regulace by se měla týkat všech ročníků povinné školní docházky a odpovídajícím třídám na konzervatořích a víceletých gymnáziích.
1: Počasí.
0: Dnes bude skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer bude přechodně až oblačno a nejvyšší denní teploty 18 až 21, na Českolipsku ojediněle až 22 stupňů a na horách naměříme 13 až 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Doxech na Českolipsku je kvůli nevyhovujícímu stavu vozovky uzavřená Nerudova ulice.

akumulátor ve vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvhodnější čas. Příjemný poslech vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Máte rádi borůvky? Tak to je velice zajímavá léčivka a navíc chutná, takže obliba borůvek stoupá, kdo by nechtěl mít bohatou úrodu chutných a zdravých plodů. A naše hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová se zajímala o to, jak je náročné pěstování borůvek na vlastní zahrádce nebo třeba doma a jestli se tak dají pěstovat i ty pravé lesní borůvky.
2: Botanická zahrada Masarykovy univerzity v Brně je zeleným ostrůvkem uprostřed

0: uprostřed města. S Martinem Sedlákem si budu teď povídat o borůvkách. Máte vůbec v zahradě borůvky?
1: V zahradě borůvky máme, ale bohužel teď tady probíhá rekonstrukce, takže ta místa, kde jsou vysazené, trošku utrpěla, budeme je muset přesadit a vypěstovat spíš znovu, aby se dali ukázat lidem.
0: Není borůvka jako borůvka, známe ty lesní, z obchodu možná známe ty kanadské. Pojďme si z botanického úhlu pohledu popsat, co vlastně borůvka je a co není.
1: No, borůvkou myslíme botanicky rod Vaccinium, který patří do čeledi vřesovcovité. Patří tam jednak teda ty naše lesní borůvky, ale blízce příbuzná je třeba klikva, brusinka, vlochyně, anebo právě ty kanadské borůvky, což je botanicky brusnice chocholičnatá, Vaccinium corymbosum. Jako borůvky se prodává celá řada drobného ovoce. Možná znáte indiánské borůvky, což je muchovník z čeledi růžovitých, takže ten s pravými borůvkami nemá nic společného. Stejně tak oblíbené kamčatské borůvky jsou plody zimolezu.
0: Pojďme si říct, co jsou pro ně ideální podmínky.
1: Tak borůvky, stejně jako ostatní vřesovcovité rostliny, jsou výrazně kyselomilné, takže pokud je chcete pěstovat, nejlepším substrátem je čistá rašelina. Taková zajímavost je, že třeba lesní borůvky se v zahradě pěstovat prakticky nedají. Oni jsou tak silně závislé na mykoríze, ale na celém spektru lesních mikroorganismů a několika desítkách druzích hub, takže pokud je přesadíte do zahrady, tak prostě tam nepřežijí. Ta kanadská borůvka, ta je odolnější, to už jsou vyšlechtěné zahradní kultivary, které si dokážou poradit i bez té mykorýzy. Vyžadují dostatek vláhy, ona, jak jsem říkal, je to velice kyselomilný keř, takže voda z vodovodu může být tvrdá, obsahovat vápník a to by tomu keři nevyhovovalo, takže odstálá měkká dešťová voda. A ta zálivka by měla být opravdu pravidelná, aby ten substrát byl stále vlhký, nepřelévat, ale zároveň nenechat ho vyschnout a ideálně přímé sluníčko.
0: Kdo opiluje borůvku?
1: Hlavními a nejdůležitějšími opilovači borůvek jsou čmeláci, kteří jednak létají dřív na jaře a zvládají i horší podmínky než včela medonosná. Mají delší sosák, takže se dostanou do těch kalíšků borůvkových květů, kdy vlastně chvěním svalů roztřesou ty tyčinky, aby pil vypadl z prašníků a nalepil se jim sám na tělo.
0: Mají kanadské borůvky i své nepřátele?
1: Tak velmi rádi je ve zralosti trhají drobní ptáci, kosy, drozdi a podobně. Větším problémem teď v poslední době je invazní octomilka japonská, která na rozdíl od našich původních octomilek nenapadá už rozložené, opadané ovoce, nahnilé, ale klade svoje vajíčka do zralých plodů, které napichuje. Takže pokud zjistíme, že nám na plody jde tahle octomilka, je ideální ty keře přikrýt nějakou netkanou textilií a ochránit je tak.
2: Keře kanadských borůvek vydrží bez problému i chladnější měsíce, takže o ně nemusíte mít obavy. A nezapomeňte, že usušené borůvky zastavují průjem, mírně dezinfikují střeva, čerstvé plody chrání žaludeční sliznici a zlepšují trávení a navíc podporují také regeneraci oční sítnice a zlepšují, to je důležité, vidění zašera. Mám pro vás trochu pěkné muziky a pak se pustíme do odpovědí na vaše dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz, který se zaměřuje na dýně. Nevím jak vám, ale my se letos s dýněmi nějak nedaří. Možná je to tím suchem. Uvidíme.
1: Pěstují dýně. Jakmile mi nasadí na plody, tak ty vyrostou maximálně do průměru 2 cm. Tak odpadnou. Můžete mi poradit, co jim asi chybí?
0: Tak s dýněmi nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký a bude to hlavně rada na příští sezónu.
2: Vstává se to u těch tykví, cuket, já nevím, všeho možného. Oni mývají mnoho listů a jejich květy potřebují nutné opylení hmyzem. Takže chce to trochu tak jako prosvětlovat, aby se včely nebo prostě ten opilující hmyz do toho dostal, aby viděl ty žluté květy.
3: A občas tady ten lístek nějaký utrhnout.
2: Utrhnout nebál se ten lupen dýně udělá a pak zjistíte vlastně, že třeba máte porost, v prostředku není ani jedna dýně a jak oni utečou ty vrcholy někde ven, mimo svůj rajon, tak ten vrchol je tam sám a ten hmyz k těm květům, k tomu všemu má přístup a ty plody se vytvářejí až na těch uteklých výhonech.
0: A máme tady další dotaz.
1: Mám orchideje a na tom se mi dělají takové chomačky, takové lepivé. To lepí takové, nevím, co to je. Nemůžu se toho zbavit, nevím, co mám dělat.
0: A tady ten dotaz jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Paní posluchačko, skoro určitě máte problém s vnatkou, jinak vnatka je taky červec. Je to savý škůdce, který se chrání nějakým voskovým obalem, takže jeho likvidace je taková obtížná, protože když použijete nějaký postřik, tak ten postřik se k tomu škůdci skrze tu voskovou ochranu vrstvičku buď špatně nebo vůbec nedostane. Co s tím můžete dělat? Vlnatku doma mít nechcete, takže jestli to máte na nějaké rostlině, taky dejte do karantény, dejte ji někam na hambu, když to řekneme někam úsměvně. Tenhle ten škůdce taky nemá rád, když je přes příliš vlhko, tak já nevím, jestli ty orchide třeba máte možnost někde vyvenčit. Představuju si to, že tu orchidy vezmete, jestli máte tu možnost dát ji na zahrádku, třeba pod nějaké stromy, ne na úplně plné slunce, ideálně nějaký polostín. A jestli třeba ta orchide jako nikdy nebyla na venkovním slunci, tak ji dejte na začátek úplně do stínu, aby vám to sluníčko vlastně nespálilo ty listy, protože ty nejsou připravené vlastně na takovou porci a intenzitu toho slunečního záření. A jinak doporučuji mechanické odstraňování, omývání nějakou slabou jarovou vodou, častější sprchování, protože to ta vlnatka taky nemá ráda. Takže tímto můžete poměrně pomoct. A nebo se potom dá bojovat systematicky. Existují třeba takové přípravky, jakoby tyčinky, který vy zapícháte do toho květináče a ten pesticid, ta účinná látka, skrze kořeny se dostává do té rostliny a ten savý škůdce potom, když saje tu šťávu z té rostliny, tak zároveň saje i tu účinnou látku a odumírá. A teďko řeknu jednu věc, ze které možná nebudete úplně moc nadšená, ale moje zkušenost je taková, že s tou vlnatkou se bojuje fakt jako blbě a ne dost často to mívá jako šťastný konec, že uděláte všechno, co prostě potřebujete a vás tam stejně ta potvora zase objeví. Takže jestli to nakažení nemáte nějaké dramatické, dobře, tak to rozstnulíte někam do karantény, udělíte, co můžete, ale za mě možná je lepší tu rostlinu i s tím škůdcem zlikvidovat, uchránit ty rostliny, které máte v pořádku, případně si tu orchideji koupit novou, tak to zkuste zvážit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Novy magazín.
1: Horko a sucho, to jsou problémy, které se zvlášť letos v létě staly tématem mnoha rozhovorů. Zasahují do života lidí i jejich hospodaření a projevují se samozřejmě i ve včelaření. Je možné včelám v takovém počasí pomoci? O tom, že pomoc může být i přirozená přírodní, se přesvědčila naše hobbyredaktorka Irena Šarounová na návštěvě u včelaře na Vysočině.
2: Se včelařem Pavlem Moravcem jdu do jeho včelího království. Já jsem od vás dostala ten krásný včelařský klobouk. Můžu si ho nandat?
3: Zatím nemusíte. Jsme v obci Vilémov u Humpolce vedle lesa.
2: Kolik máte včelstev, úlů?
3: Produkčních včelstev, z kterých něco málo odebírám, mám 8 a v průběhu roku vytvářím kolem 5 až 10 oddělků, které rozdám zpravidla kamarádům.
2: Jste takový včelař pohodář.
3: Vydělávám si trůlhařinou a včely jsou opravdu koníček.
2: Takže i úly jsou vaše práce?
3: Všechno, co uvidíte na včelnici, tak je moje práce.
2: U vás by se člověk mohl naučit nejen včelařit, ale i zacházet s vodou. Vy tady máte zelenou trávu.
3: Já se snažím být nejenom včelař, ale když se podíváte, tak není všude stejně posekáno, takže vlastně celý rok tady něco kvete. Najdete tady všeho chuť od bylin až po nějaké orchideje.
2: Teď už jsme možná u toho tématu, o kterém si dnes budeme povídat, jak vytvořit včelám prostředí, aby se jim u nás líbilo.
3: Včela je tvor, který má rád pestrost stravy a pokud všechno posekáme a nic pro ně nezůstane, tak budou na dietě a to jim zrovna moc nesedí. Chodím do včelské školy a jeden učitel má takovou pěknou hlášku, že největším nepřítelem včel je nevzdělaný včelař a já bych to rozšířil obecně, že největším nepřítelem včel a vlastně všeho živého je člověk, který se chová k přírodě nešetrně.
2: Nechme jim zeleň, která do přírody patří. A co dalšího?
3: Pochopitelně nějaká pítka. To je ten základ, který můžeme udělat a nic nás nestojí.
2: Viděla jsem keramická pítka, bylo to krásné, designové. Máte je tady?
3: Já jsem takový praktik, já tady mám plastovou bedínku, který je sláma, dolívám do ní vodu a oni sedají na tu slámu a berou si vodu. A jestli jste si všimla, přišli jsme teď ke včelám, stojíme těsně u úlu a včelky jsou klidné. Snažím se dělat takový přirozený výběr a vybírám mírné včely.
2: Jak se vybere klidná včela?
3: Tak se díváte na ten projev toho včelstva, aby nebyli agresivní, aby seděli, jak se říká, na plástu a nerozbíhali se.
2: Můžeme ještě blíž. Dokonce sáhnu rukou na česno k těm včelkám a oni kolem mě procházejí. Letošní rok je opravdu suchý. Nevím, jestli vadí, nevadí, když jim tady 40 teploty pečou do úlu.
3: Ty úly jsou nutně zaizolované, ne proto, aby jim v zimě bylo teplo, ale proto, aby jim v létě nebyl hic.
2: Čím izolujete?
3: Je to přírodní izolace. Jediné, co vlastně na tom úle není vyloženě přírodního charakteru, tak je venkovní plášť. To je vodovzdorná překližka.
2: Co je to ta přírodní izolace?
3: Konopí.
2: Teď už si klobouk nasadím, protože bych se ráda podívala do toho krásného úlu pana Moravce.
3: Jen jsem jim dal vědět, že tady jsme.
2: Otevíráme. Tady na tom rámečku nahoře je přilepená nějaká papírová utěrka, nebo co to je?
3: Nemám rád herbicidy, pesticidy a podobné věci, takže včely neléčím klasickými akaricidy, ale tlumím roztoče pomocí kyseliny šťavelové a glycerinu.
2: Jde to i bez chemie, spokojené včelky a příroda.
3: To je moje krédo.
1: Se včelařem Pavlem Moravcem ke konci srpna natáčela naše hobbyredaktorka Irena Šarounová. A jenom pro doplnění, včelky už teď moc nelétají, vychovávají novou generaci dlouhověkých včel, které vydrží až do jara, no a já je mezi tím krmím cukerným roztokem, co se do nich vejde. A to byste se divili, jak ty včelky v tom úle doslova chrochtají blahem, když dostanou novou várku toho jídla. No a za chvíli pro vás máme reportáž o tom, jak se opravují zanesené perlátory vodovodních baterií.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Hlavní funkci perlátoru je míchat vodu se vzduchem, čímž zaručuje rovný a měkký proud vody bez nepříjemného cákání. Navíc tak perlátory na vodovodních bateriích snižují spotřebu vody. Pokud jsou však zanesené, tak svou funkci neplní. Údržbář Dalibor Spíšek nám poradí, jak perlátor snadno vyčistit, a natáčel s ním náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář.
2: Tady to teče hodně špatně. Podíváme se, jak to můžeme vyčistit.
3: Údržbář Dalibor Spíšek kontroluje perlátory u vodovodních baterií. Co je nejčastější příčinou toho zanesení?
2: Samozřejmě vodním kamenem, který je obsažený ve vodě. Pakliže je tvrdší, je ho tam víc. Nebo to můžou být mydlové nečistoty, anebo to můžou být různé jiné, které se dostanou cestou potrubím do vodovodní baterie, zachytí se v sítku. Pak je potřeba to mechanicky vyčistit.
3: Pokud tedy perlátor chceme vyčistit, tak jak bychom měli začít?
2: Takže vezmeme si zubní kartáček, ještě se jenom takhle zlehka propláchneme a očistíme ze spodu jemně, ne, budeme na to moc drhnout, aby jsme to neponičili, to sítko a pustíme. Vidíme, trošku se to spravilo, ale moc to ve finále pomohlo, takže zkusím ještě silnější, mám tady kartáč. Zase pustíme. Je to lepší, ale zase to moc nepomohlo. Tady je vidět, že je hodně zanesený, takže bych přešel na tu variantu demontáže perlátoru a zkusím ho vyčistit ponořením do octa nebo do kyseliny citronové nebo do nějakého chemického přípravku.
3: Na co bychom měli dát pozor, když budeme demontovat perlátor?
2: Na to, aby jsme ho nepoškodili, tak si vezmu francouzský klíč, který si můžu nastavit na určitou velikost. Před samotnou demontáží bych doporučil si vzít kus nějakého hadru, něco, co vložíme mezi čelisti a ten perlátor, aby jsme to nepoškodili, protože to je pochromovaný. Přiložím to na perlátor a směrem doleva povolíme. Jo, vidíte, že je zanešený hodně. Tady nám kartáček moc nepomůže.
3: Čili pomůže nám chemická cesta?
2: Ano, takže nejlépe namočit do octa, aby se vodní kámen rozpustil. Tak, vylovíme perlátor, podíváme se. Trošku to pomohlo, že? Trošku víc. To hrubější můžeme klidně potom octu, to už jde líp, rukou, ručně, nechtem, octet to krásně povolil. Pro lepší funkci toho perlátoru bych doporučil ještě samotný rozebrání. Je složen z jemného sítka a uvnitř se skládá ze dvou až tří sítek. Ještě to propláchneme. Tak a teďka máme rozebraný celý perlátor. Krásně čistý. Složíme sítka dohromady a můžeme to nasadit na baterii. Pustíme vodu. Vidíme a slyšíme, že to krásně funguje. Doporučuji pravidelně čistit. Při zaneseném perlátoru se zvyšuje spotřeba vody. Tlačíme víc na koutek, otvíráme, aby to protlačilo přes ten nános. Takže proto čistíme perlátory pravidelně. Jednou za 14 dnů, za měsíc. Značka Ideal.
1: Očištění perlátoru na vodovodních bateriích natáčel s údržbářem Daliborem Spíškem náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář. A za chvíli pro vás už máme jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, jak je to s tím podzimem a na co je teď nejvyšší čas.

0: pohádkářský kalendář.
1: Když tak sleduju pranostiky, které tady obvykle každé vysílání každou sobotu připomínám, tak z nich vyplývá, že bude zima jako za starých časů, jenže obvykle je pak všechno úplně jinak a nebo je mokro, a nebo teplo. Uvidíme, jak se to vyvrbí. Meteorologický podzim začal 1. září. Astronomický podzim začíná podzimní rovnodenností, tedy 23. září ve 2 hodiny a 5 minut ráno. A to je čas, kdy není ani teplo, ani zima, ve skleníku ještě něco dozrává, ale jinak je to už docela zahrádkářský takový odpočinkový čas, ale jenom na první pohled, protože konec září a začátek října, tak to je čas pro nové dílo, které se samozřejmě projeví až příští rok. Zrají šípky, stále ještě můžete sklízet a zpracovávat chutné a léčivé plody aronie. V teplých dnech první poloviny října můžete vysazovat okrasné cibuloviny, tulipány stovek rozmanitých tváří, sytě barevné modřence, atraktivní hyacinty, kosace, okrasné česneky, venkovní bramboříky a počátkem října je za příznivého počasí ještě poslední vhodná doba také pro narcisy. Co je důležité? Pokud sečete v říjnu trávník, tak ho nechte vyšší, třeba už neporoste, a pak byste měli ze zahrádky golfové hřiště a velmi nízký trávník by mohl mráz poškodit. Právě teď je ideální čas na založení skalky. No a pokud jste milovníky jahod, pak je nutné jahodníky okopat a před chladnými dny okolo rostlin přihrnout zeminu, aby je chránila před tím blížícím se nepříznivým počasím. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak se pěstují klivie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně, kterých u nás stále přibývá, a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky, to je rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: firma Havelka uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Telefony v českých školách nebudou zakázané úplně. Žáci by je mohli používat k výuce. Liberecká střední průmyslová škola slaví 150 let. Dnes se otevře veřejnosti. Kabinová lanovka v horním úseku na Sněžku nejezdí kvůli silnému větru. Odpoledne bude polojasno až oblačno s teplotami do 22 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. Děti v mateřských a základních školách od příštího školního roku zřejmě nebudou smět používat mobilní telefony. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtením v poslanecké sněmovně. Regulace by se stahovala i na další elektroniku, jako chytré hodinky nebo tablety. Využívat by je děti mohly pouze k výuce, pokračuje ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
4: To je chytrá regulace, nikoliv zákaz, protože zároveň říkám, budeme pracovat na primární prevenci, aby školy vysvětlovaly dětem, kde je problém třeba sociálních sítí, komunikovali s rodiči. A samozřejmě to neznamená, že zakazujeme technologie ve výuce, protože dále je povoleno používat ty moderní nástroje a je chtěné, aby školy učili děti s moderními technologiemi pracovat.
2: Lidé v Liberci se dnes můžou podívat do střední průmyslové školy. Letos slaví 150 let od založení. V pátek učitelé připravili pro studenty speciální program. Dnes bude areál v Masarykově ulici otevřený i veřejnosti. Od 13 do 18 hodin můžou lidé nahlédnout třeba do odborných učeben. Organizátoři v nich připravili zábavné pokusy nebo kvízy, říká pedagožka a metodička prevence Martina Krotilová.
5: Máme tady historické elektromuzeum a různé právě rozhovory s učiteli, bývalými, s žáky. Budou dvě liberecké kapely, Tres Udos a Nasekáč, tak to bude taková právě oslava zlatých hřeb toho dne.
2: Silný vítr zastavil horní úsek kabinové lanovky na Sněžku. Dolní část Pece pod Sněžkou na Růžovou horu zůstává v provozu. Turisté můžou na vrchol pokračovat 2,5 kilometru pěšky. Podle dat z měřící stanice poštovny Anežka vítr na Sněžce dopoledne v nárazech přesahoval 70 km za hodinu. Teplota se pohybovala kolem 6 stupňů. Pokud se vítr uklidní, lanovka se vrátí do plného provozu. Polsko kvůli ruským dronovým útokům na Ukrajinu vyslalo do vzduchu své vojenské letouny a uvedlo do pohotovosti protivzdušnou obranu. Informovala o tom na platformě X polská armáda. Označila to za preventivní opatření pro zajištění bezpečnosti polského nebe. Polsko od začátku ruské války na Ukrajině zaznamenalo několik případů narušení svého vzdušného prostoru.
3: Počasí.
2: Odpoledne bude většinou polojasno, místy přechodně až oblačno, nejvyšší odpolední teploty 18 až 21, na Českolipsku naměříme ojediněle až 22 stupňů a na horách 13 až 16 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Na dálnici D10 na trase Praha-Turnov u Svijan stojí Ukrajince porouchané osobní vozidlo. Počítejte se zdržením. V Libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice. Objížďka vede ulicemi Komenského a Boženy Němcové. Omezení potrvá do konce září. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Úžasné životy.
1: Josef Bednárik podle Leony Machálkové.
2: Příjemný den, zdraví vás Leona Machálková, muzikálová herečka, zpěvačka, a děkuji za pozvání do pořadu Úžasné životy, tentokrát na téma opravdu výjimečného slovenského režiséra Jožky Bednárika.
3: Matematika nič, fyzika nič, chémia nič, hudba to bolo až pozdejšie a nevedel som tak dobre hrať na klavíri, tak som išiel na umeleckú priemyslovku najprv, som sa stal výtvarníkom, no a potom samozrejme zase tam, kde nie je matematika, a to nebolo na herectve, trvale som odmietal operu, bol som tzv. Avantgardný, potom začali moje prvé pokusy o réžiu a to už išlo. Ja som si už nevedel predstaviť ani jednu moju inscenáciu bez muziky.
2: Obohatil nejen můj profesní život, ale spoustu dalších a dalších kolegů. Nás všechny spojovalo to, že jsme jej neuvěřitelně obdivovali, jeho energii, jeho vlastně umělecký potenciál, jeho široký záběr toho všeho, co o divadle věděl. To se nedá naučit, s tím se opravdu Jožka Bednárik narodil.
3: Po celom divadlo si já představujem naozaj všetko, ako to bolo takedy pra dávno. Že tam boli i bubny, to jest i muzika, že tam boli i verše, že tam bol i spev, i tanec, i istým spôsobom pretelesnenie, istým spôsobom hypnóza a úchvat. To je podľa mňa divadlo.
2: Já jsem hrála v několika jeho inscenacích, povědomí o něm jsem měla již dříve, než jsem byla obsazena do muzikálu Drákula. To byla naše první spolupráce a navázali jsme na to potom dalším krásným muzikálem ze stejného uměleckého týmu Karel Svoboda, Richard Hess, Zdeněk Borovec. Byl to muzikál Monte Cristo a ještě jsem s ním spolupracovala v divadle Broadway při první, podle mě velmi povedené verzi muzikálu, který byl inspirován příběhy Markýzy andělů Angeliky, který napsal vlastně Michal David s Lou Fanánkem Hagenem. Já jsem se o panu režiséru Bednárikovi dověděla, když jsem účinkovala v muzikálu Jesus Christ Superstar a bavili jsme se o něm s herci, ale také s panem režisérem Petrem Novotným, který režíroval toho Jesuse a mluvil o něm velice hezky, jak je to vlastně velmi zajímavý kolega, co všechno dělá, a pamatuji si na jedno takové představení Jesus Christ Superstar, pan režisér Bednárik přijel, podíval se a bylo to takové jako vzrušu, je tady, a kde sedí? Sedí tam a tam v téhleté jako ze třetí řadě, aha jo, a prostě všichni jsme byli z toho takové jako trošku nervózní, protože jsme ho nebrali jako normální.

diváka, ale sedí tam ten pan režisér Bernardy, tak všichni musíme jakoby zabrat, ať je to krásné, protože svým způsobem hrajeme i teď pro něj a musíme se prostě snažit, protože jsme pyšní na to naše představení, na to Jesuse, tak ať mu uděláme radost, takže se na to pamatuju velice dobře, potom mezi nás přišel. My jsme tam měli takovou pitevnu, jsme tomu říkali. Vlastně takový divadelní klub s barem a byla vlastně moc hezká taková neformální beseda, vlastně setkání, takže to bylo moje první setkání s panem režisérem a už tehdy teda vlastně působil velmi milé, protože on se opravdu takových 80% usmíval a když se neusmíval, to tak se mu usmívaly oči a to prostě byla taková asi pro nás všechny taková sympatická zpráva, že to je prostě takový živočík, takový opravdu človíček, který má rád lidi a to divadlo miluje a to jsme potřebovali vidět.

Na Jesus Christ Superstar na tom setkání jsme si asi neřekli nic, to spíš povídal ona, něco pan režisér a Kamil, střihavka. Ale více jsme si toho potom řekli v den D, což byl pro mě den, kdy jsem dělala konkurs do muzikálu Drákula, to bylo někdy před létem, ale díky tomu, že jsem přišla, zaspívala jsem roli, o kterou jsem se ucházela, byla to dvojrole Adriany a Sandry a jako ve snách jsem potom předstoupila ke stolu, kde seděl Karel Svoboda, Zdeněk Borovec, Ríša Hes, i samozřejmě režisér Bednárek, ale také i pan Pištěk si udělal čas na tyhle ty finální konkurzy a byl tam dokonce i pan architekt Dvořák. A za všechny hovořil tady pan režisér a já si pamatuju, že poděkoval za předvedený výkon a zeptal se mě, jestli mám v létě čas, tak jsem říkala, že samozřejmě ano. A co byste tomu řekla, kdybychom vás obsadili do role Adriana Sandry, kterou jste tady zaspívala do prvního obsazení, no tak nebudu vám říkat, že jsem neměla radost, já jsem myslela, že vomdlí.

Jaká byla režijní metoda Jošky, tak především byl vždycky velice připravený. On už vlastně vstupoval do té první čtené zkoušky naprosto připravený a o něm pověstné, že také si krásně ilustroval svůj, jak bych to řekla, vlastně sešit nebo knihu režijní, kdy patřil k té generaci, která psala tuškou ručně, neměl v sobě nic vytištěného z počítače, k tomu si také často maloval a psal takové jakoby pocitové, používal i citoslovce a věci, které dokreslovaly výsledný obraz. A takže vlastně vstupoval do toho velice připraveně, netápal. Potom ve výsledku stejně vždycky se tvoří, ale vlastně neměla jsem s ním nikdy ten pocit, že pan režisér neví a čeká, co vy nabídnete. To opravdu nehrozilo. My jsme vstupovali do něčeho, co už vlastně on dokázal, protože byl obdařen opravdu tím, že uměl krásně mluvit, uměl se vyjadřovat, měl velkou slovní zásobu, byl to člověk sečtělý, vzdělaný. A ta jeho slovenčina opravdu krásně zvonila a když mluvil česky, tak byl teda hyper roztomilej s tou svojí češtinou, jak najednou v té slovenčině začal mluvit česky, tak byl takový roztomilej. Ale v okamžiku, kdy třeba jsme s něčím nesouhlasili nebo jsme potřebovali nějakou diskusi, tak to zvažoval, zkoušel se, no tak ukáž, podívej. A vlastně potom se rozebralo, jestli to, co třeba já jsem měla názor, že bych to chtěla udělat nějak jinak, vyznívá. Ale přesto jsem měla fakt jako ten pocit, že se to užíváme a že fakt potom, a že výsledku jsme na tom jevišti, na ostro, před tím divákem, na tom konkrétním představení, že máme to naprosté povědomí o tom, co máme vyjadřovat.

0: mám strednú školu, stredné školenie moje je umprumácké, umelecká priemyslovka. A ja som tam mal úžasného pána profesora Filu, ktorý povedal, to musí byť ako cukrík, zabalená tá, ten finálny produkt a asi mi to vošlo pod kožu.
1: Když se mu něco nelíbilo, tak vlastně se stupňovalo to, jak vám to řekl, protože jsi říkal, jako, tak vám to teďka řeknu tak, jak to je, když se ta chyba opakuje nebo prostě umělec nedbá, tak to řeknu důrazněji a po třetí už jakoby hřímá. A myslím, že to je naprosto v pořádku, takhle to v životě jako je.
0: Takisto a nemám rád, keď je tak šlendriánsky neupravené, pretože možno robím nie veľmi intelektuálske veci, tak hovorím, i tá naivita, i tá prostota a tá lapidárnosť, musí byť zabalený, aby to bavilo, aby kritik síce nenapísal dobre, ale neodišiel.
1: Vlastne chtěla bychom zráli, abychom samozrejme zaprvé tu roli nesli a vyjádřili tak, jak máme, ale aby se do toho nevloudila nějaká rutina, abychom byli autentičtí, uvěřitelní, abychom byli svým způsobem zapomněli na sebe, že já jsem Leona Machálku a teď vám zaspívám. Ne s každým režisérem byla příležitost si o těchto věcech vyprávět, ale právě s panem Bednárikem tady ta příležitost byla. Nemyslím si, že to bylo jenom dobou, kdy bylo na tvorbu více času, ale vlastně opravdu už od začátku přístupem, jaký vlastně ten pan režisér Bednárek od toho měl, že vlastně se dlouho povídalo o inscenaci, o muzice, o divadle, o příběhu, o rolích, kdo ta postava je, odkud přichází, jak působí, jestli je křehká nebo silná, v čem je dominantní, v čem je zase třeba opravdu zranitelná. A to jsou věci potom, které utkví a vlastně vám při těch reprízách to neustále nabíhá, máte to na paměti a vlastně takový ten balíček věcí, které tvoří tu mozaiku té role, toho příběhu, toho představení, tak takhle je to správně a on to dělal opravdu famózně.

0: O panu režisérovi bylo známo, že v premiéru dotyčného představení se vždycky s tím představením loučil a vlastně on už neviděl ani premiéru. Byl většinou ve své šatně a tak aspoň nějak jako odečítal to z toho reproduktoru, co se tam děje, ale nikdy to představení už neviděl.
1: To se volá bezmocnost hokejového trenéra, bezmocnost operného režiséra. Tam už nemůžete nič, do ničeho zasiahnuť. A já možno z té bezmocnosti, ako tam sedím v tom hľadisku, já jsem už myslím, že v Starom národnom divadle v Bratislave je jedno sedadlo, kde som ja od nervozity o tej, som ja rozodral ten zamatový tapecírunk na tom nechtami, lebo som mal trému strašnú. Pozor, ja som v divadle. Som v divadle, ale ja neviem, tak sedím v rekvizitárni a možno trošku to počúvam ako rozhlasovú hru a potom mi nosia správy z boiska. Čo sa stalo, kto neprišiel, čo spadlo a tak ďalej.
2: No a teď máme tu úžasnou příležitost, že se Josef Bednárek dozví od svého asistenta pana Lubora Cukra, který by měl být na druhé straně drátu. Jste tam? Dobrý den.
3: Jsem tu, dobrý den.
2: Ano, dobrý den, tak teď pan Bednárek trpí a dozví se, jak to dopadlo.
4: Ano, Lubor, ahoj.
3: Tak, ahoj, Beďo.
4: Luborko, myslím, prosím tě pěkně, ty víš, že já jsem...
3: Musíš trpět především.
4: Nemusíme trpět, dobře, ale já jsem skutečně jsem se esteticky triasol sám doma, za to jsem ti ani nevolal, až keď bude po druhé premiére, aby si mi podal takzvané zprávy z bojiska. Takže povedz, vyhrali jsme aspoň trošku?
3: Já si myslím, že tuhle bitvu jsme rozhodně vyhráli. Všechno to... dopadlo dobře.
4: Prosím tě, umřel dobře.
3: Provedli tak, jak se provedli, ano. Bylo všechno v pořádku a byl to... Ohromný úspěch.
4: Prosím tě, Kristýnka umřela na správné straně javiska.
3: Umřela na správné straně jeviště a
4: dobré.
3: Všichni
4: byli. Prostitutky išly nádherně dobře na muziku.
3: Výborně a sklidili velký potlesk.
4: Dobře, prosím tě, ještě raz tebe a Olínke. Ďakujem pekne, že jste to bezo mňa pretrpeli. Já jsem si svoje otrpel sám doma, bol jsem sa prejsť popri Vltave, aby som nemyslel na to a celú nedelu som čakal na tento telefonát, aby si mi toto povedal. Boli to, Liborko, Lubor, správne slová v správnu chvíľu.

0: Dá se říci, že si vždycky našel čas, že za každým z nás přišel osobně a ještě vlastně mimo oči a uši všech ostatních vám jako řekl něco, co považoval za důležité a co vás se třeba i nakoplo, nebo abyste si uvědomil, že když vám říká to a to, tak je to myslí opravdu vážně, že tady je třeba nějaká ještě rezerva, na to se jako zaměř a na to vždycky myslí. Třeba na tohle to já si velice vzpomínám. Bylo hezké, že dával nám připomínky, mě včetně mě jako o práci rukou, jak je to prostě pěkné, kdy ty ruce vám neustrnou, ale vlastně si člověk někdy třeba upraví lemšatu, vlasy nebo prostě ruku sevře nebo natáhne, že toto pořád tomu dává nějaké napětí, přesně ten tok toho prožívání. On vás vlastně vedl, že když jste byli na tom jevišti, ať už v tom prvním plánu, anebo prostě v tom druhém, kde musíte prožívat a být, protože diváci se dívají, ježiš, co tam ta Machalková Adriana dělá tam v tom rohu, i když tady pan Hulka Drákula zpívá vepředu, že to a to. A vlastně vy nemůžete tam vejít jenom a čekat na svoji příležitost a teď pokračuju dál. Ten průběh a ten vývoj, tak to si myslím, že jsem vždycky měla ráda na těch inscenacích a sama jsem si to všímala. A pan režisér byl právě ten, který vás na to upozorňoval, že nevyhnívat a uvědomovat si v prvním plánu, ve druhém plánu, co se tam jako děje a adekvátně s tím souviset a být v tom napojení, tak to jsou velmi cenné rady, se kterými já jsem v životě šla dál. A vlastně to nějakým způsobem jsem potom přijala i do své koncertní praxe, kdy jste prostě na jevišti tak jako tak a nečekáte, až něco uděláte. Je pořád třeba nějak na tom jevišti působit. Mluvil do jiných profesí, vlastně nejen Karlu Svobodovi. Tady bych potřebovala ještě vlastně do té hudby dotočit to a to a vlastně více taktu, protože tady mám takovej režijní nápad, že se stane to a to. Několikrát to byly bouřlivé diskuse, protože i ti ostatní umělci si trvali na svém a ten pan režisér to pořád jako zkoušel nalomit a změnit ve svůj vlastní prospěch.
1: To krásné, to také ušlachtilé v kompozici, alebo s vlepeným gíčom, ano, je čosi, čo je stavebnou tehličkou toho, ak to tak můžeme podat, mojho štýlu.
0: A tam i tanečníkům vlastně předtančoval, jako jak pocitově by si představoval, že něco vyjádří. Přehopsal vlastně ten taneční sál a dokázal vlastně vyjádřit tu dynamiku.
1: Bolo to viac menej, aby bola trošku sranda. Povedal som im, to sa dá, oni nedá sa. Nedá, dá. A ja som nakoniec urobil, vyšiel som jedno úžasné jeté en tournant, kde som mal 140 kg dokonca, dopadol som, povedal som im, no vidíte, že sa to dá, ale odniesť ma museli v 8 do sanitky, lebo mi takzvane prebrnkla šlacha.
0: Jestli sa pan režisér po Drákulovi zmienil, príde mi, že sa vôbec nezmienil. Ja nemám pocit, že by se změnil, tak všichni tak nějak stárneme nebo zrajeme, ale on byl pořád stejný, spravedlivý, někdy se pochopitelně neudržel a byl lakonický. Někoho, kdo na to nebyl připravený, mohl jakoby zranit, ale když vycítil, že přestřelil, tak abych nedělala z něho vlastně modlu. Když vycítil nebo poznal, že přestřelil, tak se dokázal přijít omluvit a říct, no já jsem to myslel dobře, ale tak prosím tě, neber si to osobně, omlouvám se ti. To bylo moc, jo, a prostě neznám člověka, který by mu nedokázal odpustit. Vzpomínáme si, abych teda jako třeba ilustrovala konkrétně, tak vzpomínáme si na jednu takovou scénu, v uvozovkách scénu nebo situaci, kdy jsme zkoušeli a vlastně nás nějakým způsobem hlídali i to, jak vypadáme, jo. Tu a tam jako někomu jako hlídal, zejména těm dívkám, prostě váhu a měl rád nějakou holku, jmenovala se Kača a teď se jako na ní koukala, ona tam jako seděla opřená, něco jedla. A on říká, Kača, už zase žerješ. A ona se tak jako zastavila, jak držela v ruce to nakousnuté jabko, tak ho vzala a hodila ho po něm, jo. Tak jsme všichni jako strnuli, samozřejmě ho netrefila, ale prostě bylo to teda velmi odvážné. Tak jsme jako si říkali, a tak co bude dál. Ale vím, že si to potom jako přestávce vyříkali, že říká, no tak já jsem to tak nemyslela. A ona, no tak já taky, když jsem tady měla jabko, jo, tak jsme se tomu všichni jako zasmáli, ale je na takové jako situace docházelo, ale všichni jsme jenom lidi a nikdo z nás není neomylný.

Jak se proměnila vlastně ta tvůrčí spolupráce? Myslím si, že pan režisér byl k nám všem, kteří jsme s ním šli tuto vlastně společnou cestu, neustále stejné, jenom prostě viděl nějakou třeba zralost v tom projevu, viděl, že to tu a tam je snazší, že něco řekne a člověk už ví a vlastně i u to rovnou nabídne, protože už umí číst nejen mezi řádky, ale ten feeling máte společný, takže vlastně pochopitelně díky tomu, že už na něco navazujete, tak je to mnohem snazší. Ale ta naléhavost tam byla pořád stejná. To vlastně k nám nepřistupoval, že ty už seš tady zavedená hvězda, ty už víš, tak já už ti to nemusím vykládat, nebo nedej bože, z nikomu z nás se nedostavovaly nějaké hvězdné maníry a nikdy bychom si nedovolili dávat najevo, že už všechno víme. No to vůbec ne, my jsme se to chtěli dovídat dál. Myslím si, že jsme na těch zkouškách chodili včas a připravený a natěšený, tak jak tomu bylo dříve, že tomu opravdu ten čas nevzal žádnej lesk, nebo že se do toho nevloudila žádná rutina. My jsme se měli rádi a velice jsme si vážili toho, že s ním můžeme spolupracovat, takže to bylo velké potěšení.

0: Ja som si užil v tomto svojom remesle naozaj strašne veľa dobrého. Aj zároveň proste bolo to i to nedobré. Všetkého som mám dosť. Všetky svoje sny som si skoro splnil, až na možná tri. A myslím si, že roztok sa nasýtil. Ja už asi nemám čo povedať. A okrem toho v tomto kšefte musíte byť oveľa dravejší, mladší, aby ste to vyhnili na tých produkciách. Musíte vedieť mladíckejšie improvizovať. No a ja si myslím, že tým už asi neposlúžim tak skoro touto flexibilitou a práve preto celkom rád idem do dôchodku a budem strašne dobrý divák.
1: Netušili sme, že třeba už to nebude pokračovať dále díky tomu, že pochopitelně ten zdravotní stav Jožky se zhoršoval a bohužel pan režisér odešel brzy, velmi předčasně, mohl tu holsi užívat vůbec svého života, cestovat a jezdit na divadelní představení a prostě to divadlo, které měl rád, nejen muzikál, činohru, balet, operu, to je vlastně neuvěřitelný ten jeho záběr, že vlastně nebyl jenom takhle jako jednostranný.
0: Viete, ja by som to tak nefetižizoval, že úspech alebo neúspech. Samozrejme, mňa to niekedy hrozne bavilo, keď o mne dobre písali alebo keď strašne dobre tlieskali. Samozrejme, sa človek pri tým neuzatvára, je rád, že je, ale mne teraz najviac chutí taká krásna vec, ako že každý deň o 10:00 sa stretnem ja, okolo mňa ešte stovka ľudí a navzájom niečo si dáme, darujeme. Hlavne preto, aby sme potom neskôr niečo o 2 mesiace darovali divákom. Vyzerá to tak trošku pateticky teraz, ale je to tak skutočne. Úspech už vidím len v tom, že pritiahnem dennodenne do roboty. A že ich opantám, očarím, zapálim pre robotu tých 100 ľudí, že to so mnou vydržia a že sa nám niečo možno, ak všetko dobre dopadne, podarí.
1: Viděl, co slovo vyjadřuje. Pan režisér každou tu složku toho díla nejenže nepodcenil, uměl prožít a přemýšlel o ní. Takže v podstatě jsem z toho s ním zažila hodně, strávila jsem spoustu krásného času při zkoušení těchto muzikálů a dodnes žiji vlastně ze vzpomínek na to, co jsem s ním zažila, jak jsem ho vnímala, jak jsem o něm přemýšlela. On sice odešel, stále na něj vzpomínáme, protože takový lidé, když odejdou, opravdu chybí. Ale přesto máme pocit, že nějakým způsobem tu s námi je a že jsme měli to štěstí s ním spolupracovat.

na slovenského herce a divadelního režiséra Josefa Bednárika, který by 17. září oslavil 79 let, vzpomínala v pořadu Úžasné životy zpěvačka Leona Machálková. Následuje magazín Vlakem Libereckým krajem. Kolega Pavel Petr se na pozvání Světa železnic vydal do Muzea českých drah. Jako průvodce se ho ujal František Krýsl a zasvětil ho do historie skutečného skvostu salonního vozu prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.

0: Vlakem, Libereckým krajem.
1: Magazín Vlakem Libereckým krajem vám dnes představí jeden unikát, totiž salonní vůz prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. S reportážním mikrofonem jsme se na pozvání Světa železnic vydali do Muzea českých drah, do Lužné u Rakovníka. A stálo to za to. Měli jsme totiž obrovské štěstí. Jako průvodce se nás ujal František Krýsl a zasvětil nás do historie tohoto skutečného skvostu.
2: V roce 1926 se tehdejší ministr dopravy a architekt Jonáš Vagonky Ringhofer dohodli, že se blíží výročí narozenin Tomáše Garrigua Masaryka a že by bylo vhodné mu dát nějaký dárek. On měl ve své oblibě i cestování po železnici. Tak se rozhodli, že mu vytvoří nějaký reprezentativní salonní vůz. On jezdil hodně, byl po první světové válce s těma mocnářema celé Evropy se měl o čem domlouvat. Vůz byl zadán do výroby, vyrobil se model, dřevěný model v měřítku 1:1 a byl ukázán panu prezidentovi. Z historie známe, že pan prezident neměl rád nějakou takovou tu nabubřelost, znešenost, tak měl výhrady k určitému vnitřnímu vybavení. Na základě toho byl ten interiér upraven, vůz byl zadán do výroby. V roce 1929 byl vůz zadán do výroby, v lednu 1930 byl ukončen a slavnostně předán prezidentu Masarykovi.
1: Nabídl historická data průvodce František Krýsl. První cestu TG Masaryk absolvoval na francouzskou riviéru.
2: Ve voze ho doprovázel jeho dcera Alice a syn Jan. Jeho žena Charlotte už se týhle jízdy nemohla zúčastnit, ona v roce 1926 zemřela. Na dalších cestách ho doprovázela vždycky buď dcera Alice nebo syn Jan. Vůz se skládá ze tří částí. Je to dámská ložnice s hygienickým koutkem, pak je tady prostor pro zavazadla, dál je prostor pro komornou. Před náma je vlastní salon prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Celý salon je obložen australskou leštěnou hruškou, římsy jsou australský leštěný třešně, je opatřen třemi bezprůvanovými větráky fletr a má tři systémy vytápění. Má svůj kotlík, ústřední vytápění parní a elektrický.
1: Samotný salonní vůz je koncipován tak, že v něm nebylo možné podávat větší občerstvení.
2: Jenom nějaký takový káva, přípitek a takovýhle věci. Tady je vlastní ložnice prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, hygienický zázemí, má tam i malý pracovní stolek a koutek, kde se připravoval. Když si vzpomenete nebo zapátráte v paměti, prezident Masaryk byl značně vysoký. Ten se na téhle posteli asi nemohl vyspat. Jednak je krátká, jednak je úzká. Ano, on to používal pouze tak, jako v dnešní době máte doma sedací soupravu, protože vždycky na všech cestách ho musel doprovázet jídelní a lůžkový vůz. Takže noci trávil tam a tam se i stravoval. Dál je místnost pro lékaře, místnost pro komorníka, místnost pro takovýho, bych řekl, údržbáře toho vozu a dál je potom místnost, kde je umístěn ten kotlík ústředního vytápění.
1: Určitě čekáte také na nějaké údaje týkající se třeba délky nebo váhy salonního vozu.
2: Vůz je bezmála 24 metrů dlouhý, je vybaven transylvánskýma podvozkama a to je důvod, proč tento vůz nemůže jezdit na vedlejších tratích a nemůže jet do bývalýho Sovětského svazu, že není možný ho přendat na širokorozchodný podvozky. Váží 54 tun, může jezdit rychlostí až 140 km za hodinu. Každý podvozek je vybaven mohutným dynamem, který zásobují baterky tou elektrickou energií.
1: Říká průvodce František Krýsl. Další zajímavosti o salonním voze nabídne už za pár minut. Pokud dál budete poslouchat Český rozhlas Liberec a magazín Vlakem Libereckým krajem.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Magazín Vlakem Libereckým krajem se znovu vydává do Muzea českých drah v Lužné u Rakovníka. Za jeho výsostí salonním vozem TG Masaryka. A dál nás provází průvodce František Krýzl. Teď bude řeč o prezidentech, kteří do tohoto dnes historického skvostu usedli.
1: Počínaje od prezidenta Masaryka, dá se říct, že všichni prezidenti na výjimky, třeba prezident Kotva s ním nejel, ostatní prezidenti s ním jezdili, i když třeba minimálně. Jela s tím celá Evropa, všichni předsedové vlád, prezidenti, slovenský prezident, jeli s tím i dva papeži. Poslední byl Pavel III., když jsme v roce 1999 darovali Vatikánu vánoční stromeček, tak v tomto jel doprovod, ten stromeček měl 16 metrů, byl uložený na vedlejším voze.
0: To byl celkový pohled, jak ale salonní vůz opravdu prezidenti využívali.
1: V roce 1937 prezident Masaryk zemřel, jeho poslední jezda byla v tomto jel ten smutečný doprovod a on byl uložen na plošinovém voze na katafalku děla. Místo prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka přišel doktor Edvard Beneš. Doktor Edvard Beneš byl velkým přítelem Tomáše Garrigua Masaryka. Na inaugurační jízdu z Lán na Pražský hrad jel. Dál s ním taky provedl celou řadu jízd po Evropě. Ale protože se blížil rok 37-38, nešťastný události, Beneš emigroval do Anglie, s ním celá vláda a vůz, protože hrozilo nebezpečí, že kdyby se dostal německým okupantům do ruky, ty by ho zničili, že oni bytostně nenáviděli Masaryka, tak byl vůz ukryt.
0: Jeho další historie se začala psát po skončení druhé světové války.
1: Po válce, když skončila válka, vůz byl objeven a byl ukryt pomocí rakouských železničářů až někde v Alpách. Vrátil se ve značně zdevastovaném stavu, byl celý opraven, repasován a uveden do takového stavu, aby mohl provádět ty jízdy, k čemu původně měl sloužit. Prezident Beneš v roce 1948 abdikoval, na jeho místo přišel prezident Klement Gottwald. Klement Gottwald, spíše jeho žena, která neměla ani pořádně nějaký vzdělání, která se chovala na hradě někdy jak čachtická paní, někdy zase rozdávala i majetek, který jí nepatřil. Ten, když k tomu ta jeho žena přistoupila, řekla, že v takovýmhle dobyčáku nepojede. Takže prezident Gottwald se v tomto voze vůbec nesvedl.
0: Po Klementu Gottwaldovi přišel Antonín Zápotocký.
1: Prezident Zápotocký se narodil v nedalekých Zákolanech. Za svýho mládí hodil harmoniku přes rameno a jezdil do Kladna ze těch hospůdek za svými kamarády, ať to byli horníci nebo hutníci. A protože jezdil z pravidla na černo, tak ho ty železničáři vyhodili, tak on neměl žádný vztah k železničářům, proto s tím vozem taky nejel ani na tu inaugurační jízdu. Po prezidentu Zápotockým přišel prezident Novotný. Prezident Novotný už byl od prvopočátku pověstný tím, že ten k smrti nenáhodil Tomáše Garrigua Masaryka. Proto tenkrát v čele s ústředním výborem komunistické strany vypracovali dekret, že tento vůz má být beze zbytku zlikvidován. Vůz se odtáhl do českých Velenic, kde bylo šrotiště tehdejších československých státních drah, s tím, že bude rozebrán. Díky hrdinství tehdejších zaměstnanců se podařilo vůz ukrýt, pomalu se na něj zapomnělo a v roce 89 byl vůz vytažen znova.
0: Zajímá vás, jak to bylo dál? Poslouchejte i po písničce Český rozhlas Liberec a magazín Vlakem Libereckým krajem.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Jaro, léto, podzim. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Magazín Vlakem Libereckým krajem vám také v dnešní závěrečné části nabídne povídání o salonním voze TG Masaryka. Průvodce Františka Krýsla jsme opustili v okamžiku, kdy byl tento vzácný exponát znovu tak říkajíc objeven. Bohužel ve značně zdevastovaném stavu.
1: Byl znova opraven, znova repasován, uveden do původního stavu a byl s ním zahájen provoz. Po prezidentu Novotným přišel prezident Svoboda. Prezident Svoboda ten s tím vozem jel na inaugurační jízdu a jednou se taky rozhodl, že by se jel podívat za svými bývalými kamarády a spolubojovníky do Sovětského svazu. Jenže nikdo mu neřekl, že tento vůz není koncipován tak, ho můžou předat na širokorozchodnou. Přijeli do Černý Pričope, pana prezidenta takhle přesadili do ruského vládního vlaku a tento vagon se vrátil zpátky. Přesto na vůz nezanevřel, byl štědrým sponzorem při jeho údržbě a opravách. Sám se s ním někdy zúčastnil i jízd tady po Čechách a velice často navštěvoval vojenský žatecký letiště.
0: František Krýsl tak měl možnost se s panem prezidentem osobně setkat.
1: Já jsem v té době sloužil jako vojenský strojvedoucí, tak jsem tam s ním několikrát jel. Můžu říct, že takového prezidenta asi nepamatuju, protože když jsme zastavili na letišti nahoře, vždycky přišel k lokomotivě, pojď dolů, pojď se s náma najíst a napít. Nikde okolo žádná ochranka, nějaký chlapi v naboulaných sakách, takže to byl prezident Svoboda.
0: Následoval prezident Gustáv Husák.
1: Prezident Husák, ten předcházícího období byl zvyklý lítat letadly. Vůz ale na inauguraci s ním jel z Lán do Pražský hrad. Potom se stala taková nešťastná událost. Jeho manželka na takovou menší zubní operaci si vyžádala vrtulník do Bratislavy. Vrtulník musel vzlítnout, i když bylo nepříznivý počasí, ztratil orientaci, havaroval a všichni zahynuli. Po prezidentovi Husákovi přišel prezident Havel, ten zase ze své minulosti byl zvyklý jezdit autama, ale on se stavil do takové pozice, jakože uznává Masarykovy názory, proto s ním na inaugurační jízdu jel. Provedl s ním i pár jízd tady po Čechách.
0: Dalším mužem byl Václav Klaus.
1: Prezident Klaus, ten k tomu vozu přistoupil a to bych ho asi parodoval, když řekl, no víte, ono asi, nelíbil se mu. Nechal postavit dva super luxusní salonní vozy, které jsou, jeden z nich je teda v Národně technický muzeu, vykonal jednu jedinou jízdu, kdy s ním měl prezident Klaus na tu inaugurační cestu. Ten druhý vůz někde zmizel, v propadlišti dějin nebo ne. Po prezidentu Klausovi přišel prezident Zeman. Prezident Zeman už prvopočátku měl nějaký problémy s chůzí, ale on přímo uznával názory prezidenta Masaryka, považoval za předního politika světového, s tímto vozem na inauguraci jel. Potom v tom pokročilejším stádiu už by se do toho vozu ani nedostal, vzhledem ke konstrukci, kdy on jezdil na tom pojízdném křesle, by se do toho nedostal. Po prezidentovi Zemanovi přišel náš současný pan prezident, tímto vozem nikdy nejel. To je taková historie nebo chronologie prezidentů.
0: A také salonního vozu. Průvodce František Krýsl nám povídal také o osobním vztahu k tomuto exponátu a také například o tom, jaký vztah měla jeho rodina právě k TG Masarykovi. O tom všem byla řeč na akci, kterou pro milovníky železniční historie připravil Svět železnic. Ale o tom zase někdy příště. V magazínu Vlakem Libereckým krajem. Pavel Petr vám přeje ničím nerušený poslech dalších pořadů ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Technická univerzita v Liberci zlepší studijní podmínky pro vrcholové sportovce. Druhým dnem dnes v Jablonci nad Nisou pokračují oslavy 160 let od povýšení na město. Ruské noční útoky na Ukrajinu už mají 4 oběti za dnešek. Odpoledne bude polojasno až oblačno s teplotami do 22 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké poledne. Technická univerzita v Liberci chce pomoct vrcholovým sportovcům lépe skloubit sport a vysokoškolské studium. Často se stává, že mladí reprezentanti dají přednost sportovní kariéře před dokončením studia nebo naopak skončí se sportem, aby dodělali školu. Univerzita pro ně proto zavede pružnější možnosti plnění studijních povinností, aby mohli oboje lépe skloubit. Podle rektora Aleše Kocourka by to mohlo na technickou univerzitu přitáhnout víc vrcholových sportovců než doposud.
2: Protože to zpravidla bývají skvělí studenti, použevnatí, cílevědomí, mají návyky z toho sportu. Samozřejmě, že to nepůjde úplně všude. Pokud máte studijní program, který z velké části se odehrává v laboratořích a probíhá formou celosemestrálních projektů, tak tam absenci omluvit nebudeme moci, ale to asi nebude studijní program, který by ti sportovci vyhledávali.
0: Ještě dnes můžou lidé oslavit 160. výročí povýšení Jablonce nad Nisou na město. Na Mírovém náměstí před radnicí jsou podle mluvčí magistrátu Jany Fričové připravené prodejní stánky. Na pódiu budou celý den vystupovat hudební kapely, kromě toho můžou lidé v rámci Dne evropského dědictví zdarma navštívit několik jabloneckých památek.
3: Veřejnosti se dnes v Jablonci nad Nisou otevře celkem 26 míst. Mezi nimi třeba vozovna městské hromadné dopravy Remiza v Pražské ulici nebo třeba bývalý jablonecký pivovar. Přístupná je taky Gévisova vila v Opletalově ulici, tam sídlí vzorkovna Preciozy. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Město Liberec zřídí v areálu bývalé skládky v Chotyni kompostárnu, a to i přesto, že vedení Chotyně s tím nesouhlasí. Liberecký magistrát v areálu, který vlastní, pronajme na 10 let 2 hektary společnosti SAP Mimoň. V tiskové zprávě to uvedl náměstek primátora Jiří Jandourek za Starosty pro Liberecký kraj. Chotyně s kompostárnou na území své obce nesouhlasila už dříve, hlavně proto, že kromě trávy a větví tam město Liberec chtělo vyvážet i čistírenské kaly a nespotřebované potraviny. Při ruských nočních útocích zemřeli nejméně 2 lidé v ukrajinské chersonské a 2 v sumské oblasti. Šéf vojenské správy chersonské oblasti Oleksandr Prokudin oznámil, že Rusové za poslední den zasáhli v regionu 5 bytových domů, 7 rodinných, obchod, plynovod i soukromá vozidla.
1: Počasí.
0: V Libereckém kraji nás odpoledne čeká většinou polojasno, místy přechodně až oblačno. Nejvyšší odpolední teploty 18 až 21, na Českolipsku mohou vystoupat teploty až ke 22 stupňům, na horách čekejte 13 až 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice. Objížďka vede ulicemi Komenského a Boženy Němcové. Omezení potrvá do konce září. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu a jděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Jsou 4 minuty po 12. hodině, ve vysílání Českého rozhlasu Liberec to znamená jediné. Jsou před námi písničky na přání. Pokud tedy chcete slyšet nějakou třeba svou oblíbenou písničku, nebo byste ji naopak chtěli někomu poslat, máte šanci, máte možnost až do 13. hodiny. Takže pište, volejte, SMSkujte a my budeme na vaše přání čekat a rádi je plnit. Dnešními písničkami na přání vás provede Miroslav Holub. Let's.

Tak to bylo na úvod dnešních písniček na přání, no a samozřejmě nesmí chybět ani informace, a to hned trojí informace, tedy o třech způsobech, jak si nechat nějakou písničku v Českém rozhlase Liberec zahrát. Buď to můžete poslat SMS-ku, ta by měla být ve tvaru Zahrajte Liberec, mezera, potom váš text a samozřejmě ten by měl obsahovat jméno interpreta a také název písně, ten určitě, no a co by neměl obsahovat, to jsou háčky a čárky, tedy v SMS-kách pište bez diakritiky. No a takto upravenou SMS-ku nám pošlete na číslo 90 011 04. Další možností je poslat nám e-mail, tam můžete napsat, co chcete, samozřejmě třeba nějaké přání, ale určitě by tam mělo být, co chcete zahrát, jakou písničku a také pokud možno i kdo ji zpívá, protože může se stát, že písničku jednoho názvu naspívalo víc interpretů, tak abychom byli přesní. No a takovýhle e-mail nám zašlete na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. No a asi nejjednodušší možností je vytočit telefonní číslo 22 155 37 22 a objednat si písničku přímo telefonátem sem do studia Českého rozhlasu Liberec. Takže přejeme o hodně štěstí při vytáčení čísla, přesnou ruku při psaní SMS-ek a e-mailů a zatím si dáme Petra Spáleného.

0: Petr Spálený, 60. let a na úvod dnešních písniček na přání. No a máme tady dnešní první telefonát, takže já vás vítám ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Pěkné poledne.
1: Dobrý poledne, pane Míro, tady Šárka z Liberce. Takže písnička bude pro vás všechny do rádia, pro všechny známí, co si hrajeme. Pak by to ještě bylo pro kamarádku Monču ze Slovenska a její spolubydlící. A prej, paní uklizečky si říkají, ceny bojovnice, takže i těm. A pak by to bylo ještě pro kamarádku Šárku do Fojtky a všem přeju krásný víkend. A zdravím Dráčky do České Lípy a tím to v práci uteče.
0: Tak vám taky děkujeme, vám taky hezký víkend, no a budeme se těšit zase někdy příště. Tak naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

Kapela Arge má také první telefonické přání. Pojďme k prvnímu e-mailovému, které nám došlo sem k nám do redakce Českého rozhlasu Liberec. Hezké poledne, přál bych si zahrát písničku Nálada je výborná od Lindy a Pavla. Jen tak pro dobrou náladu, píše nám Petr z Liberce. Písničku máme připravenou, Nálada je výborná, to je asi název, podle kterého tu písničku každý pozná, nicméně je to pouze jaksi slogan té písně, jmenuje se Pohlaví je skoč jen tak, to kdybyste ji náhodou někde hledali, třeba každopádně je připravená Linda a Pavel a písničky na přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Kapela ABBA, to jste asi poznali, písnička s názvem I Have a Dream, mám sen, no a pojďme dál k dalšímu přání. Máme tady dalšího posluchače na telefonu a také, jak jsem vyrozuměl, zdatného sportovce, takže já vás vítám, pěkné odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, taky přeju všechno nejlepší Českým rozhlasu Liberec, kterým jsem stálým posluchačem. No prostě bych, jelikož jsem cvičil na třech pazách jader na Strahově, tak jsem chtěl požádat bych vás o písničku Strahováčka.
0: Písnička je připravená, zpívat jí bude kapela Šlapeto, vy se mějte hezky, ať zdraví slouží a zase nám někdy zavolejte, naslyšenou.
1: Ano, jasně, děkuji moc, mějte se hezky.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló.
5: No co je?
4: Je doma Kája?
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
6: Pondělí. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

Písničky na přání se nám přehouply do své druhé poloviny, máme téměř 3 minuty po 12:30, pojďme k dalšímu e-mailovému přání. Píše nám naše stálá dopisovatelka paní Sylvie. Hezkou sobotu, dnes má moje maminka Jaroslava první výročí od operace nádoru v tlustém střevě. Chce poděkovat svým ošetřujícím lékařům a pomocnému personálu nemocnice v pražském Motole a posílá jim písničku od Jaromíra Majera Jsme děti slunce. S přáním hezkého víkendu všem posluchačům a vám do rádia děkujeme Sylvie a Jaroslava z Prahy. Nuže, tady je Jaromír Majer.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám psovoda horské služby Pavla Smejkala.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli po 18. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Stále posloucháte Český rozhlas Liberec, posloucháte písničky na přání, máme tady další e-mailové. Dobrý den, chtěl bych prosím nechat zahrát píseň Neplakej od Jiřího Korna pro naši maminku do nebe. Děkuji a přejeme příjemný den, Pavel a Olda ze Semil.

Jiří Korn nám zpíval Neplakej a máme tady další e-mailové přání. Pěknou sobotu, prosím, můžete mi do práce poslat vitamínovou bombičku Šopák. Děkuji, Azuritek. Pozdrav z práce, ať potěší Modré, tedy u nás, děkujeme. Šárku z Liberce i vás děkujeme ještě jednou. Nicméně, tahle písnička, tady Šopák od Těžkýho Pokondra, ta se nám v archivu někam zatoulala. Zkrátka dobře, v tuhle chvíli ji nemáme. Já jsem přemýšlel, jestli spíš zahrát něco jiného od Těžkého Pokondra nebo od Těžkýho Pokondra, abych byl přesný, abych to správně skloňoval, a nebo ten originál, no tak ten originál tady od kapely Gazebo, I Like Chopin, ta melodie je skutečně pěkná, já myslím, že potěší i tak. Každopádně přejeme, ať to v práci rychle utíká, a doufám, že tahle v úzovkách náhrada za Šopák, že vás přece jen potěší.

Tak tohle byla poslední dnešní polední písnička na přání, čímž nenápadně naznačuji, že přijdou ještě další tady odpolední po 17. hodině. Všechna přání jsme v téhle hodině splnit bohužel nestihli, takže samozřejmě budete mít možnost zavolat po hodině 17. No a co se týče dalšího vašeho dnešního programu, tak mám tady jednu velmi zajímavou pozvánku do Jablonce nad Nisou. Tamní Gevisova vila je dnes výjimečně otevřená poprvé v historii, takže kdybyste chtěli navštívit tenhle zajímavý architektonický skvost, máte možnost dnes od 10 až do 22 hodin, což je velmi zajímavá nabídka. Každopádně, co se týče našeho dalšího vysílání, po jedné hodině vás čekají další výlety, tak si počkejte na to, kam vás Pavel Kudna tentokrát pozve. Já se těším na slyšenou zase po hodině 14. Poslouchejte Český rozhlas Liberec a pěkně si naše vysílání užijte.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Na Liberecku se dnes jede cyklozávod. Řidiči musí počítat s dopravním omezením. Po celý víkend uvidí diváci ve vybraných kinech v Libereckém kraji filmy za 100 korun. Úřady musí do dneška zaregistrovat všechny kandidáty do voleb. Dnes nás čeká většinou polojasno, odpoledne a večer místy přechodně více oblačnosti a teploty 18 až 21 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké odpoledne. Řidiči a další účastníci silničního provozu na Liberecku musí dnes počítat s omezením v dopravě. Regionem totiž vede trasa cyklistického závodu Ještěd Road Classic. Organizátoři upozorňují na uzavřené úseky na trati. Závod potrvá do 18 hodin.
5: Trasa začíná v Liberci a povede přes Bedřichov do Jizerských hor. Přes hory pojedou závodníci až do Dolní Řasnice, odkud se vydají přes Oldřichov zpět na Liberec. Před Libercem ale odbočí do Krištofova údolí a závod skončí na Ještědu. Trasa je dlouhá téměř 100 kilometrů. Konkrétní uzavírky a doporučené objízdné trasy najdete na webu roadclassics.cz. Adéla Jindrová, Český rozhlas.
4: Dnes a zítra nabízejí kina po celé České republice projekce za 100 korun. Akci Kino dny pořádá Asociace provozovatelů kin, zapojeno do nich je téměř 200. Diváci ve 460 sálech uvidí české i zahraniční filmy. Promítat se budou novinky i kultovní klasiky.
6: V Libereckém kraji je do akce zapojeno 7 kin. V Liberci, Frýdlantu, Mimoni, Turnově, Semilech a Lomnici nad Popelkou budou kina promítat třeba nového Spidermana nebo digitálně restaurovaný film Anton Špelec Ostrostřelec. V semilském kině Jitřenka se zároveň koná druhý ročník festivalu Semifilm. Anna Podhorná, Český rozhlas.
4: Lidé v Rokytnici nad Jizerou na Semilsku můžou hlasovat o nejlepším návrhu letošního participativního rozpočtu. Informovalo o tom město na webu. V letošním kole můžou lidé hlasovat například pro vybudování komunitní a bylinkové zahrady, hřiště pro starší děti a nebo medvědí naučnou stezku. Hlasování potrvá do 5. října. Dnes bude definitivně jasno o tom, kdo kandiduje v říjnových komunálních a senátních volbách. Registrační úřady totiž mají poslední den na to, aby zapsali sporné kandidátní listiny a jednotlivé kandidáty. Mohlo se totiž stát, že je původně odmítli zaregistrovat kvůli chybám nebo nedostatkům. Soudy ale takové případy můžou přezkoumat a rozhodnout o dodatečném zapsání. Teď může začít ministerstvo vnitra tisknout volební lístky, které v příštích týdnech rozešle do domácností. Volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu budou kolem 9. a 10. října.
0: Počasí.
4: Dnes nás čeká většinou polojasno, odpoledne a večer místy přechodně bude oblačnosti i více, teploty 18 až 21, na Českolipsku mohou teploty vystoupat až ke 22 stupňům. Vítr bude vát většinou mírný od jeho západu, rozptylové podmínky by měly být dobré, místy velmi dobré a bio je dnes na jedničce, to znamená mírnou zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: Pro dopravu je zcela uzavřená silnice 3. třídy v obci Čtveřín na Turnovsku. Důvodem je oprava mostu přes Čtveřínský potok. Objízdná trasa vede přes Příšovice. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
7: Přeji vám pěknou sobotu. Už za pár dní začne astronomický podzim, ale protože počasí je stále ještě poměrně příznivé, nebudeme se zatím nikam schovávat a užijeme si výlety hlavně venku. Vydáme se do středních Čech na Mladoboleslavsko do obce Kněžmost, kde se nachází nejen poměrně nová a navíc zajímavě tvarovaná rozhledna Čížovka, ale také nedávno vytvořené suhrovické rybníky se spoustou lávek a mostků. Potom zamíříme do Západočeského muzea v Plzni, kde si připomeneme, že legendární loutka Hurvínka nás provází už rovných 100 let. Čeká nás také procházka v centru Přerova v Olomouckém kraji, v půvabném městském parku jménem Michalov, který místy připomíná zámeckou zahradu. A nakonec zamíříme do městských lesů v Hradci Králové, kde od loňského roku hlídá obří socha dobrého ducha Dubora.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Ze všeho nejdřív se dnes ve výletech vydáme do středních Čech na Mladoboleslavsko a zamíříme na místo, odkud se nám otevře pohled na český ráj, doslova jako na dlani. V roce 2017 postavenou rozhlednu jménem Čížovka v obci Kněžmost. Pod rozhlednou na nás čeká reportérka Jolana Nováková a není sama.
1: Nade mnou se tyčí téměř 40 metrů vysoká rozhledna ve tvaru jehlanu, která prý nabízí turistům úžasné pohledy do okolí. My to zjistíme s Lucií Vorpsovou ze Středočeské centrály cestovního ruchu, protože my si tam vyšlápneme nahoru. Máte chuť tam se mnou jít? Dobrý den.
2: No určitě, čeká nás asi 154 schodů po točitém schodišti. Rozhledna má 5 vyhlídkových plošin a pro milovníky adrenalinu jsou tam 2 balkóny s podlahou z průhledného skla, takže určitě to bude zážitek.
1: Tak jsme nahoře, musím říct, že mi to nedělá moc dobře, ta výška, ale rozhled je krásný, taková ta nádherná zvlněná krajina. Já už třeba vidím tamhle Bezděz. Co ještě?
2: Vidíme Bezděz, vidíme také hrad Trosky, vidíme Ralsko, když se podíváme ještě kousek tady, tak uvidíme Mladou Boleslav a vidíme až na Ještěd a na Krkonoše.
1: Myslím, že jsme si dole neřekli, od kdy tady vyhlídka stojí.
2: Vyhlídka je otevřená od roku 2017.
1: A přijet se můžete na kole, autem, zaparkujete přímo u rozhledny nebo přijdete pěšky po turistické trase. Pěkně nám to tady rozevlálo účesy, protože tady nahoře krásně fouká. Tak frčíme zase dolů a cestou zkusíme, jak jsme odvážné a možná si stoupneme na ten skleněný balkon. Hlásím, že jsme to zvládli. Tímto výkonem ale náš výlet nekončí. Po modré a po žluté s Lucí vyrážíme k suhrovickým rybníkům, které se nacházejí necelé 3 kilometry od rozhledny Čížovka. A jsme tady. Vypadá to tady krásně, romanticky. Jsou to 2 rybníky a 3 tůňky.
2: A určitě bych se nebála nazvat suhrovické rybníky takovým skrytým klenotem českého ráje. Jde opravdu o velmi klidnou lokalitu, která je ideální k procházce. Rybníky se dají obejít, celá procházka trvá asi 45 minut. Protilehlé břehy oddělují takové můstky, lávky. Zároveň jsou tady ale také mola, kde se dá posedět na lavičkách nebo u stolu uspořádat piknik.
1: Podél rybníků vede upravená cesta, potkáváme lidi z pejsky, maminky z kočárky, cyklisty, 2 vodníky jsme viděli. Je to tady opravdu pěkné. Ale rybníky nejsou ke koupání, vidíte, Lucie?
2: Určitě ne, rybníky jsou určené k chovu ryb, daří se tady štikám, okounům, kaprům nebo candátům, ale v tůních se zabydlili také obojživelníci, můžete tady potkat třeba čolka obecného nebo mloka skvrnitého a pokud budeme mít opravdu štěstí, tak můžeme zahlednout i volavky nebo čápa černého.
1: Prozatím bereme za vděk kachnami.
0: Říká naše kolegyně Jolana Nováková, která nás v obci Kněžmost na Mladoboleslavsku zavedla k půvabným suhrovickým rybníkům a také na rozhlednu Čížovku. Tu můžete navštívit ještě do konce října o sobotách a nedělích, a to v čase mezi 9. a 17. hodinou. A pokud se na tu nádheru chcete podívat už teď, najdete pestrou fotogalerii na webových stránkách našeho pořadu. Připomínám webovou adresu výlety.rozhlas.cz.

Posloucháte sobotní výlety a jestli jste nás slyšeli i minulý týden, tak víte, že jsme opustili studio, no a živě jsme vysílali ze zahrady Čech v Litoměřicích z 50. jubilejního ročníku. Tím jsem vlastně už odpověděl na soutěžní otázku. Jinak ta výstava se obrovsky povedla, v sobotu bylo ideální počasí, ale zase to přineslo to, že člověk sotva zaparkoval, že tam byly obrovské kolony na silnicích, no a uvnitř hlava na hlavě. A pokud jste tohleto překonali a nevadí, vám to, tak jste mohli koupit cokoliv na zahradu, jenom na co jste si vzpomněli. Sazenice, keře, stromy, květiny, byla tam obrovská spousta výstav a naše vysílání, já myslím, že bylo hodně pestré a že vás tam mohlo docela slušně zavést. Měli jsme tam povídání o historii celého areálu, o novinkách, zastavil se také pan Jiří Pačinek ze sklárny v Kundraticích u Cvikova. No a Monika Absolonová, která tam měla také vystoupení a musím říct, že byla naprosto dokonalá, protože vyprávěla, že umí sice zatlouct hřebík a vlastní třeba řetězovou pilu, ale že si ji koupila jenom proto, že si ji koupil někdo kolem ní. A prý, když ji kupovala, tak prodavači řekla, prodejte mi takovou pilu, takovou řetězovou pilu, o které si myslíte, že bych ji měla mít. Tak to byla vlastně sobota, minulý týden a živé vysílání. My se zase vydáme za nějakou dobu někam na zajímavé místo. No, už jsem odpověděl, jak měla vypadat soutěžní odpověď tedy, takže my jsme se ptali, kolikátý ročník, tedy že byl jubilejní, kolikátý to byl, za A 50, za B 60, ano, je tam ta 50. Vylosovali jsme 5 posluchačů, kterým pošleme powerbanku a jsou jimi paní Marcela Šašková Přeštice, pan Martin Pospíšil Hlízov, pan Jiří Křížek Jankovice, paní Milada Cigánková Petrov a pan František Špidra Radnice. Všem upřímně gratulujeme. Kdo získá hlavní cenu za měsíc září, tak to zatím je obklopeno záhadou. Rozluštíme tuto záhadu až na začátku října. Jak se soutěží o hlavní cenu, tak to si nechám na zadání nové soutěžní otázky po třetí reportáži.

0: Víte, že letos uplynulo 100 let od okamžiku, kdy z plzeňského jeviště poprvé promluvil Hurvínek? Stalo se tak 2. května roku 1926. Loutku vyřezal řezbář Gustav Nosek pro Josefa Skupu. Fenoménu Hurvínka je věnována výstava v Západočeském muzeu v Plzni, kam nás teď zavede naše kolegyně Anděla Blašková.
1: Společně s jednou z kurátorek výstavy, Veronikou Plachou, jsme vstoupili do výstavy. Nás uvítala hudba.
2: Je to hudba z období první republiky, právě z období, kdy vznikla loutka Hurvínka. Výstava je rozdělena na takové tři pomyslné části. Hned při vstupu návštěvníci mohou zavítat do bytu Spejbla a Hurvínka.
1: My tady vidíme samozřejmě postel, šatní skříň, nechybí tady rádio, ze kterého hudba hraje?
2: Ano, je to právě postýlka, kterou je možné vyzkoušet. Určitě není potřeba se stydět, ale opravdu si do postýlky lehnout. Rovněž tu máme oděv Hurvínka a jsou tu vlastně všechny čtyři jeho fáze. Od úplného počátku až do současnosti. To si také může návštěvník prohlédnout a samozřejmě tu nesmí chybět jeho typické dřeváky, které si návštěvníci mohou vyzkoušet. My stále ještě stojíme v bytě u Spejbla a Hurvínka a máme tu takové pomyslené části, které jsou rozdělena na knihovnu, na toaletu u Spejbla a Hurvínka.
1: Opravdu vidíme malou toaletu a splachovadla, konkrétně jsou tady tři.
2: Můžeme zkusit první. To máme druhý zvuk, to je splachování malého obsahu. Tedy klasický zvuk toalety, který známe. A potom třetí taková srandička. Likvidace velkého obsahu.
1: Teď jsme ve větším prostoru, který nabízí takový velký rozhled.
2: Kdy celá výstava je interaktivní a v této části se návštěvníci mohou dozvědět, jakými světovými jazyky Hurvínek mluvil, kde všude byl. Mohou vyzkoušet Hurvínkovo koloběžku, jít do dabingového boxu a zkusit si, jaké to je, mluvit za loutky, anebo je tu i samotná loutka Hurvínka, kterou si mohou vyzkoušet ovládat. A nyní vstupujeme do pomyslné třetí části, do muzea Hurvínka. Zde najdeme přes 100 exponátů, které souvisí se Spejblem a Hurvínkem. Je to tedy taková ta klasická muzejní část s vitrínami.
1: Mě tady zaujal soukromý diář Josefa Skupy. Vy jste možná měla možnost nahlédnout přímo do toho diáře, když byste nás seznámila s tím, co si Josef Skupa zapisoval.
2: Velice nás zajímalo, jestli toho 2. května, což byl to datum, kdy Hurvínek poprvé vystoupil, tam měl Josef Skupa něco poznamenáno. Je tam poznamenáno jenom to, co se ten večer hrálo, takže nám to opravdu říká, že Josef Skupa nic netušil a že opravdu to, že Gustav Nosek přinesl Hurvínka, bylo opravdu překvapením a nikdo netušil, že ho vytváří.
0: Vypráví kurátorka Západočeského muzea v Plzni Veronika Plachá, která výstavou věnovanou 100 letům Hurvínka provedla naši redaktorku Andělu Blaškovou. Na výstavu se můžete přijít podívat až do 4. dubna příštího roku.

0: Klubu města Přerova v Olomouckém kraji je park Michalov. U jeho založení stál v roce 1904 český zahradní architekt, bratr lékaře Josefa Thomayera, František Thomayer. Dnes jsou v něm hřiště pro děti, různorodá zákoutí, skleník a také prostor vyhrazený pro psy. V centru parku u křížení alejí ovšem uvidíte zahradu téměř zámeckou. A právě tam se vydáme s naším olomouckým redaktorem Alešem Spurným a lektorkou Janou Siričanskou.
1: Přišli jsme k vodotrysku na křižovatce alejí. Z té vody rostou listy vysoké a létají tu vášky. Na dřevěných ostrůvcích odpočívají želvy.
2: Jsme v srdci parku. Tohle to je křížení hlavní a vedlejší osy před restaurací. A tady tahle ta fontánka už tady byla od prvopočátku. A ty rostliny to jsou kosatce a obkružuje celou fontánku. Takové stádo bohýšek. No a želvičky ty se sem dostávají, protože lidé, když je doma nechtějí, tak je v současné době odnášejí do různých vodních ploch a právě park Michalov a tady tahle ta fontánka je jednou z nich. Takže zahradníci se tu o ně potom starají a je v zimě zimují a pak je sem vždycky na tu sezónu umisťují zpátky.
1: Takže takový útulek pro želvy tady je?
2: No v podstatě se to dá říct, že ano, i když ale nechtěný. Není to úplně dobrá situace.
1: Když se otočíme, vidíme hudební altán.
2: Byl postavený v roce 1912. Je tu taky vidět ten krásný historický design toho osvětlení, který se sem vrátil. Vidíme krásné kruhové záhony vysazené letničkovými ornamentálními výsadbami. A ve středu těchto záhonů vlastně jsou takové solitary, nějaké body, které mají poutat vaši pozornost. Jsou to třeba kany, různé palmy. V dřívějších dobách to byly banánovníky, které se pak zimovaly ve sklenících.
1: Vedle restaurace a vedle té hlavní aleje je dětské hřiště, ale my se otočíme doprava. A tady vidíme zahradu téměř zámeckou.
2: Jsou tady cestičky ve tvaru U a ta cestička vlastně objímá takový snížený parter. Do něj se dá sejít dvěma schodišti s vázami. No a kolem celého toho sníženého parteru jsou zase ty ornamentální letničkové záhony. Těch, které jsou více na okraji toho obvodu, tak můžeme vidět různé trvalky a jsou tam vlastně kulovité formy kalin, šeříků a tohle to upomíná vlastně také na pana Františka Thomayera, protože on jako zahradní architekt miloval tyhle ty druhy rostlin spolu s chryzantémami.
1: Je to místo velmi kultivované, velmi opečovávané, protože třeba i stromy jsou tu zastřihované do takových deštníkovitých tvarů. Na dohled od vodotrysku jsme se přesunuli na počátek parku. Jsme na místě, které je opět z té aleje trochu rozšířené a ozdobené bystami vprostřed kulatý barevný záhon s kytkami a s palmou.
2: My jsme v hlavním vstupu do parku z Máchovy ulice, která byla takovou výstavní ulicí místních osobností, které si tu stavěly vily. Stojíme v místě, kde jsou umístěné tři bysty. První je bysta Jiřího Sumína, což je pseudonym přerovské básnířky paní Amálie Vrbové, je z roku 1968. A o několik metrů dál jsou ještě další dvě bysty. Je to přerovský malíř Augustin Mervart a pak ještě bronzová bysta Josefa Bajáka z roku 1982, což je sochař, který vytvořil ty předchozí dvě.
0: Říká lektorka Jana Siričanská. Opodál stojí antické sloupy, které sem přemístili z centra města a zachránili je tak před demolicí. Na druhém konci aleje se nachází pomník Jana Husa od významného olomouckého sochaře Julia Pelikána. Do Přerovského parku Michalov nás zavedl náš olomoucký kolega Aleš Spurný. Výlety. A je tu soutěž. Oblíbená postavička dřevěného kluka Hurvínka slaví 100 let. Dnes jsme si také v reportáži připomněli i to, že po celou dobu rozdává se svým taťuldou a později i s kamarády a psem Žerikem radost nejenom dětem, ale i dospělým. České lutkové divadlo Spejbla a Hurvínka bylo založeno profesorem Josefem Skupou v roce 1930, kde dnes najdeme toto legendární divadlo, se ptáme. Za A v Plzni, anebo za B v Praze. Kde dnes najdeme divadlo Spejbla a Hurvínka? Za A v Plzni, za B v Praze. Pošlete textovou zprávu a ta se píše takto v tomto tvaru. Výlety, mezera A nebo B, mezera, jméno, příjmení a adresa. To odešlete na 90 011 04 do nedělní půlnoci. Ty mezery jsou důležité, nezapomeňte na ně, vždycky kliknete jenom na mezerník a uděláte na jedno písmeno mezeru. Takže ještě jednou, výlety mezera A nebo B mezera, jméno, příjmení, adresa. Nezapomeňte na poštovní směrovací číslo. Službu zajišťuje ATS Praha a je spoplatněna částkou 4 koruny. Hrajeme o cestovní alu lahve, no a slíbil jsem, že připomenu, jak se hraje o hlavní cenu za měsíc září. Je to jednoduché, stačí, když v průběhu celého měsíce, a je jedno, který víkend to je, pošlete alespoň jednu správnou odpověď. Pak jste zařazeni do slosování. Hrajeme o výletnický batoh, o flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alu lahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Máte dost času, výherce budeme znát na začátku října.

0: Pokud hledáte originální cíl pro výlet do přírody, pak vás pozveme do městských lesů v Hradci Králové, které jsou úctyhodné svou rozlohou i rekreačními aktivitami. Společně s Anetou Bůžkovou, lesní pedagoškou Královéhradeckých městských lesů a naší kolegyní Vlaďkou Vildovou vyhledáme dřevem vonícího dubora, tedy dobrého ducha lesa, který se usadil blízko zdejšího rybníku Výskyt.
1: My jsme v půvabném místě, v jednom z mnoha v městských lesích v Hradci Králové. Tady na mě čekala u impozantní dřevěné sochy
2: Aneta Bůžková.
1: Ta dřevěná socha tu není dlouho.
2: Tak my skutečně stojíme u našeho, řekněme, nejnovějšího počinu. Je to socha ducha lesa, jmenuje se Dubor, podle dubu a borovice, nejčastějšího listnáče a jehličnanu v městských lesích. Je to ztělesnění vztahu města Hradce Králové s jeho lesy a byl vybudován v rámci 80. výročí první písemné zmínky o městu Hradci Králové.
1: Kdo je jeho autorem?
2: Autorem je místní řezbář, loutkář, kulisák pan Jiří Bareš. Sochu nám několik měsíců vytvářel, je to úplný originál. Podle mě se povedla moc a doufám, že tady nějaký ten pátek zůstane.
1: Slyšela jsem, že prý ta postava je z recyklovaného dřeva, je to tak?
2: Je to směs, ta konstrukce samozřejmě, aby nebyla úplně těžká, tak není z dubu. Pokud jde o ten plášť, tak tam jsme opravdu využili částečně dřevo recyklované ve spolupráci s hradeckými službami, akciovou společností, a chtěli jsme do toho zanést trošičku, řekněme, nějaké to recyklační ekologické téma, takže máme část té sochy ze dřeva, které lidé vyhodili, a pan Bareš si ho nařezal a znovu použil.
1: Kde vůbec městské lesy jsou, jak sem přijít?
2: Tak městské lesy jsou úplně unikátní v tom, že je to veliký jednolitý komplex lesů, který ale bezprostředně navazuje na město Hradec Králové. Dokonce na kraji lesa na několika místech dojedete MHD a pak už můžete jít jenom na ten výlet. Máme skoro 4000 hektarů, což je opravdu jedno z největších majetků rekreačních lesů v České republice. Najdete tady obrovskou škálu, my tomu říkáme typy na výlety nebo zajímavá místa, která se dají navštívit, ať už je to Dubor nebo různé pohádkové stezky, naučné stezky, lesní posilovny. Málem jsem zapomněla na naše obůrky se zvěří, které jsou jedny z nejoblíbenějších u nás. Kdo hledá spíš ten klid a ticho, tak zamíří do těch zadnějších částí, směr Bělečko, Krňovice.
1: Tu oázu teď tady s Anetou zažíváme. Díváme se na rybník Výskyt.
2: Je to jeden z našich největších rybníků, který slouží právě k chovu hradeckého kapra. Máme tam tedy jiné ryby, ale to hlavní gro je hradecký kapr. Z toho mola, které tu je, můžete zkusit třeba i hodit nějaký ten rohlík třeba při plavou.
1: A ještě k té samotné lokalitě, když bychom také měli říci a pozvat sem k té soše.
2: Já bych doporučila si vzít naši turistickou mapku, dá se stáhnout na internetu, nebo jak dostání třeba v infocentru u nás, nebo v těch stánkách s občerstvením, a podle té mapky už si potom ten výlet naplánovat podle toho, z které strany Hradce do těch lesů vstupujete.
0: Tak teď už víte, že se v rozlehlých městských lesích v Hradci Králové usadil dubor, dobrý duch, který symbolizuje vztah mezi městem a jeho lesy. Nás k němu zavedla lesní pedagoška Aneta Bůžková spolu s naší královéhradeckou kolegyní Vlaďkou Vildovou.

je tu závěr sobotních výletů. Soutěžní otázka docela jednoduchá. Kde dnes najdeme legendární divadlo Spejbla a Hurvínka? Za A v Plzni nebo za B v Praze? To jenom připomínám soutěžní otázku. Všechna pravidla, reportáže, fotografie, jak se píše ta textová zpráva, tak to všechno najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Tak to je všechno ode mě, za chvíli začínají další zprávy, já jenom ještě pozvánka, a to na zítřek na vysílání výletu startují přesně 4 minuty po 13. hodině, tedy okamžitě po zprávách. Mějte se pěkně, zdraví vás za tým výletu Pavel Kudrna.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Druhým dnem dnes v Jablonci nad Nisou pokračují oslavy 160 let od povýšení na město. Polovinu rekonstrukce vodní elektrárny v Turnově pokryje dotace. Kabinová lanovka v horním úseku na Sněžku nejezdí kvůli silnému větru. Zítra nás čeká oblačno až zataženo, postupně s deštěm a teploty 16 až 20 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké odpoledne. Ještě dnes můžou lidé oslavit 160. výročí povýšení Jablonce nad Nisou na město. Na Mírovém náměstí před radnicí jsou podle mluvčí magistrátu Jany Fričové připravené prodejní stánky. Na pódiu budou po celý den vystupovat hudební kapely. Kromě toho můžou lidé v rámci Dne evropského dědictví zdarma navštívit několik jabloneckých památek.
2: Veřejnosti se dnes v Jablonci nad Nisou otevře celkem 26 míst. Mezi nimi třeba vozovna městské hromadné dopravy Remiza v Pražské ulici nebo třeba bývalý jablonecký pivovar. Přístupná je taky Gévisova vila v Opletalově ulici. Tam sídlí vzorkovna Preciozy. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Turnov získal dotaci na rekonstrukci vodní elektrárny. Dotace činí 22,5 milionu korun, což je skoro polovina všech nákladů potřebných na opravu. Město o tom informovalo na sociální síti. Opravy by měly být hotové přibližně za rok.
3: Městská teplárenská Turnov, která má elektrárnu v majetku, ji rekonstruuje a nechává tam nainstalovat nové moderní technologie. Elektrárna bude elektrickou energií zásobovat především nedaleký sportovní areál s koupalištěm v Maškově zahradě. Ze zbytkové energie budou zásobeny některé městské budovy. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Silný vítr zastavil horní úsek kabinové lanovky na Sněžku. Dolní část z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu zůstává v provozu. Turisté můžou na vrchol pokračovat 2,5 kilometru pěšky. Podle dat směřící stanice poštovny Aneška vítr na Sněžce od dopoledne v nárazech přesahoval 70 kilometrů v hodině. Teplota se pohybovala okolo 6 stupňů. Pokud se vítr uklidní, lanovka se vrátí do plného provozu. Na desítkách míst podél bývalé československé obranné linie si dnes v sobotu, tedy 19. září ve 20 hodin lidé připomenou mobilizaci z roku 1938. Prezident Edvard Beneš vyhlásil 23. září ve 22 hodin a 15 minut. Během dvou dnů nastoupilo k jednotkám více než milion mužů. Dobrovolná akce Světla nad bunkry má připomenout jejich odhodlání bránit Československo. Akce se koná od roku 2016 a během jednoho večera propojuje nasvícená opevnění v Česku a na Slovensku. Organizátoři tak vytvářejí pomyslný světelný řetěz podél tehdejší hranice Československa.
1: Počasí.
0: Dnes nás v noci nás čeká polojasno až oblačno, teploty poklesnou na 11 až 8 stupňů, zítra tady v neděli čekejte oblačno až zataženo, kolem poledne postupně s deštěm nebo přehánkami a večer by srážky měly ustávat a oblačnost by měla také ubývat. Teploty zítra 16 až 19, na Českolipsku až 20 a na horách se teploty budou pohybovat zítra mezi 12 až 15 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je v ulici Jungmanova kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá nejméně do října. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Lenka Marková nám přinesla zprávy ve 14, teď jsou 4 minuty po 14. hodině a další program Českého rozhlasu Liberec pokračuje pohodovým odpolednem. Věřím, že stejně pohodové bude i počasí, o kterém nám už za pár minut poví meteorolog, kterému zavoláme. Pak to bude Martin Písařík s dalším dílem rubriky Co v učebnicích nebylo. A závěr této hodiny bude už tradičně patřit předškolákům. Nejdřív se ale vydáme na výlet. Na hradě Houska na Českolipsku pomalu končí sezóna. Jaká byla návštěvnost, na jaké akce se můžeme těšit a co se bude opravovat přes zimu, to se dozvíme už za okamžik. Dnešním pohodovým odpolednem vás provede a hezký poslech přeje Miroslav Holubec.

0: s názvem Zkus se životu dál smát. Tohle vím jednak proto, že tu desku máme doma, a jednak proto, že jsem se pro jistotu před chvílí raději podíval na internet, jestli je to skutečně tak. Je tomu tak, ta deska je skvělá, stejně jako celý Pavel Bobek a jeho pěvecká kariéra. No ale teď už v rámci pohodového odpoledne pojďme na ten výlet, který jsem vám sliboval. I když sezóna už je pomalu, ale jistě za námi. Konec konců máme půlku nebo ještě déle září, takže podzim už je za dveřmi. Každopádně s hlavní letní sezónou se loučí hrady a zámky nejen v Libereckém kraji. Podle jejich správců bylo léto úspěšné. Nejslabším měsícem byl pro hrady z hlediska návštěvnosti červen, kde je navštěvují převážně školní skupiny. Lepší byly prázdninové měsíce, nejčastěji srpen. Například hrad Houska na Českolipsku navštívilo z letošní prázdniny přes 20 000 lidí.
1: Dobrý den.
2: Pozor, občas jsou tady poskakují malý žáby, pozor, ať na ně nešlápnete.
3: Hrad Houska, na jehož nádvoří se právě vyhýbá malým žabičkám, každoročně navštíví 10 000 lidí. Tento rok byl však o něco úspěšnější. Podle kastelána Miroslava Konopáska jen za léto návštěvnost stoupla o 20%.
4: Co se projevilo velice příznivě, Houska byla v Modré krvi.
3: Dokumentární pořad Modrá krev od České televize, který sleduje historii i současnost českých šlechtických rodů, zasvětil Housce svou 10. epizodu.
2: Právě zde na tomto místě pod našimi nohama měla v roce 878 puknout zem. Prasknout skála a měla v ní vzniknout štěrbina tak hluboká, že jste nedohlédli na ní.
3: Podle jednoho z návštěvníků je důvodů, proč takzvanou bránu do pekel navštívit i po létě spousta.
2: Střelce.
3: Z jakého důvodu jste se rozhodli navštívit Housku zrovna ve všední den takhle dopoledne?
1: Protože je méně lidí.
3: To je jediný důvod?
1: No, nejenom, protože je víc času, je hezký počasí, není jak moc velký teplo.
3: Kastelán láká podzimní návštěvníky i na tradiční historické klání 26. září.
4: Bude tu asi 150 šermířů, bude se střílet, bude se prostě všechno. Celý den tu pro lidi něco předvádí a ve 3 hodiny odpoledne začne to hlavní středověké klání.
3: Letošní návštěvnost obecních a soukromých hradů v Libereckém kraji je podobná. Například hrad Valštejn v Českém ráji za letní měsíce navštívilo okolo 25 000 návštěvníků, hrad Sloup na Českolipsku přes 30 000. Na Housce se budou po ukončení sezóny věnovat renovacím.
4: Jsou objednáni restaurátoři, kteří by měli dát už definitivně dokupy tu unikátní houseckou kapli s freskami z 13. století.
3: Doplňuje kastelán Miroslav Konopásek. Z Housky Adéla Jindrová, Český rozhlas.
5: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.

0: To byla Anna Julie Slováčková, no a nás teď čekají informace, které aspoň myslím vás budou velmi zajímat.
1: Počasí.
0: Přesně tak, sám bych to líp neřekl. Pojďme se podívat, jak bude zítra tedy podívat. My to poslechneme konkrétně od Jana Hrubého z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem, který je právě na telefonu a kterého vítám ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Pěkné odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak tady u nás, alespoň tedy za okny naší redakce na Liberecku, je dnes celý den krásně, tak povídejte, zkazí nám to nějaké přehánky, nebo bude takhle v podstatě jasno až do večera?
2: Tak akorát dneska očekáváme, že by mělo přibývat oblačnosti, ale srážky dneska neočekáváme, a když se aktuálně ještě podíváme na teploty, tak aktuálně v Libereckém kraji měříme od 19 až do 21 stupňů Celsia.
0: No, není to úplně babí léto, ale je to víceméně příjemné počasí. Jak bude v noci? Tedy asi nejvíc nás bude zajímat, kam až klesnou teploty, případně jestli se něco změní na té oblačnosti. Zaprší nám v noci?
2: V noci ještě nezaprší, vlastně v noci očekáváme, že by mělo být polojasno až oblačno a kránu se nám ojediněle a vytvoří i mlhy, a co se týká těch ranních minimálních teplot, tak ty očekáváme od 11 do 8 stupňů Celsia, v místech, kde se uklidní vítr, tak tam může být až 6 stupňů, ale naopak ve Frýdlantském výběžku, pokud bude foukat mírnější vítr, tak tam může být až okolo 13 stupňů Celsia.
0: Ano, no, ve Frýdlantském výběžku je vždycky jinak než ve zbytku Evropy. Každopádně vy už jste to trošku naznačoval, že v noci ještě pršet nebude. To znamená, že zítra se můžeme neobávat, ale můžeme očekávat nějaké srážky. Případně jak to bude s teplotami? Klesnou či stoupnou?
2: Tak zítra nás bude přecházet studená fronta, ale ještě ráno to vypadá, že bychom měli mít na obloze oblačno, ale během dopoledne už začne od severozápadu přibývat oblačnost až na zataženo, a kolem poledne se od severozápadu přidají přehánky nebo déšť, ale později večer by ty srážky měly zase ustávat a ubývat by měla i oblačnost, a teploty to vypadá, že bychom měli mít o trošku nižší, a nejsou dnes. V těch maximech se nám zítra dostanou na 16 až 19 stupňů Celsia, a na Českolipsku tam by mohlo být ještě o stupeň více, tam až ke 20 stupňům Celsia, a zítra se nám ještě rozfouká i vítr. Ráno bude foukat ještě slabý, ale během dopoledne a odpoledne nám bude zesilovat na mírný jihozápadní a západní vítr o rychlosti 3 km za sekundu, a večer se nám vítr změní na severozápadní a přechodně může i zesilovat.
0: No, já myslím, že můžeme být s tím počasím spokojení, těch pár kapek nás nezabije, vezmeme si deštník nebo pláštěnku a odpoledne už můžeme vyrazit bez obav na výlet, tedy když si vezmeme nějakou tu kšiltovku. My za tyhle informace moc krát děkujeme Janu Hrubému z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Mně se ty mediální osobnosti prostě pletou, nedá se nic dělat, tak doufám, že jsem se vás nějak nedotkl. Každopádně ještě jednou děkujeme za vaše informace. Budeme se těšit, jaké nám přinesete zase zítra. Tak pěkný den a zase brzy naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: Tolik tedy o počasí s Janem Hrubým a za malou chvíli bude v našem vysílání řeč o DNA. Zajímavosti spojené s nositelkou genetických informací nám už za chvíli představí Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Tak si na to počkejte. Teď nám zaspívá Peter Gabriel, Salisbury Hill. To vše v odpolední vysílání Českého rozhlasu Liberec.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že DNA lidí a šimpanzů je téměř totožná? Zkratka DNA znamená deoxyribonukleovou kyselinu, kterou obsahují všechny živé organismy s výjimkou některých nebuněčných. Přezdívá se jí nositelka života a můžeme si ji představit jako takový počítačový program, který předurčuje vývoj buněk a vlastnosti celého organismu. Legendární dvoušroubovici vědci kompletně dekódovali až ve 21. století. Detailnímu poznání jednotlivých částí DNA a jejich funkce se věnuje genetika, která umí odhalit příčinu mnoha nemocí a někdy je i napravit. Srovnání DNA lidí a ostatních živých organismů přineslo zajímavá zjištění. Třeba s obyčejným banánem máme shodných 50% genetické informace. Na 70% jsme si podobní se slimáky a nejblíže máme pochopitelně k primátům. Od šimpanzů se lišíme jen o 1,2%. Výlučně lidská část genomu ovlivňuje hlavně mozek a také naši imunitu. Díky tomu jsme odolnější vůči některým vážným nemocem, které jsou třeba právě pro lidoopy smrtící. Naproti tomu vývoj mozku nás učinil náchylnějšími k Alzheimerově chorobě a také autoimunitním onemocněním.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na trátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló.
5: No co je?
4: Je doma Kája.
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
6: Pondělí. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Maggie May, jeden z největších hitů zpěváka Roda Stewarta. Mimochodem tomuhle pánovi už je 81 let a přestože se jmenuje Rod David Stewart, netřeba ho zaměňovat s jeho jmenovcem Davem Stewartem, který je pravda o něco mladší a založil spolu s Annie Lennox slavné duo Eurythmics. Tenhle chlapík se tady jmenuje, nebo si říká Rod Stewart. Mimochodem, když jsem nedávno si o něm četl na Wikipedii, dozvěděl jsem se, že má doma modelovou železnici v měřítku H0, to je ta malá, na ploše skoro 7x40 metrů, tak on si to může dovolit. Jeho majetek se údajně odhaduje na 190 milionů liber a patří mezi 10 nejbohatší lidí v britském hudebním průmyslu. No ale to jsem trošku odbočil, okomentoval písničku, kterou jste právě slyšeli, ale co nás čeká právě teď. Mezinárodní den demokracie připadl na úterý 15. září. Poprvé se připomínal v roce 2008. Vědí předškoláci, co demokracie znamená a co je na ní dobrého? Na to se jich zeptala naše redaktorka Tereza Beránková.
1: Víte, co to je demokracie?
2: Že se tam třeba něco staví.
3: Vyrábějí tam něco.
4: No, tam něco překládají.
5: Demokracie je, že když si vybereš, kam chceš jít, když chceš třeba zůstat ve školce nebo jít ven, tak si něco promyslíš a když jich bude víc, tak ti vyhrajou.
1: A co je na demokracii dobré?
6: Já si můžu vybrat, že můžu hlasovat, kam chci jít.
7: Že můžu říct, co chci.
1: Co to znamená, když můžeme o něčem hlasovat?
8: Můžeme si třeba vybrat, kam chceme jít.
9: Můžeme si vybrat, kde to chceme.
1: O čem všem můžeme hlasovat?
10: Co chceme za Pikachu a třeba.
11: Kam půjdeme se školkou, třeba na procházku.
12: Třeba, že bychom mohli zůstat doma místo jít do školky.
13: A nebo místo být doma, než být v práci.
14: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
15: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Čím je výjimečná zlatobřichá opice, či jak funguje cukr na náš mozek? To a mnohem více prozradí premiérové Zázraky přírody. ČT2. Půvabná markýza se stává ozdobou Versailles a předmětem touhy samotného panovníka Francie, Angelika a král. A ČT Art uvádí v premiéře operu Sergeje Prokofieva, zkomponovanou na vlastní libreto podle stejnojmenného Dostojevského románu. Hráč. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
2: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
3: Bylo 15 hodin.
4: Český rozhlas Liberec, zprávy.
3: Úřady musí do dneška zaregistrovat všechny kandidáty do voleb. Soudy ještě rozhodovaly o vyřazených uchazečích. Technická univerzita v Liberci zlepší studijní podmínky pro vrcholové sportovce. Město Liberec umístí kompostárnu v Chotyni. Obec s tím nesouhlasí. Zítra nás čeká oblačno až zataženo postupně s deštěm, teploty 16 až 20 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké odpoledne. Dnes bude definitivně jasno o tom, kdo kandiduje v říjnových komunálních a senátních volbách. Registrační úřady totiž mají poslední den na to, aby zapsali sporné kandidátní listiny i jednotlivé kandidáty. Mohlo se totiž stát, že je původně odmítli zaregistrovat kvůli chybám nebo nedostatkům. Soudy ale takové případy můžou přezkoumat a rozhodnout o dodatečném zapsání. Teď může začít ministerstvo vnitra tisknout volební lístky, které v příštích týdnech rozešle do domácností. Volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu budou 9. a 10. října. Technická univerzita v Liberci chce pomoct vrcholovým sportovcům lépe skloubit sport a vysokoškolské studium. Často se stává, že mladí reprezentanti dají přednost sportovní kariéře před dokončením studia. Nebo naopak skončí se sportem, aby dodělali školu. Univerzita pro ně proto zavede pružnější možnosti plnění studijních povinností, aby mohli oboje lépe skloubit. Podle rektora Aleše Kocourka by to mohlo na technickou univerzitu přitáhnout víc vrcholových sportovců než dosud.
5: Protože to zpravidla bývají skvělí studenti. Použevnatí, cílevědomí, mají návyky z toho sportu. Samozřejmě, že to nepůjde úplně všude. Pokud máte studijní program, který z velké části se odehrává v laboratořích a probíhá formou celosemestrálních projektů, tak tam absenci omluvit nebudeme moci, ale to asi nebude studijní program, který by ti sportovci vyhledávali.
3: Město Liberec zřídí v areálu bývalé skládky v Chotyni kompostárnu, a to i přesto, že vedení Chotyně s tím nesouhlasí. Liberecký magistrát v areálu, který vlastní, pronajme na 10 let 2 hektary společnosti SAP Mimoň. V tiskové zprávě to uvedl náměstek primátora Jiří Jandourek za Starosty pro Liberecký kraj. Chotyně s kompostárnou na území své obce nesouhlasila už dříve, hlavně proto, že kromě trávy a větví tam město Liberec chtělo vyvážet i čistírenské kaly a nespotřebované potraviny. Návštěvníci původní výstavy o libereckých výstavních trzích v Severočeském muzeu můžou zavítat do novější navazující expozice. V BG klubu naproti muzeu jsou k vidění fotografie tehdejší architektury. Právě BG klub se nachází v jednom z bývalých výstavních pavilonů. Doplňuje Luděk Lukůvka z dokumentačního centra architektury.
6: Převaha těch fotografií je pavilon F, jediný dochovaný pavilon architekta Miroslava Masáka. Trhy zabíraly poměrně velký prostor. Tady to je vlastně v pozadí tržní náměstí a je to místo, kde později byl liberecký bazén.
3: Výstava potrvá do začátku listopadu.
4: Počasí.
3: V noci nás čeká polojasno až oblačno, teploty poklesnou na 11 až 8 stupňů. Zítra, tedy v neděli, čekejte oblačno až zataženo, kolem poledne postupně s deštěm nebo i přehánkami. Večer budou srážky ustávat a oblačnost bude ubývat. Teploty zítra 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: V Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená ulice Krajinská. Uzavírka potrvá do konce září. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Dnešní pohodové odpoledne se překulilo do své druhé poloviny, jsou 4 minuty po 15. hodině a my se podíváme, co nás až do 16. hodiny čeká. Bude to další putování Libereckým krajem s Markem Řeháčkem, připomeneme si jednu velmi slavnou a velmi populární oslavenkyni. Jan Křemen nám připomene další českou filmovou stopu a těšit se můžete i na další díl Řidičské abecedy. Nejdřív se ale vydáme do historie teprve nedávné. Papírové šaty, plastové ošatky, šustákový baloňák a další retrokousky uvidí návštěvníci výstavy o libereckých výstavních trzích. Původní část v Severočeském muzeu v Liberci je teď rozšířená o další dvě. Přiblíží třeba architekturu některých pavilonů. Víc uslyšíte už za chvíli v naší první reportáži. Tak hezký poslech a pohodové odpoledne.
4: Pohodové odpoledne s Miroslavem Holubcem.

Michal Tučný a další z písniček, které nestárnou. Koukám, jak celá země vstává. No tak zatímco tahle písnička nestárne, tak já si uvědomuji, že na mý československý rozhlas hrával vždycky po ránu, když jsme šli do školy zhruba mezi 7:30 a 7:30. Takže mám na ní své vzpomínky. Každopádně vyšla v roce 1981, má už 45 let, což pro mě

0: není úplně nejveselější informace. Každopádně nám tahle písnička docela pěkně uvedla naši další reportáž, protože ta bude také trochu retro. Zkrátka pro pamětníky, ale nejen pro ně. Prodávané výrobky i tehdejší architekturu libereckých výstavních trhů si můžou prohlédnout lidé v Liberci. Kromě původní expozice v Severočeském muzeu je teď výstava rozšířená i do Technického muzea a BG klubu. Jednotlivé expozice připomínají výročí této události, na kterou se vždy jednou v roce sjeli lidé z celého Československa.
1: Heslom libereckých trhů je zvyšovat úroveň bývania a obliekania.
2: LVT neboli Liberecké výstavní trhy letos by oslavili 70. narozeniny.
3: Je to připomínka té klasické domácí elektroniky, gramofon, magnetofon, fototechnika, třeba horské sluníčko, což je takový předmět, který už se v dnešních domácnostech vůbec nevidí.
2: Říká Jiří Konvalinka z Technického muzea v Liberci. Právě tam uvidí návštěvníci některé výrobky, které se dříve na libereckých trzích prodávali.
3: Liberecké výstavní trhy nebyla pouze móda a bižutérie, bylo to trh všeho spotřebního zboží. My se tady snažíme všechny ty kapitoly nebo komodity, včetně turistických potřeb, průmyslových předmětů, nábytku představit.
2: Výstava v Technickém muzeu nese název Tady to bylo a navazuje na výstavu v Severočeském muzeu pojmenovanou Všechno, co jsme chtěli. Tam lidé uvidí třeba tehdy oblíbené plastové ošatky nebo mixéry.
4: Do domácnosti bychom mohli vidět například tyto šaty, které jsou světinovými vzory.
2: Říká jedna ze dvou kurátorek Petra Šťovíčková.
4: A pak tady máme takovou raritu a to jsou papírové šaty, taková zástěrka, kterou jste si mohli upravit tu délku.
2: O architektuře libereckých trhů vypráví poslední část výstavy a to v BG klubu naproti Severočeskému muzeu. Vysvětluje Ludi Klukovka z Dokumentačního centra architektury.
5: Převaha těch fotografií je pavilon F, jediný dochovaný pavilon architekta Miroslava Masáka. A to je to místo, kde teďka stojíme. Trhy zabírali poměrně velký prostor a různě se to v čase měnilo. Takže tady to je vlastně v pozadí tržní náměstí a je to místo, kde později byl liberecký bazén.
2: Části výstavy v BG klubu a Severočeském muzeu budou k vidění do začátku listopadu. Výstava v Technickém muzeu potrvá do 4. října. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
6: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Hudební čtvrthodinka v rámci dámské volenky, abych tak řekl. Tohle byla Magdaléna od skupiny Jelen, za malou chvíli to bude Zuzana od Espena Linda, When Zuzana Cries, potom Katka od Miroš Birky a o chvíli později Klára od Činasek. Tak se nám to pěkně sešlo, ty písničky s dámskými jmény. Každopádně pojďme být o něco aktuálnější, teď nás čeká výlet, konkrétně putování Libereckým krajem s Markem Řeháčkem. Vrch Javorník nedaleko Liberce asi nejvíc proslavil obří sud. Ten původní už nestojí, ale před 15 lety se objevil nový a letos ho doplnila rozhledna, která na Javorníku také bývala. Víc už naši cestovatelé Marek Řeháček a Jaroslav Hoření.
1: Naším dalším zastavením na Javorníku je rozhledna. Nová rozhledna na Javorníku, ale tady vlastně rozhledna bývala.
2: To skutku bývala, byť byla vlastně mladší než slavný obří sud. Byla to věž, která byla pojmenována po Maxi Blaškem, což byl vlastně předseda sekce Hodkovice Německého horského spolku pro Ještěcké a Jizerské hory. Oni postavili na jeho počest, on se skutečně bohužel, ale té pocty úplně nedočkal, že zemřel dřív, než byla věž v roce 1924 otevřená. Stavěli velmi krátce od jara do léta, protože to byla taková jako poměrně jednoduchá, ani ne 20 metrů vysoká dřevěná konstrukce, obedněná prkny. Byla z ní ovšem taková vyhlídka proti tomu, co tady vidíme dnes, nutně omezená.
1: Ale ono to mělo nějakých 18 metrů.
2: Skutečně těch necelých 20 metrů tam bylo. Ona sloužila hlavně dětem, byla tam dokonce jako do ní zabudována taková skluzavka, takže děti tam jezdili z rozhledny dolů po skluzavce a měli tam vedle dětské hřiště. Takže to byl takový jako předchůdce toho zábavně společenského rodinného areálu, který dneska na Javorníku můžeme najít, ale sloužila skutečně jako především dalekým výhledu. Jak už to u těch podobně konstruovaných rozhleden v Jizerských horách a v okolí bývalo, tak oni ty dřevěné konstrukce, přestože byly natírány různými látkami, které jsou dnes víceméně pro podobné účely zakázány, jaké karboly a tak dále, tak oni nevydrželi v tom poměrně náročném prostředí příliš dlouho. Výjima rozhleden na Smrku, která vydržela téměř 60 let, ale to proto, že se o ní její tvůrce poměrně dost staral a pravidelně vyměnila ty trámy, tak tady ty věže se nedočkaly déle než dvou desetiletí. Věž bohužel spadla ve 40. letech.
1: No a vlastně až do roku 2026 nebylo běžný smrtelníku souzeno se rozhlednout z Javorníku, protože telekomunikační stožár tady stával. Už já ho pamatuju hodně, hodně dávno, ale jako vylézt na něj se nesmělo.
2: Já jsem rád, že už neplatí to, co jsem říkal v knize o rozhlednách této krajiny, že to z dálky vypadá nadějně jako rozhledna, nicméně když člověk přijde poblíž, tak zjistí, že to je pouze telekomunikační stožár. Já jsem rád, že tato slova už přestala platit nebo přestanou v září patrně letošního roku platit a vylézt sem bude opravdu smělý čin, jednak sportovní výkon, jednak je to poměrně náročné i na psychiku.
1: Jak je to takový průhledný všechno?
2: Průhledný, klepe se to hezky, ale vypadá, že to je všechno samozřejmě kvalitně zabezpečeno, to už jsme si na sobě vyzkoušeli, ale odměnou nám budíš ten nádherný kruhový výhled.
1: Vlastně vidíme i spoustu rozhleden, které jsme už navštívili.
2: Hned vedle sesterská rozhledna na Císařském kameni, samozřejmě Jizersko-horské, všechny ty ikonické rozhledny tady vidíme vzadu Sněžné jámy. A vše je korunováno pro dobré zraky špičkou Sněžky, která vykukuje za Kozími hřbety.
0: Za týden vrchol Javorníku opustíme a sejdeme na Hodkovickou stranu kopce ke Kamennému stolu. Tak si nenechte ujít další putování Libereckým krajem s Markem Řeháčkem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. A teď už slíbená Zuzana od Espena Linda.

0: Tohle byl Karel Zich v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Liberec. Pokud pokukujete po herecké kariéře nebo třeba po divadle, máme tady pro vás takový malý návod, jak na to. Stačí, aby maminka byla účetní v divadle a občas vás sebou vzala do práce. Rázem se může stát, že si už v dětství dané prostředí zamilujete a o vaší budoucí kariéře je vlastně rozhodnuto. Něco podobného díky karlovarskému divadlu zažila herečka Daniela Kolářová, která v pondělí oslaví neuvěřitelné osmdesátiny. Před lety v našem vysílání vzpomínala na své začátky, a tedy i na to, jak se herec učí odhazovat stud a řešit situace, kdy musí stvárnit i ty nejniternější lidské pocity.
1: Já jsem strašně chtěla, toužila hrát divadlo. Samozřejmě, že máte pocit trapasu a že je člověk trapnej a špatnej, ale stejně jdete, protože to je výsada mládí, mladých lidí, protože jsou nevědomí, spoustu věcí neví, jsou drzí a draví a chtějí. A oni ještě netuší prostě, co to je, já nevím, na mlíci čumák. To všecko přijde později, to přinese život. Mě vždycky říkali lidi, no, pravá herečka, ta se musí na požádání umět rozbrečet. A já jsem si říkala, Ježíši Kriste, jak já to mám udělat, jestli na to existuje teda nějaká technika. A potom, když jste tady zmínili takovou normální rodinku, tak když vždycky vybouchly kamery, to se točilo za skalních podmínek, to byla technika opravdu v televizi ještě mizerná, tak jsme třeba hodinu čekali, než se to opraví, a teď jsme tam, a to bylo pro mě úžasná věc, seděla jsem mezi, jsem se octla mezi panem Novým, paní Medřickou, paní Rosulkou, paní Šejbalovou, Edou Cupákem, Janou Štěpánkou, a teď všichni, že jo, něco povídali, právě tyhle lidi vzpomínali a vyprávěli věci ze života, i o svých starostech a tak dál. A já vím, že jednou jsem zašla za paní Medřickou, jsem se osmělila, když už jsme to točili, už jsme se trošičku poznali. A říkala jsem jí, jak je to, prosím vás, s tím brečením, je na to nějaká technika? A ona říká, není. Na to žádná technika není, to ti přinese život. A měla svatou pravdu, to se nemůžete ze sebe vynutit něco, co necítíte. Protože teprve až když projdete určitou cestu životní, skutečně poznáte spoustu zklamání, bolesti, trápení v osobním vlastním životě, pak teprve vlastně můžete být autentický. Měla svatou pravdu, přinesl to život a já jsem jí byla za to nesmírně vděčná, protože jsem se nemusela křečovitě týrat a snažit předstírat lidem něco, na co jsem neměla.
0: Oslavenkyni Daniele Kolářové věnujeme nedělní hvězdné návraty. Poslechněte si je po 16. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.

0: jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Filmové tipy vám přináší Cinema City. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.
1: Jakou českou filmovou stopu zanechala Liga výjimečných, britsko-německo-americký akční film z roku 2003? Na to nám odpoví kolega Jan Křemen a zároveň nás pozve do kin na jednu českou filmovou novinku.
2: Jak už víte, tak se tento měsíc věnujeme filmům, které vznikly podle komiksů a které navíc mají v sobě i tu českou filmovou stopu. Takovým filmem je například Liga výjimečných, kdy kostýmy navrhovala Zuzana Brožová. Liga výjimečných je britsko-německo-americký akční film z roku 2003, který byl natočen volně na motivy stejnojmenného komiksu od Alana Moora a Kevina O'Neilla. Snímek zasazený do konce 19. století je zaměřen na skupinu superhrdinů viktoriánského období, tvořenou postavami klasické literatury, jejíž autory jsou například Jules Verne, Mark Twain a mnoho dalších. Velice stručně vám připomenu děj filmu. Záhadný fantom zaútočí v roce 1899 dosud nevídanými zbraněmi v Londýně i v Berlíně, přičemž Británie a Německo se vzájemně obvinují z útoku a Evropa je tak na pokraji války.
3: Jamesy, tady máš svou kouzelnou skřínku. Lektvar toho obra? Upíří ženskou krev, vynálezy toho inda a preparované vzorky neviditelné pokožky. Evropě z toho budou šílet. Nautiloid je už připraven na cestu.
4: Máme tu potíže.
5: Potíže, tomu já říkám sport.
6: Narušitelé!
3: Idioti!
6: Je to kapitán Nemo a jeho lidé! A zajatci utíkají!
2: Pouze Liga výjimečných, kterou svolá tajemný M, může zastavit blížící se konflikt a vypátrat fantoma. Nejprve však musí přesvědčit své bytné hrdiny, aby si důvěřovali a spolupracovali. Film Liga výjimečných se u nás natáčel v Praze a ve filmových ateliérech. Práce štábu v roce 2002 byla poznamenána ničivými povodněmi, které natáčení zkomplikovaly. Hlavní představitel Sean Connery byl situací natolik zasažen, že v srpnu 2003 uspořádal v Praze speciální slavnostní premiéru filmu, jejíž výtěžek šel na pomoc povodněmi poškozenému městu. Dnes už film Liga výjimečných v kinech nedávají, ale to neznamená, že nemáte zajít do kina. Třeba na romantickou komedii Milovník, ne bojovník, kterou pro vás natočila Martina Buchelová podle svého scénáře. A to je vše a my se uslyšíme zase příští sobotu.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Filmové tipy vám přináší Cinema City. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.
1: To byla tedy česká filmová stopa, no a za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Tak zůstaňte s námi a teď už Olympik.

0: Petr Janda, fenomenální kytarista a zakladatel kapely Olympic. No a teď už si s námi osvěžte pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak policie používá při kontrole provozu drony. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda. Dnes zvedáme oči nad vozovku. Moderní technologie už dávno nejsou jen v autech. Stále častěji je má v ruce i policie. Drony dokážou sledovat provoz z výšky, ale jak moc je policie skutečně používá v běžném provozu? Vy víte, jestli vůbec a případně jak moc policie používá drony ke kontrole provozu na dálnicích a silnicích? Plukovník Jan Straka už vysvětluje podrobnosti.
2: My používáme drony samozřejmě při kontrolách, většinou na dálnicích nebo silnicích prvních tříd, v úsecích třeba zakázaného předjíždění. Případně se s nimi dá kontrolovat i způsob jízdy v nějakém úseku, kde my nejsme jinými prostředky prostě schopni ten dohled vykonávat. Je tam nebezpečná zatáčka, prostě tam nepostavíte auto a zároveň tam nepostavíte ani tu hlídku.
1: Kdo je ovládá?
2: Letecká služba, kde jsou odborníci, kteří s tím umí perfektně lítat. A zároveň mají drony vybavené tou nejmodernější záznamovou technikou, takže tam my jsme schopni v podstatě sledovat to chování na nějakém třeba dalším úseku.
1: Co takový dron všechno umí?
2: Dokáže monitorovat styl vaší jízdy na nějakém třeba i delším úseku.
1: Uveďme tedy nějaké příklady z praxe.
2: Používají se v úsecích, kde je zakázané předjíždění, mohou se používat i třeba v uzavírkách, kde je uzavřen jeden směr a jsou tam světelná signalizační zařízení, tam hlídá průjezd na červenou i třeba používání mobilního telefonu. Určitě je dobrý pomocník, my kromě dohledu používáme drony i při dokumentaci míst závažných dopravních nehod, kde nám teda velmi pomáhají.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a zítra si povíme, jak je to s jízdou v levém pruhu se sníženou rychlostí. Dnešní pohodové odpoledne se nám pomalu chýlí ke konci, za malou chvíli je tu 16. hodina za 4 minuty, zprávy Lenky Markové a potom už hvězdné návraty, tentokrát s Lucí Bílou. No a já, Miroslav Holubec, se těším na slyšenou zase po hodině 17. u písniček na přání Českého rozhlasu Liberec. Nechci tě

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Česká armáda zavádí systém protivzdušné obrany Spider, prošel zkouškami. Po celý víkend uvidí diváci ve vybraných kinech v Libereckém kraji filmy za 100 korun. V Liberci začalo další omezení na průtahu městem a potrvá 2 měsíce. Zítra nás čeká oblačno až zataženo, postupně s deštěm, teploty 16 až 20 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké odpoledne. Armáda zavádí systém protivzdušné obrany Spider, oznámil to ministr obrany Jaromír Zuna za SPD během akce Dny NATO v Ostravě s tím, že systém prošel vojskovými zkouškami. Ministr od systému očekává výrazné zlepšení kapacit proti hrozbám ze vzduchu. Jde podle něj o první krok budování protivzdušné obrany. Celkem 4 baterie systému Spider koupilo Česko od Izraele. Nahradí systémy, které armáda používala od 70. let. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO Česko zvažuje pořízení ještě dalších baterií Spider nové generace. Dnes a zítra nabízejí kina po celé České republice projekce za 100 korun. Akci Kino dny pořádá Asociace provozovatelů kin. Zapojeno je do nich téměř 200. Diváci ve 460 sálech uvidí české i zahraniční filmy. Promítat se budou novinky i kultovní klasiky.
2: V Libereckém kraji je do akce zapojeno 7 kin. V Liberci, Frýdlantu, Mimoni, Turnově, Semilech a Lomnici nad Popelkou budou kina promítat třeba nového Spidermana nebo digitálně restaurovaný film Anton Špelec Ostrostřelec. V semilském kině Jitřenka se zároveň koná druhý ročník festivalu Semifilm. Anna Podhorná, Český rozhlas.
1: Řidič čeká další omezení na průtahu Libercem. Provoz vede jen jedním jízdním pásem. Mezi obchodním centrem Nisa a Hodkovickou ulicí budou silničáři pokládat nový asfalt a dokončovat opravu kanalizace. Jak uvedl mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl, do poloviny října kvůli tomu bude uzavřený pás ve směru na Děčín, pak silničáři na měsíc uzavřou pás na Prahu a řidiči musí počítat se zdržením. Už jen tento víkend je možné ve Státním muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou vidět to nejlepší, co se za poslední 3 roky objevilo na českém trhu v oblasti výroby užitkového skla a bižuterie. Své výrobky tam vystavuje 50 firem z Česka, Německa, Polska, Slovenska nebo Španělska. Trienále klade důraz hlavně na užitnou hodnotu výrobků a na to, jak dobře se na trhu prodávají, doplňuje hlavní kurátor muzea Petr Nový.
3: Se soustředíme nejenom na design, ale věnujeme se i reálné produkci. Některé firmy jsou si podobné, některé jdou proti proudu. Vidíte, jestli obecně se preferuje barva nebo čiré sklo, jak je to s technikami a je to opravdu výkladní skříň toho, co na zákazníka útočí.
0: Počasí.
1: V noci nás čeká v Libereckém kraji polojasno až oblačno, teploty 11 až 8 stupňů, zítra tedy v neděli oblačno až zataženo, kolem poledne postupně s deštěm nebo přeháňkami, k večeru by srážky měly ustávat a oblačnost bude ubývat, teploty zítra 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice, objížďka vede ulicemi Komenského a Boženy Němcové. Omezení potrvá do konce září. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
4: Říká se sice, že život není černobílý, ale já vám dokážu, že i když si ho dopřejeme na bílo, bude barevný a veselý dost. Postará se o to jedna dáma, která krásně zpívá, občas hraje, moderuje, porodcuje a také baví. Dokáže vám to i v další části našeho cyklu Patrik Rozehnal. Zmiňovaná žena se narodila 7. dubna roku 1966 v Otvovicích u Kladna a my si ji dnes přizveme do pořadu v ukázkách.
5: Nekecat! Alibat!
6: No,
5: tady!
6: No počkat, já tu nejsem od líbání, já to mám moderovat.
5: A už se to nebaví! Takže mi dáš pusu a jedem domů, ne?
6: No tak... Ale teď už bychom měli říci... Co posluchačům pustíme a na co se mohou těšit, ne?
5: No, kde bych jako měla začít?
6: To já nevím, tak asi od Adama, ne?
7: Pak?
6: Ježiš, tak jsem to nemyslel, ale chlapy probereme taky. Navíc pustíme si zvukové ukázky a povíme i pár fakt ze života Lucie Bílé.
7: Zjašli graci, bez hudby!
6: To je fakt.
4: To by nešlo, takže začínáme písničkou Lucky Bílé.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komedii.

0: O Lucii Bílé si dnes budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodila se v dubnu roku 1966 jako Hana Zaňáková ve středočeských Otvovicích. Už od raného dětství ráda zpívala a výuce zpěvu se věnovala i na Lidové škole umění. Vyučila se ale švadlenou v pražské Triole a nastoupila tam do svého prvního zaměstnání jako šička košilových límečků. V té době taky začala zpívat s metalovou skupinou Rock Automat a na koncertech se seznámila se zpěvákem Alešem Brychtou. Přijala nabídku stát se zpěvačkou skupiny Arakain. Zlom v jejím životě nastal, když si nadějné zpěvačky všiml producent Petr Hanik. Na jeho doporučení přijala i pseudonym Lucie Bílá. Zásadním způsobem tím změnila svou image.
2: Docela vím, jak vypadá moje babička, když mi bylo 14, tak říkala, víš, Haničko, ty nejsi hezká, ale jsi milá. No a já to mám na tom postavený.
3: No, mě jednou babička řekla, že mám strašný nohy a od té doby mám mindrák. A vrazila mi to do podvědomí a prostě celý život jsem s tím žila. No.
0: No, už je to
3: teď jsem si to odblokovala, já jsem řekla, mám nohy, jaký mám, mám je ráda, nosej mě a všechno vydrželi. Takže jsem si je...
2: Já taky teda, musím říct, že já taky jako děkuju svýmu tělu, že se mnou dává ty věci, protože jako ono to, to není, já jsem říkala, že to je jak skupinová prostě nějaká terapie, že jo. Já jsem Dušana, jsem alkoholika, já jsem Hana, jsem Lucie Bílá, to je diagnoza. A to tělo to musí uníst. Ale já mám takovou fintu, že když se někdy ty Bílé něco nepovede, tak já prostě se k ní fakt pak nepřiznám. Já jsem Hana, co s ní, že jo, jaká Lucie Bílá.
3: To máš dobrý.
2: To můžu říct, no.
0: Z drsné provokativní rockerky se stala tehdy romantická naivka, která oslovovala ctitele středního proudu. Hanik pro ní napsal první hity Neposlušné tenisky nebo Horší než kluk. Ve druhé polovině 80. let už jako hudební profesionálka pronikla do televize a rýsovala se před ní slibná kariéra, i když vzhledem k rozdílným představám o její hudební budoucnosti s Petrem Hanigem ukončila spolupráci.
4: Já jsem si hrozně přála, aby kamkoliv přijdu, aby mě lidi poznali. Pak jsem si přála dlouhý vlasy a džísku. Tak džísku ještě nemám, ostatní dvě věci se mi splnily, bohužel. Takže bohužel kamkoliv přijdu, všichni o mě vědí. A teď se zase naopak přeju, kdyby to nemohlo být trošku krapítko v obráceně, protože občas...
5: Prepačte, vy jste použili to na slovo džíska.
4: To je džínová bunda.
5: Je ta džíska, džíska.
4: Ale nedělejte, že jste zapomněl česky.
5: Nie, no tak toto, ale skutečně to je taky slangový výraz džíska, tak já ovládám spisovnou češtinu.
4: Jasně, no. Ale já mám...
5: Džínová tak... bunda, samozřejmě. Můj chlapčenský sen byly blue jeansy. Blue jeansy. To se mu nesplnilo. Takže džíska, to byl sen. A už další sny jste neměli.
4: Já jsem spoustu. Třeba jsem si hrozně přála se s váma potkat, ale dneska mě to přišlo.
5: Vážně.
0: Tohle byla ukázka z pořadu Všetci jsou za dverami. V režii Milana Lasici. Další spolupráci navázala Lucie Bílá třeba v 90. letech i s výtečným komikem Karlem Šípem. A ten ji zazdal dohromady i s Romem. No, kdo si tak zahraje Romea? Poslechněte si to v ukázce v pořadu Za oponou, kterou režíroval Viktor Polesný.
6: Kde je Julie?
7: Správně se ptáš. Julie, ta už dávno leží v hrobu a ty si tam k ní za chvilku půjdeš lehnout. Učil ses to vůbec?
6: No, učil to, jasný.
7: A umíš to?
6: Co?
7: Umíš to?
6: Co?
7: Aha, ano. Přátelé, takhle, je tady ještě jedna věc. Víte, někteří herci se potýkají se špatnou pamětí, jo? Víte, u jiného povolání by se to uneslo, ale pro herce je tohleto doslova tragédie. Proto byla nedávno založena nadace Kapka paměti. Právě na podporu sklerotických herců, jo? A Josef Náhlovský je prominentním členem nadace.
6: Tak ty nedáš pokoj! Tak se, chlapče, braň! Aha!
7: Prosím tě.
6: Jo.
7: Tady jsem, prosím tě. To jsi se zcelí... To jsi se zcelí...

0: Jo, Romeo, a naučil jenom tuhle tu jednu větu.
1: Tak umím všechno, ale tahle ta věta mi přímo v hlavě svítí, to
0: no,
1: mě
0: dobře,
1: jde.
0: Dobře, dobře.
1: Tak se chlapče braň, to mě jde.
0: Dobře, tak to rychle sjedeme, než to z té hlavy zmizí, jo. A víš co, zkusíme celou tu scénu i s tvým příchodem.
1: Já.
0: Ono to bude hezky navazovat,
1: já,
0: jo,
1: to je, to je ono.
0: S příchodem, přijď mě.
1: Příchodem.
0: Přijď mi.
1: Ten mám dobrý příchod.
0: Přijď mi.
1: Nazdar, Julie!
0: Já nejsem Julie, Romeo, já jsem Paris, mladý šlechtic z rodu Capuletů, vzpomeň si.
1: Romeo, mě to bylo hned divný, že by byla Julie takhle hnusná.
0: Ale... Prosím tě, Pepo, hlavně si do toho nepřidávej nic vlastního. V tom Shakespeareovi už to všecko je. A když eventuálně nevíš, jak dál, můžeš přeci použít retardéry.
1: No
0: to jsou takový ty krátké neutrální fráze, což je podle stanov nadace Kapka paměti vám, sklerotickým hercům, dovoleno používat retardéry. Tak jako, než si vzpomeneš, jak je původní text, vzpomeneš si, nahodíš se a jedeš dál. Připravil jsi si na dnešek nějaký... Připravil jsi si nějaký retardéry?
1: 4 mám retardéry.
0: No tak...
1: To jsou mi věci!
0: To je zatím jeden.
1: To byly 2! To jsou mi věci, 2!
0: Dobře, tak snad to bude stačit, jo? Tak. Jedem. Rouháš se Bohu, ruce pryč, odevzdej zbraň, čeká tě už jenom smrt.
2: Kluci, co je? Já tam zadu normálně umírám nudou.
0: No dobře.
2: Karle, co?
0: No.
2: Slíbám tvoje rty, snad na ně chlupěla kapička jedu.
1: To jsou mi věci, ne takhle.
0: No, to začínáš brzo. Rychle to sjedeme, tu scénu. Lucko, jedeme tady tu slavnou, to slavný finále z Romea a Julie. Předpokládám, že ty jsi se text učila.
2: No, jasně.
0: Jo?
2: Jo, ale mám text. Tady.
1: Tak.
2: Ne, jen kousek. Počkej. Moment, jo. Opět spojí nás hojivá smrt. Oči smát. Co to je oči smát? Tadle.
0: Jak oči smát? Oči smát jsem tam napsal. Oči smát Romea, rozumíš? Protože ona se chce otrávit tím jedem, co jemu uschnul na hubě. O tom to je. No.
2: Tohle vážně musím líbat.
1: Jo! Bez toho se ta hra nedá, tak je to Shakespeare napsal.
2: Co neprskáš? Co tě prská?
1: Prská? No doteďka to žádný nevadilo. A že jsem jich oprskal. Poprskal tisíce.
0: Klid,
2: to nechá!
0: Klid.
1: Herci!
0: Prosím vás, ne, klid, nehádejte
2: se.
0: Pojď sem. Prosím vás, nehádejte se. Připravte se. Já myslím, že jsme připraveni tu scénu odehrát. Jo?
2: Pojďte. Prosím tě.
0: Jdi si lehnout. Připravte se mi. Já to ohlásím.
1: Shakespeare, to viděl.
2: Lehni!
1: Tudle.
0: Vážení televizní diváci, závěrečná scéna Romea a Julie je doslova čítanková. A my si slibujeme, že její silný emoční náboj pomůže snížit kriminalitu v České republice.
2: Slíbám tvoje rty. Hele, neměl by si nosit rovnátka.
1: Neměla být ta Julie podle Shakespeara 16 letá, je!
0: Prosím vás, klid.
2: Dobře,
0: nehádejte se. Hlavně se nehádejte a hrajte. Hrajte už.
2: Nejsem tu hubu. Slíbám tvoje rty, snad na nich ulpěla kapička jedu. No tak tohle není jed.
1: Ne, to je rum. Vždycky si dávám rum. Když jdu na scénu, to čistí paměť, pak mi to pálí.
0: Pepo, ale rum nesmíš přeci v téhle hře, tahle hra je pro mládež.
1: Pro mládež? Tak to bych si mohl rovnou šlehnout, ne, aby to bylo aktuální.
0: Ale drogy samozřejmě nesmíš ani propagovat. Maximálně v téhle hře můžeš od drog mládež odrazovat.
1: Odrazovat, tak já budu odrazovat, mě to nevadí. Milá mládeži, představte si to. Včera jsem se pozracel. A proč? Pak jsem si šlehnul a na to jsem vykrytnul flašku rumu. A bylo mě blbě, protože drogy a rum to nejde dohromady. Pamatujte si, vždycky buď to jedno nebo druhý. To je výchovný, teď se mi to dálo. A blbě mi bylo nepřišlo, protože jsem slavil, měl jsem narozeniny. Ježišmarja.
0: Ty jsi měl včera narozeniny?
1: Ano, narozeniny jsem měl.
0: To ani nevím. A kolik ti bylo?
1: No to já nevím, ale
2: mě nějakého... Ale mě to jedno. A jedno, kolik ty bylo ty. Důležitý je, že vy tady z Romea děláte, Kájo, nezlob se, no. Ale starýho vožralou a feťáka, tím chcete oslovit teenagery?
1: Ano.
0: Ne.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: Oslovit teenagery chtěla Lucka Bílá už v polovině 80. let, třeba i touhle písní Petra Haniga.

0: Lucie Bílá dnes zpívá, vypráví a baví a rozhodně je jí věnován celý náš dnešní pořad.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Nejslavnější dětskou hvězdou v jejím mládí byl Tomáš Holý. A byla to taky Lucčina první velká láska. Byla to ona, která po vztahu s ním toužila. Tomáš byl prý v té době sám, rozešel se s dívkou a byl z toho smutný. Kamarád, který se o tom zmínil, pak dal Lucce číslo, na které ona bez rozpaků zavolala. Ahoj, jmenuji se Lucka, chci s tebou chodit, co ty na to? On odpověděl, že jo. Bydlel jen pár baráků vedle, takže si první rande dali v hospodě na půli cesty. Po krátké době spolu začali i bydlet a užívali si jeden druhého. Pak ale přišel Silvestr roku 1989. Krátce po něm odjela Lucie Bílá na delší zájezd na Slovensko. Když se ale vrátila domů, čekal jí šok. Dozvěděla se, že Tomáš je po smrti. Po jejím odjezdu totiž vyrazil na chalupu s kamarádem a ve vesnické hospodě se dohodli, že zburcují další známé a uspořádají pořádný tah. Měli bohužel už něco upito, ale Tomáš chtěl mermo mocí řídit. V plné rychlosti narazil čelně do stromu. Zatímco kamarád to odnesl pouze odřeným kolenem, Tomáš byl na místě mrtvý. Po jeho smrti Lucie Bílá několik týdnů ani nevycházela z bytu. Naštěstí ale v jejím životě pak přišly i další lásky. Románek si prožila třeba s klukem, který se jmenoval Víťa a který ji připomínal Tomáše. Ve svém životě se ale také potkala s muži, se kterými bavila své publikum. Ne zpíváním, ale povídáním, scénkami. Objevila se třeba v Silvestru České televize už na konci 90. let s Bolkem Polívkou. Sehráli takový mladý pár v posteli.
2: Sedně, bož. Teďka mám flašku mistrovy svězdy, již 99. Dobrý ročník, ne? Co, ne? Sedně, bož. Opatrý. Chceš se napít?
3: Ne.
2: Ale ne, napij se, Ježíšmarja, nech po mě zachčíčíš, nebo co? Napij. No, na to je Lucí. Lucí. Počkej, jak to drží, no vyléváš. Je to tak, to. Tuk, tuk, tuk, tuk. Co stydíš?
3: Ne.
2: Stydíš se poprvé?
3: Ne, po druhý.
2: Ježíšmarja, ale já jsem hňup. Ježíšmarja, jsem zapomněl gatě. Ježíš, to by nešlo vůbec.
0: Kolem alkoholu se to točilo i v Bolkovinách, v pořadu, který Bolek Polívka vysílal i na vlnách Českého rozhlasu. Jedním z hostů byla kdysi i Lucie Bílá, která vzpomínala i na jednu recepci na Pražském hradě.
3: Já jsem teda taky zažila jednoho opilce, ale teda ve společnosti, v který jsem v životě netušila, že nikdy opilýho člověka uvidím. Představte si, že mě jednou přišlo pozvání z hradu na setkání, respektive na večeři s anglickou královnou. Posle říká, Lucko, jdeš točit ptákoviny, podáš královně ruku, vyskočí zedníček, zasmějem se. A jo. Zedníček nevyskočil a já jsem z ničenice opravdu ocitla na večeři prostě s Alžbětou druhou. Já jsem měla opravdu oči vyvalený, jak Toma Jerry, znáte, takhle ty šipky, tady otazníky. A jenom jsem pořád četla ten protokol a říkala jsem si, vím, co musím udělat. Když přijdu k Alžbětě, pukrdle, když přijdu k panu prezidentovi, ruku, jenom usměv. A to pukrdle jsem udělala samozřejmě prezidentovi, protože já jsem měla úplně jiný to. Teď sedím takhle prostě tam u toho, tady vidím jeden generál, druhý zase generál, druhý, třetí, čtvrtý, tak jsem se jako usmívala, čtu tady. Nemluvit, dobře. A teď najde takhle koukám, a tam sedí člověk, který dělá
2: bup! Znám nejde, ona Alžběta.
3: Jsi opravdu, ale přísám, životě, opravdu, já jsem tam viděla nějakého opilého člověka, ale teda takhle vidíš, já jsem se jenom tak narovnala, teď jsem si říkala, to přeci nespadne, musíš ho Lučo, když tak nějak zvednout, ale nic, teď on mezi tím, kde, tam každý jsme měli dva číšníky a tak jsme to jako všechno měli, tak to a teď já jsem říkala, jenom nevadí a on začal chodit mezi lidma, jde do tady záchod, ty víš, ty jsi vrná Luce měl, víš, že tady záchod, no strašně. To nic není. Horší bylo teda, já jsem jako byla taková, teď jsem strašně chtěla nějak tu atmosféru, která byla tam u toho stolu, že všichni jsme pozorovali, ne Alžbětu druhou, ale všichni jsme pozorovali opilce, protože že bude státní nějaká, že hostuda. A já jsem jako furt se snažila u té večeře teda navnaní nějakou atmosféru a dala jsem tomu korunu. Že jsem říkala, víte, můj dědeček se jmenoval Karel Kokoška, když si na cedulárce uříznul dva prsty, tak sednul na kolo, odjel tam a v nemocnici se ho ptali, kam jste pan Kokoška dal, my bychom jim přišli. A on řekl, já ji hodil psovi. No a takhle to bylo, no. Na setkání.
2: Neptala se tě, jestli měl dědeček bígly nebo foxhoundy?
3: No, já si myslím, že ji to snad nikdo nepřikládal, ani nevím proč. Ale opilec byl dobrý.
0: Lucii Bílou už jsme poznali jako zpěvačku, taky jako skvělou vypravičku svých zážitků, dokonce se hrála i scénku a měli bychom prozradit, že se dostala i do světa filmu. Poprvé do něj pronikla už ve svých 23 letech, když koncem 80. let natočila snímek Pro mládež Horká kaše. O rok později jako dívka Gábina účinkovala v komedii Volná noha. Pak následovalo několik dalších malých rolí, které ale pro kariéru Lucie Bílé neznamenaly nic zásadního. Byly jen zpestřením její práce. V roce 1994 se ale objevila jako čarodějnice v Troškově pohádce Princezna Zemlejna.

0: to je hloupej trik, nebo vůbec nic. Vcarování, milí páni, z udělání jste na všecko krátký znenadaň. Dojde vám dech, dojde vám řeč a co dál? Škrabrata teď má poraď.
1: A teď Lucie Bílá jako vypravěčka vtipů. Opět ukázka z Bolkovin.
2: A mám strašně ráda takový tu jako, ty naše si můžu nějaký hodit, nevadí to? Máte něco proti dám, nevadí? Ty jdeš, kdy ses narodil? V březnu. A kolikátýho? V dubnu.
3: Ale je dobrý. Pánko, volko, muž, mě okradli, měl co? Tášku, a co jste tam měl? 30 peněženek! Ty si koupil slepýho koně, není slepý, já slepý, na mě slepý, pozri, tak proti zdi, já strašná rána, kuň mrtvej. Vidíš, že byl slepý, nebyl slepý, byl statečný.
4: Já musím, ještě jeden musím a ten teda u mě vede, ten je úplně úžasný. A to je, tři podnikatelé sedí a povídají si, že v hospodě a ten jeden začne dělat bezíle, jo.
2: Co děláš, vlastně? Nic, mám tam mobilku věc zašitou, abych nebude musel tady v té tašce nosit. To je dobrý člověk. Ten druhý za chlubu začne dělat. Co děláš? No nic, jak to nemusím jít, jako ty zblázním v ruce, tak to mám tady v rámě, jak mohu řídit auto, vy. To je dobrý. A ten třetí za chlubu začne dělat. Co děláš? Nic, čekám fax.
5: Chvilku to vypadalo, že ho vysílal.
1: Lucii Bílé pomohl politický převrat v listopadu 89. Ze scény odešly tehdejší hvězdy populární hudby a ona v roce 1992 zas natočila mimořádně úspěšné album Miss Ariel, za které následujícího roku obdržela svou první cenu Grammy. Vysloužila si ocenění jako nejlepší zpěvačka, získala i cenu za album roku, videoklip roku a taky skladbu roku. Láska je láska.
6: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
7: Přivítám psovoda horské služby Pavla Smejkala.
6: Poslouchejte nás už tuto neděli po 18. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: touto písní měla Lucie Bílá obrovský úspěch a její vystoupení a nahrávky oceňovali kritici i hudební publicisté. Navázala proto úzkou spolupráci se skladatelem Ondřejem Soukupem. Začala vystupovat v muzikálových projektech a velkolepého přijetí se jí dostalo už v prvním úspěšném muzikálu Bídníci. Během práce na dalším projektu Zahrada rajských potěšení se seznámila se svým budoucím životním partnerem, producentem Petrem Kratochvílem. Později se oba stali majiteli divadla Ta Fantastika a v roce 1995 se jim narodil i syn Filip. S Petrem Kratochvílem se sice později rozvedla, pak se zase vdala a zase rozvedla, ale to, co jí zůstává, je láska k jejímu rodnému kraji. Narodila se v Otvovicích na Kladensku, kde si také postavila velký dům. A o něm nám trochu vyprávěla i v jednom z našich pořadů. Naslouchali jsme společně s Naďou Konvalinkovou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Mám atrium, protože mám dům prostě takový do účka schovaný, tak aby jako jsem se mohla schovat před lidma. Mám tam jacuzzi, což je výřivka. A já, protože jsem docela pracovitý člověk, teda hodně pracovitý, tak občas potřebuji relaxovat. Přišla jsem po celém dně domů a tak jsem si říkala, tak se tam na těch 20 minut do těch 40 stupňů vlezu. A tak jsem si tak jako otevřela jsem ty oči, viděla jsem za tím oknem ty kočičky a říkám, za chvilku jsem doma, zavřela jsem oči, otevřu je a celý dům byl zatažený bezpečnostní žaluzie. Venku 2 stupně, já bez telefonu, bez županu a jenom ručník na ruce.
3: Je.
2: Doma nikde nikdo.
3: A jak se to stalo?
2: No prostě asi spustila se, já mám automaticky, ale ne teda v 5 večer, což bylo, ale prostě někdy v 11, když už jsem doma. Co se mi dělo v hlavě, prostě to si neumí nikdo představit. Říkala jsem si, tak asi tady umřu. Pak jsem si vzpomněla, dítě, já mám vlastně tu krabičku tam s tím dákovým ovládaním od garáže. A tak jsem nahatá, uběhla a já jsem v kopci, takže celá vesnice může samozřejmě se kochat. Uběhla prostě na ten ručník na ruce, to už jsem ani neřešila. Uběhla jsem celý ten dům teda. Přišla jsem, abych zjistila, že krabička je prázdná. Tak jsem si šla ohřát do té vody, co budu teda dělat a přemýšlela jsem, pak jsem vzdala samozřejmě totálně nějaký studii a měla jsem 3 možnosti křičet na jednu stranu vesnice, na druhý a na hospodu. Po 3 hodinách zoufalého volání a občas se ohřátí teda ve vodě, jsem se dovolala na sousedku, která mě viděla nahatou totálně prostě někde v kopci a řekla mi, hezký večer, Lucínko. Zašla do baráku, já už ji nedostala ven. A já pomoc, já jsem, nechápu. Po čtyřech a půl hodinách, když už jsem trávala ubrečená a rozhodla jsem se teda, že umřu, to je jasný. Teď v uších brilianty, které ti jsou úplně na nic, bych nejčí spolkla steky. Tak jsem se dovolala nějaká sousedka vodníka z kopce, říká, já vás nevidím, ale slyším, kde jste? Já říkám, já jsem tady a ona podběhla takhle pod můj dům, říkala, bože, co se vám to stalo? A já říkám, utíkejte, prosím vás, ke kamarádce, ona má klíče od mého domu, ať mi přijde otevřít. No a teď prostě vidím takhle dole, že běžela, najednou se otočila a utíkla zpátky. Já říkám, kam jdete? Jsem říkala, zase zdrhne. A ona, když já mám v trubě sekanou. No, šla vyndat tu sekanou, šla za kamarádkou, ty prostě něco řekla, no a kamarádka přijela, když viděla před můj dům, že zatažený žaluzie, tak říkala, jo, ono už asi Hana doma, tak prostě a odjela. A to už brečela i sousedka, že neví, co má dělat, protože ona se na mě nedostala, ani by mě nemohla nic zhodit, protože já jsem v kopci, jenom vlastně dole to. A to už brečela i ona. A prostě se rozhodla, že umřu nic. Méně prostě pak jsem si vzpomněla, že můj manažer je vedle mě 20 let a to je jediný telefon číslo, umím jeho. Tak jsem říkala, volejte ma. Oni to furt típal, říkám, pro boha, napište mu, Lucie, SOS. Takže teda přišla kamarádka, zachránila mě. Já jsem měsíc nemohla do vany. Rozhodla jsem se, že jacuzzi zasypu, že tam prostě budu pěstovat rajský. Strašný pocit. A nemohla jsem se ani teplou vodou sprchovat a byl to opravdu zážitek, který teda nepřiju nikomu, protože ta bezmoc je hrozná. Jseš vlastně půl metru od bezpečí svýho domova. Jseš vlastně doma. Jseš vlastně a vlastně je to hrozný, jak je to strašně jednoduchý. Takže to bylo, to byla hrozná příjem. Takže já to jednou sestříhám z těch bezpečnostních kamer a poštu to do
4: světa. Jasně, že to tam je všechno vlastně natočené.
2: Je to tam všechno, no má natur. To by byl klip, hele.
4: No jasně, to je píseň, složit tomu píseň, to bylo dobrý.
2: Takže tak, no a shodou okolností kamarádka, protože viděla jsem byla opravdu ubrečená, opravdu hrozně psychicky rozhozená, ona mi říkala, prosím tě, co, já tohle mám za sebou taky, v loni, říkala, že taky se zabouchla takhle dveře a byla jenom v tričku a v kalhotech venku a jediný, co prostě venku měla, je od dětí pověšeno na šňůře kostým čerta. A tak si prostě oblíkla ty kalhoty, že vezme to kolo a zajede mamince pro to, a co s ocasem? Protože on nešel utrhnout, tak si ho ocas hodila přes rameno a jela vlastně na kole. Málem prostě nabouralo několik vozů, než dojela, takže tak. Takže jako takovýhle veselý příhody prostě tvoří život, no.
0: Ano, veselých příhod má Lucka Bílá opravdu hodně. A když tu byla řeč o čertech, připomeňme si i jednu scénku s vánoční tématikou a taky s náboženskou. Samozřejmě, že scénář psal Karel Šíp a přizval si Lucku Bílou, která se hodila. No, nechme ji zpívat.
5: Velká noc, svátá noc.
2: Franto! Kde seš?
6: Co je zase?
2: Že bys to tady aspoň jednou uklidil, co říkáš, tady ten chlívek, co?
6: Ale tak víš přeci, že já nevím, kam dřív skočit, ne? Tak jsem byl pomáhat sousedovi uklidit chlív.
2: Ty jsi byl vyčistit Augiášův chlív?
6: Teďka právě, jo.
2: A že by si to dědek jednou taky mohl udělat sám, co říkáš? A že by si se trošku tady staral, tady o naši domácnost,
6: ale
2: co?
6: Ale teď jako nemůžu.
2: On je normální, tohle co?
6: Přátelé. Vidím, že než se začne pomalučku odvíjet děj našeho vymyšleného příběhu, bude zapotřebí asi pár takových drobnějších vysvětlivek. Podívejte se, my samozřejmě už přesně nevíme, co se vlastně stalo oné památné noci ve městě Betlémě před těmi, já nevím, 2000 lety, jo? Ale to nás teďka momentálně nezajímá. Víte, nás zajímá to, že se taky mohlo stát eventuálně i něco, co třeba dějiny vůbec nezaznamenaly. Jo.
2: Ale základ máme. To nejdůležitější víme, narodil se Ježíšek a my to každý rok slavíme. Ty to slavíme, já to teda taky
6: slavíme, jasně.
2: Je pravda, ale že vedle v baráku museli být nějaký sousedi. Jo. Že? Ale o těch, hele, nikdo už nic neřekl, nic se o nich neví. A Bůh ví, co to bylo zač.
6: Jo, a to tady.
2: Ale otevři, někdo klepe.
6: Moment, já tady jenom dovysvětlím divákům, abyste pochopili, že my teďka jsme jako v Betlémě, rozumíte? Ale v rodině
2: někdo... Běž otevřít, někdo klepe, zrovna teď, když chci kojit, to není normální.
6: Ale

0: přicházím z dalekého království.
1: No, co řeš?
0: Až Valašského království, kde vládne král Valašský Boleslav první dobrotivý na furt.
2: Prosím tě, jako co to říká z Valašského království? A co to je za díru? V životě jsem neslyšel, že něco takového existuje. Co to je Valašské království?
0: To je odtud směrem na východ.
1: Zdravstvuj a neřvi.
0: Já nejsem z Rusko.
1: Ale zveš. Ale zveš.
0: Rusko je dál až za Slovenskem. Naše Valašské království je blíž. Rozkládá se mezi Zlínem a Slovenskem. Jsem vyslanec Valašského krále Boleslava prvního dobrodivého
2: na furt. Hele, ale tak to mi vysvětlí jednu věc. Když ty jsi vyslanec, proč teda jako nepřišel ten tvůj král sám? Co? Proč jako to jsme mu nejsme dost dobrý, nebo co? Co má tak důležitýho na práci, že nemohl přijít? Co, zase někde šaškuje s královnou, nebo co? Co, že jsi neudělal na nás čas ani o Vánocích?
1: Ne, moment. Jsme v nultém roce, Vánoce ještě nebyly, ty teprve budou.
2: No, já už z toho blbím.
1: Já nevím, jestli jsem slyšel, ale ty teprve budou.
2: Slyšel jsi dobře? My jsme kvůli tomu tvýmu línému královi museli posunout i Vánoce, jsem se teďka dověděl. Ale na takovýhle hosty my nejsme zvědaví.
0: Tak to je váš cíl.
1: Neprskej na něj, ty.
0: O, nebesa nelhala.
1: Ježi, kdo tě poslal.
0: Jasná hvězda správně ukázala svůj směr. Ta hvězda září nad vaším domem.
2: Nad naším barákem svítí nějaká hvězda?
1: Byl mi asi nějaký výročí, ne?
2: Asi nějaký výročí, dětku.
0: Hvězda ukazuje, kde se narodil budoucí král. Ano, váš syn, mudrcové nelhali. Jak se jmenuje?
1: Jidáš.
2: Jidáš.
1: Co čumíš, dětku, to je hezký jméno.
2: Co se ti na tom nelíbí, jako? Co se ti nelíbí na jméně našeho synka?
0: Přináším dary od našeho Valašského krále.
1: To pořádku. Dobře.
0: Ale myslím, že podobných darů se vám tady sejde víc.
1: Vážně.
0: Ano, každý bude chtít uctít budoucího krále, ale to jméno mě nějak nechtimuje. Mudrcové říkali jiné.
1: Ale víš co, nech tady ty dary a vypadni, jo. Buď tak, odejsa, ať si sebere, já fakt nemám tady...
2: Prosím tě, mlč už chvíli, Ježíši Kriste.
0: Ano! Co mudrcové
1: říkali. To bylo docela dobrý, ty pořád jedáš, a bylo
2: se to líbilo, hodilo se to k tomu.
1: Ty jsi se mi taky líbil, prosím tě, to bejvávalo.
0: No nic, nechám tu dary.
1: O, ne, dětku.
0: A zase půjdu. Musím zvěstovat, že vyvolený král se jmenuje Jidáš.
2: Počkej.
1: Ale prosím tě, ukaž, máš tam toho víc ještě v tom vágu.
0: Ne, tam už je jenom slivovice a možná trochu vína. Naše království je bohaté království.
2: A jo, to musí být bohatý a požehnaný kraj, kde se hlavně chlastá, ale víš, co mě napadá? Jak na to koukám, že on by ten náš kluk opravdu klidně mohl být králem.
1: Že jo?
2: Jednou. I když my jsme přeci s ním měli jiné plány, viď, maminko?
1: Já si myslím, že králem nebude. Půjde k policii.
2: Jo. Víš, a on už, představ si to, on to má už teďka jako vlohy, jo? Hele, on třeba spí a tady má chrastítko a když se probudí, tak on tím chrastítkem tak jako občas takhle práskne jako o tu kolíbku, víš? Rozumíš tomu? Takže on buď spí, anebo práská.
1: No.
2: Jo?
1: Ale práskat z něho bude. No.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Lucie Bílá se tentokrát stará o naše úsměvy, tak se za ní znovu vydejme i slovem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným způsobem ovlivnila v 90. letech českou hudební scénu. V roce 1996 získala prvního zlatého slavíka a na prvním místě této ankety se udržela 9 let po sobě. Jako první popová zpěvačka v historii vystoupila, a to dokonce opakovaně, na festivalu Pražské jaro. Jako žádná jiná celebrita na poli českého showbiznisu dokázala Lucie Bílá pracovat s bulvárem, prodávat své emoce, vztahy, životní úspěchy i pády a udržovat se tak v obecném povědomí.
2: Já vím, že nemáme na Twitter žádný titul, ale co mám dělat? Lítám jako splašená a nikde nic, všude je klid. Jo, moment, moment, mám tady přece jenom něco. Moment, šéfe. Takhle. Gott vede dítě do školky. Málo? A co dítě vede? Ne, taky ne. Dobře, tak nic. A co třeba? Je Bartošová těhotná? Málo. A co Lucie Bílá? Nuda. Já vím, ona žije teď poklidný život s tím svým Freudem. Nebo Noidem. Nebojte se, nepřestávám jej sledovat. Dobře, řeknu vám. Moment. Naschánu. Jeden, to jeden.
0: Moderátoři a autoři pořadů si ji rádi zvali pro její bezprostřednost jako hosta před kamery, před mikrofony nebo jenom před diváky. Mezi nimi byl i Milan Lasica a Julius Satinský v pořadu Všetci jsou za dverami. A povídali si třeba o zvláštních nohách Lucky Bílé. Hlavně, když stojí na scéně a zpívá, všímáte si, že je má do X. A nebo že špičky dává víc k sobě?
3: Já, to je strašně důležitý postoj, protože já některé ty tóny potom nevyberu, víš? Aha. Oni nevěděli lidi, proč to já vždycky přijdu. Rozumíš? A to musíš takhle.
4: To, já, dobře.
3: Že tě tykám teda.
4: Klidně mi tykej, klidně.
3: Já myslela, že mi doporučíte nějaký ten vztek, jaký by se ke mně hodil. Ten utajovaný, to by mi neprošlo.
4: Já jsem... To by se asi nedokázal.
3: No ne, já třeba, když se bouchnu, tak neřeknu to, co mi doporučuje moje maminka, au domakový buchtičky.
4: Domakový
3: ne,
4: buchtičky?
3: Ne, to nejde, au domakový, ne, to se musí říct pár těch r.
4: No, no.
3: Schválně, co říkáte, když se bouchnete?
4: Ale... To vám nemůžem povedat.
3: Ne.
4: Ale tak byste tomu nerozumeli.
5: A teraz už možno, že ten utajovaný... Ale keď jste boli malá, tak jste boli taká trucovitá, čo?
3: Jo, nemali jednou mě naštvala jedna panenka, já jsem mi ukousla hlavu. Jenomže mě zůstala v krku a skoro jsem se udusila. To je doteďka taková rodinná příhoda, jak mě tatínek drží za ten nohy a vyklepává mi tu hlavu z toho krku. Ale ona mě strašně namíchla, nevím, co mě udělala, ale ukousla jsem jí hlavu.
4: A zůstala vám normálně v ústech?
3: V krku. Nebyla jsem bílá, ale modrá.
4: Ale možná vtedy jste získali ten chraplavý tón, který někdy používáte.
3: Ne, to je pilníkem, já občas polikám pilníky, takže to...
5: Ale ta ducha prítomnost toho vášho tatínka, že hneď takto ale... a trepat nožičkami.
3: No,
5: a možno, že vám to právě vtedy s těmi nožičkami...
3: A já s tím jídlem půjdu.
5: To je... Víte, nebezte.
3: Já to by měl přeci vytáhnout.
5: To je, to je panice. To je... Tam išlo o život,
3: je
5: to bylo v panice.
3: Je pravda, že ještě jednou jsem teda takhle papala něco, měli jsme v první třídě s kamarádkou jednoho kluka, tenkrát to ještě šlo, že teď už by jsem se hádala.
4: No ale,
3: ano, no a on se našel třetí a tak jsme vzali jeho fotku, roztrhli jsme ji a snědli jsme ho. Nevím, no, do teďka nevím, jestli to ví, ale měla bych mu to nějak říct, to byla pomsta.
0: Lucie Bílá účinkovala pochopitelně i v řadě zábavných pořadů a objevila se v několika dokumentech. Hrála ale také třeba ve filmu Requiem pro panenku, Nesmrtelná teta a vyzkoušela si i dubbing. Ve snímku O malence. Život není černobílý, jak už jsme řekli na začátku. A někdy je taky plný náhod. I když náhody vlastně nejsou.
6: Tak představte si, že já dám na sny. A já mám opravdu sny tak barevný, že já bych se podle nich mohla řídit. Minulý týden se mi teda mimochodem zdálo slovo brzdi, brzdi, brzdi, brzdi. A já první, co mě napadlo, Filip nemá ještě zimní gumy. Ne, ono to bylo o mně, protože já jsem tak strašně byla unavená, ale tak to je o tom, jak jsem říkala. Ale zdál se mi sen, že moje maminka, když jsem vycházela ze svého domu a telefonovala jsem, tak na mě křičí do telefonu. Strašně moje mamka nikdy nekřičela. Ona byla sebe jako všechny objímající prostě člověk, dokonalý anděl. Tak si mě ráno volala, říká, maminko, děli se něco? Ne, proč? Ty jsi na mě strašně křičela ve snu. Ne, Říkám, aha. Takže jsem si prostě dala pozor, připoutala jsem se v autě, nic jsem nejedla, nepila jsem žádný alkohol a furt jsem čekala, že něco se stane. Já jsem zpívala ten den s Arakainem a šla jsem radši na jiný hotel, aby mě nestali na flám, nebo já jsem se strašně bála, že něco. V půl druhý jsem přijela na hotel, pak jsem zaspívala ještě nějaký nevěstě, protože mě o to požádala, říkám, při desateru se mi nemůže nic stát. A ve 2 hodiny ráno mi něco rouplo v břiše a v 7 ráno jsem měla asi litr krve rozlitý po břiše. Po 4 jsem dolezla, jenom jsem otevřela, zakřičela jsem jako pomoc. A kdybych pila, tak to třeba zaspím. Kdybych třeba jedla, tak nemůžu hned na kudlu. Takže já prostě vím, že mi maminka ve snu zachránila život. Jak je to možný? Jako kdyby člověk úplně uměl dešifrovat, protože maminka, když jako se stalo, co se stalo, tak mě mrzí, že jsem nevěděla víc. Třeba se mohlo to stát jinak, ale prostě to se nedá nic dělat. No, tak to asi je. Maminky by měly být nesmrtelné.
0: To je pravda. Maminky by tu měly zůstat na pořád. A humor, ten se nás musí držet stále. Dnes byl s Luckou Bílou, příště zase s další osobností české zábavy.

0: Řekli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló.
5: No co je?
4: Je doma Kája?
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Pondělí.
6: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.
7: Bylo 17 hodin.
6: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
7: Druhým dnem dnes v Jablonci nad Nisou pokračují oslavy 160 let od povýšení na město. Polovinu rekonstrukce vodní elektrárny v Turnově pokryje dotace. Korunovační klenoty si ode dneška může na Pražském hradě prohlédnout i veřejnost. Zítra nás čeká v Libereckém kraji oblačno až zataženo postupně s deštěm, teploty 16 až 20 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké odpoledne. Ještě dnes můžou lidé oslavit 160. výročí povýšení Jablonce nad Nisou na město. Na Mírovém náměstí před radnicí jsou podle mluvčí magistrátu Jany Frečové připravené prodejní stánky. Na pódiu budou celý den vystupovat hudební kapely. Kromě toho můžou lidé v rámci Dne evropského dědictví zdarma navštívit několik jabloneckých památek.
8: Veřejnosti se dnes v Jablonci nad Nisou otevře celkem 26 míst. Mezi nimi třeba vozovna městské hromadné dopravy Remiza v Pražské ulici nebo třeba bývalý jablonecký pivovar. Přístupná je taky Gévisova vila v Opletalově ulici. Tam sídlí vzorkovna Preciozy. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
7: Turnov získal dotaci na rekonstrukci vodní elektrárny. Dotace činí 22,5 milionu korun, což je skoro polovina všech nákladů potřebných na opravu. Město o tom informovalo na sociální síti. Opravy by měly být hotové přibližně za rok. Městská teplárenská Turnov, která má elektrárnu v majetku, elektrárnu rekonstruuje a nechává tam nainstalovat nové moderní technologie. Elektrárna pak bude elektrickou energií zásobovat především nedaleký sportovní areál s koupalištěm v Maškově zahradě. Se zbytkové energie pak budou zásobeny městské budovy. Silný vítr dnes zastavil horní úsek kabinové lanovky na Sněžku. Dolní část Pece pod Sněžkou na Růžovou horu zůstává v provozu. Turisté mohli na vrchol pokračovat 2,5 kilometru pěšky. Podle dat z měřící stanice poštovny Aneška vítr na Sněžce dopoledne v nárazech přesahoval 70 kilometrů za hodinu. Korunovační klenoty jsou od dneška přístupné pro veřejnost. Zájemci si je můžou prohlédnout ve Vladislavském sále Pražského hradu do 28. září. V minulých dnech je už mohly vidět školní skupiny.
9: Korunu, jablko a žezlo veřejnost uvidí jako součást výstavy, která se letos věnuje Habsburkům. Pokračuje programová a kulturní ředitelka kanceláře prezidenta republiky Veronika Wolf.
10: Každý rok vlastně se snažíme ukázat nějaký jiný příběh těch staletí dějin českých korunovačních klenotů, ale letos máme 500 let od nástupu Habsburků na trůn.
9: Výstava ve Vladislavském sále bude otevřená každý den od 9 do 17 hodin.
10: Lidé vlastně budou přicházet přes Hradčanské náměstí skrz jižní zahrady býčím schodištěm nahoru do Vladislavského sálu. Tam budou probíhat bezpečnostní kontroly, takže doporučujeme, aby lidi přišli takzvaně nalehko.
9: Návštěvníci musí počítat s frontami. O klenoty je každoročně velký zájem. Jen v loni je vidělo přes 50 tisíc lidí. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
6: Počasí.
7: V noci nás čeká polojasno až oblačno, teploty 11 až 8 stupňů, zítra v neděli by mělo být oblačno až zataženo, kolem poledne postupně s deštěm nebo přeháňkami. K večeru by ale srážky měly ustávat a oblačnost ubývat. Teploty zítra 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
7: V Liberci je v ulici Jungmanová kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá nejméně do října. Jeďte opatrně.
6: Zelená vlna, Známe lepší cestu.
2: Jsou 4 minuty po 17. hodině, vy posloucháte Český rozhlas Liberec a máme tu sobotní večer. To znamená, že až do 18. hodiny tu pro vás máme písničky na přání. Můžete tedy telefonovat, SMS-kovat a nebo posílat e-maily s návrhy písniček, které byste rádi slyšeli, které byste třeba rádi někomu poslali a tak dál a tak dál. Písničky na přání tu budou až do 18. hodiny, takže pište, volejte, SMSkujte, my jsme tu pro vás a rádi budeme plnit vaše písničková přání.

Petr Kotval, ten samý úvod písniček na přání Českého rozhlasu Liberec. No a já pro vás mám důležitou informaci, která se samozřejmě týká toho, jak si takovou písničku na přání objednat. Samozřejmě jsou tři způsoby, jako obvykle. Tím prvním způsobem je poslat nám SMSku, a to ve tvaru zahrajte Liberec, potom mezera, poté váš text, který by měl určitě obsahovat název písně a jméno interpreta, no a neměl by samozřejmě obsahovat háčky a čárky, tedy diakritiku. Takto upravenou SMSku nám pošlete na číslo 90 011 04. Dalším možným způsobem je poslat nám e-mail, i ten by měl samozřejmě obsahovat potřebné informace, tedy název písně a jméno interpreta. Tam můžete zadat čárek a háčků, kolik chcete, samozřejmě důležitá je adresa, na kterou tento e-mail pošlete. zahrajte.liberec@rozhlas.cz. No a třetí možností, asi tou nejjednodušší, je vytočit číslo přímo sem k nám do studia Českého rozhlasu Liberec, tedy 22 155 37 22.

představovat, ale je třeba si to připomínat, že hrajeme pro vás a teď obzvlášť, tedy až do 18. hodiny jsou tu písničky na přání a my tu máme první, která nám přišla e-mailem. Je to první e-mail, který přišel do našich odpoledních písniček na přání. Dobrý den, píše nám náš posluchač. Chtěl bych prosím nechat zahrát píseň Pampelišky od Dua Červánek pro moji manželku do nebe. Děkuji a přeji příjemný den. Podpis Olda ze Semil. Tady je Duo Červánek a Pampelišky.

0: Pampelišky od Dua Červánek v písničkách na přání Českého rozhlasu Liberec. No a máme tady dalšího volajícího, kterého vítáme vysílání. Dobrý podvečer.
1: Dobrý den, tady David.
0: Tak co budeme hrát, Davide?
1: Takže bude to jenom pro vás do studia, protože jste nejlepší rádio a bude to Hana Zankerová Jen pár dnů.
0: No tak moc krát děkujeme, písnička je připravená, no a já se budu těšit zase někdy brzy naslyšenou.
1: Já taky, naslyšenou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Posloucháte Český rozhlas Liberec, posloucháte písničky na přání. Před chvílí nám zpívala Hana, tentokrát to byla Anna a tu vystřídá zase Hana. Pojďme si to tady upřesnit. Anna K. právě dospívala, vždycky si budeme znát. A tou další bude Hana Hegerová, jelikož nám přišel e-mail jako jeden z prvních. Dobrý den, chci nechat prosím zahrát píseň Levandulová od Hany Hegerové pro radost. Děkuji, Jarka. Hanu Hegerovou vždycky rádi. A tady je Levandulová, kterou naspívala s Petrem Mápkou.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám psovoda horské služby Pavla Smejkala.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli po 18. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Tak zálety si určitě nenechte ujít, protože jsou bezva, když to mám takhle říct. No a teď už tady máme další volající. Já vás vítám ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Dobrý podvečer. Haló, haló, slyšíme se? Aha, tak nám to spojení vypadlo, nedopadlo, nedá se nic dělat, ale volala nám naše posluchačka, která má zrovna posezení u kávy se svou kamarádkou a ta by ráda slyšela písničku Černý páv od Hanky Zagorové. Nuže, písnička je připravená, já doufám, že všichni poslouchají.

Anna Zagorová nám zpívala v vysílání Českého rozhlasu Liberec konkrétně písniček na přání, které se přehouply do své druhé poloviny. Máme téměř pět minut po půl šesté. Máme tady další ze spousty korespondenčních přání, takže bereme to další v pořadí. Dobrý den, prosím, zahrajte mojí kamarádce Sofče, to bude asi Sofie zřejmě, písničku od skupiny Placebo, Too Many Friends. Jedeme 15. listopadu na jejich koncert v Praze, tak pěkně gratuluji a už se na ně těšíme. Děkuji, Laura. No, další krásné jméno, Sofie a Laura. Takže těmto dvěma dámám hrajeme Too Many Friends od Placebo, kteří budou 15. listopadu v Praze.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Posloucháte Český rozhlas Liberec, máme tu odpolední písničky na přání a také připravenou písničku, tedy abychom to přání splnili. A také dalšího volajícího, kterého vítáme vysílání, pěkné odpoledne nebo pěkný podvečer, chcete-li. Halo, halo, slyšíme se? Ano, slyšíme se, výborně. Tak povídejte.
4: Tak je to pro všechny známý okolo Semil. A pro moji maminku, teda manželku, já už jsem tak blbý, já jsem se trochu rozčílil, no. To přátelství je víc než láska.
3: Jak jsem říkal, písnička je připravená, vy se mějte
4: dobrý,
3: hezky, užijte si.
4: Tak děkuju, jste hodnej člověk a nelamte si se mnou hlavu vůbec. Teď vy mě znáte podle hlasů.
3: Vůbec nic se neděje. Pojďme hrát
4: Holda
3: písničku,
4: Semil, no,
3: vy se mějte jako... hezky a zase někdy brzy naslyšenou.
4: Tak děkujem.

jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem naší.

Petr Rezek a jeho přátelství v písničkách na přání Českého rozhlasu Liberec, které posloucháte a ještě nějakou chvíli poslouchat budete, alespoň doufám. Máme tady ještě jedno přání, které stihneme. Píše nám naše posluchačka, paní nebo slečna Hana. Dobrý den, prosím zahrát Smoke on the Water od skupiny Deep Purple. Posílám samozřejmě vám v rozhlase, děkujeme. I všem posluchačům děkuji, Hana. Tak jo, písnička je připravená, je to, řekl bych, legenda, veliká klasika, píseň s jedním z nejznámějších kytarových riffů, který každý, kdo se učí na kytaru, tak začíná právě tímhletím motivem, takže věřím, že si ji užijete stejně jako naše posluchačka paní Hana.

Veliká klasika, rocková klasika Deep Purple, Smoke on the Water. Za nějakých 9 minut tu bude 18. hodina, vás čekají další zprávy, které pro vás dnes celé odpoledne a večer připravuje Lenka Marková. No a potom už to bude další program Českého rozhlasu Liberec, tentokrát Šarmantní osobnost. Kdo to bude tentokrát? No, počkejte si, prozradíme vám to, nebojte se. Každopádně já děkuji za vaše příspěvky do písniček na přání. Přeji vám krásný večer, hezký poslech Českého rozhlasu Liberec a zítra po 12. hodině opět u písniček na přání. Naslyšenou. Zdraví vás, Miroslav Holubec.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Druhým dnem dnes v Jablonci nad Nisou pokračují oslavy 160 let od povýšení na město. Technická univerzita v Liberci zlepší studijní podmínky pro vrcholové sportovce. Policie pátrá po ženě z Prahy 3, může být v ohrožení života. Zítra nás čeká oblačno až zataženo postupně s deštěm a teploty 16 až 20 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezký podvečer. Ještě dnes můžou lidé oslavit 160. výročí povýšení Jablonce nad Nisou na město. Na Mírovém náměstí před radnicí jsou podle mluvčí magistrátu Jany Fričové připravené prodejní stánky. Na pódiu budou celý den vystupovat hudební kapely, kromě toho můžou lidé v rámci Dne evropského dědictví zdarma navštívit několik jabloneckých památek.
2: Veřejnosti se dnes v Jablonci nad Nisou otevře celkem 26 míst. Mezi nimi třeba vozovna městské hromadné dopravy Remiza v Pražské ulici nebo třeba bývalý jablonecký pivovar. Vstupná je taky Gévisova vila v Opletalově ulici, tam sídlí vzorkovna Preciozy. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Technická univerzita v Liberci chce pomoct vrcholovým sportovcům lépe skloubit sport a vysokoškolské studium. Často se stává, že mladí reprezentanti dají přednost sportovní kariéře před dokončením studia, nebo naopak skončí se sportem, aby dodělali školu. Univerzita pro ně proto zavede pružnější možnosti plnění studijních povinností, aby mohli oboje lépe skloubit. Podle rektora Aleše Kocourka by to mohlo na technickou univerzitu přilákat víc vrcholových sportovců než dosud.
3: Protože to zpravidla bývají skvělí studenti. Použevnatí, cílevědomí, mají návyky z toho sportu. Samozřejmě, že to nepůjde úplně všude. Pokud máte studijní program, který z velké části se odehrává v laboratořích a probíhá formou celosemestrálních projektů, tak tam absenci omluvit nebudeme moci, ale to asi nebude studijní program, který by ti sportovci vyhledávali.
0: Policisté pátrají po 37-leté Daně Fraňkové z Prahy 3. Včera ráno odvedla dceru do mateřské školy na Žižkově a od té doby se neozvala. Informoval o tom mluvčí pražských policistů Jan Daněk. Žena pravidelně užívá léky a může být v ohrožení života. V posledních dnech si stěžovala na problémy spojené se zhoršováním zraku. Na jedno oko nevidí vůbec, pohřišovaná měří asi 170 cm, je štíhlá, má hnědé oči a tmavé kudrnaté vlasy. Nosí dioptrické brýle, naposledy na sobě měla světlé tričko s krátkým rukávem, světlemodré džíny a černý kožený baťoh. Jakékoliv informace o pohřešované volejte na linku 158. Online systémy určené k hlasování v parlamentních volbách v Rusku údajně čelí rozsáhlým kybernetickým útokům, tvrdí to šéfka volební komise Ela Pamfilovová. Podle ní se zatím daří útoky odrážet, neupřesnila ale, kdo za nimi stojí. Rusové vybírají 450 poslanců státní dumy poprvé od začátku plnohodnotné invaze na Ukrajinu. Sport. Fotbalisté Slovanu Liberec v 9. kole šance ligy remízovali s Artisem Brno 0-0 a v tabulce jsou na druhém místě. Počasí. V noci bude polojasno až oblačno, teploty poklesnou na 11 až 8 stupňů, zítra tady v neděli oblačno až zataženo, kolem poledne postupně s deštěm nebo přeháňkami. Večer pak budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Teploty zítra 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená ulice Krajinská. Uzavírka potrvá ještě do konce září. Mějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Anketa Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku, ve které posluchači hlasují pro své oblíbené výjimečné osobnosti, slaví letos 30. výročí. Proto jsme pro vás připravili jako ohlédnutí za minulými ročníky sestřihy všech nahrávek a přímých přenosů, které jsme natočili. Na řadě je záznam speciálního gala večera, na kterém jsme po covidové přestávce vyhlašovali hned dva vítěze, a to za rok 2019 a 2020. Dnes nabízíme záznam první části. Ve 24. ročníku ankety získal nejvíc hlasů Jiří Suchý. Večerem v Královéhradeckém Aldisu provázeli Lada Klokočníková a Miroslav Vaňura.

0: večer.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer do plného kongresového centra Aldis v Hradci Králové. Zdravíme vás tady v sále.
1: Je to neuvěřitelné, ale je tu čtvrt století rozhlasové posluchačské ankety Šarmantní osobnost roku. 25. ročník, my jsme o to radši a o to víc jsme se těšili, že ten minulý rok jsme se nemohli kvůli covidu sejít. A tak věřím, že ten letošní večer si patřičně užijeme.
0: Ano, my máme takovou dvouletku díky tomu. Takže my máme v podstatě dvě šarmantní osobnosti. Jednu už znáte, zatím ji nezmiňuji, a jednu ještě nikdo nezná. Dokonce ani ona šarmantní osobnost neví, že je úplně ta nejšarmantnější. Ale myslím, že se mnou budete souhlasit, že to, co je za námi pro posluchače, to je celý velký orchestr, je šarmantní každým coulem, to je Vlado Valovič a rozhlasový Big Band Gustava Broma.
1: Pokud tu s námi nejste poprvé, tak určitě si pamatujete, že vždy končíme náš gala večer písničkou Život je jen náhoda. Tradice se mají ctít, ale my jsme si přece jen řekli, že dnes touto písničkou začneme, abychom vám večer zpříjemnili.
0: A když jsme rozhlasová anketa, tak prosím, do vašeho potlesku přichází rozhlasová dramaturgině, rozhlasová moderátorka a já to teď řeknu, i rozhlasová zpěvačka Jana Chládková. Děkujeme za potlesk.
2: Dobrý večer.

0: Jana Chládková.
1: Děkujeme.
2: Děkuju moc.
0: Když se to sejde, když to někdo dobře napíše, někdo to dobře aranžuje, zahraje a zaspívá, tak to je prostě šarmantní každým coulem, jak už jsme říkali. No, víte, my jsme si říkali, že právě dnešní večer by mohl být tak trochu o náhodách a dnešních hostů se na ty náhody budeme rádi ptát, bude to velmi zajímavé, ale přesto si myslím, že bychom se, Ladě, měli vrátit trochu na zem a držet se faktu. Takže pojďme zopakovat, jak se tedy hlasuje a tak.
1: No, hlasuje se už 25 let.
3: Stejně,
1: klasickou poštou, SMS-kami, na internetu můžeme hlasovat a také e-maily. Je to dvoukolové hlasování, takže v prvním kole vy, naši posluchači, posíláte tipy na šarmantní osobnosti a v druhém kole my sečteme všechny hlasy a vytvoříme takzvanou desítku nejšarmantnějších. No a z těch nejšarmantnějších potom vybíráme toho úplně nejšarmantnější.
0: Takže se hlasuje dvakrát a protože to jednou nebylo díky covidu, tak se vlastně hlasovalo čtyřikrát.
1: Tentokrát právě kvůli covidu přišly 10 000 hlasů, protože jsme nehlasovali pouze 3 měsíce, jak to bývalo zvykem, ale hlasovalo se celý rok. Stále jsme čekali, kdy ten hezký večer přijde a dlouho nepřicházel.
0: Proto ten, který vyhrál šarmantní osobnost roku za rok 2019, dostal opravdu rekordní počet hlasů. Zvítězil na 90% oproti jiným. Dámy a pánové, přivítejme prosím do potlesku šarmantní osobnost roku, která je sice úřadující, ale ještě ji nikdo neocenil. Dámy a pánové, pan Jiří Suchý.

0: pan Jiří Suchý, šarmantní osobnost roku. Tady stojí celý Aldis, potlesk ve stoje, Jiří Suchý dokonce tančil.
1: To tady ještě nebylo.
0: To tady opravdu ještě nebylo. Takhle nějak jsme si představovali, pane Suchý, konec dnešního večera. Ale my jsme na začátku.
1: A já musím říct, že pan Suchý vtančil do Aldisu za krásné melodie Babety, takže dobrý večer, pane Suchý.
2: Dobrý večer. No to nedalo netančit,
0: že? Vy jste oslavil kulaté narozeniny. Všichni se vás už na všechno ptali.
2: Tak.
0: Na všechno jste už odpovídal, i na to, na co jste nechtěl. Vy máte všechny ceny, které si lze představit doma. Na co se vás máme ptát?
2: No to já nevím, to je váš problém.
0: To je pravda.
1: Já si myslím, že něco vymyslíme. My o vás také víme, že jste sběratel všeho možného. Prý paní Jitka Molavcová mi to pověděla, říkala, pan Suchý má doma skoro úplně všechno. A tak jsme si řekli, že snad vám uděláme radost tím, že vám teď na pódium pozveme toho, koho máte rád, kdo zvítězil v roce 2018 a stal se šarmantní osobností roku, a to je chirurg profesor Pavel Pavko.
0: Dámy a pánové, šarmantní osobnost za rok 2018, v podstatě úřadující profesor Pavel Pavko.
1: Dobrý večer.
0: Pojďte k nám. Dobrý večer, pane profesore. Ano, pan profesor si s panem principálem podali ruku. Jestli pak víte, kolikrát vy v životě jste si už mohli takhle podat ruku? Asi.
2: No tak občas v divadle, on je to náš štamgast.
0: No my víme.
2: Pan profesor chodí do semaforu, poněvadž je slušný člověk a tam chodí takový. A tak tam si občas tu ruku podáme, že jo? Ale nedělal se si čárky, takže číslo vám říct nemůžu kolikrát.
1: No my víme, že nechyběl na žádný.

0: Žádné vaší premiéře, anebo když se křtilo, takže jsme velice rádi, že dnes je to tedy nikoli Praha, ale Hradec Králové, kde to souznění duší dnes doufám večer bude.
1: Já jsem panu Suchému nikdy jako mladý ruku nepodával, protože jsem tak vysoko nikdy nedosáhl. Ale byl jsem poprvé na semaforu, když hrál ještě v Alfie, teda tam vzadu, a to bylo v roce
2: 63, no.
1: No, tak to bude už řádku let, ale to jsem byl student, končil jsem studium medicíny a od té doby si pana Suchého velmi vážím a to neříkám, protože se to tady patří, ale přemýšlel jsem o tom, komu bych měl předat toto ocenění a opravdu vzpomínám ještě na pana profesora Zahradníka, to byl předseda České akademie věd, už mezi námi není, ale já nenacházím osobu, ke které bych zlížel s takovou důvěrou a obdivem jako k panu Suchému. Díval jsem se na internetu, než jsem sem šel, máte tam celkem 17 různých zaměstnání. Mimořádné. A chtěl bych vám říct, že pana Suchého si pamatuju jako pacienta, který u nás na klinice před lety ležel a obdivuju jeho pracovitost. Kdykoliv jsem do jeho pokoje přišel, tak pokud neležel po operaci, tak seděl a psal. Je to velmi vzácné. A ta pracovitost, ta je mimořádná. Víte, pane Suchý, každý podnik, každé divadlo, každou nemocnici, kliniku dělá skupina lidí. Někdo jí dělá, to divadlo, a někdo tam chodí, protože tam dostává plat. A vy děláte ten semafor už od těch 60. let a to je obdivuhodné, obdivuhodné.
3: Profesor Pavel Pavko, úřadující osobnost, šarmantní, za rok 2018, sklonil poklonu Jiřímu Suchému. Já bych teď poprosil, kdyby k nám na pódium přišel Jan Menger, ředitel regionálního vysílání Českého rozhlasu a Jiří Kánský, ředitel Českého rozhlasu Hradec Králové a Českého rozhlasu Pardubice. Teď dojde k tomu, na co jsme vlastně několik let čekali. Já odeberu panu profesorovi mikrofon, aby mohl předat šarmantní osobnost, tedy to ocenění Zlaté slunce Jiřímu Suchému. Chvíli se Jiří Suchý stává právoplatnou šarmantní osobností pro naše posluchače, schovává se za Zlaté slunce.
4: Pane Suchý, velice vám gratuluji, jak k ceně, tak k narozeninám ještě a všechno nejlepší a hlavně zdraví.
2: Děkuju.
5: A tahle kytice je od floristů. Střední škola vizuální tvorby v Hradci Králové si dala hodně záležet a jsou to nádherné žluté růže. Jsou tam i další květiny, je to pro vás, pane profesore. A pan ředitel Jiří Kánský předává broušené sklo a sklenice, které vám doufám také udělají radost. Jsou to na vínečko, takže doufám, že bude chutnat.
2: Děkuju.
6: To Zlaté slunce vám moc sluší.
3: Tak tady je taková tradice, naši posluchači to vědí, že vždycky šarmantní osobnost, respektive to jméno, se vyspívá. My ho neříkáme, ale vyspívají ho tamhle ti urostlí mladíci. To je královéhradecká vokální skupina, mohli to tak říci Gentleman Singers. Ale vy už víte, že jste vyhrál. Tak tentokrát to nebude vyspívaná šarmantní osobnost, tedy vaše jméno, ale bude to gratulace jenom pro vás. Poslouchejte.

0: Dnes v noci.
1: Věřím, že dnes budou se zdát.
2: A mě veselý sen se pod tom jablonto vstává celý svět smát. Vidím to jako dnes, na okně seděla kočka a venku štěkal ves. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
3: Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2019, který je ohlédnutím za 30letou historií této posluchačské ankety.
4: Složeno speciálně pro vás, pane Suchý.
5: To jsem pochopil. A děkuju.
4: Tak, gentlemani zaspívali, ale já si říkám, že přece jenom ještě někdo, pane Suchý, tady chybí. Kdo by tu určitě dnes s námi rád byl, ale nemohl přijet. A tak teď bych poprosila o to, jestli byste se takhle otočil tamhle na tu televizní obrazovku. Jakou gratulaci si pro vás připravila tahle dáma?
6: Gratuluji, blahopřeji a vzhledem k tomu, že vedle tebe stojím na jevišti už 52. sezónu, dovoluji si přednést chvalospěv, který napsali před mnoha lety tvoji učitelé. Sláva mu, on je pašák, piškumpreja, krucejda, žumpajda, ahujaja, zdar, zdar, zdar.
4: Jitka Molavcová, děkujeme.
7: Jiří Suchý zamával Jitce Molavcové, která tuto zdravici natočila, protože věděla, že se nebude moci zúčastnit dnešního přímého přenosu. Vy jste prý, pane Suchý, někde říkal, já jsem si to tady poznamenal, že si stanovíte konec vaší divadelní kariéry, až nerozeznáte Molavcovou od Kopty. Poznal jste, že to byla Jitka?
5: Ano, to jsem poznal.
7: No tak to je ještě v pořádku.
5: První chvíli jsem si nebyl jist, říkal jsem si, je to Kopta, není Kopta, a pak jsem říkal, to je jasná Molavcová, a taky, že jo.
7: Diváci potvrzují, byla to Jitka. No, víte, setkání spřízněných duší, to by měl být takový podtitul toho následujícího povídání. A my jsme rádi, že mezi nás teď můžeme přivítat buď už oceněné šarmantní osobnosti, anebo nominované pány do šarmantní osobnosti za rok 2020. Dámy a pánové, prosím, aby mezi nás přišel houslista Pavel Šporco.
4: Šarmantní osobnost roku 2014, tedy 19. šarmantní osobnost, se kterým jsme tady také prožili krásný večer. Pavle, vítejte, dobrý den. A nepřichází jenom on, jsou tu i další, tentokrát už nominovaní za rok 2020. Dovolte, abychom mezi nás pozvali astronoma, astrofyzika Jiřího Grygara.
7: Doktor Jiří Grygar, Královéhradském Aldisu. Prosím, vemte místo vedle pana profesora Pavka. Teď přichází další zajímavý člověk, vlastně nejmladší nominovaná šarmantní osobnost.
4: Ano, muž, který v internetovém hlasování hodně šlapal na paty vítězi internetového hlasování, toho dnes vyhlásíme, vy už ho také možná znáte, a tím je moderátor a redaktor České televize, velký popularizátor vědy, Daniel Stach. Dobrý večer, Dané.
7: Dobrý večer, Dané.
4: Dobrý večer.
7: No a poslední, všimněte si zatím sami pánové, poslední nominovaná šarmantní osobnost. Já řeknu, že už je to takový inventář trošku naší ankety, ale bude to určitě i dnes zajímavé povídání, dámy a pánové.
4: Přichází herec Jan Přeučil.
7: Jako nevítejte.
4: Elegantním krokem. Dobrý večer, pane profesore.
7: Teď podtrhneme tu pánskou společnost. Přichází také šarmantní, vám dobře známý, dámy a pánové, Dan Bárta.
8: Dobrý večer.

0: Ďakujeme pekne.
1: Jan Bárta. Big band, rozhlasový big band, samozřejmě. Píseň pro šarmantní osobnost pana Jiřího Suchého. Pane Suchý, co tomu říkáte? Vy textař a slyšíte pramínek vlasů v angličtině.
2: No, tak začínám být světovej, no. A já bych chtěl říct jednu věc. Pan Bárta, jak to bývá u slušných lidí, mě poslal tuto nahrávku, jestli souhlasím s tím, že by jí mohl jaksi uplatňovat. Já jsem mu napsal, že ano, ale pak jsem si uvědomil zpětně po několika dnech, teď já jsem mu napsal ano, ale já jsem mu ji nepochválil. A tak jsem mu napsal, že se mně to opravdu líbilo, a sice z toho důvodu, že písnička starosvětská, kterou jsem složil v roce 1956, v polovině minulého století, jo, a že žije v nový úpravě, dokonce v anglické verzi, no co víc si takovýhle skladatýlek, jako jsem já, může přát. Děkuji, pane Bárto.
3: My jsme si řekli, že dnešní večer bychom chtěli věnovat také povídání o náhodách, když už jsme začínali krásnou písničkou Život je jen náhoda. Věříte na náhody, pane Suchý?
2: Já nemůžu na náhody nevěřit, protože mám náhodama prošpikovaný celý život. Já se nestačím pouze divit. Takže náhody ano, beru a vždycky si říkám, i když je nejhůř, tak už si říkám, tak ona se nějaká náhoda dostaví. A ona se dostaví.
1: No mimochodem, to je vlastně náhoda, že vy jste Jiří, že?
2: Ano, maminka, když byla malá dívka, tak chodila do biografu a tam se zhlédla v nějakém herci, americkým, to byl ještě němej film, a který se jmenoval Savo. A jí se to hrozně líbilo a říkala si, když budu mít chlapce, musí se jmenovat Savo. No a když jsem se narodil, tak ona zůstávala ještě v porodnici, poněvadž měla nějaký komplikace a poslala mého tatínka, aby mě dal pokřtít. Tatínek cestou do chrámu to jméno zapomněl. A tak jsem Jiří.
1: To bylo v Plzni, že? Život je náhoda. Jiří Sávo Suchý.
3: My jsme si říkali, že jsme velice rádi, že přijal pozvání také Pavel Šporcel, šarmantní osobnost roku 2014. A když už tedy pan Suchý, šarmantní osobnost roku 2019, Pavle, tak otázka na vás, jestli pak se u vás doma také zpívají písničky Jiřího Suchého, Jiřího Šlitra. A vím, že jsme chtěli připravit hezký dárek pro pana Suchého, že zaspívá celá vaše rodina. Bohužel Bára dnes hraje, tak na to nedošlo. Nicméně zpívá se u vás právě, zpívají se tyhle písničky?
4: A velmi se poslouchají, kdykoliv vyjedeme na cestě někam autem, okamžitě pouštíme semafor, takže ano, ano, máme velkou radost, že se s panem Suchým známe, celá rodina i s paní Molavcovou v semaforu, dokonce připravujeme společný náš tedy rodinný program, takže my jsme tak říkajíc, teď už budeme ještě více propojeni, než jenom tím, že se hezky na sebe usmíváme a dobře se známe. S panem Suchým už se známe poměrně dlouho a máme se moc rádi.
3: Takže když to nedopadlo dnes, dopadne to v semaforu. Pan Suchý nedávno říkal, choďte do semaforu, takže já to teď ještě zopakuji. Určitě choďte do semaforu, zažijete tam nádherné věci a hlavně tam uvidíte pana Suchého, který dnes přijel sem do Hradce Králové. No a pane Suchý, teď tedy poprosíme Pavla, jestli by byl tak laskav a on si pro vás také připravil takový malý hudební dárek, takže Pavel bere své modré housle a poprosí ho tedy o to, aby nám zahrál.
1: Dámy a pánové, šarmantní osobnost roku a Pavel Šporcl.
5: Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2019, který je ohlédnutím za 30letou historií této posluchačské ankety.

0: děkujeme. My tady připomínáme čtvrtstoletí naší rozhlasové ankety a tak jsme s Mirkem dnes tak trochu vzpomínali a vraceli se zpátky na ty ročníky minulé a říkali jsme si, který byl ten nejlepší. Byly báječné všechny, ty s Markem Ebenem, stejně jako s Karlem Gottem, který přijel také a zaspíval. A tenkrát u Karla Gotta, Mirku, jsme si říkali, že byla velmi zajímavá a hezká beseda. A tak, když dovolíte, nám totiž posluchači během posledních dvou měsíců stále posílali dotazy na naše milé hosty, na pana Suchého, na pana profesora Pavka, na pana Grigara, Daniela Stacha a také pana Přeučila i na další nominované. A tak jsme si řekli, pokud vám to nebude vadit, tak my bychom některé ty posluchačské dotazy teď tady s vámi rádi rozebrali a zeptali se za ty naše posluchače, kteří vám vlastně posílají každý rok hlasy a nesmírně vás mají rádi.
1: Tak pánové, my budeme rádi, když budete odpovídat úplně všichni, a ten první dotaz se nabízí, abyste odpověděli úplně všichni. Pánové, kdybyste si mohli vybrat jinou profesi, která by to byla a která určitě ne, ale z těch profesí, které jsou tady zastoupeny na pódium, tak já začnu u pana Suchého. Kdybyste nebyl divadelník a těch 17 profesí, co máte, jak říkal pan profesor Pavko, čím byste chtěl být? Chtěl byste být lékař?
2: To je těžký, poněvadž každá ta profese mě láká. Já jsem takovej multiprofesista, že jo? Já dělám, co se dá. A já bych chtěl být vším. Hvězdičky třeba, nebo 9 let jsem se učil na housle, ale nezahrál bych to, co vy. No, pan... Tady pan profesor Pavko už eticky, to jeho poslání životní, že zachraňuje životy, no to bych chtěl dělat, být hercem opravdovým, ne takovým, jako že dělám tajtrlíka v Tingle-Tanglu, ale já jsem taky herec, ale takovej, že já umím hrát pouze sebe. A kdyby mě dali roli, tak jsem v koncích, ale pan Přeučil třeba, to je herec, já bych bral všecko.
1: Pane profesore, vy se tak usmíváte. Troufl byste si vylézt na jeviště Semaforu?
3: Já bych chtěl být hercem, protože si myslím, že medicína a umění, dramatické umění, spolu souvisí. A člověk, který vidí přicházet lidi na svět, odcházet lidi ze světa, ten zažívá s těmi pacienty ty nejdramatičtější chvíle a učí se, jak je zahrát, protože jsme do jisté míry taky herci. Neprožíváme s každým pacientem jeho neštěstí a stejně tak tu jeho radost. Umíme ji do jisté míry podat, já vím, že to není dobře takhle říct, ale tak to je. Kdyby jsme prožívali s každým pacientem jeho osud, tak se zblázníme za 2, za 3 roky po promoci. Já bych chtěl být hercem.
2: Kdybyste si chtěl něco zahrát, tak v Semaforu vám dáme možnost. Jo, takové třeba angažmá na půl úvazek jenom, abyste...
1: Pan Suchý právě lanaří pana profesora Pavka. Pavel Pavko se potutelně usmívá.
0: Pane doktore Grigare, čím vy byste chtěl být, když se tady podíváte na pány kolem?
4: Já jsem vlastně v podstatě chtěl být učitelem, jenomže měl jsem špatné kádrové předpoklady a tak se mě ta astronomie stala osudem. Ale nakonec si myslím, že to bylo dobře, protože když to vezmu zpátky, tak jsem například přednášel asi na všech českých a slovenských univerzitách.
0: Děkujem. Vedle sedí Daniel Stach, takže i otázka pro vás, Danieli, moderátor, redaktor České televize.
5: Já bych si chtěl od každého něco ukousnout. Od pana Suchého bych si chtěl ukousnout tu schopnost vládnout slovem. To skládání slov za sebe, takže dávají úplně nový svět. Od pana profesora Pavka bych si chtěl vzít tu lidskost. I tu schopnost tu lidskost posouvat dál. Od pana Přeučila bych si chtěl vzít ten hlas, protože ten je fenomenální. Mimo jiné i to, jak umí brilantně nosit klobouky. Co vím jistě, nemohl bych být hercem, protože já se nejsem schopný naučit nazpaměť text. Od Pavla Šporcla, který mě teď tady úplně dostal, bych si chtěl vzít ty rychlé prsty. Tam jsme se dostávali na hranice možností vědy, protože zatím jsme nepřišli na nic, co je rychlejší než rychlost světla, ale tady možná věci budou mít práci. A vemte si, kdybych tohle všechno měl a navrch bych uměl to, co umí pan doktor Grigar. Otvírat okna vesmíru do kořán. Jak bych tohle všechno dokázal předat lidem? To by byla prostě paráda.
1: Daniel Stach.
0: Všechno může ještě přijít.
1: Pavle, čím byste chtěl být? Třeba právě z těch profesí, které tady teď sedí na Královéhradeckém jevišti.
6: To je samozřejmě poměrně na jednu stranu jednoduchá, na to jsou komplikovaná otázka. Vzhledem k tomu, že já se v té kultuře pohybuji od dětství, můj tatínek byl herec 50 let v Jihočeském divadle, můj tchán konec konců Jiří Koret byl herec, moje manželka je herečka, tak a já občas mohu říct, že i na pódiu, i když hraju na housle, tak svým způsobem jsem herec. Takže tuto profesi si myslím, že mám svým způsobem za sebou. Vy jste báječný a víte toho spoustu o vědě, já o vědě nevím vůbec nic. Nechtěl bych se v žádném případě dotýkat skalpelem lidského těla a ještě do něj hlouběji a hlouběji se dostávat. Co obdivuju od malička, ale taky tomu vůbec nerozumím, je vesmír. Mě opravdu velmi láká. Kdykoliv teď píšu třeba i biletin mým fanouškům a je něco nového, jakože ve světě vesmíru, takže já bych si možná koupil ten malý dalekohled a chtěl bych být tady panem Grigarem.
1: Hvězdářem prostě.
6: Hvězdářem, ano, ano,
1: tak. Ano. Pavel Šporcl, děkujeme.
0: Pan Jan Přeučil se zamyslel, takže...
3: Já pochopitelně miluji svoji hereckou profesi, nerad bych ji měnil, ale kdybych se měl dostat do situace, že bych měl zvolit nějakou profesi, tak s mojí milovanou Evičkou milujeme a velice rádi chodíme na koncerty. A obdivuji každého dirigenta, který fantastickým způsobem zvládne jakoukoliv skladbu a ten tým těch muzikantů ohromným způsobem ovládá a vyzařuje z toho krása hudby, krása života, krása optimismu, nádherné melodie. A to je krásná profese, kterou možná bych chtěl někdy dělat. Být dobrým dirigentem.
1: Říká Jan Přeučil a sleduje Vlado Valoviče. Možná, Vlado, že by si to tady Jan Přeučil zkusil? Ne, u následující skladby, že by to oddirigoval? Šlo by to? No tak pojďte si to zkusit.
3: Ano.
1: Dámy a pánové, šarmantní Jitka Zelenková. Diriguje Jan Přeučil. Thank you.

Žralok zuby má jak nože a z těch zubů čiší strach. Mekinesu, ach můj bože,

0: Jitka Zelenková v živém vysílání Českého rozhlasu a Jan Přeučil poprvé v životě v roli dirigenta rozhlasového big bandu Gustava Broma. Jitko, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Že se ti zpívalo tak nějak lépe dneska?
1: Lépe? Mně se zpívá krásně téměř vždycky, ale dneska je to mimořádný, protože když vidím legendu úžasnou a shodou okolností a Mackieho Messera, to není specifický pro dnešek. Já to zpívám, protože to mám ráda. A když pan Jiří Suchý zamykal svoji šatnu, tak jsem běžela a držela jsem takhle svoje CDčko Intimity v ruce a běžela jsem za ním, protože já jsem nahrála ještě jednu jeho věc, a sice Teach Me Tonight. Vím už, co to znamená, což je dvojitá podsta Jiřímu a Evě Pilarové.
0: Tak za to zatleskáme, ano. Máme tady další posluchačský dotaz, Ladi.
2: Tak, tentokrát je to od paní Bohumily z Ústí nad Orlicí, která se ptá, představte si, že byste dostali nabídku stát se tváří nějakého libovolného produktu v televizní reklamě. Jaký produkt by to byl a proč? Prosím, nejde o značku, ale o produkt. Chtěl byste být produktem v televizní reklamě, pane Suchý?
3: Já se přiznám, já jsem byl jeden z úplně prvních, neli první, došel do reklamy. A byla to reklama na prací prášek. A mnoho lidí z mých bývalých fandů se mě zřeklo. Já jsem zjistil, že jako dělat reklamu je něco podřadného. Přitom já jsem začínal svou kariéru a mnoho let jsem byl jako reklamní grafik. A pro mě reklama byla prostě způsob obživy docela seriózní a tak. Teď mnoho lidí se mě zřeklo a koukali se na mě. Já jsem si připadal jako účetník přistiženej při samohaně. Jo? Hele, on dělal reklamu. A tak. Potom už to dělal kdekdo, že? Ale já jsem byl první a strašně jsem si to odnes. Takže já jakožto reklamní pracovník od svého útlého mládí, od 17 let jsem dělal reklamu, tak já jsem v tom neviděl nic špatného a šel jsem do toho a jak říkám, odnes jsem, akorát jeden člověk se mě v novinách zastal a říkal, hejte, když vezmete váhy a na jednu misku hodíte, co ten člověk, který jako já, všecko udělal a potom na druhou, že udělal takovou jednu malou půlminutovou reklamu a vy ho odsoudíte za tu reklamu, to byla pravda, no, a takže to byl jediný člověk možná v republice, který se mě zastal.
0: On ten prášek možná nepral.
3: No, je to možný. No, tak kdybych měl dneska dělat reklamu, já bych bral i ten prací prášek.
2: Děkujeme.
0: Říká Jiří Suchý. Lado Valovič je připraven. Připraven je rozhlasový big band a doufám, že to mám teď správně. Měl by být připraven i Dan Bárta. Dane, vítej.
4: Dobrý den, on je připraven. Následující píseň se jmenuje Human a je z autorské dílny rockové skupiny Killers.
5: Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2019, který je ohlédnutím za 30letou historií této posluchačské ankety.

Taková byla atmosféra v kongresovém centru Aldis Hradec Králové, kde se konalo vyhlášení výsledků 24. a 25. ročníku ankety Šarmantní osobnost roku. Sestřih první hodiny gala večera pro vás připravili Tomáš Dražek a Tomáš Kačner. Záznam druhé části, který moderovali Lada Klokočníková a Miroslav Vaňura, nabídneme opět za týden v tomto čase.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Úřady musí do dneška zaregistrovat všechny kandidáty do voleb. Po celý víkend uvidí diváci ve vybraných kinech v Libereckém kraji filmy za 100 korun. V Jablonci nad Nisou je poslední možnost navštívit mezinárodní trienále užitkového skla a bižuterie. Zítra nás čeká oblačno až zataženo, postupně s deštěm, teploty 16 až 20 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezký večer. Dnes bude definitivně jasno o tom, kdo kandiduje v říjnových komunálních a senátních volbách. Registrační úřady totiž mají poslední den na to, aby zapsali sporné kandidátní listiny i jednotlivé kandidáty. Mohlo se totiž stát, že je původně odmítli zaregistrovat kvůli chybám nebo nedostatkům. Soudy ale takové případy můžou přezkoumat a rozhodnout o dodatečném zapsání. Teď může začít ministerstvo vnitra tisknout volební lístky, které v příštích týdnech rozešle do domácností. Volby do obecní zastupitelstev a třetiny senátu budou 9. a 10. října. Dnes a zítra nabízejí kina po celé České republice projekce za 100 korun. Akci Kino dny pořádá Asociace provozovatelů kin a zapojeno jich je téměř 200. Diváci ve 460 sálech uvidí české i zahraniční filmy. Promítat se budou novinky i kultovní klasiky.
2: V Libereckém kraji je do akce zapojeno 7 kin. V Liberci, Frýdlantu, Mimoni, Turnově, Semilech a Lomnici nad Popelkou budou kina promítat třeba nového Spidermana nebo digitálně restaurovaný film Anton Špelec Ostrostřelec. V Semilském kině je Třenka se zároveň koná druhý ročník festivalu Semifilm. Anna Podhorná, Český rozhlas.
0: Už jen tento víkend je možné ve Státním muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou vidět to nejlepší, co se za poslední 3 roky objevilo na českém trhu v oblasti výroby užitkového skla a bižuterie. Své výrobky tam vystavuje 50 firem z Česka, Německa, Polska, Slovenska nebo Španělska. Trienále klade důraz hlavně na užitnou hodnotu výrobků a na to, jak dobře se na trhu prodávají. Doplňuje hlavní kurátor muzea Petr Nový.
3: Se soustředíme nejenom na design, ale věnujeme se i reálné produkci. Některé firmy jsou si podobné, některé jdou proti proudu. Vidíte, jestli obecně se preferuje barva nebo čiré sklo, jak je to s technikami. A je to opravdu výkladní skříň toho, co na zákazníka útočí.
0: Turnov získal dotaci na rekonstrukci vodní elektrárny. Dotace činí 22,5 milionu korun, což je skoro polovina všech nákladů potřebných na opravu. Město o tom informovalo na sociální síti. Opravy by měly být hotové příští rok. Elektrárna bude elektrickou energií zásobovat hlavně nedaleký sportovní areál s koupalištěm v Maškově zahradě.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až oblačno, teploty poklesnou na 11 až 8 stupňů, zítra tedy v neděli oblačno až zataženo, kolem poledne postupně s deštěm nebo přeháňkami. Večer by srážky měly ustávat a oblačnost se bude protrhávat. Teploty zítra 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů, vítr bude vát slabý, jihozápadní bio bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou počítejte s omezením v Pražské ulici. Důvodem jsou opravy sítí. Uzavírka je mezi křižovatkami s ulicemi Revoluční a Dlouhá. Víte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Tajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Příjemný a především přínosný poslech, milí přátelé. Začíná další díl pátrání po utajených pokladech regionu. Dnes se spolu vydáme do města, které se kdysi dávno jmenovalo Kremzir. Ve středověku tady byl brod přes řeku Moravu a křižovatka Jantarové a Solné stezky. Dnes se mu přezdívá Hanácké Atény a z toho je jasné, že se vydáváme do Kroměříže. Mimochodem, toto jméno vzniklo přesmyčkou středověkého názvu Kroměžir, tedy Kroměžirův majetek. První písemná zmínka o Kroměříži pochází z roku 1110, ovšem město samotné bylo založeno olomouckým biskupem Brunem ze Schauenberku kolem roku 1263. Významní muži církve byli vůbec pro toto město zásadní a především pak jeden z nich. A díky jeho dílu nás kroměřížský arcibiskupský zámek a dvě zahrady v roce 1998 dostali na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Tak se teď podíváme, co za poklady ukrývají.

A mým prvním průvodcem po Kroměříži bude muž, který se o zápis tohoto města na seznam UNESCO velmi významně zasloužil. Historik umění, který teď řídí Muzeum umění v Olomouci. Ovšem velká část jeho srdce zůstává v Kroměříži a napsal o ní řadu knih.

0: víte o zdejších zahradách a zámku naprosto vše, protože jste měl částečně na starosti jejich rekonstrukci a zároveň víte vše i o jejich vstupu do UNESCO. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za krásný představení.
0: Pane Ondřeji, začněme lapidární otázkou. Jak je možné, že právě Kroměříž a zdejší zámek a dvě zahrady se tak snadno a tak rychle na seznam světového kulturního dědictví vůbec dostali?
1: Kroměřížský zámecký areál má a měl několikero štěstí. Za prvé, co se týče svých mecenášů vlastníků, čímž bylo Olomoucké biskupství dnes arcibiskupství, má tu výhodu, že se nemění majitel tohoto areálu, což samozřejmě sebou nese kontinuitu, navazování na to, co vybudovali vaši předkové a také akumulaci určitého bohatství. To bohatství je další fenomén kroměřížského areálu, což jsou umělecké sbírky, které kontinuálně jsou tvořeny od 16. století až do dnešní doby. Zahrnují mimořádná díla starého umění. Na zámku je uloženo přes 100 000 sbírkových předmětů. Je to jedna z největších a z nejcennějších sbírek starého umění na evropském kontinentu. A zároveň velká část těchto sbírek je orientována právě k architektuře a k zahradnímu umění. Další specifikum zámeckého areálu jsou obě polohy, ty nejzákladnější polohy v zahradní architektuře. Ta jedna je geometrická a vychází, řekněme, z té renesanční a později z barokní představy geometrizace světa. A ta druhá je přírodně krajinářská, vycházející z toho prostředí anglického. A ještě mezi tím samozřejmě nějaká poloha francouzského parku. Takže vlastně celý ten areál je opravdu jako reprezentativní vzorek tohoto evropského směřování a evropského fenoménu. A ještě k tomu přidám tu poslední třešničku na dortu. Vlastně nejvýznamnější z toho celého areálu pro zahradní umění je květná zahrada. A ta je skutečně z toho evropského a možná i světového měřítka jedinečná v tom, že se zachovala jako jediná tohoto typu, kde se kombinuje několikero základních evropských škol. Jedna je italská, druhá je holandská a třetí je francouzská.
0: Vy jste mi připravil tady řadu map a nákresů, kde ty zahrady krásně vidíme, tak jsme na zámku, začněme pod zámeckou zahradou. Ona vznikala někdy od 15. století. Kdo přišel s ideou stvořit takovou to krásnou vlastně umělou krajinu?
1: Máte pravdu, dnes je podzámecká zahrada přírodně krajinářským parkem z 19. století, ale pochází z renesančního období, kdy ten zámek vypadal trošku jinak, ale samozřejmě při zámku vždy bylo zapotřebí mít nějaký reprezentativní parter, se tomu říká. Část toho parku sloužila pro kuchyni vlastně jako zelinářská zahrada a část byla formálně upravená takový menší parter. Jo. Ale samozřejmě přišla 30letá válka, Kroměříž a zámecký areál byl silně poškozen a po 30leté válce měla Morava celá vlastně velké štěstí, protože na biskupský stolec usedl velmi osvícený mecenáš, který přišel ze Salzburku, což byl biskup Liechtenstein z Kastelkornu. Tento muž patřil jako k nejvýznamnějším a také k nejvzdělanějším osobnostem středoevropského prostoru. Měl špičkové vzdělání v mnoha oborech a dnešními slovy vlastně působil v Salzburském arcibiskupství jako takový ministr financí. Salzburské arcibiskupství bylo nejbohatší arcibiskupství v Evropě. To si musíme uvědomit, že mimořádně naakumulované bohatství, které mimo jiné bylo použito na nejvelkorysejší architektonické projekty, nakupování uměleckých sbírek a tak dále. No a biskup si pozval vynikající italské architekty Filiberta Lucchese nejprve a později i Giovanni Pietro Tencalu a svěřil jim návrh přebudování zámku, jakýsi italský typ opevněného paláce, ale z věží, takže zámku, což povyšuje palác, na zámek povyšuje právě věž a k tomu samozřejmě obě zahrady.
0: Já jsem přemýšlela nad tím, jestli byli tehdy podobní muži a konkrétně tento arcibiskup tak posedlý uměním, nebo jestli to byl tehdy trend, nebo společenská povinnost, nebo byly to skutečně natolik silně muzické osobnosti, že je to zajímalo?
1: Všechno v jednom. Za prvé, samozřejmě v určité společnosti bylo dobrým zvykem být orientována o těchto věcech hovořit.

0: V jeho osobě se propojovala vášeň s obrovskou znalostí různých oborů a určitou odvahou. Si musíme uvědomit, že jsme v období druhé poloviny 17. století, kdy mimořádně silné téma vlastně je vznik nových věd, prosím. Jako starý svět se zbortil, ten středověký aristotelský. A vzniká úplně nový, prosím, svět. Jako jo. Svět nových oborů, matematiky, fyziky, astronomie a tak dál. Knihovna je plná tady těchto oborů a některé z témat velmi úplně zásadní, které opravdu proměňují evropské myšlení, je zakotveno v těch architektonických dílech samotného biskupa. Téma proměny například, která vychází z jednoho z nejslavnějších děl antických od Ovidia, tak celý ten areál je vlastně protkaný tady tímto tématem proměny a stálosti. Takové té konfrontace, co je vlastně stále a co je ve světě a v životě proměnné. Ten areál vlastně pořád přináší další a další možnosti výkladu, přináší nové objevy. Mimo jiné se v těch podzemních prostorách salí terény zámecké, kde jsou dvě jeskyně a je tam takový zvláštní svět, kde se odehrává ta konfrontace stálosti a proměny ve světě. Tak jsme objevili v posledních měsících, že celé ty jeskyně jsou vytvořeny z polodrahokamů, takže zářily úplně neuvěřitelným způsobem, nepředstavitelným. Jsou tam tuny polodrahokamů, které biskup nechával na svém panství vylámat a dovést do Kroměříže. Takové jeskyně, umělé jeskyně, groty se tomu říká v Evropě, nikde nenajdete. To je naprostý vrchol tohoto fenoménu. Na to vše je ukryto tady právě v Kroměříži.
1: Které místo v té květné zahradě, nebo případně v podzámecké, nebo tady na zámku, je vám a vašemu srdci nejmilejší?
0: Nejmilejší jsou právě ty prostory salí terény a těch umělých jeskyní, protože tam úplně nejvíc cítím tu hloubku toho sdělení, ten propad do opravdu jako k těm evropským kořenům, k antice, k Egyptu a tady k těmto věcem, k tomu hermetismu a na druhé straně k těm antickým mýtům, ale zároveň samozřejmě i k tomu křesťanskému, tak tam to cítím úplně nejvíc. A propojuje se mi to vlastně s tím ikonickým dílem, které olomoucký biskup zakoupil, což je Ticianův obraz Apollo a Marsyas, vlastně, který taky hovoří o proměnách a je to jakýsi odkaz té evropské intelektuální debaty na toto téma. Tam Tizian na konci života vlastně opravdu vytvořil tento intelektuální odkaz a biskup Castelcorn v architektuře v zámeckém areálu provedl úplně něco podobného.
1: S ředitelem Muzea umění v Olomouci Ondřejem Zatloukalem jsem se rozloučila, opustila arcibiskupský zámek a zamířila do Libosadu, tedy květné zahrady v Kroměříži. A tam už na mě čekal její kastelán Zdeněk Novák.

0: A teď si, pane Zdeňku, zkusme popsat, kde se nacházíme teď. My už tady vidíme část takové té vysoké špalírové výsadby, zároveň jsme tady obklopeni teď bylinovými záhony, což ale asi není úplně typické, takže ve které části zahrady se nacházíme teď?
1: Květnou zahradu můžeme rozdělit do určitých, řekněme, kabinetů, z nich se nacházíme aktuálně v holandské zahradě. Holandská proto, protože je typická jarní výsadbou cibulovin a poté, co tulipány a narcisy odrostou, tak jsme nahradili tuto výsadbu léčivkami.
0: My se teď tady z té zahrady holandského typu přesuneme do dalšího, úplně asi jiného biotopu a budeme zase pořád procházet těmi špalíry. Ty vysoké špalírové výsadby a ty stěny, ty jsou asi typické pro celou květnou zahradu, že ano?
1: Špalíry nebo habrové stěny jsou opravdu jedním z nejtypičtějších rysů květné zahrady. Máme prokázáno, že některé stromy jsou opravdu ještě původní a je jich v celé zahradě asi 8 kilometrů a samozřejmě je nutné o ně pečovat.
0: Je pravda, že to působí celé velmi impozantně. Kam se posuneme teď, pane Zdeňku?
1: Teď se podíváme přes pomerančovou zahradu a zahneme doleva ke kolonádě.
0: A na to se těším, protože ta kolonáda je rovněž velmi unikátní, takže se teď kolem toho krásně zurčícího Neptuna posuneme dál.

0: Šli tou úžasnou oranžerií a tou pomerančovou zahradou až sem, kde každého, kdo sem vstoupí, úplně ohromí rozměr té kolonády. Ona tady, ta kolonáda, má 244 metrů a v každém tom výklenku je nějaká slavná postava antiky. My tady stojíme tedy u Herkula. Kolik vlastně tady je těch krásných antických soch?
1: Celkem se v kolonádě nachází 44 soch, které vytvářel sochař Mandík v roce 1671.
0: Vy jste mi říkal, že nemůžeme minout pohled na celou zahradu ze střechy této kolonády. Tak tam se vypravíme asi teď?
1: Přesně tak. Věřím tomu, že zažijete asi nejkrásnější pohled na květnou zahradu, obzvláště v současné době, kdy květná zahrada prožívá asi své nejkrásnější období, jak v květu, tak i v údržbě.

0: No a my už jsme vystoupali po tom strmém, točitém schodišti nahoru, ale upřímně řečeno vystoupat na střechu té krásné kolonády opravdu mělo smysl, protože teď konečně vidíme, v čem tkví a spočívá půvab celé květné zahrady v Kroměříži.
1: Máte pravdu, máme před sebou ty nejnádhernější broderie, tvořené ornamenty z buksusu, z krušpánků a jsou vysázeny různými barevnými kombinacemi letniček. No a každá ta špice reprezentuje určitou barevnou škálu a je jich tady celkem 9 s tím, že končí rotundou a otevírá se vám potom pohled i do dalších částí květné zahrady s tím, že úplně vzadu můžete vidět vtáčnici a pohled na oba dva skleníky.
0: Tak ještě trošku popišme posluchačům, co je tady pod námi. Ta rotunda tvoří vlastně takový střed, ke kterému se všechny ty nádherně vysazené záhony zbíhají. A ty záhony jsou opravdu jak takové krásně vyšívané barevné koberce. Těch buksusů je tady bezpočet, mají nejrůznější tvary a také jsou tady velmi zajímavé kašny.
1: Květná zahrada měla celý svůj vodní systém, ne úplně dneska zmapovatelný, protože je uložen pod celokvětnou zahradou a ani archeologové dnes nemají úplně přehled, kudy vedly původní rozvody. No a rotunda byla vystavena taky v té druhé polovině 17. století podle projektu Giovanni Pietra Tenkali. Sejdeme po schodišti zpátky do květnice a po nějakých 100 metrech se objevíme v krásné barokní rotundě.
0: No a my jsme teď vstoupili do toho, co činí kroměřížskou květnou zahradu tak unikátní. Vstoupili jsme do té rotundy a ta rotunda je opravdu dechu zbavující, co se týče freskové výzdoby, co se týče štukaterské výzdoby, co se týče soch a také těch umělých jeskyní, do nichž já tady vidím ze všech těch stran. Vy jste říkal, ale že tady předáme slovo jednomu z vašich podřízených.
1: Přesně tak. Já bych poprosil Honzu Vaňka, aby nám něco o rotundě řekl.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak si zkusme vysvětlit, v čem je ta rotunda tak unikátní a výjimečná.
2: Dle mého názoru je rotunda velice výjimečná v tom směru, že dříve byla založena na velmi bohaté vodní koncepci. Dříve se totiž v rotundě nacházelo 2300 vodních trysek, které byly nahodile rozmístěny po zdech, úst chrličů nebo jenom tak ve stropě. A právě tady tento vodovodní systém, řekněme, byl poháněn vztlakovým mechanismem, který již v druhé polovině 17. století dokázal velmi vydatně fungovat a vytryskovali do výšin třeba až 7 metrů. A to všechno tvořilo takovou vodní koncepci, hrálo to takovou vodní atmosférou a to je třeba dle mého názoru nejzajímavější věc, která není na první pohled, když člověk vejde, vůbec vidět.
0: Ještě mi řekněte něco o těch grotách, o těch umělých jeskyních.
2: Groty to jsou místa, které se objevily již ve starověku a tehdy sloužily jako takovým kultem mystérií. Znovu byste objevili v době rané renesance, kdy slouží jako takový doplňující prvek. A rozdělovali svět přírodní od světa umělého, tím umělý se myslí ten architekturizovaný a to z toho důvodu, že prostě lidé zvládli takhle napodobit umělé jeskyni.
0: Ano, a v nich jsou také velmi bohaté štukaterské, sochařské výzdoby, jsou tam různí fauni, satyrové, takže pořád se vracíme trošku do té antiky. No a teď mi ještě řekněte poslední věc. Tady stojíme u obrovského Foucaultova kivadla.
2: Ten závěs, na kterém je zavěšeno, je dlouhý 22,35 metrů a je tady právě od toho, aby demonstrovalo rotaci kolem zemské osy.
0: Takže tady je to nejenom smysly potěšující, ale zároveň edukativní a provedl nás tady velmi rychlostně Jan Vaněk. Díky a naslyšenou.
2: Děkuju.
0: A pane Zdeňku, kam povedou naše kroky nyní?
1: Uvolníme místo rotundy dalším návštěvníkům a přesuneme se směrem k Pstružím rybníkům.
0: Kterou část květné zahrady máte v nejraději vy?
1: Nejkrásnější je asi to, že do ní každé ráno můžu vstoupit, že se můžu podívat, co se podařilo našim zahradníkům a to, co asi nejvíc miluju, to je ten kontrast toho důsledného uspořádání a určité možnosti dát zahradě trošku volnější styl a ukázat to, že nejsme tady sami a konfrontovat to, co vytváříme my jako lidé s tím, co vytváří příroda.
0: Opouštím Libosad, vracím se k zámku a podzámecké zahradě a kochám se krásou města. a těší mě, že najednou potkávám muže, který může do našeho pátrání vnést úplně nový obzor. Hudebního skladatele, malíře a právníka, profesora Vladimíra France. My jsme tady usedli v krásném tichém místě, takže si budeme moci o Kroměříži a jejich kouzlech povídat v naprosté tichosti, protože ono je tady pořád hodně turistů. My, když jsme sem přicházeli, tak vy jste měl tolik asociací, které se týkaly umění a umělců spojených s Kroměříží, že mi až přicházel zrak. Ale začneme osobně. Když se vysloví Kroměříž, tak co to ve vás vyvolá?
3: Krásné staré město. Uprostřed lužního lesa při řece Moravě, město, které samozřejmě tvarovaly dějiny, to znamená od gotiky viz kostel svatého Mořice nebo baroka, ať už je to zámek, krásný barokní kostel. Vybaví se mi kazatel Jan Milíč z Kroměříže, vybaví se mi Václav Talich, samozřejmě Max Švabinský, který zejména v zahradách byl jeho první kontakt s přírodou, proto tak rád maloval různé květiny, rostliny a říkal: přírodu obdivuji vždy a všude. Je to také město, kde se narodil Karel Kryl. Také neblahá postava Alexej Čepičky, ministra obrany z temných dob.
0: Ale měli bychom asi zaploutit do hlubší historie. Vy jste hudebník a tady místní konzervatoř nese název po jednom slavném hudebníkovi Vejvanovském.
3: Ano, Pavel Josef Vejvanovský, který se narodil podobně jako Hana Zagorová v Hlučíně, nicméně zakotvil v Kroměříži jako trubač, proto jeho tvorba jsou hlavně ty takzvané sonáty kjezy, což je většinou varhany plus nějaké žestě. A jsou to krásné věci.
0: Já vás vím, že vy máte encyklopedické znalosti botaniky a nejen botaniky, tak právě proto se vás musím zeptat na ty dvě zahrady. Když sem vstoupíte jako muž, který ví, co vše kolem něj kvete, roste a zároveň jste umělec, jste malíř, jste hudebník, skladatel, tak co to ve vás evokuje tady celé to prostředí? Ona, ta Hana, když to vezmeme jaksi z takového geomorfologického hlediska, není úplně atraktivní terén, ale vy jste mi říkal, že to vlastně máte rád.
3: Hana je atraktivní terén z hlediska řeky Moravy, která jen co vyteče z jeseníků, vytváří lužní les, protože přináší to tu hlínu z těch hor, a od Litovle, kde jsou různé kanály, samozřejmě přes Olomouc, přes Dub na Moravě s nádherným kostelem a varhanami, Tovačov, Chropiny, kde se narodil Emil Fila na nádraží. Až po tu Kroměříž. A ten lužní les je úžasný, protože na jaře tam samozřejmě ty koberce, těch ladoněk, dymnivek, všude. Teď tam jsou nízké vrby, na nich jsou čapí hnízda, kam vy můžete těm čápům takzka nahlédnout do domácnosti. Je to taková vlastně džungle tam. To je všechno úplně magické. A přitom je to rovina, která je ale lemována. Na severu je vidět ještě hrubý jeseník, nízký jeseník. Pak jsou vidět hostinské vrchy na východě. Čili je to kraj, který má tu mez zároveň, což je strašně důležité.

0: Vy sám jste hudební skladatel, sám jste malíř, tak dokázal byste specifikovat, jakou vůni, chuť, jaký pocit ve vás tady to místo vyvolává vždycky, když sem přijedete?
1: Je to taková plnost, to je dáno i tou Hanou. Člověk má takový pocit, tady je mi dobře, tady jsem doma. No nakonec moje babička se narodila v Kroměříži, protože pradědeček byl advokát, který byl i spolupracovníkem poté T.G. Masaryka, který jej potom požádal, aby šel do Nového Jičína, protože Nový Jičín byl taková bašta němectví a ten pradědeček vlastně tam dělal takovou osvětovou práci ve smyslu českého národa. Také jeho syn film pokračoval a skončil v Mauthausenu. Čili to jsou takové věci, takže i toto je tak spojeno taky vlastně s Kroměříží.
0: Které místo tady v Kroměříži vy máte nejraději? Ději Vladimíra.
1: Já mám rád do návrší směrem k Barborce, protože odtamtud se otevírá pohled na celou Kroměříž s tím pozadím těch pro Hanou hraničních vrchů ze všech stran. Odtamtud je vidět i svatý kopeček nad Olomoucí a tak dále a tak dále.
0: Profesor Vladimír Franc je muž, který naše putování po hanáckých Aténách pozvolna uzavírá. Je neskutečné, že město, které leží na Moravě a má něco málo přes 27 tisíc obyvatel, nabízí tolik neuvěřitelných pokladů, které nikde jinde ve světě nenajdete. Ovšem nebylo by jich, kdyby nebylo osvícených mužů minulosti a také obrovského množství investovaných peněz. Jinak by se tu nenatočilo přes 30 filmů, včetně Amadea, seriálu jako je Marie Terezie a Já Matony, nebo pohádek jako například Peklo s princeznou. Takže se do Kroměříže určitě vypravte, nadechněte se a uvědomte si, jak jsou obě zahrady i zámek neuvěřitelné a magické. A zkuste v nich najít něco nového a objevného. Od toho ostatně naše pátrání po utajených pokladech regionů jsou. Krásný týden plný nových objevů vám přeje Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofonu zdraví Goranka Oljača. Dnes nabízím téma o dobré vůli lidí, kteří pracují pro nevládní neziskové organizace zabývající se migrací. Tato práce dnes není métou rodičů dospívajících dětí a nenachází se na prvních místech vysněného žebříčku prací. Zvlášť, když se oficiální politika vyjadřuje o neziskových organizacích vesměs negativně a migraci vidí jen nelegalitu i strašáka. O fenoménu lidí dobré vůle jsem kdysi natáčela dokumentární pořad. Mezi nimi byla i Věra Kostlánová Roubalová, matka čtyř dětí, signatářka Charty 77, inženýrka strojírenství, bývalá sociální pracovnice v nevládním sektoru, zakladatelka ženských multikulturních skupin, spoluzakladatelka Refufestu a psychoterapeutka. Zajímaly mne příčiny její neúnavné odhodlánosti pomáhat jiným, ostatním. Takže začínám tím, co jsem tehdy zjistila, kdo a co se jí vybavovalo.
2: Hele, tady si třeba zatím vybavím lidi třeba z poradny pro uprchlíky konkrétní, který jako měli opravdu dobrou vůli vždycky pomoct. Nebo když si představím invázi, že prostě celý ten domeček je pro to, aby jako projevoval dobrou vůli pro všechny, kdo tam přijdou.
3: To je zkušenost asi, co z tebe teď také mluví.
2: Mě jako život naučil, že to můžu jenom nabízet. Já akceptuju jeho jako člověka a beru ho jako partnera. Tam možná je ta zkušenost, jo? Že když jsem, a to se mi stalo, že v dobré vůli jsem vlastně jako tlačila člověka, aby něco udělal, jo, a samozřejmě to dostane pak člověk po papule, že jo.
3: Zelí bude za chvilku na stole, no to je krásné natáčení. Jak se tomu říká?
2: Pečený zelí a je to takový prostě úžasně obyčejný jídlo. A to já mám ráda. A voní to takovým nějakým venkovem. Tak.
3: Ale já stále přemýšlím o tom, kde se vzala ta tvá dobrá vůle pomáhat cizincům, uprchlíkům.
2: Asi to bude nějak souviset s tím židovstvím, s tím, že mý rodiče emigrovali za války, že jejich maminky byly v koncentráku. Všichni příbuzní jsou ve světě, pokud přežili, tak jsou někde roztroušený. Já si myslím, že je to i nějaká taková jako velká citlivost na diskriminaci a na nějakou reakci na nějaké odlišení nebo na nějaké vyčleňování, co mě opravdu hodně se dotýká, když někdo někoho ponižuje. A i když se člověk cítí ponížen. Když jsem třeba kolem příchozích, kolem uprchlíků měla dobrou vůli a pracovala jsem v poradně a jezdila jsem do uprchlických táborů, tak jsem mohla mít dobrou vůli k lidem. Ale když jsme tam něco přinesli dobrýho, takže většinou to nebylo přijímané od vedení tábora. Prostě té opravdu nedobré vůle tam bylo hrozně moc a mě to vlastně jsem se tam furt prala s nějakou nedobrou vůlí.
3: Motivace.
2: Hele, já nevím. Poctivě hledám motivaci k tomu.
3: Peníze to nejsou.
2: Peníze to asi opravdu nejsou, no. Já si myslím, že umím být chudá a že jsem docela ráda, jo. My jsme v Částrově, když jsme tam těch 10 let žili, tak jsme měli hodně málo, jako mnoho lidí v té době a mě to vlastně jako bavilo na té zahrádce si všecko vypěstovat a pěstovala jsem zelí, že jo, ten zázrak z toho semínka, že je ta hlávka, to je nádhera.
3: To bylo před nebo po podpisu charty?
2: No to bylo potom. Samozřejmě, že by mohl mít člověk milionkrát dobrou vůli, kdyby vedle sebe neměl partnera, který to dobrou vůli má. Já bych nemohla být v takové pohodě, abych byla otevřená ven a měla dobrou vůli pro okolí. Jo? To je takový jako dar, který jsem dostala, že jsem to měla a mám doma dobrý.
3: V bosenštině věra znamená víra.
2: To je zajímavý s tou vírou, jo? Protože možná, že ta dobrá vůle je opravdu u mě spíš transformovaná do té víry, že jako v každém člověku je něco jako fajna, něco dobrýho. Že ani možná nemusí vždycky o pomáhání, jo.
1: Věra Koslánova-Roubalová je stále v nevládných neziskových migračných organizacích. Spolupracovali jsme často a už dlouho si tykáme. Od předchozího rozhovoru uplynulo 18 let. Platí to, co tehdy říkala? Neunavila se už pomáháním příchozím? Mimochodem i to slovíčko příchozí vymyslela ona. Sešli jsme se na Refu Festu a vzpomínali na některé lidi spojené s tím interkulturním svátkem. Třeba Marwan Al-Sulejman.

0: On tady vystudoval stavárnu, je inženýr, učí češtinu, arabštinu, fyziku a má krásný humor. Napsal krásné knížky, básničky, prostě jeho humor v češtině je naprosto okouzlující.
1: A ještě zpívá a celou dobu měl různé skupiny, že jo?
0: Jeho kapela Ziryab, přitom se nedá sedět, to se musí tancovat.
1: Takže poprvé si to protančila, po druhé také. Já vlastně ani nevím, ani jeden jediný Refufest, na kterém jsem byla, abys ty netančila. A všechno umíš, jak to?
0: No, umím, já přitom blbnu, tanec je prostě úžasná věc a strašně mě vždycky baví jako lákat do toho tance ty lidi, co jsou okolo. Stačí jenom přilákat těma rukama a lidi to mají rádi a mají to v sobě, jenom se možná trošku stydějí a to přejde.
1: A já si myslím, že mezi uprchlíky panuje názor, že ty všechno umíš i v tom smyslu pomoci. Jestli je ten jejich názor, ta očekávání, která mají pro tebe občas těžkost nebo břemeno?
0: Ne, to určitě ne, ale já si myslím, že když se na mě někdo obrátí a já umím mu nějak pomoct. Teď už v poslední době spíš, že mu dám kontakt na právníka, na sociálního pracovníka, nebo pokud cítím, že si chce povídat, no tak si s ním sednu a povídáme si.
1: Jak vidíš rozdíl mezi těmi problémy na začátku Refufestu a teď v roce 2026?
0: Já myslím, že to je velký rozdíl. My jsme jako Češi nebo Československo procházeli různými vlnami podle toho, odkud byli uprchlíci. Jestli byli z Bosny, jestli pak byli z Afghánistánu, Čečensko, Sýrie, jo? A čím dál vlastně míň a míň. U nás je opravdu uprchlíků tak strašně málo, přesto se s nima straší velmi vydatně. Myslím si, tak jako se zhoršila mluva politiků, vůbec, prostě zhrubla, tak to samé se podle mě odehrává i ve vztahu k uprchlíkům. To jako zhrublo, to strašení a že bychom si to neměli nechat líbit, pro mě vždycky jako uprchlíci byli no jako bohatství. Oni jsou svoji, oni mají svůj temperament, svoji zemi a vyprávějí, jak je to u nich. Já můžu povídat, jak je to u nás a myslím si, že se tím vlastně můžeme obohacovat, ale to není jako fráze. Myslím to úplně z plného srdce. A třeba to, co se teď děje, kdy bylo teda celá Evropa přijala ten migrační pakt, tak to mi přijde hrozně drsný. Tam jediný na tom je dobrý slovo solidarita, že bychom se měli chovat solidárně k těm zemím, který to odchytávají na hranicích. Zatím teda z toho máme výjimku, protože tady máme ty uprchlíky nebo příchozí z Ukrajiny. Až to nebude, až doufám, že Ukrajinci vyhrajou a dejme tomu za rok, za dva, tady budou jenom těch pár uprchlíků nebo žadatelů a azyl, který máme, takže opravdu solidární budem. Naše nevládní organizace to umějí poradit, vědět, co je důležitý, vědět, že základ je ten jazyk, pak hned ta práce a bydlení a prostě to jsou úplný základy, s kterými mají mnoho let zkušenosti.

0: Otázkou je, jestli tí dnešní uprchlíci a migranti to mají obecně snazší než tí první polistopádoví.
1: Po tom migračním paktu ne. Spíš je to skoro nemožný. Jediný, kdy se nás to přímo týká, je na letišti. A tam teda, pokud já vím, tak ty opatření jsou tak jako striktní a těžký, že je to skoro nemožný. Jinak se k nám prostě nedostanou ty lidi. Kromě příchozích z Ukrajiny, který jako pořád mají tu dočasnou ochranu, ty ostatní prostě žadatelé o azyl v podstatě se k nám nedostanou. No.
2: My a oni.
0: Dvě, tři slova o Refufestu, který Věra Kostlánová-Roubalová spolu zakládala před 20 lety. Dnešní návštěvníci nejsou jen uprchlíci, ale obecně příslušníci migrační populace a Češi. Je to plus?
1: Vidím to jako úplně hlavní plus. Je to takový veliký rande lidí, kteří chtějí spolu být, zajímají se nebo sebe, radujou se při té hudbě, baštějí ty různý jídla z celého světa. Tak to mi přijde jako skvělý.
0: Na každém Refufestu je obrovská pestrá nabídka různých aktivit, kulturních, sportovních a tak dále. Tvoje profese není zastoupená. Žádná psychoterapie se nekoná.
1: To, co je možná typický pro dnešní dobu a co mě fakt oslovuje a myslím si, že i psychoterapeuticky, je ten název. Odvaha, odolnost a odpovědnost. Jsou to hodnoty, které právě jsou do dnešní doby, kdy určitě odvaha je strašně potřeba. Odolnost ta z toho plyne a odpovědnost tam taky patří. Já už dělám psychoterapii mnohem míň, dělám dost supervize a hodně mám právě ukrajinský třeba psycholožky nebo ukrajinský organizace, které se věnují Ukrajinkám. Já tam hrozně cením tu jejich sílu a odolnost. Čím dál víc teď se setkávám s tím, že chtějí už konečně dělat svoje profese. Bohužel bych řekla, náš stát jim to spíš stěžuje, než ulehčuje, což je škoda. Velkou starost mám o ty děti. Některé děti se velice dobře chytly a některé jsou takový, že vlastně nemají žádný plán. Ono dělají dneska plán, když je pátým rokem válka a nikdo neví, jak to bude. Dost často tady nemají tátu, nebo už třeba byl zabitý. Ten mužský element jako velmi chybí. A máma pracuje, protože musí dělat na nájem a na jídlo. Já spíš ty rodiny obdivuju. A držím jim moc palce, aby to dobře dopadlo.
0: Řekla Věra Kostlánová-Roubalová. Děkuji za věnovaný čas a skicu za portrét dobré vůle, kterou sama nesmlouvavě oplývá. Samozřejmě i se svými kolegy z nevládných neziskových spolků, které se věnují migrantům. Na příští My a oni se těší, Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: ODS chce při projednávání rozpočtu ve sněmovně navrhnout obnovení karenční doby. 435 voličů zamítlo v referendu výstavbu větrných elektráren v Mirovicích na Písecku. Zítra bude převážně oblačno a přechodně až zataženo, později i s deštěm nebo přehánkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. ODS chce při projednávání rozpočtu v poslanecké sněmovně navrhnout obnovení prvních 3 dnů nemoci bez nemocenské. V debatě v televizi Nova to řekl její předseda Martin Kupka. Ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka v diskuzi řekl, že nebude hlasovat proti. Obnovení takzvané karenční doby neprosadil v uplynulém týdnu při koaličních jednáních se zástupci ANO a SPD. Vláda bude návrh státního rozpočtu schvalovat v pondělí. Sněmovně ho pak musí předložit do konce září. Navrhovaný schodek bude podle vládní koalice zřejmě o něco nižší než plánovaných 389 miliard korun. I tak by se ale stal druhým nejvyšším rozpočtovým deficitem od vzniku Česka. Obyvatelé Mirovic na Písecku odmítli v referendu výstavbu větrných elektráren. Společnost ČES Obnovitelné zdroje je chtěla postavit zhruba kilometr od nejbližší zástavby. Včera přišlo v Mirovicích a Boješicích k volebním urnám celkem 577 z 1203 voličů. Výsledek referenda shrnul předseda volební komise Radomír Šafránek.
3: Pro odpověď ne hlasovalo 435 oprávněných osob. A to je 36,16% z celkového počtu oprávněných osob a tím pádem rozhodnutí v místním referendu je pro zastupitelstvo města Mirovice závazné.
2: Při dopravní nehodě cisterny a osobního auta u Luníkova na Kladensku na silnici 16 se dnes ráno lehce zranilo celkem 5 lidí. Záchranáři je převezli do nemocnic. Cisterna převážela benzín a naftu. Po dopravní nehodě z ní látky unikly a kontaminovaly okolní půdu. Podle mluvčí středočeských hasičů Terezy Sýkora-Flígrové bude silnice zřejmě uzavřená až do pondělí. Letošní ceny Františka Filipovského za dabing získali Regina Řandová a Jan Dolanský. Ocenění převzali na dnešním gala večeru v Přeloučské občanské záložně. Porota letos vybírala ze 140 návrhů. Za dlouhodobé mistrovství v dabingu byli oceněni taky herci Milena Štajnmaslová, Miroslav Mejzlík, Miroslav Sajc a Miloš Vávra. Podrobnosti k letošnímu udílení cen má za organizátory Marcela Gryčová z Přeloučské radnice.
4: Cenu Františka Filipovského za nejlepší herecké výkony v dabingu získali Regina Řandová za roli Marie ve filmu Maria a Jan Dolanský za roli Leonarda Cohena v seriálu So Long, Marianne. Zvláštní cenu poroty za nejlepší dětský herecký výkon v dabingu získal Matěj Hezký za roli Jamieho Millera v minisérii Adolescent. Sport.
2: Tenista Jakub Menšík porazil v kvalifikaci na finále Davis Cupu Američana Bena Sheltona 5-7, 6-4 a 6-3. Stav je po 4 zápasech vyrovnaný 2-2. Vítěze určí závěrečná dvouhra, ve které se střetne Jiří Lehečka s Lernerem Tienem. Počasí. Zítra bude oblačno, na jihu a jihovýchodě až polojasno. Během dne pak bude přechodně až zataženo a odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě až 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna je mezi kilometry 48 až 53 zavřený levý pruh. Dejte pozor. Na začátku omezení jsou na vozovce žluté pásy. A na dálnici D5 na kilometru 15,5 směrem do Prahy je odstavené porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají slavici v krabici.
1: Slavíci v krabici.
0: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. V roce 2024 se vyhlašoval 650. ročník ankety. Jaký byl ten rok? 19. ledna byla spuštěna mobilní aplikace e-doklady. 2. února byl se zpožděním spuštěn digitální přihlašovací systém DIPSY pro podávání přihlášek na střední školy. Ve Vysočina aréně v Novém městě na Moravě se 7. až 18. února po 11 letech uskutečnilo mistrovství světa v biatlonu. 12. dubna stanula horoleskyně Klára Kolouchová jako první Češka na vrcholu Annapurny. 10. až 26. května se v O2 aréně v Praze a v Ostravar aréně v Ostravě konalo mistrovství světa v hokeji. 26. května toto mistrovství světa česká hokejová reprezentace vyhrála, když ve finále porazila Švýcarsko 2-0. 13. července se tenistka Barbora Krejčíková stala čtvrtou českou wimbledonskou vítězkou ve dvouhře. 13. září zasáhla Česko ničivá povodeň způsobená tlakovou níží Boris. 20. až 21. září proběhly u nás krajské a senátní volby. 26. října přestaly české aerolinie provozovat vlastní lety. 28. listopadu byl slavnostně otevřen Schwarzenberský most s rozpětím 156 metrů, což je největší železobetonový obloukový most v Česku. A 17. prosince proběhlo otevření dálnice D4. Mezi největší hity roku 2024 na celém světě patřila píseň, kterou naspíval Benson Boone, a je to tahleta.

0: už po třetí pořádala anketu Český Slavík televize Nova. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 56. ročníku ankety popularity, který se konal 29. listopadu 2024 ve fóru Karlín Praha, byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Začneme kategorií zpěvák. Poprvé v historii jsou v první 50 tito interpreti Tom Artway a Martin Hranáč. Teprve po třetí v historii je mezi desítkou nejpopulárnějších Michal Hruza a je desátý. Miraj Navrátil skončil devátý, po 22. je v první desítce Michal David a v roce 2024 je na 8. pozici. Pokáč už má i stříbrného Slavíka, kterého mu fanoušci přihráli v ročníku 2021. A tentokrát je to 7. příčka.
1: Kdysi dávno jsem mívala stres, vidím to, jako by to bylo dnes. To víte, na krku dvě děcka, manžel zdrhnul do Německa a já ve dne v noci dřela jak pes. Věřte, že příjemné to není být i mrvére na zhroucení. Zkusila jsem všechny léky, zaklínadla pro Astéky, ale na

0: víno. Jméno Ben Kristoval je poprvé ve výsledcích ankety Český slavík za rok 2011. A v roce 2024 si Ben sáhl na nejlepší umístění v dosavadní historii a je šestý. Richard Krajčo je po 15. v první desítce a je pátý. Na čtvrtou příčku se postavil Zlatý slavík roku 2012 Tomáš Klus a zpívá se Simou Magušinovou.
1: Smáli se tomu, že je jinačí, smáli se tomu, že se drží stranou, smáli se tomu, že snad ani žít jinak neumí, než v bunkru pod peřenou. Zář, co mu byla dána jako dar, tak vnímal jako svoje prokletí.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Bronzového slavíka roku 2024 má Václav Neud Bárta a je to za prvé největší úspěch v jeho dosavadním působení v anketě a za druhé jeho vůbec první slavík. Vojtěch Dyk je po třetí za sebou stříbrným slavíkem a Marek Ztracený po čtvrté za sebou zlatým slavíkem. Je to zápis do historie, to se nikomu mezi zpěváky kromě Karla Gotta nepodařilo.

Během přímého přenosu byli představeni ti, kteří byli nominováni v kategorii Trinity Bank objev roku. Byli to zpěvačka Pam Rabbit, skupina Brixton a zpěvák Sofian Mejmej. A právě on se stal vítězem této kategorie, je tedy objevem roku 2024. Po třetí v historii se vyhlašovala kategorie Síň slávy a vstoupila do ní zpěvačka Marta Kubišová. Každý z nás má na ní jinou vzpomínku, někdo třeba pamatuje její začátky, někdo ji objevil nedávno. Narodila se 1. listopadu 1942 v Českých Budějovicích. Dětství prožívala v Městci Králové a v Poděbradech, kde začátkem 60. let začala zpívat s lázeňským orchestrem. Pak už to šlo rychle. Pardubické divadlo Stop, Plzeňská Alfa, první nahrávky ve studiu, desítky hitů a v roce 1964 Pražské divadlo Rokoko, kde také později vznikla populární skupina Golden Kids. V letech 1966, 68 a 69 vyhrála anketu Zlatý slavík a i v ročníku 1970 byla nejpopulárnější zpěvačkou Československa, ale k předání ocenění tenkrát už nedošlo. Přišel zákaz zpívání. V listopadu 1989 se konal její triumfální balkonový návrat a modlitba pro Martu se stala hitem našeho století. Mezi největší hity její kariéry patří i písnička Depeše. Hey.

kategorii hip-hop a rap se na bronzové příčce umístil Viktor Sheen, stříbro získali Atmo Music a první místo obsadil stejně jako v ročníku 2023 Kalin.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: A teď nejpopulárnější skupiny roku 2024. Poprvé je mezi 50 nejpopulárnějších skupin naší republiky Aleš Brichta Projekt a dále Benjis, DYK, Million Plus a Panoptiko. A teď první desítka kapel. Na 10. místě je skupina, která má 6 zlatých slavíků a navíc je její název v anketě od roku 1977. Je to Olympic. Poprvé v historii jsou tu, a to na 9. příčce, 4 tenoři. Utich.

Skupina Dimitrije Osma sedmou pozici obhájil z roku 2023 Čechomor, šestý je potřetí za sebou Divokej Bill, pátý potřetí za sebou Jelen a na čtvrtém místě je Krištof. V roce 2024 skompletovala skupina Miraj sadu slavíků a k jednomu zlatému za rok 2021 a dvěma stříbrným z následujících dvou let přišel v roce 2024 i bronzový slavík.

Na stupně vítězů kategorie skupina se v roce 2024 vrací po třech absencích Činasky a je to stříbrný slavík a zlatého slavíka dostává po 15. v historii Kabát.

Jako vždy se během slavnostního gala večera vzpomínalo na ty, kteří odešli do slavičího nebe, a mezi nimi byl i Josef Laufer.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst,

kamaráde vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom svoje mlá.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Nejpopulárnější zpěvačky roku 2024. Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších se jmenují Aiko a Lucie Bikárová. V roce 2024 přišlo do ankety Český slavík 1 613 462 hlasů, což je přibližně stejně jako rok předtím. V první desíce nejpopulárnějších zpěvaček toho ročníku je i jedno nové jméno, které vám prozradím za chvíli, a hned na 10. místě je Leny. 9. je Daša a mimochodem její jméno bylo poprvé ve statistikách ankety popularity v roce 2002 a teď jsme právě u toho nového jména. Poprvé je zde na 8. pozici Kateřina Marie Tichá a je to i velký skok nahoru, rok předtím byla 21.

Na sedmé příčce je loňská debutantka mezi deseti nejpopulárnějšími zpěvačkami u nás, Tereza Mašková. Lucie Vondráčková je šestá.

Ještě pro úplnost, Lucie Vondráčková je po 16. v první desítce. Po 21. je tu Anna K. a za rok 2024 je pátou nejpopulárnější interpretkou. Čtvrtá je Eva Burešová, bronzového slavíka obhájila z roku 2023 Monika Absolonová a stříbrného Lucie Bílá. Je to její pátý stříbrný slavík v kariéře.

0: kojoti.
1: Po třetí v historii si z pódia pro ty nejpopulárnější odnáší Eva Farná Zlatého slavíka. A to znamená, že už má 8 bronzových, 2 stříbrné a 3 zlaté slavíky, což ji řadí mezi nejpopulárnější zpěvačky historie naší populární hudby. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, hodně štěstí.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Na dnech NATO česká armáda poprvé představila nový transportní letoun. Policie našla pohřešovanou ženu z Prahy 3. Zítra bude převážně oblačno, přechodně až zataženo, později i s deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Na ostravském letišti v Mošnově prvním dnem začaly letošní dny NATO. Desítky tisíc návštěvníků na nich mohli poprvé vidět třeba transportní letoun C-390 Millennium. Česká armáda ho převzala v červenci a veřejnosti ho poprvé představila právě dnes.
2: To je skok z Trabantu do Mercedesu.
3: Pan Karel obdivuje nový český letoun a kvůli další vzdušné technice přijel se synem až z Jizerských hor. Návštěvníci dnů na to viděli leteckou akrobaci i vojenské vrtulníky, říká organizátor Zbyněk Pavlačík.
4: Těšilo nás, že už jsme tady vlastně viděli první čekající návštěvníky po 7 hodině.
3: Program pokračuje i zítra. Ukázky vzdušné i pozemní techniky zůstávají stejné jako dnes. Z Mošnova Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Policie odvolala pátrání po 37-leté ženě z Prahy 3. V pátek ráno odvedla dceru do mateřské školy na Žižkově a od té doby o sobě nepodala žádnou zprávu. Podle policejního mluvčího Jana Daňka ženu našli na zastávce MHD v Praze 6. Boršice ze Zlínského kraje získaly titul Vesnice roku 2026. Obec s více než 2000 obyvateli zaujala komisi tím, jak se místní zapojují do dění a udržují tradice. Působí tam třeba folklorní soubor Pentla nebo dechová hudba Boršičanka a pořádají se tam slovácké hody. Porota vyzdvihla taky práci s mládeží a školní stravování, říká člen celostátní komise Ondřej Večeř.
5: Mají neuvěřitelnou školní kuchyni, kde podporují lokální producenty. Děti se stravují formou rautu s tím, že tento způsob opravdu omezuje to plýtvání a to si myslím, že může být inspirací pro celou Českou republiku.
0: Boršice získají od Ministerstva pro místní rozvoj dotaci ve výši 1 milion 600 tisíc korun. V soutěži Vesnice roku 2026 na druhém místě skončila Vraclav z Pardubického kraje a třetí se umístili v Šeruby z Plzeňského kraje. Sport. Hokejisté Třince vyhráli v předehrávce třetího kola Tipsport Extraligy nad Plzní 3-2. Oceláři tak naplno bodovali i po třetí v sezóně. Výhru zařídil 2 góly a přihrávkou Andrej Nestrašil. A fotbalisté Slovácka remizovali v 9. kole šance ligy s Baníkem Ostrava 2-2. Mladá Boleslav porazila Zbrojovku Brno 2-0, Pardubice zdolali pražské Bohemians 2-1 a Liberec remizoval s Artisem Brno 0-0.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno, na jihu a jihovýchodě až polojasno. Během dne pak bude přechodně až zataženo a odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě až 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 na 103. kilometru směrem na Plzeň je pro defekt odstavené nákladní auto. Porouchané osobní auto je pak na dálnici D55 na 19. kilometru směrem na Olomouc. Na D11 jeďte opatrně na 60. kilometru směrem do Prahy. Na vozovce jsou tam rozházené kužely. A v Karlových Varech se v Závodní ulici střetl autobus s osobním autem. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už začíná pořad Hobby magazín.
1: Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes společně navštívíme včelaře a probereme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor ve vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Jako vždy i v tomto Hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvhodnější čas. Příjemný poslech vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Máte rádi borůvky? Tak to je velice zajímavá léčivka a navíc chutná, takže obliba borůvek stoupá. Kdo by nechtěl mít bohatou úrodu chutných a zdravých plodů? A naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová se zajímala o to, jak je náročné pěstování borůvek na vlastní zahrádce nebo třeba doma a jestli se tak dají pěstovat i ty pravé lesní borůvky.
2: Botanická zahrada Masarykovy univerzity v Brně zeleným ostrůvkem uprostřed města. S Martinem Sedlákem si budu teď povídat o borůvkách. Máte vůbec v zahradě borůvky?
3: V zahradě borůvky máme, ale bohužel teď tady probíhá rekonstrukce, takže ta místa, kde jsou vysazené, trošku utrpěla, budeme je muset přesadit a vypěstovat spíš znovu, aby se dali ukázat lidem.
2: Není borůvka jako borůvka, známe ty lesní, z obchodu možná známe ty kanadské. Pojďme si z botanického úhlu pohledu popsat, co vlastně borůvka je a co není.
3: No, borůvkou myslíme botanicky rod Vaccinium, který patří do čeledi vřesovcovité. Patří tam jedna, která ty naše lesní borůvky, ale blízce příbuzná je třeba klikva, brusinka, vlochyně, anebo právě ty kanadské borůvky, což je botanicky brusnice chocholičnatá, Vaccinium corymbosum.

0: Substrátem je čistá rašelina. Taková zajímavost je, že třeba lesní borůvky se v zahradě pěstovat prakticky nedají. Oni jsou tak silně závislé na mykorýze, ale na celém spektru lesních mikroorganismů a několika desítkách druzích hub, takže pokud je přesadíte do zahrady, tak prostě tam nepřežijí. Ta kanadská borůvka, ta je odolnější, to už jsou vyšlechtěné zahradní kultivary, které si dokážou poradit i bez té mykorýzy. Vyžadují dostatek vláhy. Ono, jak jsem říkal, je to velice kyselomilný keř, takže voda z vodovodu může být tvrdá, obsahovat vápník a to by tomu keři nevyhovovalo, takže odstála měkká dešťová voda a ta zálivka by měla být opravdu pravidelná, aby ten substrát byl stále vlhký, nepřelévat, ale zároveň nenechat ho vyschnout a ideálně přímé sluníčko.
1: Kdo opiluje borůvku?
0: Hlavními a nejdůležitějšími opilovači borůvek jsou čmeláci, kteří jednak létají dřív na jaře a zvládají i horší podmínky než včela medonosná. Mají delší sosák, takže se dostanou do těch kalíšků borůvkových květů, kdy vlastně chvěním svalů roztřesou ty tyčinky, aby pil vypadl z prašníků a nalepil se jim sám na tělo.
1: Mají kanadské borůvky i své nepřátele?
0: Tak velmi rádi je ve zralosti trhají drobní ptáci, kosy, drozdi a podobně. Větším problémem teď v poslední době je invazní octomilka japonská, která na rozdíl od našich původních octomilek nenapadá už rozložené opadané ovoce nahnilé, ale klade svoje vajíčka do zralých plodů, které napichuje. Takže pokud zjistíme, že nám na plody jde tahle octomilka, je ideální ty keře přikrýt nějakou netkanou textilií a ochránit je tak.
2: Keře kanadských borůvek vydrží bez problému i chladnější měsíce, takže o ně nemusíte mít obavy. A nezapomeňte, že usušené borůvky zastavují průjem, mírně dezinfikují střeva, čerstvé plody chrání žaludeční sliznici a zlepšují trávení a navíc podporují také regeneraci oční sítnice a zlepšují, to je důležité, vidění zašera. Mám pro vás trochu pěkné muziky a pak se pustíme do odpovědí na vaše dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz, který se zaměřuje na dýně. Nevím jak vám, ale my se letos s dýněmi nějak nedaří. Možná je to tím suchem. Uvidíme.
1: Pěstují dýně. Jakmile mi nasadí na plody, tak ty vyrostou maximálně do průměru 2 cm. Tak odpadnou. Můžete mi poradit, co jim asi chybí?
0: Tak s dýněmi nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký a bude to hlavně rada na příští sezónu.
2: Stává se to u těch tykví, cuket, já nevím, všeho možného. Oni mývají mnoho listů a jejich květy potřebují nutné opylení hmyzem. Takže chce to trochu tak jako prosvětlovat, aby se včely nebo prostě ten opilující hmyz do toho dostal, aby viděl ty žluté květy.
3: A občas tady ten lístek nějaký utrhnout.
2: Utrhnout nebo se ten lupen dýně udělá a pak zjistíte vlastně, že třeba máte porost, v prostředku není ani jedna dýně a jak oni utečou ty vrcholy někde ven, mimo svůj rajon, tak ten vrchol je tam sám a ten hmyz k těm květům, k tomu všemu má přístup a ty plody se vytvářejí až na těch uteklých výhonech.
0: A máme tady další dotaz.
1: Mám orchideje a na tom se mi dělají takové chomačky, takové lepivé. To lepí takové, nevím, co to je. Nemůžu se toho zbavit, nevím, co mám dělat.
0: A tady ten dotaz jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Paní posluchačko, skoro určitě máte problém s vnatkou, jinak vnatka je taky červec. Je to savý škůdce, který se chrání nějakým voskovým obalem, takže jeho likvidace je taková obtížná, protože když použijete nějaký postřik, tak ten postřik se k tomu škůdci skrze tu voskovou ochranu vrstvičku buď špatně nebo vůbec nedostane. Co s tím můžete dělat? Vlnatku doma mít nechcete, takže jestli to máte na nějaké rostlině, tak jdejte do karantény, dejte ji někam na hambu, když to řekneme někam úsměvně. Tenhle ten škůdce taky nemá rád, když je přes příliš vlhko. Tak já nevím, jestli ty orchide třeba máte možnost někde vyvenčit. Představuju si to, že tu orchidy vezmete, jestli máte tu možnost dát ji na zahrádku, třeba pod nějaké stromy, ne na úplně plné slunce, ideálně nějaký polostín. A jestli třeba ta orchide jako nikdy nebyla na venkovním slunci, tak jdejte na začátek úplně do stínu, aby vám to sluníčko vlastně nespálilo ty listy, protože ty nejsou připravené vlastně na takovou porci a intenzitu toho slunečního záření. A jinak doporučuji mechanické odstraňování, omývání nějakou slabou jarovou vodou, častější sprchování, protože to ta vlnatka taky nemá ráda. Takže tímto můžete poměrně pomoct. A nebo se potom dá bojovat systematicky. Existují třeba takové přípravky, jakoby tyčinky, které vy zapícháte do toho květináče a ten pesticid, ta účinná látka, skrze kořeny se dostává do té rostliny a ten savý škůdce potom, když saje tu šťávu z té rostliny, tak zároveň saje i tu účinnou látku a odumírá. A teďko řeknu jednu věc, ze které možná nebudete úplně moc nadšená, ale moje zkušenost je taková, že s tou vlnatkou se bojuje fakt jako blbě a ne dost často to mívá šťastný konec, že uděláte všechno, co prostě potřebujete a ona tam stejně ta potvora zase objeví. Takže jestli to nakažení nemáte nějaké dramatické, dobře, tak to rozsunujte někam do karantény, udělejte, co můžete, ale za mě možná je lepší tu rostlinu i s tím škůdcem zlikvidovat, uchránit ty rostliny, které máte v pořádku, případně si tu orchideji koupit novou, tak to zkuste zvážit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

nezdá, že chtěl bych jinam jít.

0: magazín. Horko a sucho, to jsou problémy, které se zvlášť letos v létě staly tématem mnoha rozhovorů. Zasahují do života lidí i jejich hospodaření a projevují se samozřejmě i ve včelaření. Je možné včelám v takovém počasí pomoci? O tom, že pomoc může být i přirozená přírodní, se přesvědčila naše hobbyredaktorka Irena Šarounová na návštěvě u včelaře na Vysočině.
1: Se včelařem Pavlem Moravcem jdu do jeho včelího království. Já jsem od vás dostala ten krásný včelařský klobouk. Můžu si ho nadat?
2: Zatím nemusíte. Jsme v obci Vilémov u Humpolce vedle lesa.
1: Kolik máte včelstev, úlů?
2: Produkčních včelstev, z kterých něco málo odebírám, mám 8 a v průběhu roku vytvářím kolem 5 až 10 oddělků, které rozdám zpravidla kamarádům.
1: Jste takový včelař pohodář.
2: Vydělávám si trůlařinou a včely jsou opravdu koníček.
1: Takže i úly jsou vaše práce?
2: Všechno, co uvidíte na včelnici, tak je moje práce.
1: U vás by se člověk mohl naučit nejen včelařit, ale i zacházet s vodou. Vy tady máte zelenou trávu.
2: Já se snažím být nejenom včelař, ale když se podíváte, tak není všude stejně posekáno, takže vlastně celý rok tady něco kvete. Najdete tady všeho chuť od bylin až po nějaké orchideje.
1: Teď už jsme možná u toho tématu, o kterém si dnes budeme povídat, jak vytvořit včelám prostředí, aby se jim u nás líbilo.
2: Včela je tvor, který má rád pestrost stravy a pokud všechno posekáme a nic pro ně nezůstane, tak budou na dietě a to jim zrovna moc nesedí. Chodím do včelařské školy a jeden učitel má takovou pěknou hlášku, že největším nepřítelem včel je nevzdělaný včelař a já bych to rozšířil obecně, že největším nepřítelem včel a vlastně všeho živého je člověk, který se chová k přírodě nešetrně.
1: Nechme jim zeleň, která do přírody patří. A co dalšího?
2: Pochopitelně nějaká pítka. To je ten základ, který můžeme udělat a nic nás nestojí.
1: Viděla jsem keramická pítka, bylo to krásné, designové. Máte je tady?
2: Já jsem takový praktik, já tady mám plastovou bedínku, který je sláma, dolívám do ní vodu a oni sedají na tu slámu a berou si vodu. A jestli jste si všimla, přišli jsme teď ke včelám, stojíme těsně u úlu a včelky jsou klidné. Snažím se dělat takový přirozený výběr a vybírám mírné včely.
1: Jak se vybere klidná včela?
2: Tak se díváte na ten projev toho včelstva, aby nebyly agresivní, aby seděli, jak se říká, na plástu a nerozbíhali se.
1: Můžeme ještě blíž. Dokonce sáhnu rukou na česnok k těm včelkám a oni kolem mě procházejí. Letošní rok je opravdu suchý. Nevím, jestli vadí, nevadí, když jim tady 40 teploty pečou do úlu.
2: Ty úly jsou nutně zaizolované, ne proto, aby jim v zimě bylo teplo, ale proto, aby jim v létě nebyl hic.
1: Čím izolujete?
2: Je to přírodní izolace. Jediné, co vlastně na tom úle není vyloženě přírodního charakteru, tak je venkovní plášť. To je vodovzdorná překližka.
1: Co je to ta přírodní izolace?
2: Konopí.
1: Teď už si klobouk nasadím, protože bych se ráda podívala do toho krásného úlu pana Moravce.
2: Jen jsem jim dal vědět, že tady jsme.
1: Otevíráme. Tady na tom rámečku nahoře je přilepená nějaká papírová utěrka, nebo co to je?
2: Nemám rád herbicidy, pesticidy a podobné věci, takže včely neléčím klasickými akaricidy, ale tlumím roztoče pomocí kyselně šťavelové a glycerinu.
1: Jde to i bez chemie, spokojené včelky a příroda.
2: To je moje krédo.
0: Se včelařem Pavlem Moravcem ke konci srpna natáčela naše hobbyredaktorka Irena Šarounová. A jenom pro doplnění, včelky už teď moc nelétají, vychovávají novou generaci dlouhověkých včel, které vydrží až do jara, no a já je mezi tím krmím cukerným roztokem, co se do nich vejde. A to byste se divili, jak ty včelky v tom úle doslova chrochtají blahem, když dostanou novou várku toho jídla. No a za chvíli pro vás máme reportáž o tom, jak se opravují zanesené perlátory vodovodních baterií.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Hlavní funkcí perlátoru je míchat vodu se vzduchem, čímž zaručuje rovný a měkký proud vody bez nepříjemného cákání. Navíc tak perlátory na vodovodních bateriích snižují spotřebu vody. Pokud jsou však zanesené, tak svou funkci neplní. Údržbář Dalibor Spíšek nám poradí, jak perlátor snadno vyčistit, a natáčel s ním náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář.
2: Tady to teče hodně špatně. Podíváme se, jak to můžeme vyčistit.
3: Údržbář Dalibor Spíšek kontroluje perlátory u vodovodních baterií. Co je nejčastější příčinou toho zanesení?
2: Samozřejmě vodním kamenem, který je obsažený ve vodě, pakliže je tvrdší, je ho tam víc, nebo to můžou být mydlové nečistoty, anebo to můžou být různé jiné, které se dostanou cestou potrubím do vodovodní baterie, zachytí se v sítku, pak je potřeba to mechanicky vyčistit.
3: Pokud tedy perlátor chceme vyčistit, tak jak bychom měli začít?
2: Takže vezmeme si zubní kartáček, ještě se jenom takhle zlehka propláchneme a očistíme ze spodu jemně, nebudeme na to moc drhnout, aby jsme to neponičili, to sítko a pustíme. Vidíme, trošku se to spravilo, ale moc to ve finále pomohlo, takže zkusím ještě silnější, mám tady kartáč. Zase pustíme. Je to lepší, ale zase to moc nepomohlo. Tady je vidět, že je hodně zanesený, takže bych přešel na tu variantu demontáže perlátoru a zkusím ho vyčistit ponořením do octa nebo do kyseliny citronové nebo do nějakého chemického přípravku.
3: Na co bychom měli dát pozor, když budeme demontovat perlátor?
2: Na to, aby jsme ho nepoškodili, tak si vezmu francouzský klíč, který si můžu nastavit na určitou velikost. Před samotnou demontáží bych doporučil si vzít kus nějakého hadru, něco, co vložíme mezi čelisti a ten perlátor, aby jsme to nepoškodili, protože to je pochromovaný. Přiložím to na perlátor a směrem doleva povolíme. Jo, vidíte, že je zanešený hodně. Tady nám kartáček moc nepomůže.
3: Čili pomůže nám chemická cesta?
2: Ano, takže nejlépe namočit do octa, aby se vodní kámen rozpustil. Tak, vylovíme perlátor, podíváme se. Trošku to pomohlo, že? Trošku víc. To hrubější můžeme klidně potom octu, to už jde líp, rukou, ručně, nechtem, octet to krásně povolil. Pro lepší funkci toho perlátoru bych doporučil ještě samotný rozebrání. Je složen z jemného sítka a uvnitř se skládá ze dvou až tří sítek. Ještě to propláchneme. Tak a teďka máme rozebraný celý perlátor. Krásně čistý. Složíme sítka dohromady a můžeme to nasadit na baterii. Pustíme vodu. Vidíme a slyšíme, že to krásně funguje. Doporučuji pravidelně čistit. Při zaneseném perlátoru se zvyšuje spotřeba vody. Tlačíme víc na koutek, otvíráme, aby to protlačilo přes ten nános. Takže proto čistíme perlátory pravidelně. Jednou za 14 dnů, za měsíc. Značka Ideal.
1: Očištění perlátoru na vodovodních bateriích natáčel s údržbářem Daliborem Spíškem náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář. A za chvíli pro vás už máme jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, jak je to s tím podzimem a na co je teď nejvyšší čas.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Když tak sleduju pranostiky, které tady obvykle každé vysílání každou sobotu připomínám, tak z nich vyplývá, že bude zima jako za starých časů, jenže obvykle je pak všechno úplně jinak a nebo je mokro, a nebo teplo. Uvidíme, jak se to vyvrbí. Meteorologický podzim začal 1. září. Astronomický podzim začíná podzimní rovnodenností, tedy 23. září ve 2 hodiny a 5 minut ráno. A to je čas, kdy není ani teplo, ani zima, ve skleníku ještě něco dozrává, ale jinak je to už docela zahrádkářský takový odpočinkový čas, ale jenom na první pohled, protože konec září a začátek října, tak to je čas pro nové dílo, které se samozřejmě projeví až příští rok. Zrají šípky, stále ještě můžete sklízet a zpracovávat chutné a léčivé plody aronie. V teplých dnech první poloviny října můžete vysazovat okrasné cibuloviny, tulipány stovek rozmanitých tváří, sytě barevné modřence, atraktivní hyacinty, kosace, okrasné česneky, venkovní bramboříky a počátkem října je za příznivého počasí ještě poslední vhodná doba také pro narcisy. Co je důležité? Pokud sečete v říjnu trávník, tak ho nechte vyšší, třeba už neporoste, a pak byste měli ze zahrádky golfové hřiště a velmi nízký trávník by mohl mráz poškodit. Právě teď je ideální čas na založení skalky. No a pokud jste milovníky jahod, pak je nutné jahodníky okopat a před chladnými dny okolo rostlin přihrnout zeminu, aby je chránila před tím blížícím se nepříznivým počasím. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak se pěstují klivie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně, kterých u nás stále přibývá, a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky, to je rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Český rozhlas zprávy.
4: Telefony v českých školách nebudou zakázané úplně. Žáci by je mohli používat k výuce. Moravskoslezský kraj navýšil finance na podporu turistické infrastruktury. Zítra bude převážně oblačno, přechodně až zataženo, později i s deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Děti v mateřských a v základních školách od příštího školního roku zřejmě nebudou smět používat mobilní telefony. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtením v poslanecké sněmovně. Regulace by se vztahovala i na další elektroniku, jako chytré hodinky nebo tablety. Využívat by je děti mohly pouze k výuce, pokračuje ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
5: To je chytrá regulace, nikoliv zákaz, protože zároveň říkám, budeme pracovat na primární prevenci, aby školy vysvětlovaly dětem, kde je problém třeba sociálních sítí, komunikovali s rodiči a samozřejmě to neznamená, že zakazujeme technologie ve výuce, protože dále je povoleno používat ty moderní nástroje a je chtěné, aby školy učili děti s moderními technologiemi pracovat.
4: Plošná regulace ale nemá podporu mezi některými opozičními stranami. Proti jsou například TOP 09 nebo ODS. Podle poslankyně občanských demokratů Renáty Zajíčkové zákazy nic neřeší a děti si vždy najdou cestu, jak je obejít. Do podpory turistické infrastruktury Moravskoslezský kraj letos investoval 34 milionů korun. Je to o 13 milionů více, než mělo hejtmanství původně v plánu. Mezi nejčastěji podpořené projekty patřily pumptracky pro kola a cyklistické parky. Peníze šly taky na záchytná parkoviště u turisticky exponovaných míst, toalety, odpočinková místa a vyhlídky nebo takzvané fotopointy.
6: Návštěvnost Moravskoslezského kraje podle statistik krajské společnosti MS Tourism v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně stoupla o více než 5%. Celkem kraj navštívilo skoro 218 tisíc turistů. Ze zahraničí přijíždí nejvíce návštěvníků ze Slovenska, Polska a Německa. Z Moravskoslezského kraje František Kuča, Český rozhlas.
4: České korunovační klenoty si dnes poprvé mohli prohlédnout i běžní návštěvníci. Do včerejška byly přístupné jen pro školy. Teď budou vystavené do 28. září. První zájemci dnes čekali na otevření vstupu už brzy ráno.
7: Stával jsem ve 3:15.
8: Říká brzo ráno, ještě před uzavřenou brankou do jižních zahrad, úplně první návštěvník ve frontě Pavel Lebduška z Prahy.
7: Chtěl jsem mít ten zážitek, když odchází noc a přichází to jitro.
8: Skoro 2 hodiny před otevřením Vladislavského sálu přišel s babičkou taky malý Dominik.
9: Těším se hodně, my jsme se od nich učili ve škole.
8: Podobně to má i Matěj Drahorád.
10: Znám to zatím jenom ze školy, je mi 14 a jako chtěl jsem to vidět, že mi to přijde jako takový patriotství, že každý Čech by měl jednou vidět korunovační klenoty.
8: Frontu na klenoty čekali lidé zhruba 2 hodiny. Podle organizátorů bude ale ve všední dny kratší. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
3: Počasí.
4: Zítra bude oblačno, na jihu a jihovýchodě až polojasno. Během dne pak bude přechodně až zataženo a odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť nebo přeháňky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě až 24.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D1 dejte pozor na kilometru 234,5 směrem do Brna. Na vozovce je sražená zvěř. A ve Slavkově u Brna neprojedete kvůli požáru auta Tyršovou ulicí. Přejeme šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Začíná pořad Hvězdné návraty.
11: Hvězdné návraty.
12: Je pěkný den, ale vy jste trochu nervózní. Před vámi je totiž okamžik, kdy vás bude někdo z něčeho zkoušet. Než si řekneme víc, o čem bude dnešní díl, nakoukněme do herecké kuchyně.
11: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
12: Prosím ticho, uklidníme se a poprosím Naďu Konvalinkovou. Zahrajte nám veselou prodavačku, třeba třešní.
13: Dobrý den, pojďte blíž, pojďte, podívejte se, jak ty třešínky se na vás smějí. Vemte si, kupte si chrupčičky, jsou to sladoučky, výborný, skvělý.
12: Dost, to by stačilo. Paní Konvalinková, teď jste strašně naštvaná.
13: No tak vezměte si. No proč si nekupujete? Pojďte sem. No teď jsou nádherný, já nevím, tak mají snad lepru nebo co?
12: To nebylo tak špatný, já myslím, že ta Konvalinková je docela dobrá. Zkusíme ještě něco. Kdybyste nám zahrála ještě jednu prodavačku, tentokrát má splín a depresi. Musím zjistit, co s tím udělá.
14: Dobrý den. Jo, chcete to kilo? Já vám ho prodám. Jo. Dobrý budou určitě. Já vám přidám ještě půl kila. Třeba mi to přinese štěstí.
12: To by stačilo.
10: Není to blbý?
12: Ne, dobrý. No, uvidíme.
15: Uhodli jste. Dnešní díl našeho pořadu.

0: Budeme si dnes povídat o okamžicích, kdy se třeba ucházíme o práci. A jestli ji dostaneme, tak o tom rozhodují ti druzí. Na straně poroty nebo jakési výběrčí komise. Prostě a jednoduše budou nás bavit nejrůznější konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: No, někdy nezáleží jenom na nás, ale taky na zaměstnavateli, jestli nás vezme. Podobná situace byla nastolena i v komedii Petra Šulhofa Zítra to roztočíme, drahoušku. No a došlo také k okamžiku, kdy Stella Zázvorková byla nucena vzít práci a nechtěla, aby to bylo zrovna v místě bydliště. Vyrazila na konkurs, který vedl Petr Nárožník.

0: Novákova Jezina, Novákova Saskiac, Nováková Karla, Nováková...
1: Božena, prosím, tu žádost jsem k vám podávala už před měsícem.
0: No a tady, Nováková Božena?
1: Ano, prosím, já bych měla o to místo totiž veliký zájem, pane personální.

0: Konkurzy se často dělají a bývají hodně navštěvované, třeba i na post moderátorů, zprávařů nebo konferenciérů, jak se také kdysi říkalo. Na jeden takový vyrazila i v televarieté Jiřina Bohdalová. Její zkušenosti, znalosti, odvahu a talent posuzoval v první řadě mezi diváky Vladimír Dvořák. Tak držme Jiřince palce.
1: Dobrý den, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já vás vítám ke kvalifikační zkoušce.
2: Já vám děkuji, ano.
1: Já jsem předseda komise zkušební. Tady vedle mě jsou členky komise. Je nás celkem pět.
2: Pět.
1: Tak co jste si pro nás připravila?
2: Já jsem si myslela, že až potom. Já to mám v šatně, ale to chuť pěkně. Ale já proto skápnu.
1: My si asi nerozumíme. My si asi nerozumíme, paní Rajská. Nebo slečno?
2: Slečna, to
1: je ještě. Ale ten rok narození souhlasí, 46.
2: Jo, ale prosinec.
1: Ano. Tak slečno Rajská, my jsme si nerozuměli. Já jsem se ptal, co jste si připravila ke zkoušce.
2: Promiňte, jako ke zkoušce, jo?
1: Ano.
2: Trošičku rozrušená.
1: Ale že? No, tak to je pochopitelné.
2: Já to nechápu, že já jsem si připravila tedy ke zkoušce takový... si musím trošičku ten hlas.
1: No,
2: tak
1: se uklidněte,
2: dobře,
1: uklidněte
2: se. To je rozrušený, že jsem si připravila jako úvod k veselé estrádě. Veselý, že?
1: Ano, ano, no, ano, ano. Tak prosím.
2: Ano, děkuji vám. Ano.
1: Tak můžete začít.
2: Jo, už takhle.
1: Kam jdete, halo?
2: Já to mám jako s příchodem, víte?
1: Aha, ano.
2: Že bych...
1: Ano, jistě, to prosím, tak si přijď.
2: Ještě takovou drobnost, jenom publikum je prosím kde?
1: Publikum je všude před vámi.
2: Ano, toky za vámi, že já okolo vás.
1: No, tak všude. Začněte.
2: Ano. Koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale potom my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Jo, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy, jak vidím, vy budete ale prima publikum, jo? To znáte ten for, ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná ženská, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se setne,
1: to stačí,
2: jako teda...
1: To stačí, děkuji.
2: Stačí.
1: To
2: stačí, jsem celá z toho řekla.
1: Ano, ano. Jak byste ohlásila houslistu... dávejte pozor.
2: Ano.
1: Jak byste ohlásila houslistu Karla Čeňka, dejme tomu, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utek uše hé, bez přípravy.
2: To mám jako také říct, že on bude hrát bez přípravy, že to...
1: Ale ne, ne. Ho máte ohlásit bez přípravy.
2: A on jako s přípravy.
1: On bude hrát na housle.
2: Jo. Já bych si zase jako přišla.
1: No prosím.
2: Já jsem na to zvykla.
1: No, no, my si zvykneme.
2: Koukejme se, ale vás tu teda dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Když on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům.
1: Slečno, prosím, prosím vás. Máte ohlásit houslistu Karla Čeňka, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utek uše hé.
2: Ale k tomu já bych se bývala dostala.
1: Máte ohlásit pouze umělce.
2: Pouze? No nebo já už mám.

zahraje Čeněk Paganini. Sklad

0: Tentokrát to Jiřině Bohdalové moc nevyšlo, nicméně neohrozilo to její pozici moderovat další díly Televariete. Ale vy se už za chvíli můžete těšit na další konkurs, kde bude vystupovat třeba Lubomír Lipský.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas, který vám nabízí pořad plný humoru. Tentokrát jsme si jako jednotné téma vybral jsem já, konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Patrik Rozehnal vás teď bere na další, kde uslyšíte například Lubomíra Lipského a dva adepty o jednu práci. O jakou? To už se dozvíte z ukázky a já vám přeju dobrou zábavu.
2: No tak vy, soudruhu Chvojko, tvrdíte, že venku je zima, že tam chumelí. A tady u mě v mé kanceláři, že je příjemné teploučko.
3: Jistě, že venku je minus 8 stupňů a tady, i když špatně vidím na teploměr, je odhaduji, že je tak 22 stupňů.
2: No. A co když je tomu právě naopak?
3: Jak to naopak?
2: No naopak. Co když tady u mě v kanceláři jde přímo o zápal plic, jaká je tu zima? A venku, že kvetou třešně.
3: Ale už samotný fakt, že máme prosinec, to vaše tvrzení vylučuje. Kromě toho je tady zánovní ústřední topení, i když vidím byť i trochu sfušovaný.
2: No, já vidím, že jste člověk, kterému je pravda nade vše, že?
3: To je pravda. Už jsem se pokoušel několikrát proti tomu něco udělat, ale já už jinej nebudu, soudru osobně referente.
2: Nebudete. V tom případě je mi ovšem líto.
3: Já jsem prosím dobře nerozuměl. Jak to?
2: No ne, vás mi není líto, vám naopak blahopřeji k takové povaze.
3: To znamená tedy, že jsem...
2: Ano, to znamená, že se nehodíte pro místo, o které se ucházíte. Děkuji vám.
3: To nechápu, mám nejlepší doporučení.
2: No vidíte, tak to zkuste někde jinde. Vaše schopnosti neodpovídají našim požadavkům.
3: Jak to můžete odhadnout jen tak, bez zkoušky?
2: Ne, zkoušky právě proběhly. Bohužel neúspěšně. Děkuji vám, mějte se hezky, zkuste to někde jinde. Další, prosím.
4: Já jsem nějaký pištor, soudruhu
2: ředitel. Já nejsem ředitel.
4: Můžu?
2: No, samozřejmě, posaďte se. Tak vy jste soudruhu pištoro, posaďte se.
4: Ano, já jsem.
2: Vy jste soudruh pištora Ignác a ucházíte se na základě našeho inzerátu o místo, že?
4: Ano, já jsem četl, že hledáte muže pro úkoly se zvláštní poslání, tedy obor zvláštní poslání, soudruhu ředitel, já jsem
2: no,
4: vždycky
2: měl... A můžete mi říct si, proč přicházíte až dneska?
4: No, to máte.
2: Pardon, proč jste nepřišel včera, jak bylo domluveno?
4: To bylo domluveno.
2: Ano.
4: To máte tak, soudruhu náměstku.
2: A nejsem náměstek.
4: Ale vy byste mohl.
2: Podívejte, nebojte se nazývat věci pravý jmén.
4: Já se nebojím, jde pak, právě naopak snad. To máte, jak mě včera potkala taková zvláštní nehoda, babička najednou strašně zle a že tedy umře, nebo co, víte, no ne, to taky požehnaný věk, 96 let, taky vezu rychle do nemocnice, taky jsem ji tam dovezl, samozřejmě, že jsem si taky vyžádal potvrzení ošetřujícího lékaře.
2: Kde pak máte to potvrzení?
4: Vítr, víte? Já spěchám potom k vám, jdu po mostě, najednou vítr, pšc, a potvrzení bylo ve Vltavě, no.
2: Ovšem byste si musel uvědomit důležitost takového dokumentu, ne?
4: To jsem si taky uvědomil, samozřejmě, taková prekérní situace, já jsem okamžitě do té Vltavy skočil, abych to potvrzení zachránil, a ne? Než jsem kraulem vyplaval se šlajsny na ten vlnolam, co tam? Na lámu vlny. Potvrzení bylo pryč. Tak jsem vylez, stojím, koukám a vidím celý mokrý, říkám si, no takhle, Ignáci, přeci takhle mokrý, ty můžeš jít žádat o místo pro úkoly se zvážním posláním. Vy jste nedostal telegram?
2: Ne, to jsem nedostal.
4: No prosím, tak ani na ten poštovní úřad se člověk nemůže spolehnout. Já to všecko vylíčil, věřte mě. 18.40 je zase pryč.
2: No, dobře. Ostatně já jsem rád, že jste se neutopil.
4: Včera byla teplá voda, přijel.
2: Jděte teď v prosinci?
4: No jistě. Promiň, vlastně, abych se vás nerad dotkl. Ano, nezlobte. Já jsem totiž členem klubu pražských otužilců. My jsme trénováni a zvyklí na plus 4 nad 0, tedy 4 Celsia. Včera bylo 6. Ale vy mě nevěříte, soudruhu doktore,
2: co? Ne, no, soudce, bych vám nevěřil, samozřejmě. Já vidím, že máte velké štěstí.
4: Ano, to já jsem dítě štěstí. Narodil jsem se v květnu, ještě k tomu v neděli, jo.
2: Počkejte, ovšem tady v dotazníku uvádíte narozen 6. června 25.
4: 25 se uvedu? Ale ne. No jo. Znáte přece poměry na farách, ne? Starý farář byl strašný sklerotik. A místo květen napsal červen. A navíc to byl latiník. On psal i ten květen s cvěten, víte?
2: S tím jsi si docela jist, tady co říkáte.
4: Byl jsem u toho, ne? No tak. Jsem viděl. Maminka byla štěstí celá bez sebe. Kmotra tam měla 8 dioptrií, to si vůbec nevšimla, to pro ní nic neznamenalo. Dobrý všecko. No a tatínek ten s radostí nad tím, že se mu narodil kluk jako Buk, podívejte na mě, že jo? Tak ten byl tak v podroušeném stavu, že nás by nesli tenkrát oba.
2: Ovšem později jste musel...
4: Později. Strýc Krištof, později, až při zápisu do první třídy, ten na to přišel. Jenom, že to víte, co za tu dobu všecko uplyne. Farář starý, sklerotik a latiník zemřel, přišel nový farář, byrokrát, no. Zůstalo při tom dceru, no, ale měsíc tam, prosím, no. Mám na tom záleží, soudruhu, docente?
2: Vůbec. Nejsem docent, vůbec mi na tom nezáleží. Naopak, já vám mohu sdělit, soudruhu Pištoro, že jste přijat.
4: Tak tohle oceňuji, blahopřeji k vašemu rozhodnutí.
2: Aby se tomu rozuměl, člověka jako jste vy hledáme už půl roku.
4: Můžu taky?
2: Jo, samozřejmě, prosím.
4: Jednu napak, potom, že? No,
2: hledáme už, děkuji. Tak, já si myslím, že vám práce u nás bude vyhovovat. Mm. Zajímavá, interesantní práce.
4: Kolik?
2: No tak, 2,5. No ne, no samozřejmě prémie. Různé odměny, podíl ze zisku. Pokud nebydlíte, máte naději na přidělení podnikového bytu? Dáte si kafičko?
4: Velice rád.
2: Boženko, kafičko. No tak, aby se to rozuměl.
4: Promiňte, já bych opravdu rád věděl, co tady budu dělat.
2: Občas se nám stane, že nesplníme plán. Nevyhovíme kontrahentovi.
4: Neběžné.
2: Lidé si stěžují. To víte, lidé jsou různí. Píší na nadřízená místa. Dokonce do novin.
4: Podívejte, jak šasno. Kde na to berou čas?
2: No víte, jsou takový šourové. No tak sem tam taky něco nedodáme, zmetek nám uteče, nebo zboží dojde na místo určení špatně zabalené, nebo rezate, nebo dokonce vůbec nedojde.
4: No v podstatě, sami lapáli. No.
2: Takže vaším jediným úkolem bude, abych tak řekl, zdůvodňování nedostatku, a abych to řekl zcela přesně, vymýšlení výmluv.
4: To je moje.
2: Tak pojďte sem, podívejte se, tady mám ještě několik restů pod vašem předchůdci. Tak, zítra pojedete do Peček a vysvětlíte, proč lokomotiva na 16. koleji, která tam stojí, jo, nejede. Jo? A kdyby si někdo všiml, že nemá uhlák, no, tak vy už si něco vymyslíte, že jo?
4: To je směšné, bude potles.
2: Pozítří navštívíte lázně v Pardubicích a pohovoříte, proč vany, které jsme jim dodali před týdnem, potečou za týden.
4: Neslyšíte? Já už ten potlesk slyším.
2: Výborně. No a konečně tady v Chrudimi budete jednat o ledničkách, které hřejou, ale nechladí.
4: Přesvědčím.
2: A tady je to ostatní, jo? Dostaň. Tak si to vezmete a...
4: Prkotiny.
2: Jo, prosím vás, ještě jedna věc. Nezapomeňte si koupit teplé prádlo.
4: Já teplé prádlo? Tedy...
2: Teplé prádlo.
4: Promiňte, soudruhu, osobní referente, ale to je poprvé, co vám tedy přesně nerozumím.
2: No tak váš předchůdce totiž v nápravném zařízení trpí chladem. Rozumíte?
4: Beru.
0: Jestli i vás v brzké době čeká nějaký konkurs, možná vám poradíme i v dalších ukázkách, které už jsou přichystány, ale až po písničce.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: společně se teď v našem pořadu vydáme zase na konkurzy. A mají jedno společné. Všechny se odehrávaly v divadle Semafor.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Ten jeden je smyšlený a je sehranou scénkou. A ten, který vás čeká teď přímo, ten je skutečný. Kdysi ho podnikla Naďa Urbánková a bojovala o místo ve hře Kdyby tisíc klarinetů.
2: Přišla jsem do Semaforu ve chvíli, kdy byla v sále tma. V tu chvíli se rozsvítilo světlo, já stála s tím papírem v ruce. Paní, taková ta asistentka, mě viděla, že stojím, říkala, slečno, když stojíte, tak pojďte si to tady s panem Šlitrem odspívat. Já šla, já úplně zpitoměla, protože s tím dopisem jsem nakráčela na to jeviště, tam seděl za pianem Jirka Šlitr a teď se usmál, teď v první řadě Suchý a Roháč a celá tato svita. Já v tesilový, trapný venkovský sukince, takovým šedivým svetřičku, nenalíčená, bez brejlí tenkrát ještě, s tím dopisem a taštičkou takovou jsem stála. No, asi to vypadalo velmi komicky, protože se lidi začali smát a Šlitr, když se smál, říkal, tak slečno, co pak nám zaspíváte? A já jsem říkala, je, pane Šlitr, ale víte, já nic neumím. Já jsem totiž, a teď jsem začala hrabat ten dopis, já jsem totiž tady píšete, že mám přijít na pohovor, tak já jsem přišla na pohovor, začali se smát. A on říká, no ale tak přeci nějakou semaforskou umíte, ne? Já jsem říkala, no to jo, tak třeba Clementine bych, ale já znám teda jenom první sloku. Šlitr řekl, to nevadí, budeme hrát první sloku, já budu modulovat. Víte, co je to, slečno, modulovat? Já jsem říkala, to já vím, já chodím totiž na hodiny zpěvu. Tak to je dobře, začal hrát, třikrát zopakoval, byla krásná, byla, já jsem modulovala, pak Roháč řekl dost a řekl, a teraz nám volačo, zatancujte. Šlitr začal hrát twist, protože to bylo tenkrát moderní tanec. A já jsem se v té sukince začala vrtět, lidi se smáli a mě hlavou šlo. Ty nano, pitoma, máš to v tomhle věku, jsem si připadala v těch 23, úplně stará, jo. Máš to zapotřeby, ale tak jsem se jako vrtěla v rytmu toho twistu, pak Šlitr zase a Roháč řekl, to stačí a teraz nám zaspěvajte Clementine jako operu. A to byla moje parketa, protože já chodila na klasiku, jo. Jsem nasadila hlavový tón a začala jsem zpívat. No, tak to vyvolalo salvu smíchu, mně se to lehce dotklo, protože jsem se cítila jako v kravlecích. No a Roháč řekl, tak děkujem pěkně a my se vám ozveme. A já jsem se vypotácela do toho zákulisí, šla jsem tam rovnou do ty malý, do toho odchodu, tam byl takový ten vrátnej ve vrátnici. Já, rozumíte, to bylo strašného něco, to bylo strašný. A když takhle jsem přemýšlela, najednou přišel pan Suchý a říkal, slečno, neutíkejte, my jsme si vás totiž vybrali. A já jsem říkala, počkejte, pane Suchý, jste... Říká, ano, my jsme si vás vybrali, tak... A já v té radosti, jak jsem taková ta plná emocí, jsem se na něj vrhala, což on nečekal, a srazila jsem ho ve vrátnici na zem. Tak jsme se tam chvíli váleli. No a takhle jsem udělala teda konkurs do divadla Semafor.
0: Ano, takhle to mezi herci a těmi, kdo pracují v showbiznisu, vypadá. A jak to vypadá na jevišti, když se pomocí konkurzu mají diváci bavit a opět v divadle Semafor? To už vám předvedou pánové Miloslav Šimek a Jiří Grossman. Pořádají konkurs na Desdemonu.
3: Tak Desdemonu bude hrát Franta.
4: Franto.
3: To je jednou daný. Kde jsi, Desdemono?
5: Ale hledám takovej šáteček. Musím dostat mi vzat ten kapesní od otela.
4: Ne, pánové, to je klukovina. Brat, holce, památeční šnuptychl. Vždyť ta bestie ho za to už krtí.
5: Jo, a taky bych chtěl konečně vědět, kdo tu bestii bude hrát. Jednou je to můj druh a byl bych rád, kdyby to byl slušný člověk.
3: Vzhledem k tomu, že nikdo z nás není černoch, vybere se Otello konkurzem.
4: A to si představuješ jak?
3: Jednoduše. Kandidáti budou škrti Desdemonu na čas a eleganci.
4: Vždycky najednou to budou jatka.
3: Proč najednou? Jeden po druhý. Franto, ty si lehneš a vždycky, když uvidíš červený kolečka, to odklepne a kandidátě pustí. Říkám, pustí, pánové! Tady je tragédie krůček.
4: Tak prosím, sedajte se.
5: Chceš
6: Pěkně podle velikosti. Nejmenší napřed.
7: Prosím, pane rozhodčí. Rozhodčí se také připravení, takže my můžeme začít. Jako první Korčuně, kde se volně svedl Plukček. Škrtí na hudbu, proč by se zanetěšili. Cestou vyrobil i paně Dupinu, je ta celá jasná postrádá skoku. Ale škrtí pes a už se voda plácá, plácá. Počkáme si na výrok rozhodcou. Čas 4-7, body 5-6. Bravo, Svetopluk, mamka bude mať radost. Bravo.
6: Jako druhý se rozjíždí v Desdemóně nadějný škrtík z Prahy Pavel Kondelík. Výborný, jednoduchý salcho, promiňte, dvojitý.
7: Tu by se dodal markantně vidět práce trenérky Marty Záhořovej Ložovej.
6: Ovšem škoda, že nám Kondelík u mantinelu padá. Ale práce na krku za zvuku osudové patří k lahůdkám dnešní odpoledne. Desdemona plácá napětí vrcholí, pozor, pozor! A nízká známka rakouské rozhodčí nám bere vítr z plachet. Ovšem to nesportovní gesto při tomto jemném sportu se jí mohl Kondelík odpustit.
7: Kludný rozjazd laňského majstra Evropy Nopa dává tušit, že budeme svědkami výjimočného zážitku. Naznačuje, že se s Desdemonou nebude mazlit. Tak jo, vynechal klučky, oblůčky a jde rovnou po vaze. No nevím, či by se neděla brasá holubička, je volená ozaj šťastně. Desdemona klepá, ale Nop nedbá. Konečně Desdemonu pulší efektní skok a 5-9, nejvyšší známka Desdemoni na memoriálu.
6: No gabro, na loď bez prodlení dát sekci zprávu o tom dopuštění.
0: A když už nás tu Jiří Grossman bavil, a navíc tu ještě před ním byla i Naďa Urbánková, požádejme společně o jednu písničku.

0: Možná jste to ani netušili, že existuje takových konkurzů, u kterých je legrace. Tak si připomeňme ty další.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Jak takový konkurs na roli vypadá, o tom by mohl vyprávět už od dětství Ondřej Kepka.
2: Já jsem byl tragéd u konkurzu. Musím říct, co by tedy jaksi od dětství...
3: Jakože jste vždy skončil špatně?
2: Ano, já jsem na konkurs v podstatě nikdy nic nezískal. Já jsem byl antikonkurzní dítě a kdykoliv jsem měl tu možnost se účastnit konkurzu, tak to nedopadlo. Vždycky to musela být volba toho režiséra napřímo nebo v nějakém, dejme tomu, uším výběru, jako na první Arabelu byl konkurs, teda tak to byl snad jediný úspěšný, ale jinak jako...
3: Takže tím jste prošel, no.
2: Tím jsem prošel, no. A co by režisér, tak jsem
3: Pamatujete si, co jste musel dělat mimochodem?
2: Ano, pamatuju.
3: Co?
2: Pamatuju se, bylo to v bývalém filmovém klubu v takovém salonku, vidím to jako teď, v 9 let, že jo, nebo 8 vlastně tehdy. A přelejzali jsme, já nevím proč, přelejzali jsme stolek a podlejzali jsme židle takhle s tou už tehdy Veronikou Tyblovou, tou první Mařenkou. A do toho jsme měli něco povídat. Jestli chtěl pan režisér zjistit, že se umíme hýbat, nebo protože jsme jakoby lezli po židlích a do toho jsme něco povídali. Režijní záměr jsem nepochopil, možná, že si to pamatuju
3: špatně. Nechtěl jste to sám nikdy po svých hercích?
2: Ne, já jsem a pozor, a co by režisér, tak je to další tragédie, já vždycky z konkurzy dopadám špatně. Jednou jsem rozplakal dítě natolik, že to vypadalo, že ho tam snad mlátím nebo co, protože maminka čekala venku a on tam byl tedy se mnou a s asistentkou naštěstí.
3: A chtěl jste, aby režijně plakal?
2: No ne, vůbec ne. Já jsem naopak strašně, ale opravdu, já jsem říkal, že v klidu, že je všechno fajn a tak jako právě proto, že jsem si vzpomínal na ty strašné zážitky z konkurzu, které jsou příšerný, opravdu moje, tak jsem byl takový milý, ale prostě pak se zjistilo, že dotyčná osoba není úplně vyrovnaná psychicky, prostě mám na to nějakou smůlu, ale když vám vyleze dítě, zarudlí se slzama, že ze dveří a tam čekají ty další rodiče s těmi svými dětmi.
3: Tak se otočí a jdou domů.
2: Tak jako to je, jako mám z toho trošku trauma a moc upřímně řečeno tomu nevěřím. Jediný konkurs, který byl úspěšný a to bylo na jednu z povídek 3+1 s Mirkem Donutilem a tehdy na takový ale úzký herecký konkurs, ne nějaký široký, přišla neznámá Jitka Čvančarová tehdy ještě a přesně se hodila na tu roli a to byl také její start vlastně do televizního a filmového nebe. Takže to jsem měl takové jako štěstí a jsem rád, že jsem to mohl uskutečnit tehdy.
3: No tak Tomáš Holý třeba s Marí Poledňákovou taky měl to štěstí, taky ho vybrala, taky to nějak vyšlo. No tak
2: ale jo,
3: třeba ta šťastná doba u vás taky ještě přijde.
2: Nebo ještě řeknu v krátkosti, budu zase zdržuju, ale jenom jeden vlastně konkurs, ale to jsem byl sám, jediný adept. A vzpomínám si.
3: A dopad se špatně.
2: Já to připomněl. Režisérka Šimková Plívová, známá dáma dětských filmů, vybírala hlas k jednomu filmu, protože hlavní představitel se jí nelíbil, jak mluví, měl nějakou vadu řeči. A já jsem přišel, ale byl jsem jediný. Jo, a ona se strašně rozčila, vůbec jsem nic neřekl. No to je teda jaký to je konkurs, tady prostě nikdo není. Tady Ondřej jediný, že jo, tak pojď. Já jsem říkal, no to začíná pěkně. No naštěstí jsem se jí natolik líbil, já jsem tehdy hodně už dělal v rádiu a daboval jsem a tak, takže to se jí hodilo v tu chvíli. Takže říká, no to je zázrak, že jsme tě to, ale vlastně to byl zase takový divný konkurs, protože jsem tam byl nikoliv svojí vinou, ale nějakým nedopatřením.
3: A co jste dal těm ostatním, aby nešli dovnitř?
0: Konkurzy jsou ale doménou i dnešní doby, tedy současnosti. Pořádají se nejčastěji na místo různých manažerů, ředitelů, vedoucích a sekčních šéfů. No, možná, že i v té vaší nemocnici byl nedávno konkurs, třeba na ředitele. Takový podnikl kdysi ve filmu Jak básníci neztrácejí naději i Štěpán Šafránek. Co myslíte? Vyšlo mu to?
4: Kdo začne? Tak třeba já. Jakou máte vizi?
5: Chtěl bych maximálně minimalizovat negativní dopady insuficientního systému.
6: Odbourat explicit,

0: že v naší nemocnici překračujeme reálnou potřebu o 120 lůžek.
1: Ano, to bezesporu, ale co je třeba mít zejména na mysli?
0: Nový informační systém?
2: To fundamentální, kolego.
0: Zejména je třeba levně nakupovat, draho prodávat a pozdě platit faktury.
3: Já myslím, kolegové budou se mnou souhlasit. Blahopřeji. Jmenování obdržíte od zřizovatele.
4: Jo, jo. Nakupovat levně, prodávat draze a hlavně pozdě platit faktury. Jen si z toho pro boha stali podnikatelé, neberte příklad. A raději si poslechněte písničku, která patří k filmu Dušana Kleina, Jak básníci neztrácejí naději.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Polož mi ruku do klína a zavři oči. Někdy tak všechno začíná a někdy končí.
1: Polož mi ruku.

0: Ještě si projedeme v rychlosti v našem pořadu několik konkurzů.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Tak například se můžeme ocitnout i na konkurzu na film. Jak nám to předvedou pánové Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Poprvé jste scénku mohli vidět v televizi v pořadu Hit Šaráda.
2: Tak koho pak tam máme dál?
3: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
2: To už jsou dneska skoro všichni. Co o ně víme?
3: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptrie.
2: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? A. OK, takhle sem pošlete, OK?
3: Pane Uhlíř, pojďte, pane režisér už čeká.
4: Dobrý den, pane režisére.
2: Servus, Uhlíř. Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
4: Hrál ve dvou vašich filmech.
2: Ve dvou, OK.
4: OK. První film, v kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
2: A. OK, OK. Hele, celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No. A takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní, jmenuje se Bitva o kompetence a celý se bude odehrávat v parlamentu.
4: Aha. Takže veselo hra tentokrát.
2: Spíš horor. Víš, ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop, jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
4: A Rejžo, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já?
2: A. Poslance. Jo? Hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já... Rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
4: Aha, poslanec. Takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
2: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň. Tak to zkus.
0: Vám ale určitě bude bližší konkurs na nějaké to pracovní místo. Možná, že i dámy se ucházely o místo sekretářky a vědí, že to není jen tak jednoduché. Své by o tom mohly vyprávět i dvě dámy, které uslyšíte už za chvíli ve scénce Konkurs na místo sekretářky.
5: Tak další. Další!
6: Marcelka.
7: Dobrý den, Marcelko.
6: Tak jsem tady, pánové. Jo, vy tady nemáte kytičky.
7: No bohužel.
6: Jeminko, to pánové, jak tady můžete žít bez kytiče?
5: Vidíte, Václave, pořád plno flašek kolem a hojacinku. Hyacinta i člověk nezakopne.
8: Jestli dovolíte, tak já bych tady položil soudružce několik otážek.
6: Ale jen žádné intimity, ne, pánové. No, byť macku, až no, tady budeme sami, to bude jiná.
5: Slečno, prosím, no pro...
6: To bylo jen žertem. On žárlí,
8: Dovolte. Tak prosím, tak přejdeme ke zkoušce, ano?
6: On se stydí, drahoušek malá. No, Luci, já vám řeknu, mně se tady mezi váma moc líbí.
5: No, tak to jsem rád, že jste u nás našla soudružské prostředí. Kytičky sice nemáme, ale za to píchám jako kaktus. No ne, zkouška je zkouška, tu musíme provést. Já když jsem začínal, tak jsem, než jsem se stal
8: ředitelem,
5: já jsem prošel tvrdou zkouškou.
6: Ne.
5: No, Václav, řekněte.
8: Ano, to myslíte, jak jste musel vypít tu lahé vodky X?
6: Ne.
5: Stali jsme. Tak prosím, jedem další.
9: Ano, tak co byste prosím dělala, kdybyste jako sekretářka měla požádat o vyšší plat?
6: Ale je, to přece není žádný problém. O kolik by se tak mělo jednat?
9: No tak děkuji, tak prosím, tak přijdeme k další otázce. Dejme tomu, tady soudruh ředitel je indisponován. Co prosím uděláte?
6: No, skočí mu pro okurku.
5: Bravo, ano, správně. Ta minula, tam je vařila šipkový čaj.
6: Ale.
9: Tak a teď vám něco nadiktuji.
6: No, když jinak nedáte.
9: Pište, prosím. Žádám tímto místo sekretářky, jméno, podpis, jméno.
6: Tak, máte ano. To ISMO adresou.
9: Ano, děkuji. A my vás vyrozumíme, prosím. Ano.
5: Pane Václav, co tomu říkáte?
10: No, opravdu zajímavá. Výborná. Píše taky pěkně. Místo sekretářky, jinak dnes večer sedím v kavárně Savarín. Kavárna Savarín.
5: No, ano, jistě, vidíte, píše přesně, rychle a přímo k věci. Ano. Slyšně, s touhle silou to bychom dokázali obrovské věci.
10: Výborný.
5: Aby nám ten graf letěl nahoru. No tak.
10: Ovšem, máme tam ještě jednu, prosím.
5: Ještě jednu?
10: Ano.
5: Tak tu vememe hopem.
10: Další vrš, soudružka!
11: Dobrý den, soudruzi.
10: Dobrý den.
11: Vy jste ředitel?
10: Ne, já jsem Václav.
11: Vy jste ředitel? Tak mi nám skočte pro kafe.
10: No dovolte, já vám budu...
11: No, my budeme diktovat. Tak se posaďte. Pište. Přijímám tímto dnešním dnem na místo sekretářky soudružku Machovou.
5: Machovou.
6: Liduško.
5: Liduško.
6: Ale vám to dělat pomalu, to musí jít hopem. Podpisa jméno. Děkuji. Tak a zítra? 8.
10: Prosím to, kafíčko, jak...
6: Pozdě, pospíchám. Pánové, příště to musí jít. Hopem!
5: Ale kde to...
0: A čím se rozloučíme? Konkurzem na místo lékařky, ale ne té lidské. Té zvířecí, tedy veterinářky. Jedna z hlavních hrdinek seriálu o zvířatech a lidech v režii Hynka Bočana se propašovala na kliniku, aby tak trochu očíhla terén, jak se říká, a pak pod svým skutečným jménem vyrazila ucházet se o nové místo. Právě teď vstupuje do ordinace Ivana Chýlková.
12: Doktor Novotná.
13: Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den.
14: Dobrý den.
13: Dobrý den.
14: Ale slečno Olgo, my tady dneska máme konkurzní řízení.
13: Ano. Fotokopii mého diplomu máte u přihlášky do konkurzu.
15: A navšpak máte toho medvěda, paní kolegyně?
16: Je nějaká provokace, ne?
14: No.
13: Medvěda a budík. Ten budík chci dát... To je do toho medvěda. Chtěla jsem se poradit.
17: Logické, my tu denně všíváme budíky.
15: O čem poradit?
13: No, jestli to tygře, jak se o něj máma nestará, neodmítá pít z dudlíku právě proto, že neslyší něco, jako je mateřské srdce. No, myslela jsem si, že když ten budík dám dovnitř, počkej, tak že by to mohlo vlastně matčino srdce nahradit. Je to možný?
15: No, ne, to vám někdo přednášel?
13: Ne, to jsem četla v beletry u Taylora nebo Harriota.
15: No, skvělí veterináři, ale ve svých populárních spisech trošku popustili úzdu své fantazii.
0: A tím se také pro dnešek loučíme. Nakonec zní už i melodie ze seriálu. Mějte se pěkně a jestli vás čeká konkurs, tak držím pěsti, ať to vyjde a máte štěstí. A když tak se zastavte zase u dalšího dílu našeho pořadu. Tady štěstí a radost rozdáváme rádi. Mějte se krásně.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Příjemný sobotní večer, dobrou noc všem, kteří právě teď posloucháte Český rozhlas. Začíná noční linka a ze zlínského studia zdraví Jarka Barbošíková. Dnešní noc bude patřit našim zvířecím kamarádům. Těm, kteří s námi možná prožili jenom pár let a přesto na ně vzpomínáme celý život. Protože kdo někdy měl doma pejska, kočku nebo třeba úplně jiného zvířecího parťáka, dobře ví, že se z něj velmi rychle může stát člen rodiny. A právě na ně budeme dnes vzpomínat. Zvířecí kamarád, na kterého nezapomenu. Tak zní dnešní téma noční linky. Na jakého vzpomínáte vy? Jak se dostal do vašeho života? Čím byl výjimečný? Co jste spolu zažili? A je nějaká příhoda, při které se i po letech musíte usmívat? Telefonní číslo do studia je 731 800 900. Psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo přímo pod naše téma na web rozhlas.cz/linka. Těším se na vaše příběhy. Noční linka právě začíná.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

si za nej nekoupíš. Jo, jo, karton na dvorek a taky porcelán. Jsem modrý mat, si vulkama, tapety parmazán. Že to není

0: Máme 5 minut po 23. hodině, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Některá zvířata jsou s námi jenom část života, ale ve vzpomínkách zůstávají na pořád. Dnes si vzpomínáme právě na ty zvířecí parťáky, na které nikdy nezapomeneme. Je s námi paní Lidka z Jižní Moravy. Krásnou noc přejeme.
1: A taky všem nespavcům.
0: Povídejte, co máte k tématu?
1: Takže já jsem se narodila v Karolince, to byla vesnice, dneska je to městí. A bydleli jsme vlastně, přes dvůr byl Králín. Takže tam měli senku německého vlčáka a tam měla co chvíla mladé. Takže jsme měli vždycky doma německého vlčáka a to byl výborný pasák. Jako pásto krávy, to bylo ohromné. Kolikrát ten pán, co to s ním jako pásl, tak tam usnul. A teď jsme slyšeli už na večer jenom, že tási jeho, že už krávy přivazovali. On je dohná domů, aniž by panička nepotřebovala, že on to obstaral sám. No, byl to ohromný pes. Byli jsme s tím vyfocení s bratrem mají v novinách. No, milovali jsme ho díky jemu. Jsem se naučila říkat ro, protože v 7 letech jsem ještě neuměla říct ro. Říkala jsem šumilo, místo ro. A když si maminka říká, jdu už to běž a zavolej na Harika jde k večeři. A já jsem prý vyšel na schody a volám, Hariku, po něm večeři. Maminka myslela, jestli zblází. A hned volala tatinku, pojď se podívat, Liduška řekla, ro. Jenomže já jsem potom to ro říkala, že tam by nemělo být. No a Arička potom se přestěhovali, zrušili to, jak se stavila ta přehrada a on už byl starý, jak se říká, už špatně slyšel, špatně chodil, no ale já nevím, kolik měl roku, ale hodně, takže už jsem se s ním nevídali tak často, když je přestěhovali, no a potom jsem šla do toho údolí stanovnice, tam se stavila přehrada. Já jsem toho Harika viděla, neviděla jsem opravdu dlouho, nějaký rok to bylo. Já jsem ho po té cestě potkala. Na to do smrti nezapomenu.
0: Takže, Liduško, jestli to chápeme, to nebyl váš pejsek. Byl to pes teda, jakoby sousedů, kteří byli přes ulici, nebo jste říkala v JZD, německý vlčák, ale vy jste ho brali jako takového svého parťáka, protože jste ho tam měli blízko, pozorovali jste ho z okna, chodil k vám na večeři a potom teda vám zmizel z dohledu a věřím, že takové setkání vlastně očima toho dítěte po několika letech muselo být dojemné.
1: Říkám, špatně slyšel, takže asi ho utratili, ale na toho psa do smrti nezapomenu.
0: No a když jste teda tady z těch Valašských Kotár, tak vy jste neměli pejska nebo zvířectvo?
1: No, měli, tak vám říkám, že jsme měli německého vlčáka.
0: No, vy...
1: A to nejednoho, že? Potom, no prvně jsme přišli ten roztrámaný se kabát.
0: Liduško, vy jste říkala, jestli jsem to dobře pochopila, že to měli, že jste ho vždycky viděla z okna u sousedů naproti, že chodil hlídat.
1: Ne, to byl náš, my jsme ho měli jako doma, uváhaného u budy, to byl náš Hariček, vám říkám, aby jsme s tím nás fotil a nějaký známý tatínkův,
0: ano, novin,
1: a byl zřejmě
0: jsme...
1: u novin a byli jsme vyfotěni v novinách, říkám, jednou jsme měli ten, když si mamince potrhal kabát, tak museli jít pryč. No celkem jsme jim měli 5 a všichni se jmenovali Harik Bulny, aby se naučila. A jednoho tatínek přijel k nám pan Velký Karlovic, že by potřeboval psa, taky měl mi šimovečky, nebo tak mu ho prodali a jsem říkala, jestli půjde pes, tak já jdu taky. spakovala aktovku a jadu taky do Ideárie, jadu taky. No a dělala jsem hrozné loterie.
0: Liduško.
1: No nakonec Harička odvezli, ale za týden nebo za čtyři, on mě totiž zavřeného, on ho hned nepoučil, aby si zvykl. A jednoho dne maminka otevřela dveře, prošel, škaredě bylo. A ten Harik, mokrý,

0: jsem dal. A on je zavolal ho a říkám, ten pán potom přijel, že mu utekl, jo, jak ho potom týdnu pustil. A tak tě neříká, nepadně, on vám ho nedám.
1: No. Liduško, tak děkujeme, že jste nás ve vzpomínkách vzala až do Karolinky, podělila se s námi o kousek svého dětství, tak ať vám tyto milé vzpomínky na zvířecí kamarády zůstávají ještě dlouho v paměti. Mějte se dobře, zdravíme vás.
0: Vy taky, já zdravím všechny despace, mějte se hezky a se vám v životě daří.
1: Stačí někdy zaslechnout štěkot, zahlédnout podobného psa nebo najít starou fotografii a jedna dávná vzpomínka je rázem zpátky. Který zvířecí kamarád se nesmazatelně zapsal do vašeho života? Právě na to se vás ptá dnešní Noční linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: zvířata neumějí mluvit lidskou řečí a přesto nám někdy rozumějí lépe než lidé. Dnešní noční linka Českého rozhlasu patří právě těm zvířecím parťákům, kteří pro nás byli takto výjimeční. Paní Hana je s námi, vítejte ve vysílání.
1: Dobrý večer, tady je Hana z Pošumaví. Já bych se zmínila o jednom našem pejsku, byla to Fenka jménem Dinuška. A ještě bych předeslala, že celé dětství a mládí

0: Rádi jsem si přála mít psa, ale jelikož jsme bydleli jenom v bytě, tak prostě rodiče mě ho nepořídili. Až potom v pozdějších letech jsme si pořídili malý rodinný domek a pejska jsme mohli mít. Takže jsme si jeli asi, já nevím, tak 15 kilometrů k jedné známé paní Profenku a hned nás zaujala, jaká byla roztomilá. Bylo to štěňátko. A byl to kříženec Beagle a prostě maminka byla odvedle taková, jak se říká, pouliční směs. No, Dinušku jsme měli velice rádi. Byl to milý pejsek, byla velice čistotná, přítulná, byla s námi v bytě a nikdy nás nesklamala. A dožila se 15 let a potom už nemohla chudák na nožičky, tak se mi dochovala vlastně. Ležela se mnou na polštáři prostě v ložnici, jako s dítětem jsem s ní zacházela a ona byla natolik čistotná, že když se jí chtělo čurat, tak prostě zahrabala tou nožičkou a s tím já jsem se hned probudila, vzala jsem ji do náruče a vynesla jsem ji ven před dveře a ona chudinka už neudělala moc kroků, ale na tom trávníku před tou zámkovkou se vyčurala. Potom už chudinka nemohla ani vyskočit na válendu, tak jsme se na to nemohli dívat a poradili jsme se tady s panem doktorem, který má velice rád zvířata a on nám řekl, že by to bylo už pro ní trápení, tak jsme ji nechali uspat. Dodnes na ní vzpomínám, i když mám další fenku, který je už 8 let, ale to je Betinka, ale taky hodná, ale ne, ta je taková divočejší byla, jo, než se skrotila, než prostě jsme jí, než jako taky, jak se řekne, se sklidnila trochu, přišla do let. Je milá taky všechno, ale ta Dinuška, to byl prostě excelentní pejsek. A vzpomínám na ní do dneška.
1: To jsem se přesně chtěla zeptat, jestli jste si dokázala představit, že si ještě pořídíte dalšího pejska, protože to je vždycky velký otazník. Přemýšlela jste nad tím dlouho, jestli do toho jít znovu nebo ne? Ta ztráta většinou bolí a někdy může být limitující.
0: Ale potom jsme si řekli, že jako u baráku je pejsek třeba, takže jsme si pořídili tady Betinku, je taky hodná, ale prostě milá všechno, ale jako ta Dinuška, to byl, jak říkám, ta byla dáma. No, tak mám na ní krásnou vzpomínku a spinká tady na zahradě.
1: A máte nějakou fotografii, ke které se ráda vracíte?
0: Mám fotografii, ke které se ráda vracím. Mám fotografii, ano.
1: A řekněte mi, paní Hanko, bylo nějaké zvířátko, které vám odmítli vaši rodiče koupit, když jste byla malá? Vy jste říkala, že byste si přála toho pejska, odkládali jste to až do koupy tedy rodinného domu.
0: A měli jsme malý byt, měli jsme 2+1, no a taky, tak tam pejsek být nemohl, že jo, no.
1: Ano, a nelákalo vás si vyprosit nějakého králíčka zakreslého, papouška nebo cokoliv jiného?
0: Ne, to ne, tohle morče a papouška ani kočičku ne, ale pejsky jsem milovala od jak živa, i když tedy mě kouz dětský pes, ale byla to jako trochu moje vina, běžela jsem jako za tatínkem, který tam byl někde na návštěvě ve vesnici a ten pes prostě mě měl jako vetřelce, tak se mi zakonzolejtka, to by bylo asi 8 let.
1: Tak vidíte, začalo to dětským přáním mít jednou vlastního pejska a nakonec vás psy provázejí vlastně velkou částí vašeho života. Tak moc vám děkuju za milé povídání, ať vám váš současný čtyřnohý kamarád dělá ještě spoustu let radost. Krásnou
0: Slouchám.
1: Noc.
0: Drží mi palce a přeju jí hodně a hodně zdraví a hodně optimismu do dalšího života.
1: Naslyšenou.
0: Děkuji vám, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Možná vás čekal každý den u dveří, doprovázel na procházku nebo vám jednoduše dělal společnost, když nikdo jiný nebyl na blízku. Povídejte nám dnes o zvířátku, které mělo ve vašem životě zvláštní místo. Volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900, volejte Zlínské studio.
2: Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Na některé čtyřnohé, opeřené nebo třeba chlupaté kamarády se zkrátka zapomenout nedá. Kdo byl tím vaším nezapomenutelným zvířecím parťákem? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu a odpovídat bude paní Nora, která volá French státu pod Radhoštěm. Vítejte ve vysílání.
1: Děkuji za přivítání a zdravím taky všechny a děkuji paní z Ostravy, která včera volala a pozdravovala mě, i za její pěkné vyprávění. Děkuji. Tak mým takovým největším kamarádem, na kterého si vzpomínám od dob svého nejútlejšího dětství, když jsem se v našem domě narodila v roce 1941, tak už půl roku tady žil, což jsem až později zjistila, malý špiclík. Toho měla naše stařenka, byl to bílý německý špic, jmenoval se Tref, Trefeček. Trefinka. My jsme mu říkali většinou Trefeček. No pochopitelně ty první 2-3 roky to si nespomínám, to mi vyprávěla maminka a z fotografií to vím, ale od té doby, co jsem se narodila, tak maminka už na něj byla pochopitelně zvyklá, žil vždycky s náma jenom v domě a už se naučil v tom domě také žít, i v zahradu, kterou jsme měli velkou, dobře znal. A byl naučený od maminky, že mě má opatrovat, takže mě vždycky říká, on se od sebe nikdy nehnul. Když jsem tě měla v kočárku v zahradě, Trefkovi jsem řekla, hlídej, děťátko, a on seděl u kočárku a hlídal. Za 2 roky se narodil můj bratr, takže potom už si vzpomínám, když už jsme samostatně a bratr už mohl chodit taky, tak naše zahrada velká byla naším Eldorádem, spousta stromů, spousta keřů. A ten náš Trefeček se od nás nehnul. To byl náš věrný kamarád. Všechny hry, všechno, co jsme dělali, se všemi s námi v domě, všude chodil s náma, v každé místnosti věděl, kde je jeho místo, byl velice dobře vychovaný, staříček byl přísný, ten nedovolil, aby třeba se vyskočil ke stolu, nebo když už jsem potom chodila do školy, vím, že jsem byla jednou nemocná, ležela jsem v posteli a Trefeček přišel nahoru za mnou do pokoje a já jsem zvedla peřinu, on si lehnul ke mně a on tak hřál pěkně a teď slyším, že staříček jde po schodech nahoru a já říkám, Trefečku, nehýbej se, nehýbej se, protože staříček by řekl, pes do postele nepatří. A Trefeček se tisknul ke mně. Chudáček, bylo mu 10 roků, byl to rok 1951, onemocněl, maminka říká, že podle zvěrolékaře dostal psinku, ochrnul a zemřel. No z toho jsme byli velice smutní. No, potom jsme hnedka nového pejska asi neměli, ale možná stařenka, která mě chtěla udělat radost, protože jsme pěstovali už od mého narození, jsme měli tady slepice, přinesla z trhu 2 liliputky. Ta jedna byla taková hodně barevná, kropenatá, ta druhá nebyla tolik barevná. Já jsem jim dala jméno Lolinka a Faninka. Oni se tak na mě zvykli, že když jsem přišla do zahrady, chodili všude se mnou, kvokali, no byly to velice milá zvířátka. Dalo se s nimi povídat, já si dokonce vzpomínám, to už jsem říkala v noční lince, když mě stařenka poslala na dráhy do mlékárny, dala mě takovou smaltovanou konvičku na mléko a já do druhé ruky vzala její takovou menší nákupní tašku, do ní jsem posadila Lolinku, řekla jsem jí, Lolinko, jdeme pro mléko, pěkně tam seď a ona udělá jenom kvok, kvok. A to všichni věděli, že já chodím tady s touhletou malou slepičkou, nikdo se tomu nepodivoval a tak jsme v přátelském soužití žili. Pak se u nás vystřídalo po vícero pejsku, to podle toho, jak se o ně starala starší dcera, potom mladší dcera. No a skončilo to, náš poslední pes byla německá doga, Agila, a ta zemřela v roce 1999 až 2000. A tehdy, protože starší dcera už byla dávno z domu provdaná a mladší dcera šla na vysokou školu a já jsem říkala, už žádného psa, protože tou dobou jsem chodila do práce, měla jsem i noční služby, ale byla jsem s ní uvázana. No, ale zřejmě zvířátka tou zvířecí poštou si řekli, u Kamenčákových je volno, psi tam už nejsou a ze zahrady začaly chodit kocouři, kočky a kocouři. Takže do dneška už jsem jich asi odchovala 15. To jsou takový nálezenci, oni přijdou, anebo dcera mladší, která žije v Brně, tak mě dovezla už několik zvířátek z Brna. Mamčo, tam jsem ošetřila kočičku, ta byla poraněna, tak já jsem ti ji dovezla. A tak si vzpomínám na dvě koťátka, která dovezla v roce 2008. Byl to Tom a Šerinka. Byly to koťátka, které jim někdo hodil na schody před školu, kde už tehdy učila. A dovezla mě, měli asi 4-5 týdnů. Šerinka asi po roce se ztratila, nevrátila se domů, ale Tom, ten žil do loňského roku. Černý kocourek, krčkem měl bílou hvězdičku. Ze začátku jsem je měla prakticky jenom v domě zavřené, v kuchyni, když jsem byla v ordinaci, tak byli tam, protože jsem měla strachy vypustit ven, než si navyknou, tak jsem čekala, dcera přijede z Brna. A do dneška vzpomínám, jak Tom chtěl vylézt na smrk, který máme kousek od domu. Vyšplhal se a potom lítosti vyhleděl, a jak se mám dostat dolů. Já říkám, kocourku, no, tak jak si tam vyšplhal, musí se šplhat dolů. No, co ten prováděl různé a jiné. I když později jsem mu říkala, no jo, víš, tebe jsem vychovala já, ty jsi neměl maminku kočku, aby tě naučila všechny kočičí dovednosti. Ale byl to výborný, výborný kamarád. A teď poslední roky, co už jsem tady byla sama, tak Tomeček každý večer, když už jsem si šla lehnout, když pozdě většinou, až když začíná noční linka, přišel ke mně, vyskočil mě na postel, na peřinu, na hrudník, přitiskl se ke mně a můžu vám říct, když jsem se někdy v noci nebo k ránu zbudila, ten kocourek u mě takhle přitisknutý ležel. Takže v takovém soužití jsme takhle dosnívali. Pořád na něj vzpomínám, protože byl takový milý, takový hodný. Byl potom hodně nemocný, ale starala jsem se o něj tak, jak to šlo až loňského roku. Bylo to, myslím, v květnu nebo v červnu, když byly takové horka, tehdy zemřel.
0: Paní Noro, to je krásné pokračování vašeho vztahu ke zvířátkům, jinak jste to měla s rodiči, potom přišly kočičky. Já teda obdivuju a smekám, že jste se starala hlavně o ty nemocné, které vám někdo třeba přivezl, že potřebují zachránit. Tak kéž by bylo víc takových nadšenců pro kočičí svěřence. Děkuju, že jste s námi teď vysílala noční linku, bohužel se dívám na čas, musíme se rozloučit, ale věřím, že jsme řekli všechno, co myslíte.
1: Tak budu teďka tady mám bibinku, co přijde poslouchat noční linku. Zdraví všechny a dobrou noc.
0: Krásný večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Zvířecí přátelství někdy začíná úplnou náhodou a nakonec z ní vznikne vztah na mnoho krásných let. Jak se do vašeho života propsal nějaký zvířecí kamarád, na kterého dodnes vzpomínáte? Odpovídat bude paní
1: Veronika Zakovlůka.
0: Ano, vítejte.
1: Dobrý, krásnou noc i s výhrou Davis Cupu, nebo...
0: Tak.
1: Dobrý. Takže přeji krásnou noc, lépe řečeno, už teda vlastně ještě pořád je to 19., že ano?
0: Ano.
1: Takže, prosím vás, u mě to bylo tak, v jednom časopisu jeden den jsem byla v útulku, byla vyfocená krásná dalmatinka, krásná, a bylo u něho telefonní číslo a byla to Troja a já jsem tam volala, já jsem tam pětkrát volala, oni mi říkali, z rakovníka jsem tam volala, aby mi ji tam ušetřili, že si pro ní jedu, že mám o ní hrozný zájem, byla mi hrozně sympatická. Takže jsem se sebrala, jela jsem z rakovníka do Troji, běžela jsem tam, protože oni říkali, že to bude asi do 16:30, tak už bylo 16:45, tak já jsem tam běžela prostě ze sídliště dolů do Troji, do útulku. Tak jsem tam přiběhla, Ježíš, ta byla tak krásná, ona, my jsme se do sebe hned zakoukali, ona ke mně přiběhla, jenom jsem zaplatila nějaký, dali mi obojek, dali mi náhubek, dali mi vodítko, že je naočkovaná, všechno, už byla v letech, ale krásná a hned ke mně se jako chovala milé, protože do rakovníka se jelo autobusem a metrem a tramvají. Všechno jsme zvládli. Přijeli jsme do rakovníka, prostě stala se mojí krásnou kamarádkou. Myslím si, že dokonce i by měla... Jste tam?
0: Ano.
1: Měla, že by měla rodokmen. Chodila mi po schodech nahoru, já mám tady nahoře, já mám 1+1, po schodech nahoře mi vybíhala, jsme spali spolu, ona mě v noci chodila kontrolovat, jezdili jsme spolu na kole, běhala se mnou, ale byla to diplomatka, s každým pejskem si popovídala, vídala, rozuměla, byla milá, ale taky byla krutá, jednou kousla málem a od té doby nosila stále náhubek. A byla to tak hodná holka, prostě pořád, prostě to byl druhý člověk, jako by se shodlo.
0: Aha, druhý člověk.
1: Byla hrozně krásná, vyfocená, prostě byla spokojená, bylo vidět, že já jsem se o ní, a dokonce jsem s ní měla i štěňátka. Ještě jsem už... prostě jsem měla štěňátka, 3 štěňátka, s pejskem, krásný černý pejsci, celý byli černý a pod krkem měli krásný flíčky, jakoby dalmatinky, jako dalmatince. Já vlastně 100+1 dalmatinců, tak já na to hrozně ráda koukám. Nebudu už zdržovat, protože jako dožila se mnou až do krásného věku, kdy už byla těžce nemocná, musela jsem k panu doktorovi, ale vzpomínám na ní s takovou láskou, mám tady fotografie, ráda se na ně dívám a byla to opravdu kamarádka, která někdy bych řekla, je lepší než nějaký člověk, který je zlý.
0: Veroniko, z vašeho vyprávění je opravdu znát, jak výjimečné pouto jste spolu měli a kolik krásného vám pejsek do života přinesl. Moc vám děkuju, že jste se o tuto vzpomínku podělila s námi.
1: Já děkuju všem posluchačům, Jaruško, přeju krásný večer a krásný příští den a jsem hrozně ráda, že vás mám a že máte taková krásná témata. Jako pejsci jsou opravdu, to je opravdu krásné téma. Myslím si, že bude volat hodně posluchačů. Tak ať si to taky užijí, ať je mají rádi a ať jsou na ně pejsci hodní a kočičky a všichni zvířátka, ať jsou na ně hodní.
0: Děkujeme, mám radost, že téma chválíte. My jsme doufali, že toto téma zvířecí kamarádi budou tématem, ke kterému má spousta z vás svůj příběh. Tak naslyšenou příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná jste spolu vyrůstali, jezdili na výlety, chodili do lesa nebo jenom večer sedávali vedle sebe. Dnes vzpomínáme ve vysílání Českého rozhlasu v Noční lince na zvířata, která byla skutečnými společníky našeho života. Je s námi paní Anička z Miroslavy, to je naším dnešním společníkem. Vítejte a povídejte.
1: Přeju krásnou noc vám, Jaruško, a všem posluchačům. Musím říct, že já jsem ze zemědělské rodiny, takže zvířata byla stále, patřila do mého života a taky jsme měli plno zvířat a pejsky. Kočičky ne, ty tady chodili od sousedů po zahradě, ale měli jsme pejska vždycky a poslední pejsek se jmenovala Betinka. Byla to hrubosrstá jezevčice, no ale už je to minulostí a už věkem umřela, takže byla taky nemocná a máme ji taky pochovanou na zahradě, ale já bych chtěla hovořit o něčem jiném. Je to událost stará 11 roků a na jaře se u nás objevil na zahradě kos a neměl jednu nožičku. Skákal jenom po jedné noze a zřejmě mu to ani nemoc nedovolovalo létat, protože tak poskakoval a jenom tak křídelkama a popoletěl a to. No a jednoho dne můj muž ten rok toho jara byl na operaci, měl pozitivní nádor, takže byl na operaci. A když se vrátil zrovna ten den, tak jsme seděli u stolu a protože máme z kuchyně okno do zahrady, tak mi vyprávěl takový příběh. Říká, ten náš kosáček, kdybys to viděla, tak on si ulovil šneka a má ho v zobáčku, poskakuje na té jedné nožičce a bouchá na chodníku, donesl si ho na chodník a bouchá s ním stále o zem, aby se k němu dostal a mohl se najíst. A já mu říkám, dědo, ten ptáček jednonohý je velký symbol. Ten nám říká to, podívejte se, jak já bojuji se svým životem a protože můj muž v té době na tom nebyl dobře a já nevidomá, tak jsme to brali oba jako symbol boje za život. Jo, takový nevzdávat se, dával nám takovou naději a musím vám říct, že strávil s námi celé léto, když jsme seděli na zahradě pod altánem, tak vždycky přiťapkal a byl tam opodál samozřejmě, ale pozoroval nás, kroutil hlavičkou a bohužel, no měli jsme ho velice s manželem rádi a bohužel pak už asi se stal potravou pro nějakého predátora, protože opravdu neměl možnost se nějak bránit. Ale vzpomínáme na to do dneška a byl to pro nás takový symbol naděje a boje za ten holý život tehdy v té době. Takže jsme velice a opravdu velice, velice, velice rádi na to zvířátko nebo na toho ptáčka. Velice na něho vzpomínáme.
0: To byl originální příběh. Myslím si, že takových asi to moc dnes neuslyšíme. O to víc jsem vděčná, že jste se teda dovolala, paní Aničko. A co jo, další ano. Zvířecí parťáci?
1: Ano, ano. No měli jsme pejska, říkám, poslední pejsek byla Betinka, ten hrubosrstý jezevčík a protože můj muž se věnoval, dneska je to velice upírané, tady tomuto byl myslivec a věnoval se norování líšek a jezevců, takže jsme chovali takové psy, které byly na to k tomu určení a posledně teda potom už s tou myslivostí přestal a Betinka u nás dožila, protože byla taky velice zdatná v tomhletom norování a já jsem s ním měla taky velice, velice krásné zážitky. Jednou chudáka jsem, byla jsem s ní na procházce a ona, to jsem ještě viděla a ona mě padla u takového venkovního jezede, mělo hnojiště a my jsme to nevěděli ani ona, ani já, že tam je taková louže močůvky a ona do toho padla. No a já jsem ji tam vylovila a no, nepřejte si, jak jsme obě vypadali, ale já jsem mi zachránila vlastně život, protože potom jsem zkoušela ještě nějakým klacíkem hned u kraje, bylo to dosti hluboké a když jsme přišli domů, tak já jsem svoje oblečení hodila do pytle igelitového a do popelnice a ji jsem na zahradě osprchovala hadicí a pak jsem ji vzala do prádelny a myslím hodinu jsem ji šamponovala, protože to bylo neúnosné, ta vůně venkova, jaká z ní šla, z nás obou vlastně, protože byl, ale ona od té doby mi byla tak vděčná. Měli jsme ji ještě, když jsem ztratila zrak, tak vždycky manžel říká, kdyby jsi viděla, jak ona jde před tebou a jako kdyby ti razila cestu. Prostě byla úžasná, byla úžasná. Bohužel pak ji rakovina taky sklátila, takže tady je na zahradě pochovaná. Takže takové zážitky máme nespočet ze zvířátky.
0: Děkuji, bohužel už na další příhody čas nezbývá, ale věřím, že to nejdůležitější, co jste měla na srdci, jste řekla.
1: Ano, ano. Děkuji a přeju všem hezkou neděli nastávající a vám také samozřejmě a hezké dny.
0: Děkuji za vaše
1: povídání. A zdraví, ať slouží. Mějte se moc hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Za 5 minut bude půlnoc. Dáme si jednu zahraniční písničku Nothing Compares to You, ještě na toho Kondra. Tak ať se vám to hezky poslouchá.

0: Je půlnoc.
1: Noční linka.
0: Krásný noční čas přeje Jarka Barboříková ze zlínského studia Českého rozhlasu. Ano, víkend je v plném proudu a právě teď jsme se přehoupli ze soboty na neděli. Možná jste právě dorazili domů, možná jste na cestách, pracujete, nebo si jednoduše užíváte klid pozdního večera. Ať už jste kdekoliv, jsem ráda, že jste s námi. Noční linka pokračuje, věnujeme se v ní vzpomínkám na zvířecí kamarády, kteří se nějakým způsobem zapsali do našeho života. Někdy nás provázeli dlouhé roky, jindy třeba jenom krátce, ale přesto na ně vzpomínáme. Pejsek z dětství, milovaná kočička, kůň, papoušek, králík nebo třeba úplně neobvyklý zvířecí společník. Právě o nich si budeme povídat až do 1 hodiny. Na jakého zvířecího kamaráda nikdy nezapomenete. 731 800 900, to je telefon, volejte, nebo pište na rozhlas.cz/linka, nebo na linka@rozhlas.cz.

0: příště, až budete mít co říct.
1: No, opatrujte se, naslyšenou. Já jsem vám to chtěla povedat tak, že teda to jsem v životě neskusila ani dotedy, ani odtedy.
0: Uh-huh.
1: Aby se dosel pes pochválit, teda fejnka pochválit se svojíma.
0: Ano. Děkuju za oba příběhy. Někdy nám zvíře dělá společnost v těch nejkrásnějších chvílích, jindy je s námi právě tehdy, když je nám těžko. Který zvířecí kamarád vás provázel důležitým obdobím vašeho života? O tom si dnes povídáme v Noční lince. Volejte, tady máte číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou. Zlobila ses, že ničím nejsem.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

Snad každý, kdo někdy miloval nějaké zvíře, ví, že po něm nezůstane jenom prázdný pelíšek nebo miska. Dnes v Noční lince otevíráme vaše vzpomínky na zvířecí kamarády, kteří vám navždy zůstali v srdci.

0: srdci. Je s námi paní Magdalenka z Hradce Králové. Krásnou noc.
1: Ano. Já zdravím všechny posluchače. Je to takové téma, které mě hrozně bolí. Já jsem před 16 lety, bylo to 2 dny před Štědrým dnem, někdo zazvonil. Já jsem otevřela a byla tam krabice s překrásným štěňátkem. Byl to kříženec bernského savašnického a bígla. Prťousek, který se mě vešel do 2 dlaní. Prožila jsem si v krásných necelých 15 let, mezi tím dostala asi v 11 letech rakovinu, tomu nádor mu vyoperoval tady skvělý veterinář pan doktor Ekr, takže další asi 3 roky jsem s ním prožívala krásné chvíle. Byl to můj parťák, všude jsme spolu jezdili, byli, i dokonce jsme spolu spali a když jsem řekla, jedeme pryč, jezdívali jsme do lesa na procházky, tak skočil do auta. Já než jsem oběhla auto, už byl na sedačce řidiče. Tak jsme se vždycky prali o místo, kdo bude řídit v uvozovkách. Aha. Když jsme někde zastavili, tak ho obdivovali. Tady, když jsme někoho potkali, komu se líbil, tak se jim líbilo zabarvení, on byl na to pyšný. A teď právě prožívám 3. rok, kdy jsem o něj přišla. Tak tady celý večer probrečím, protože už takového skvělého parťáka ani v člověku bych nenašla.
0: Magdalenko, to jsou určitě těžké chvilky a někdy jsou ty vzpomínky náročné a bolestivé, ale jak to vidíte s tou možností? Jste otevřená tomu, že byste se pořídila ještě dalšího parťáka?
1: Ne, já už jsem v tom věku. Mě po covidu, sice ještě se mnou prožil nějakou dobu po covidovou, a když jsem začala po covidu marodit se srdíčkem a plíce, prostě to mám následky teda hrozný, tak právě mě odešel, museli jsme ho nechat utratit. On se chudáček už ani nepostavil na nohy a bylo by zbytečný, abych ho nechala takhle trápit. I když furt jsem jako si říkala, zkusím to, koupím léky, všechno možný, ale bylo vidět, že to den o den nebylo čím dál horší a horší. Já jsem se ani s ním nevyspala, protože jsem ho celý, ale to jako prostě neberu, že by toho litovala. Prostě jsem ho chtěla prostě si uchránit pro sebe, ale ono už to opravdu nešlo. A já už jako těma nemocema mám obavy, kdyby šla do nemocnice. On se mnou prožil jednu nemocnici, když jsem si zlomila kotník, byl u kamarádky a on v té době, protože bydlela tady kousek ode mě, tak on ji z dálky, když ji viděl, tak jsem musela pustit z vodítka a on za ní běžel. A já pak, když jsem už byla na operaci se srdcem, tak prostě jsem podepsala revers. Mě se tak hrozně stejskalo, že byla ta léčba v nemocnici úplně zbytečná. Oni ze všeho vyléčili. A teď si řídí pejska. Já nemůžu chodit ani prostě do útulku, aby si tam pejska půjčila, protože v tu ránu by byl můj. A ono to už nejde. No. Takže sousedka má pejska, takže s tím se pomuchlinkuju, s tím chodím sem tam na procházky, ale je to hrozně těžký. Proto vaši 2 moderátoři, co vím, tak pan Macon i pan Kapitánčík mají taky psi a taky se zmínili už, že kdyby tohle to až nastane, že to bude taky pro ně hrozný. Takže já jim držím pěsti i na nohou, aby tohle takováhle bolest nikdy u nich nenastala, aby si co nejde užívali svých psů. A vůbec všichni prostě, a paní, jak říkala přede mnou, že namlátila koštětem psa, to bych já nikdy nedovolila. Prostě ona zavinila to, že si neuchránila ty káčata, tak proč bych toho psa měla mlátit?
0: Paní Magdalenko, já jsem ráda, že myslíte i na ostatní, že našim kolegům přejete, aby je ta situace s loučením potkala co nejpozději, tak to je od vás hezké.
1: Protože řeči je poznat, si taky svý milujou, takže proto to říkám.
0: Ať se vám daří, přejeme klidnou noc, krásný večer, ať se uslyšíme zase příště při tématu, které vás tolik nerozpoltí, protože věřím, že některé vzpomínky můžou být náročné a bolestivé.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná jste spolu vyrůstali, jezdili na výlety, chodili do lesa. Každý zvířecí kamarád má svoje zvláštnosti, zvyky, drobné rituály, které si pamatujeme ještě dlouho. Co bylo typické právě pro toho vašeho zvířecího parťáka? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu a toho svého kamaráda, nevím jestli čtyřnohého, nám teď představí paní Boženka, která volá ze Zásmuk. I vám přejeme krásnou noc.
1: Dobrý večer vám i všem posluchačům. Já jsem 12 let měla vodícího pejska a na to se nedá zapomenout. Protože to vlastně 12 let byly moje oči, ta mě všude dovedla a prostě jsem měla obohacených 12 let.
0: No, to je úplně jiný rozměr vztahu mezi člověkem a psem. 12 let byl nejenom kamarádem, ale, jak říkáte, vašima očima.
1: Ano.
0: To jste mu musela hodně důvěřovat v každodenním životě.
1: No, půl roku nám to trvalo, než jsme se secvičili, ale pak opravdu jsem se na ní mohla spolehnout. Za těch 12 let mě nesklamala. Vždycky mě všude dobře dovedla a žádný karambol jsme neměli.
0: A jak to teda vlastně v praxi fungovalo? Vy jste se spolu museli, vy jste říkala, zžívat půl roku. Jak si představit, že vlastně víte, co on říká a on vlastně musí se navnímat na vás?
1: Já jsem byla týden v Jinonicích v Praze, v tom středisku, a tam jsem prostě celý týden si ona zvykala na mě, já na ní, že jo, abych prostě jsme se naučili spolu tak nějak si zvyknuli jeden na druhýho. No a potom mě ji přivezli sem ke mně, zase ta cvičitelka, co ji cvičila, tak jeden den tady se mnou chodila po městě, kam jsem potřebovala jako ty trasy naučit. A to dovedla mě všude, ale opravdu to trvalo aspoň půl roku, než se mi opravdu důvěřovala, abych pak už jsme chodili úplně, a to jí stačilo říct, jdeme pro chleba, a ona už věděla, že jdeme do krámu, jdu do lékárny, k doktorovi, jdeme k holiči, jdeme na hřbitov. To prostě už ona si pak pamatovala a všude mě dovedla.
0: Takže ona si zapamatovala ty vaše pravidelné trasy a místa, kam jste často chodívala?
1: Ano, ano.
0: To je neuvěřitelné.
1: To opravdu jsem se na ní mohla spolehnout a dovedla mě všude. To jsme došli i na hřbitov a říkám, musíme pro vodičku nejdřív, tak se věděla, kde točíme vodu. Došli jsme pro vodu a teď jdeme k hrobečku, tak mě dovedla tam, co jsem potřebovala. A pak ještě kamarádku a teď jdeme k jarmilce a dovedla mě zase k hrobečku k jinému. To prostě se naučila a to jí stačilo tohle říct.
0: A vy jste vlastně musela podle jeho pohybu nebo chování taky poznat, co se kolem vás děje. To bylo...
1: Jsem věděla, že jo, jsem si pamatovala, protože já jsem postupně oslepla, takže já jsem ty trasy si uměla představit.
0: Já jsem myslela spíš nějaké nebezpečí, nebo kdy člověk musí být pozorný, jako třeba na přechodu, v obchodě, kde se otevírají, zavírají sami dveře a podobně. Já teda úplně smekám na to, že jste byla tak šikovná, statečná, vlastně jste se vůbec nevzdávala těch svých každodenních činností a prostě jste se přizpůsobila tomu, jak ten život pokročil a našla jste si způsob, jak si to zjednodušit, pořídila jste si toho pejska. Ale řekněte mi, jak se řeší ty chvíle, kdy vodící pejsek odchází do důchodu? No. Byl s vámi až dokonce, já se omlouvám, jestli jste to říkala, nebo jste z toho potom musela jako vrátit?
1: Ne, 12 let jsem ji měla a to ještě ona přežila.
0: Ano, ale
1: nejvíc tyhle vodící psi žijou, se dožívají. Vlastně se mi dostala dvouletou, takže ona odešla do toho psího nebe ve 14 letech a já jsem jí měla 12 let, tak odešla tady u mě.
0: U vás.
1: Jo, jako dospala. Už potom, až opravdu do posledka, až poslední týden najednou přestala žrát, tak jsme volali doktora a on prostě říkal, no to se budeme muset smířit s tím, že prostě to už u ní bude konec. A taky ho dospala, pak spala a až dospala.
0: Mm-hmm. No a no. Co další vodící pejsek? Přišla na něho řada, nebo už jste nechtěla?
1: Ne, no, za jedno mě bylo už 75 roku, když jsem o ní přišla. Je to 11 let, co ji nemám. A takovej pes, ten potřebuje nejméně 2 hodiny denně, aby byl venku. Ráno vždycky hodinu jsme chodili a na večer, anebo i přes den. A to jako už v těchto letech. Kor v zimě člověku třeba není akorát, že jo, nebo to a chodit hodinu venku to. A za jedno, já bych ji dostala jako pomůcku a když bych já odešla dřív, než jí by bylo 5 let, tak by ji museli vrátit. A to prostě pro toho psa je hrozný, když by jako si měl zase někde zvykat jinde. A to já jsem jako bych, natolik mám ty zvířata ráda, že už jsem pak říkala, že zajedno už člověk,
0: rozumím.
1: Mi bylo tadyhle 75 roku, tak už jsem říkala, už to, co jsem si s ní užila, jsem si užila a už jako dalšího psa jsem nechtěla.
0: Tak děkujeme, že jste nás nechala nahlédnout nejenom do vašeho krásného 12-letého přátelství, ale také, že jste nám přiblížila, co všechno práce vodícího psa obnáší a jak důležitým pomocníkem může být. Boženko, děkujeme, opatrujte se.
1: Tak si. Dobrou noc a hodně zdravíčka vám všem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná je to 10, 20 let a přesto přesně víme, jak vypadal, co měl rád. Dnešní noční linka je věnována právě zvířecím kamarádům, na které se nezapomíná. Kdo je s námi, kdo přichází na návštěvu?
1: Iveta.
0: Paní Ivetka z Olomouce. Vítejte a povídejte.
1: Já bulím, já normálně bulím, asi jsem slyšela ty příběhy, ta roztrhaná fena, nebo ta, co přivedla ukázat ještěňáka, to bylo vyloženě, tam měla vlčí pudy, jo, ta někam odešla, to by jinak neudělala toto. Já bulím, já brečím, tedy jak blázen. Takže já chci říct, já mám dneska 3 pejsky, já jsem nikdy nechtěla černýho psa, nikdy, jo. Já mám teďka 3 černy tady, frajery, se mnou tady stinkají. Začalo to tím, že já jsem se cítila strašně v manželství opuštěná, jako sama. Uh-huh. Mě bylo 28, tak jsem si pořídila prvního pejska, to byla Fenečka z Určic, u Prostějova, Darka se jmenovala, skotská kolie. Nádherná, ale víte, co ta dělala? Ta měla moresy. Ona, my jsme šli a najednou ona se položila uprostřed chodníku a ležela. Já říkám, co blbneš, tady nemůžeš ležet. Co blbneš, staň. No ona toto dělala. My jsme pak jeli k moři s manželem s dětskama. Já jsem mu nechala hlídat mamince a pak jsem volala mamě, co Darka, jak to zvládají, a mama prý. Ona je strašná, ona si lehne uprostřed chodníka a nechce jít dom. Tak nechtěla jít dom, ona se normálně rozvalila na chodníku, jo, na šířku chodníku a ležela. To bylo blázen, ale já jsem mu milovala. Nakonec teda umřela, jsem mu pochovala na zahradě a ještě jak jsem ji uměla, tak jsem chodila k hradisku, tam měli moji tchání zahradu. Tak jsme chodili k tomu hradisku v Olomouci na zahrádku a teďka tam v jedné zahradě, tam v jednom baráčku měli taky kolí, jo, chlapečka malýho, jo, Darka měla asi rok. Takový krásný, taky žlutý, ona byla žlutá, žlutobílá. A taky krásný, jo, takovej skotský ovčáček, krásný, takový baculatej. Ježíš, mě se tak líbil, já jsem si ho koupila nakonec. Takže ona měla rok, teď přibyl ten, on se jmenoval Alex, Alex, tak jsem mu říkala Alexku, takže Darka a Alex, takže nakonec jak vyrostl, nádherný 2 žlutý kolí, já jsem s nima chodila po Olomouci, lidi už mě znali, vždycky říkali ta paní s těma 2 krásnýma kolíma, nakonec teda jak umřela, jsem si je pochovala na zahradě, oba. Já jsem normálně kopala hrob, normálně. Sama jsem kopala hrob, já jsem byla spocená jak blázen, zem tvrdá, já jsem si je pochovala. No, a co chci říct, ještě jak jsem byla holčička, mě bylo tak 8, to už jsem ale říkala jednou do dnešní linky. Mně se chytl takový pejsek, on vypadal takový fox terrier jako Dášenka od toho Karla Čapka, jo, ta Dášenka, čili živočiněte. Tak on se mě chytl, ten pejsek na volno normálně šel se mnou. Já jsem byla malý děcko a šel se mnou dom. To jsem jednou říkala. A my jsme přišli domů, já jsem si ho tak chtěla nechat, jo, jako děvče. Já říkám, tati, já tady mám pejska, jo. A tata říkal, no to teda ne. Tady pes prostě nebude. Já jsem brečela. Já říkám, já bych ho tak chtěla. Ne, tady pes nebude. My jsme měli být 2+1. Byl tam teda veranda, balkon jsme měli hezký. Říkám, tatínku, já bych ho tak chtěla. Ne, tady pes nebude. Tak já jsem ho vzala, říkám, pojď, tady nemůžeš být. Já jsem brečela jak blázen. Tak jsem ho vyvedla ven. On neměl obojek nic, ale byl strašně hodnej. Takový bílej, takový ten fox terrier. Já jsem ho tak chtěla, já jsem ho nemohla mět. No a pak jsem si teda splnila sen, že ve 28, mě bylo 28, manžel furt podnikal, že nebyl furt doma, tak já jsem se cítila jako já sama, tak jsem si pořídila tu Darku, tu kolii, pak toho Alexka, tak tam mě oba umřeli. A ještě chci říct, já jsem pracovala ve školce s dětičkama a my jsme jednou šli na procházku a teď ta jedna holčička, ta Pavlínka, říká, my máme štěňátka, nám se narodili štěňátka. A já říkám, jo. A teď jsme šli kolem té její zahrady a oni tam měli nějakou díru nebo co. A Pavlinka říká, no, my máme štěňátka. A teď jedno vyběhlo, jo. A takový malý bílý, malinký, úplně malinký, 20 cm. Říkám, Pavli, dívej, Ježišmarja, tady vyběhl ten váš pejsek asi jeden. A jenom jeden, jo, tam bylo 5 štěňátek a jenom jedno vyběhlo. A on za náma valil, já jsem ho vzala do náruče a říkám, Pavli, ho tam musím dát zpátky. Tak jsem ho tam snažila se dát zpátky na tu zahrádku, jo. A teď jdeme a on zás za náma. Říkám, Pavli, co budem dělat? Tak já jsem ho musela normálně mít náručit do té školky těma dětskama. Teď byl oběd, jo. Já jsem ho tam zavřela v kumbále, taky malinký byl. Já říkám, Pavli, co budu dělat? No, naši jsou práči, nebo co? Já jsem mu dala můj oběd, co byly tenkrát těstoviny, hovězí maso, šťáva. Ten to zblajzl, teď tam byl v tom kumbále a teď pištěl, jo, furt pištěl. Říkám, Ježišmarja, co já budu dělat? Pes ve školce, jo. Tak já jsem si ho vzala do náruče, takého malinkýho. Teď on hned usnul, jak se nabaštil. Teď jsem děti musela, že? Po obědě se museli umýt, že?
0: Zlatko, já se vám omlouvám, ale musíme přejít k té pointě.
1: Ano, tak konec. Tak to štěňátko nakonec jsem si nechala, nakonec. Jsem si odvezla dom, žil se mnou 14,5 let, měl nakonec epilepsii, ale to byl takovej pes výborný, já jsem mu říkala prcek.
0: Tak děkuju. Vyprávíte krásně, poutavě. Mám pocit, že byste to mohla dopovídat až do té jedné hodiny, do konce dnešní noční linky, ale to bohužel nejde, ještě bychom měli dát prostor jednomu posluchači. Takže děkuju, že voláte, že posloucháte, poslouchejte dál, ano?
1: Že by musela do útulku, tak ho mám doma.
0: Tak, Ivetko, to byla tečka.
1: Tak, krásnou noc, všechny zdravím.

0: Paní Emma je s námi. Zdravíme vás, směr Javorník u Jeseníku.
1: Ano,
0: jak se máte,
1: tak.
0: Jakou máte noc, co máte k tématu?
1: No, vaše téma dneska úplně úžasné, protože já jsem před 12 rokama, skoro před 13, našla Mikulovici v lese krabici, kde bylo 12 štěňátek.
0: Aha.
1: A podle výzáže to byl jeseník, ten jezečí žnitin střiknutý. A jedno štěňátko bylo takové krásné zlaté mezi nima. Zavolala jsem do jeseníku Martiny Harbichové, která má na starosti to lové pejsky. Tak si je odvezla ty štěňátka. A jsem říkala, Marto, jestli přežije to zlaté, tak ho chci. Za 14 dní mi volala, že mi veze domů děcko. Tak mi dovezla Dianku, dali jsme jméno Dianka. Je fakt opravdu je jako zlaťoučka krásná. Už jí máme 12 let, odchovali jsme ji na flašce. Je to náš domácí miláček. Spí se mu samozřejmě posteli, to je jasný. Má své místo a jako nemůžu si představit, že bychom ji neměli. Když jedu nakoupit do obchodu, tak první co, tak beru Diance, sladkosti, no, psí blbosti, takové ty tam sladkosti, plus její granulky. A pak, co mi zbydou penízky, nakoupím rodině. A se zrovna, pardon, já jsem trošku nemocná, zrovna takom přišla ke mně, tak ho hladím, je úplně úžasná, skvělá. Měli jsme jí 5 štěňátek, 3 byli po ní zlatí kluci a holky byly černošedé, jako jezevčici. Jste tam, jo? Slyším vás dobře.
0: No.
1: Teď Dianka leží u mě, olizuje mě, protože že o ní mluvím, o princezně.
0: Vy jste teda začala tím, že jste našla v lese v krabici, kde bylo 12 štěňátek.
1: No.
0: Jak se to může stát? Vypátrala jste někdy potom? Přiznal se někdy?
1: Ne, víte co,
0: kdo to
1: já
0: udělal?
1: Jako nevím, jak to mám říct, ale my bydlíme v Javorníku a tady kolem nás bydlijou Romové, řeknu to slušně. A když vyjdeme ven, tak děcka se s ním můžou dělat, co chcou hladit, ona si lehnaní, už krábou mazli. Ale objeví se Rom a s ním vyroste tygr. Nekouše, jenom štěká a běhá kolem něho. Já osobně si myslím, že se narodila v takové komunitě a oni ty štěňata prostě vyhodili do lesa.
0: Tak je to vaše dedukce.
1: To teda osobně myslím, jako nemůžu to dokázat.
0: Bylo, no. Ale tak,
1: protože na nikoho nereaguje, jo. Mm-hmm. Opravdu, já chodím s ní bez vodítka, bez náhubku, protože já jí řeknu, Dianko, stůj, projede auto, jdeme přes přechod, tak jsem si ho naučila od malička. Když jdu do obchodu, sedí přes obchodem, nebo leží a čeká, až já nakoupím a jdeme domů. Ale jak ho vidí tady toho člověka, ve velké, ne v malé podobě, ale ve velké, tak s ní vyroste tygr prostě.
0: Pani
1: takže
0: Emo,
1: já si myslím, že asi byla, nebo narodila se v takové, a oni to hodili do lesa, však se o to někdo postará, nebo to zdechne. A všichni štěňata přežili a když měla Dianka, bohužel štěňata manželinou hlídala, když se hrála a měla to se Zevčíkem, dlouho se s tím, tak jedno štěně máme ve Štětíně, v Polsku, a dvě máme v Anglii a zbytek je tady v okolí, tak vidím, jak vyrůstají. A z Polska a z Anglie mi posílají fotky, jak roste štěňátko a to. Takže
0: dobře.
1: Jsme dali ze zvědí rukou.
0: Paní Emo, děkujeme. To byl krásný, nadějný příběh na samotný závěr noční linky. Jste hodná, že jste se ozvala. Poslouchejte dál. Teď už ne příběhy ostatních, další program Českého rozhlasu a noční linku zase ve 23.
1: Vás a všichni moderátory a posluchače, protože jste úplně úžasné rádio. A když přijdu ve z práce, tak chodím z prchu, lehnu si, pustím vaše rádio a poslouchám.
0: To
1: a
0: jsme rádi.
1: Krásně usínám.
0: Teď se ale musíme rozloučit, protože už za malý okamžik si budeme přepojovat ze Zlína do pražského studia. Ano, noční linka je u konce. Vzpomínali jsme na zvířecí kamaráde, kteří prošli našimi životy, zanechali v nich stopu. Vzpomínali jsme na pejsky, kočičky, další věrné společníky, se kterými jste prožili veselé i dojemné chvíle. No, tak děkuju za telefonáty, příběhy, vzpomínky. A pokud máte svého zvířecího kamaráda právě teď někde vedle sebe, tak ho za nás třeba pohlaďte. Ze zlínského studia se loučí Jarka Barboříková. Krásnou noc, krásný den a příště naslyšenou.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Začíná další díl plný českého humoru. Televizní, rozhlasové i filmové archivy jsou plné hvězd, které dokážou bavit. Proto i dnes z těchto tajemných místností a šuplíků vytáhneme přímo poklady naší národní zábavy. A budeme se celou hodinu bavit jen s jednou osobností. Až k vašim uším jí donese Patrik Rozehnal. Řeč bude o dámě, která se narodila 21. září roku 1946 v Chebu. A my dnes oslavíme to její herectví.
2: Ale já nemám svátek.
1: To nevadí, to se musí slavit jenom na svátek? Je to jenom tak?
2: Opravdu?
1: Jo, a tady jsem vám přinesl kytku na uvítanou.
2: Opravdu?
1: Tak snad vás to nevyvedlo z míry. Oni mi v produkci říkali, že vám to udělá radost.
2: Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Jo, tak může začít díl s podtitulem Daniela Kolářová.
3: Tak co tu děláte?
1: Já? No já to moderuju. Tak co si pustíme?
3: Nechte se překvapit. Ahoj.
1: Zase na to budu sám. Ahoj.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komik.

0: návraty.
1: To naše dnešní povídání o Daniele Kolářové začneme povídáním o rodičích. Danielin tatínek Václav Kolář byl zaměstnán jako bankovní úředník. Maminka Věra za Svobodna Volková pracovala v různých profesích, těch administrativních, a její otec byl armádním důstojníkem. Po vzniku Československa působil v kartografickém ústavu a podílel se na mapování Slovenska, kde se seznámil se svou budoucí ženou Marií. Po vzniku slovenského státu Volkovi odešli do Prahy a Věra, jejich dcera, po skončení druhé světové války přesídlila do západních Čech, kde přivedla na svět dceru Danielu. Samotné Karlovy Vary vnímala malá Daniela jako docela atraktivní místo, hlavně kvůli jejich lázeňskému centru. V první polovině 50. let nastoupila v Karlových Varech do první třídy. Tehdy v zemi panoval tvrdý stalinismus a i děti školou povinné tušily, že to, co slýchají ve škole a od svých učitelů, nemusí být vždycky tak docela pravda. Možná takovým únikem od těchto starostí bylo i chození do klavíru, jak se říká.
2: Tak já jsem taky chodila na klavír v Karlových Varech na Zámecký vrch do hudebky a vyfasovala jsem paní profesorku Lukášovou a ona mě nesnášela.
3: A vždycky, to je hezký přístup.
2: No, moc hezký, já jsem se tam bála chodit a vždycky tam přišla zoufalá na tu hodinu, začala jsem teda něco zoufale hrát a ona mě mlátila pravítkem přes ruce, že mám špatně položený.
3: Ano, zhora.
4: Držení prstů.
2: Ano, ano. Takže já jsem prostě to nenáviděla skutečně. Nebavilo mě to a pak jsem to teda nějak ukončila, jo. Ale dokonce tak blbě, že to se teda přiznám, to na sebe prásknu.
3: Jste jí zabila?
2: Ne, ne. No, samozřejmě, že jsem o tom uvažovala. Ale bylo vysvědčení a já jsem dostala nedostatečná. A jak jsem byla pitomá, bylo mi asi 8 let, tak jsem vzala gumu a to nesem vygumovala. Na tom vysvědčení byla díra, no a byl průšvih doma, že jo, samozřejmě. No ale skončila jsem to, protože no, nikdo mi to nechtěl věřit, že mě tloukla prostě přes ty prsty.
1: Naštěstí se z Daniele Kolářové stala herečka. A tak si připomeňme třeba jednu z rolí, kterou natočila v roce 1976 s Františkem Filipem. Byla to televizní inscenace Podnájemníci. První část volné trilogie o trampotách dvou osiřelých sourozenců, 13-leté Alenky, kterou hrála Ivana Andrlová, a 23-letého Zbyňka, stvárněného Jaromírem Hanslíkem. Sourozenci jsou ve zvláštní situaci. Musí si tak trochu navzájem nahradit rodiče. Bratr by se rád oženil, ale brání mu ohled na sestru, která na něm lepí a žárlí na všechno kolem něho. Přivádí tedy do bytu svou dívku, Kateřinu, Danielu Kolářovou, kterou má rád, ale představuje ji jako podnájemnici.
5: Děkujeme, že jste nám tak pomohli.
6: No víš, Alenko, ona stečná Břízová, víš? Tady s náma opravdu bude bydlet. Ona hledala podnájem, je z venkova, tady v Praze studuje.
5: No. Ale ženit se nebudeš.
6: No to víš, že ne. My se spolu vlastně neznáme.
5: Kolik dáte?
6: 200.
5: A máte doma slepice? Po vajíčkách se stejně tloustne. Tak pojďte, já vám ten pokoj ukážu, abyste nekupovala zajíce v pytli.
7: To vůbec nemusíte, váš pan bratr mi to všechno vylíčil. Já jsem se chtěla zeptat, opravdu vám to nebude vadit, když tady s váma budu bydlet?
5: To víte, že ne. Kdybychom měli ještě jeden pokoj, tak bychom ho taky pronajali. Tam se totiž každá koruna hodí.
1: Ale zpátky do skutečného světa Daniely Kolářové. Kolem roku 1950 se maminka Věra přestěhovala do Karlových Varů, kde později získala i místo mzdové účetní v ekonomickém oddělení tamního divadla. Na začátku ale malá Daniela uvažovala dokonce o sportovní kariéře.
2: Ne, to byla úvaha, o tom jsem uvažovala, protože jsem tak jako v Karlových Varech jako holka docela sportovala, tak jsem o tom uvažovala, až potom na střední škole jsem se definitivně rozhodla, že to bude, že se pokusím dělat zkoušky na divadelní fakultu.
3: Je takhle. No, vy jste se narodila v Chebu, jak jsem se dočet, a strávila jste mládí v Karlových Varech, takže tady vlastně západočeský region.
2: Ano.
3: Je mám docela blíz. A co jako rozhodla, že jste šla na to divadlo?
2: No, jednak moje maminka nějakou dobu pracovala v Karlovarském divadle v účtárně, udělala mzdovou účetní.
3: A jste udělala... mohla vidět, jaký jsou za to malý peníze.
2: Ano, ano. No, to byl právě pak ten problém, protože maminka mě půjčila do pár pohádek divadelních a tam jsem si teda přičichla ze zadu k divadlu, to bylo fascinující, protože třeba rekvizitárna, to je pro děti ráj,
3: no je.
2: To víme všichni, to umělý ovoce a husy na tácku a tyhle ty věci. No ale pak vlastně na střední škole hlavně jsme měli s panem profesorem Bartuňkem, to byl češtinář. Nejdřív založil, se to jmenovalo Šticháček, takový amatérský studentský divadlo malých forem, jak byla tehdy vlastně, to vznikalo. A pak jsme se jmenovali Kapsa. No a to jsme s tím pak i různě jezdili. No a to byla taková bezvadná parta lidí a tam jsem se definitivně rozhodla pro to divadlo.
1: Díky tomu se mohla potkat s celou řadou skvělých herců. Třeba i s Václavem Postráneckým a Josefem Vinklářem. V komedii nazvané Štafle, natočené Viktorem Dusilem podle vlastního scénáře. Je to komedie o tom, co mohou způsobit spříčené štafle v domácnosti, tedy pokud se chystáte na večírek ke známým. A ti pak čekají a neví, co se stalo. A tak tam probíhá komunikace a čekání, jestli se pustit nebo nepustit do připraveného občerstvení.
0: Ještě nejsme všichni.
4: Ale je 8 pryč.
0: To kdyby byla půlnoc, Marto, bude se čekat. Já jsem neuvěřitelně vytrvalej. Neexistuje, abych zahájil oslavu bez člověka, který při mě stál v nejtěžších chvílích bytový krize.
4: Jak?
0: Podívej, před mnohými a mnohými lety jsme spolu s ním a tady s Arturem obývali takzvaný vertikální byt.
4: Co? Počkej, vy jste měli byt?
0: Vertikální.
4: Co to bylo?
0: Zrušená trafika, 2x2 metry, bez příslušenství.
4: Počkej, jak jste spali?
0: Vertikálně. Moment. Já dole na posteli, Artur na skříni a Emil v síti u stropu. Vzal to na sebe dobrovolně, protože věděl, že nesnáším výšky.
8: Ovšem, ty jsi mu tam dal zase zavést telefonní přípojku.
0: No, Arturku přece nemohl sjíždět pokaždé pod mou postel k telefonu.
8: No.
0: Byl bych pro ně udělal všecko. Vždycky jsem jen ctil hlavu našeho kolektivu.
4: Vy jste asi byli parta za všechny drobní.
0: No, jeden za tři a tři za jednoho.
2: Necháš to?
8: To je jenom okurčička.
2: Ne.
8: Některý vůně jsou silnější než já.
0: Arturku, ovládej se, prosím tě. Tahle ta mísa tady bude na Emila čekat, kdyby měla čekat až do rána.
1: Zkušenost s amatérským divadlem přiměla Danielu Kolářovou přihlásit se k přijímacím zkouškám na divadelní fakultu. Přijímačky absolvovala se spolužačkou a kamarádkou Radkou Fiedlerovou a uspěly obě.
3: Kdo s váma chodil? To bylo nějakých 60. let, takže asi...
2: To bylo 64 až 68.
3: A, tak to byl hezký rok.
2: Ano, to byl ten 68, byl zejména teda.
3: To bylo krásně.
2: Ten se povedl, ano, v létě. Ale tak tam byl Petr Svojtka, Ivan Vyskočil, Jirka Ornest, to byl později můj muž.
3: Ano, ano.
2: A ještě další kluci, který ale potom...

0: dostala nabídku na hostování v Libeňském divadle, tehdy S.K. Neumanna, dneska pod Palmovkou, v Bouři, v Shakespeareově Bouři, a po premiéře ten večer mi pan ředitel Strejček donesl do šatny moji první smlouvu profesionální. Nástupní plat 800 korun.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

střech, ten žebřík je jeho a střechy jsou všech. A kde který kluk řekne, ach je mi ne, on může být špinavý.

0: Jak šel život s Danielou Kolářovou? To zjišťujeme dnes a s úsměvem v našem pořadu na vlnách Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Před kamerou debutovala ve 20 letech televizním snímkem Konec velké epochy. To se psal rok 1967. A před filmovou kamerou pak o rok později filmovým zpracováním Párelova románu Soukromá vichřice, kde stvárnila jednu z hlavních postav Bohunky Augustové. V roce 1968 se objevila ve čtvrtém díle televizního seriálu Sňatky z rozumu a ve stejném roce tedy úspěšně absolvovala Pražskou damu. O rok později se už poprvé před kamerou potkala s Jaromírem Hanzlíkem ve filmu Karla Steklého Slasti otce vlasti. O období dospívání a prvních bitev budoucího císaře, v té době markraběte Moravského, Karla IV.
2: Pust mě.
3: Takhle se chová budoucí markraběnka?
2: Vrátím se.
4: Zaběte chlapy, sakra! Dovolí, no, hej,
3: doma jsou stejně rádi, že se tě zbavili.
2: A nevezmu si nikoho, kdo má takovej nos.
3: No, jaký nos?
2: Jako strýc Friedrich.
3: No dovol, ty mě chceš přirovnávat k tomu korutanskému opilci, víš, jaký má nos?
2: Příšernej.
3: No?
2: Jako ty.
3: Já lituji, ale budeš mít děti jenom s takovým nosem.

0: V době, kdy natáčela tento film, byla ještě členkou divadla SK Neumanna. Jak zjistil i Antonín Procházka ve svém pořadu Otázky Tondy Procházky.
1: Tam jsem byla asi 3,5 roku a potom jsem dostala nabídku

0: na hostování v divadle na Vinohradech, protože si myslím, Jarda Hanzlík tam byl jako Benjamínek. Udělal zkoušky na divadelní fakultu, ale přemluvili pan ředitel Pavlíček, tehdy ještě přemluvil tatínka Jaromírova, aby Jaromír šel rovnou to divadlo hrát, ale neměli k němu partnerku. Tak já jsem tam hostovala v Gorkého Měšťácích a pak jsem dostala právě nabídku na angažmá na Vinohradech.
1: Ano, hrozně vám to jako sedlo, bych řekl.
0: Pravda je, že my jsme se dobře rozuměli.
1: Jo. A i tak jako v soukromí třeba?
0: Tak my jsme bydleli oba na Malé Straně. Aha. Občas jsme chodili pěšky z toho divadla a v podstatě jsme se dohadovali, když jsme spolu hráli a hádali, dohadovali, ale jako nikdy to nebylo, nebyla v tom agrese nebo zlomyslnost.
1: Šlo o věc.
0: Chtěli jsme, aby to bylo dobrý.
1: Jo. No já jsem měl Jardu Hanzlíka strašně rád jako herce. A potom Tereska Brodská, která byla někdy teďka nedávno na tomto pořadu,
0: ano.
1: No, tak mi vyprávěla, jaký on ale byl někdy usurpátor.
0: To věřím,
1: on to organizoval to asi, všem, že ano. Janě Brejchové a jí,
0: ano.
1: A že vzpomínala ty společní dovolený jako na něco hrůznýho.
0: Je to možný, já jsem jako to, v téhle podobě jsem to nezažil.
1: No, tak ještě byl asi hodně mladý, no, to je jasný.
2: Ve stejném roce, kdy přišla Daniela Kolářová na Vinohrady, se natáčel taky slavný televizní seriál Taková normální rodinka. Tedy pravda, původně to byla jen jedna inscenace, ale byla tak úspěšná, že si diváci vyžádali pokračování. V téhleté seriálové komedii zazářil mladý pár, a tedy vycházející hvězdy, Daniela Kolářová a Jaromír Hanzlík.
3: Proč má být nějaká protivná ženská na mojí svatbě?
4: No snad na naší svatbě.
3: Ale Kačenko, nás bude plná fůra, ty budeš Zdenkovi ožívat tetičku. On má jistě důvod, proč jí chce, že?
5: Prosím tě, jaký může mít důvod? Jo tak, já už vím, ona je dědičná.
6: Ne, oni zdědili tetičku.
5: Ale houby zdědili, oni si myslej, že po ní budou dědit.
7: No, fakt je, že my jsme nikdy nezvali dědičný příbuzný. Ovšem jsme nikdy nic nedědili. Taky jsme neměli pokom. Viď, Péťo. Péťo.
8: Co?
7: Že jsme nikdy nic nedědili.
8: Jsme taky neměli pokom.
4: Ne, já jako jsem spíš myslel... Zkrátka, naši chtějí, aby tam byla tetička. Já to chci taky, Kačenko, tak...
3: Ale já ji nechci, já po nikom dědit nebudu.
9: Jestli tě to uklidní, já ti dám černý na bílým, že ti nic neodkážu.
4: Ale ona to, Kačenka, tak nemyslela, viď, Kaču. Kaču, hele, napíšeme jí dopis a napíš ho sama, kvůli mně.
5: Tak dobře, ale pamatuj si, že to dělám jenom kvůli tobě.
4: Kvůli mně.
9: Tak mu tam tu tetičku napiš. No.
7: A teď už jenom vygruntujeme a hotovo.
5: No počkej, vygruntujeme, snad předtím nejdřív taky vymalujeme, ne?
9: Co vymalujeme ještě před veselkou?
5: No přece si nemyslíš, že se do téhle špíny budu vdávat.
9: Ježišmarja, teď je to tady jako z cukru.
7: Ale tě blázen, co pak jsme tady sehnali teď někde malíře?
9: Malíři se dneska vyvažujou zlatem a ještě se jim přidává magnéťák. Jako prémie.
7: Ale prosím tě, co pak magneťák, toho vem čert, ale tý práce, co pak, kdybychom to nestihli.
5: Tak, adresy už si napiš sám. Co bychom to nestihli? Podívej se, v sobotu přijde malíř a přes neděli se to krásně uklidí.
7: Se to krásně uklidí, slyšíš to? S raubířema, se želvičkama, s myšima se to uklidí a se zabijí.
10: No, já bych mohl vzít myšky a poldinky na chatu a Petra a on veme raubíře a mohli bychom vidět už v pátek odpoledne.
7: Mami, prosím tě, slyšíš to? Oni si odjedou na chatu a my tady budeme dřít nábytek a té byty. Začí hříchy a trpím.
9: Uklidni se. Stejně žádnýho malíře neseženou.
5: Tak, Já to věděla, že v téhle rodině se mi i ta svatba bude vyčítat. Tak podívej se, když se vdávala Pavlínka, tak to se klidně stavili nový kamna, rozumíš? A instalatér s náma jel až na radnici a nikomu to nevadilo. Závoj budu mít, tetičku budu mít a ještě se mi tady ožívá, když se chci vdát do čistýho. A to ještě budu šťastná, když mi babička neprobodne oba světky, víš?
3: No neboj, ona jim nic neudělá.
0: Jana Štěpánková o tom tuhle mluvila, že vlastně se tam sešli lidé nějakým způsobem pomyšlení, pocítění určitých věcí, pojmenování, jakoby spříznění. Což obzvlášť třeba pro mě i pro toho Jaromíra bylo veliké vyznamenání octnout se vlastně v takhle dobré společnosti. Protože samozřejmě jsme se vyptávali i pana Nového, i paní Rosůlkové a paní Šejbalové, jak to bylo vlastně s tím divadlem, jak, protože jsme byli v té době, v té první republice otevření světu, my jsme nebyli odizolovaní, tak oni vyprávěli fantastické věci. Oni říkali, no tak já nevím, třeba ve Vídni nebo v Mnichově se hrála hra, kterou dramaturgie zařadila do příští sezóny a ředitel nám dal, tady vyplatil, koupili nám jízdenky, buď to do Vídně nebo do toho Mnichova. A řekli, jeďte se tam podívat a za dva dny, ať jste zpátky. A my jsme to viděli, já nevím, význačné inscenace, já nevím, Reinhardtovi a tak dále. Takže jsme se od nich dověděli i spoustu, já nevím, věcí, jak pan Nový vyprávěl, že s čím člověk musel přijít ke společnosti divadelní, když chtěl hrát ty Saloní lvy, no tak on říkal, že pracoval jako číšník, vyučil se, aby se naučil dobrému chování a vystupovat ve fraku. A tak to byly pro nás fascinující věci skutečně, protože ty lidi dokázali přesně v tom vyprávění odlišit ten pocit svobody člověka a v příslušnost té Evropě, kam jsme patřili, a aniž by se o tom zmínili, tak my jsme věděli, že jsme v nesvobodě, v absolutně uzavřeném prostoru, odsaď pocaď.
5: Víte, tetičko, co mi řekl? Že vypadám jako od cirkusu.
11: Je to vlastní krev, ale málo platný, taky parazit.
12: Tak to se podívej, Kačenko, já to mě křivdíš. Podívej se, co jsem ti přinesl, to jsem vůbec nevěděl, že se pohádám, víš?
5: Ale já nemám svátek.
12: A to jsem ti přinesl taky jenom tak?
5: Jenom tak? Malinko!
13: Kačenko, netelkej dítě, to je uvoj.
12: Co se stalo?
5: Já řekni radši, co si proved, kytku jen tak. Slyšíš to?
11: Slyším. Pro Krista pána.
13: On má nějakou ženskou, to je den. Co se teda nádrží?
12: Já nemám žádnou.
11: Hele, to nemá cenu zapírat, Zdenku.
13: Pustýku, ona ta Dudíková měla přece jenom pravdu. Meč!
5: Co pak normální mužskej kupuje vlastní ženě kytku jen tak, pro nic za nic? To přinese jenom, když máš špatný svědomí. Kačku, pojď,
13: jste moje ubohy.
5: Maminko!
12: Hecky, mějte rozum. On vážně za nic nemůže.
11: Brána k bráně sedá.
12: On vážně o nic neudělal. Vy jste ho tady s tatínkem navedli. No, víte,
14: přesně tak to bylo.
3: Jak to navedli?
12: Hele. Akorát tamhle jsme seděli, když vybuchla ta babičina časovaná puma. Jsem ti říkal, vždycky je nejlepší říct pravdu.
11: Jaká puma? Časovaná? No to je pravda. Já ji načasovala, akorát když měl Honziček dostat pít.
5: Opravdu? Opravdu? Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli, vy.
12: Už bych ti kupoval kytku, když nemáš svátek žádnej.
11: No jo, to je pravda. Kačenky je až v listopádu.
3: Teda, vy jste nám dali.
5: No. Tak já už se nezlobím.
11: No tak vidíte, tetičko, že jsou výjimky. Kde pak náš Zdeneček? Jsou mladí. Tak oddělají legraci, no.
3: Pojď, ty bys mohl mít rozum.
12: To už to nikdo neudělám.
3: Dej mi tu kytku, ať nezvadne, to by byla škoda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
2: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ano, ve své době byl pár Jaromír Hanzlík a Daniela Kolářová, tedy herecký pár, velkými hvězdami. Proto si zahráli i ve slavném muzikálu Noc na Karlštejně.
2: Alenko, prosím tě, víš přece, jak tě miluju. Aspoň jedno políbení.
3: Tak si pro něj pojď.
2: Tak alespoň o krůček se přibliž. Odvážím se taky o jeden. Dál už nemohu.
3: Jeden krok obětuji.
2: Krok tvé nožky není v žádném poměru s ním. Když já udělám jeden, tak ty musíš udělat nejmín dva. Zaplať pámu, že jsi dostala rozum.
3: Já se jenom ukážu strýčkovi panu Purkrabímu, mu tento pochopí a dosvědčí tatínkovi. Je, strýček.
2: Aleno.
3: Strýček.
2: Měj rozum.
3: Pane Purkrabí, podívejte se na mě.
4: Já mám spoustu jiných věcí, na které bych se měl podívat. A proč bych se měl na ně dělat zrovna teď, když není vidět? Podívám se na ně zítra.
3: Pane Purkrabí, já nejsem panoš.
2: Pane Purkrabí, ten chlapec opravdu neví, co je.
3: Já jsem žena.
4: Kdež to já jsem laň?
2: Pane Purkrabí, počkej.
3: Strýčku, což mě nepoznáváš?
4: Já jsem tetička a už nechci slyšet ani slovo. Padešenku, pojď ho roztráždit a zítra to vyšetříme.
1: Na tohle natáčení Daniela Kolářová vzpomínala vždycky s láskou. Hlavně na tu spolupráci s režisérem Zdeňkem Podskalským. Prý byl vtipný, klidný, vyrovnaný a práci měl dobře zorganizovanou. Pro ni to byly nezapomenutelné okamžiky. O to větší zklamání pak bylo, když najednou přišel herecký distanc.
5: Nějak v roce 1978... že najednou jsem mohla hrát jenom v divadle, nevyhodili mě tady, ale prostě přestali jsme, nesměli jsme být zatím spolu obsazovaní.
6: Proč jako spolu? V čem to vadilo?
5: Nevím. Já to nevím. Já to fakt nevím. Já jsem si myslela, že to bylo proto, že se mi v roce 77 v lednu narodil druhý syn a já měla nějaký po tom porodu nějaký malej trouble a řekli mi, že za rok teda musím jít na operaci. A já jsem si říkala, dobře, to bude v létě o prázdninách, no ale mezi tím divadlo v květnu jelo na pohostinský zájezd do Moskvy. S loupežníkem a s carem Fyodorem.
6: Navštívit loupežník. Dneska by jel navštívit.
5: A já jsem se musela omluvit z toho zájezdu, protože mě z té nemocnice řekli, že ta operace je odložená na květen, protože v létě budou malovat. Takže...
6: A už se to bralo politicky.
5: Asi se to vzalo politicky a byla jsem takhle potrestaná, že dva roky skutečně jsem mimo divadla nedostala ani jednu nabídku.
6: No, to je výborné.
1: Tyhle chmurné časy hoďme za hlavu, tak jako to dokázala Daniela Kolářová ve svém životě. A připomeňme si ještě další kousek s Jaromírem Hanzlíkem ze Silvestra Československé televize a ten kousek se jmenuje Novomanželská hádka.
7: Jaroušku, máš mě rád?
8: No to víš, že tě mám rád, kotíčko moje.
7: Ale budeš mi mít pořád stejně rád, vy.
8: No to víš, že tě budu mít pořád rád.
7: Ale musíš mi slíbit, že se nikdy, ale nikdy nebudeme hádat.
8: A proč pak bychom se hádali my dva, co?
7: Ale my bychom se ani nemohli hádat, vy. Ne. My máme přece na všechno úplně stejné názory, že?
8: Ano.
7: No, jaký je krokodýl,
8: Zlej.
7: Ano. A kde leží Addis Abeba? V Habeši.
8: Oba dva.
7: Tak.
8: Ano.
7: Víš, já to vidím u Martinku, jak je to hrozně ošklivý, když se lidi hádají. Víš, u těch sousedů.
8: Ano, Martinku, no. A co nám je do Martinku, ať oni se hádají, jak ty, tam ani neumíme, veď?
7: Je, pamatuješ, jaká to byla láska, když se brali a teďko na sebe křičej, no. Hádají se, když se nepoperou.
8: Křičej na sebe, co pak, abych na tu moji kotičku mohl křičet, beručka moje.
7: Ale za to může ona. Ona je hašteřivá, on je úplně normální mužský, ale ona je hašteřivá. Co mu potom chudáčkovi zbývá, musí se hádat taky.
8: A kdo pak ví, jak to u nich je? On mě spíš připadá takový skrupulózní, víš?
7: On, Martínek, jo. No. Proč?
8: Já nevím. Já jenom hledám důvod, proč ona se s ním hádá.
7: No počkej. tobě je líto Martinkovi.
8: Ale Beručko, proč pak mě by jí bylo líto?
7: No to já jsem nevěděla, že na tebe Martinková udělala takovej dojem.
8: Ale Beručinko moje, co by na mě paní Martinková dělala?
7: Ale dělala. No počkej, tobě se líbí. No neříkej, že se ti nelíbí, když se ti líbí. To mě můžeš klidně říct, že se ti líbí. Ona trochu šilhá, ale jinak je to pohledná ženská.
8: Ale Beručko, mě se opravdu nelíbí.
7: A když na tom přece vůbec nezáleží.
8: No, tak když na tom nezáleží, tak proč o tom mluvíš?
7: Ty o tom pořád mluvíš. Tak promiň, jestli jsem se dotkla tvé paní Martinkové.
8: Prosím tě, neříkej mé paní Martinkové, sakra to neříkej. To není moje paní Martinkové, to je pana Martinka, paní Martinko.
7: Co na mě křičíš? Ty na mě křičíš, protože jsem řekla, že ta ženská šilhá.
8: Já vůbec nevím, že šilhá.
7: Jo, tak pán je tak zamilovaný, že si ani nevšim, že Martinková šilhá.
8: Je úplně jedno, jestli jsi pidlovoká, ty nebo paní Martinková.
7: Co jsi to řekl? Já, že jsem pidlovoká, ty... Dobrý den, paní Karafiátová.
9: Dobrý den. Beruško, co to bylo?
7: Málem jsme se hádali, vy.
9: Paní Karafiátová si určitě myslela, že se hádáme. A my zatím... Ne, viď?
7: Ale skoro to tak vypadalo. Fuj, to je tak ošklivý, když má mužský hádavou ženskou.
9: Ano.
7: Já nikdy nebudu jako Martinková, nikdy nebudu jako Martinková, nikdy nebudu jako Martinková. Jak bych taky mohla, když ty seš takovej hodnej, milej a trpělivej, jako pan Martínek.
9: On. Ale nezačínej zase o těch Martinkových, nezačínej. Ty Beruško, ale všimla jsi vůbec toho Martinka?
7: Ne.
9: Jak on vypadá, ty jsi to nevšiml, jak on vypadá? Ta on ti s těma fousama vypadá jako sumec, nepřipadá ti jako sumec.
7: Ale náhodou, ty fousy si nechal na růst kvůli ní. Já chci taky sumec, udělej sumec, nechci na růst fousy jako sumec. Já pak dělá sumec na úkazu, já chci sumec.
8: Ale ty se nebudu dělat šaška. Když se ti líbí pan Martínek, tak si za ním jdi muskej jako sumec, no.
7: No prosím, ty si myslíš, že já bych snad si něco začala se ženatý mužstvím?
8: A proč ne? No jestli ho miluješ, tak to řekni, já ti v cestě stát nebudu.
7: Já že ho miluju.
8: Jistě.
7: Jo tak já ti stojím v cestě s tou šilhávou Martinkovou, to si to teda mohl klidně říct hned.
8: Hašteřivá ženská, ty řekneš o Martinkovi, že hašteřivá ženská, tak se podívej na sebe. Paní Martinková je proti tobě němý zakřiknutý bystrozraký koťátko.
7: Co jsi to řekl?
8: Koťátko.
7: Co jsi to řekl?
8: Koťátko.
7: Koťátko.
8: Jo.
7: Koťátko. Tak ty už jí říkáš koťátko.
8: Co je?
7: Jo tak, můj milej zlatej, tak mi teda pošli svatební oznámení, až si tu satorii budeš brát. Mně teda nebude vadit, až budeš mít čiláví děti, mně ne.
8: Ty si klidně vdej za toho fousatýho nádivu. On si kvůli tobě možná nechá na růst sopič.
9: Dobrý večer, pane Kocman, promiňte.
10: Naschledanou.
9: Bohem.
7: Vidíš, co děláš?
9: Ten si určitě myslel, že se hádáme.
7: Dobrý večer.
9: Dobrý večer.
7: Tě ani nemohl poznat, protože jsi vypadal jako Martinková. Dobrý večer.
9: Dobrý večer. Si nech narůst fousy a budeš k nerozeznání od Martinka.
7: Dobrý večer, pane Martíne.
9: Dobrý večer, paní Martinková.
1: Daniela Kolářová s Jaromírem Hanzlíkem neunikly ve Vinohradském divadle tlaku ke vstupu do komunistické strany. Ke kandidatuře je přemlouvali třeba i Jiřina Švorcová nebo Světla Amortová. Stranické námluvy se odehrávaly v dámské šatně nebo v klubu nad talířem polévky. Daniela často odpovídala, že si to potřebuje rozmyslet. Ze začátku uhýbala, pak ale jednou i Světle Amortové v šatně řekla: vy tvrdíte, že jste spolek na ochranu všech zvířat, ale přitom chráníte jenom kočky. A to nebyly jediné diskuze, které s ní vedla.
5: Já jsem s tou paní Amortovou seděla v šatně a když jsem připíchla svatební oznámení, že jsme se vzali s Jirkou Ornestem, začala sezóna, napíchla jsem to na nástěnku a přišla jsem do šatny, tak ona mi říkala: já jsem nevěděla, že seš sionistka. A já jsem na ní zůstala koukat a ona říkala: no, že jsi vzala žida. A já jsem teda stuhla, protože to mě vyrazilo dech, ale pán Bůh mě osvítil a říkala jsem jí: to jsem nevěděla, že komunistická strana respektuje norimberské zákony.
6: Tak to je krásně.
5: A ona stuhla a zasmála se a říká, ty jsi vtipná.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Další film Léto s kovbojem, kde si Daniela Kolářová také zahrála, si připomeneme aspoň písničkou.

0: Úžasná Daniela Kolářová je hlavní postavou našeho dnešního povídání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1974 se provdala za herce a režiséra divadla Na zábradlí Jiřího Ornesta. Po 14 letech se ale rozvedli. Pak měla roční vztah s Martinem Stropnickým, který se v té době taky rozvedl, a v polovině 90. let se podruhé vdala za Jiřího Ornesta. Spolu pak měli syny Šimona a Matěje. Bydleli v Praze a na Dobříšsku měli domek. Osudovým mužem na filmovém plátně byl ale Daniele Kolářové jiný člověk. Herec, scénárista, textař, taky trochu zpěvák a velký přítel Zdeněk Svěrák. Zahráli si spolu v mnoha filmech, anebo díky němu byla do těch filmů i obsazena. Vzpomenete si ještě na film Na samotě u lesa, kde si zahráli manžele?
2: Ale tati, ty jsi říkal, že tě trabant v životě nepředjede.
3: Jen počkej za městem.
4: Termosku jsem nevzala.
2: Mami, on brečí.
3: Co ti je?
2: Když já tomu nerozumím.
3: Čemu nerozumíš?
2: Ty jsi říkal, že tati je větší než červ.
3: To je.
2: Takhle ukážíš a už musí být.
3: No tak dobře, tak je to hát a už mě s tím neotravuje.
0: Daniela Kolářová se ale objevila třeba i v obecné škole, kde si zahrála učitelku.
5: Vaše škoda, být vás nesmí. Špatné známky jsou vám hostejné. Na domluvu nedáte. Mně je to jedno, postavte se třeba na hlavu.
0: Manželským párem se po letech stali i ve filmu Vratné lahve, které režíroval syn Zdeňka Svěráka, Jan Svěrák.
6: A kdo volal?
7: Právě, že nikdo.
6: A co chtěl?
8: Ty to nevezmeš. Bojíš se, aby to nebyl Fabián. Vím, že ti telefonuje.
9: Prosím tě, jak se můžeš na takový kraviny dívat při svým vzdělání?
10: Žehlil jsi někdy?
11: Dej o kakaových bobech všechno.
10: Nežehlil.
11: Diego, miluješ mě?
0: Na setkání se Zdeňkem Svěrákem Daniela Kolářová vždycky ráda vzpomínala.
12: Jaký to s ním bylo?
6: Hrozně fajn. Tam je strašně zvláštní to, jak jste říkal, že chodíte točit a všecko funguje a nic se nečeká. Tak vlastně u těch Svěráků mají vždycky nějakým zázrakem dobrý štáb a ta organizace funguje.
12: Ano.
6: To je strašně důležitá věc, mimo teda ty přírodní zákony, které si dělají, co chtějí, ale tam jako ta organizace, tý práce je bezvadná a je tam vždycky krásná atmosféra. No a s tím Zdeňkem, tak to je člověk, který má svůj způsob humoru, že jo, své rázný. Já ho mám ráda.
12: No jo, miluju, no.
6: No, takže je to takový vlastně strašně nenápadný, ale neměli jsme vůbec jako žádnou potíž spolu komunikovat normálně i jako lidi, ale i jako kolegové. Mm-hmm. Takže vždycky ta práce s ním je hrozně hezká. A pak jsme se, točili jsme Na samotě u lesa a pak po 30 letech jsme se ve Vratných lahvích a v podstatě jsem to charakterizovala v jednom rozhovoru, takže tam, kde jsme skončili rozhovor, jsme ho mohli navázat po těch 30 letech. Ne tak skutečně s ním. On je to báječný, inteligentní člověk.
12: No ježiš, tam je ta kultovní scénka, kterou já si vždycky opakuju se ženou, přijdu, ona žehlí, kouká na nějaký seriál a řekne, jak se na tu blbost můžeš koukat? A ona řekne, žehlil.
6: Žehlil jsi někdy?
12: Žehlil jsi někdy?
6: Nežehlil.
12: A má on to všecko napsaný, nebo to vzniká něco třeba?
6: Ne, má to napsaný.
12: Má to napsaný.
6: A dost si to hlídá.
12: Já jsem si to myslel.
6: Protože ono to má určitou stavbu, jo. To je k poentě vždycky. A když by to člověk, pardon, zaprasil nějakou nevhodnou improvizací, někdy vzniknou, že jo, samozřejmě situace, že já nevím, se něco překotí, nebo
12: jo.
6: Prostě se stane, ale dá se to vzít do hry, někdy ano, někdy ne. Ale u těch Zdeňkových dialogů to by bylo na škodu.
13: A pane Wasserbauere, vy se opravdu chcete naučit jenom ty fráze pro milostnou konverzaci? Jinak nic?
14: Upřímně řečeno, ano, já jsem na jazyky dřevo.
13: A co když se vás ta slečna Trudy zeptá, kde pracujete?
14: Na městském úřadě Pár 3.
13: A tak si napište. Ich arbeite. Am der Stadtamt.
15: Šel starý Magdo, z Ostravy domů.
4: Bartovské aretě večer se stavil.
13: To je manžel. Budeme končit. Tak zase ve středu, pane Wasserbauer.
15: Ich liebe Sie. Sie sind so schön.
13: No to už říkáte hezky, tyhle věty. A teď ty další fráze. Jestli bys vám nejela k Jaderskému moři.
15: Paní profesorko, mohl bych si ještě vzít tu variantu, jako že už si tykáme.
13: No prosím.
15: Ich liebe dich.
13: Du bist...
15: so schön.
13: Co je s vámi, pane Wasserbauer? Není vám dobře?
15: Já nemám... Frau Lehrerin, ich habe keine Trudy. Trudy existiert nicht. Verstehen Sie?
13: Vy mluvíte německy?
15: No, jo. Trudy, já jsem si vymyslel, abych vám mohl chodit a říkat vám ty věty.
13: Děláte si legraci?
15: Nedělám. Přísahám, že ne. Uviděl jsem vás na úvodě, když jste si vyřizoval ten vedlejší příjem a úplně jsem zahovel.
13: Pane Wasserbauer, přivedl jste mě do rozpaku. Jsem vdaná, stará.
15: Ne, to nejste. Mně se líbíte, že jste taková elegantní a taková...
13: Jaká?
15: Přísná.
13: To se vám na mě líbí?
15: Všechno se mi na vás líbí.
13: A co s tím uděláme, pane Wasserbauer?
15: Kdybych vás mohl příležitostně pozvat na kávu nebo na víno někam. Povídat si česky.
13: To bych nevylučovala.
15: Díky.
0: Taky by vás zajímalo, jak se točila třeba i ta závěrečná scéna v balónu, kdy pak skončili i ve vodě? Nebyla jim trochu zima, nebo neodneslo to snad trochu zdraví?
6: No, byl to konec léta. Konec léta na Slapech.
12: A jak jste to točili teda? Vás tam spustili nějak?
6: No ano, v podstatě
12: jo.
6: Ano, no. My jsme byli mimo to, kdy jsme teda chvilinku letěli skutečně tím balonem, tak byl, že jo, kameraman byl s námi.
12: Ano, v koši.
6: V koši a točil vlastně tu krajinu a celý ten pohled. No a pak jsme některé ty dialogy točili zavěšený na jeřábu, no a pak nás pustili, no.
12: Měli jste neopreny nebo něco? Nebo byste se tam nějak, tuším, ponořili úplně skoro, že jo?
6: No ne, ale nebylo to úplně, byla to jenom opravdu chvilička, takže... A nebyla zima, takže nám nebyla zima.
12: No prosím, až...
0: Osvědčený manželský pár se na plátna vrátil i v roce 2022 ve filmu Betlémské světlo. Opět podle scénáře Zdeňka Svěráka. Vzpomenete ještě na scénu, kdy manželku Zdeněk Svěrák úplně ignoroval.
6: Včera tu byl medvěd.
16: Jo.
6: A já mu povídám, co tu chceš. A on jenom mručel. Sežral celou špajs. Špagety, kolínka.
16: Jo.
6: I všechen med. Hřebíky, televizor. A já mu říkám, už pro tebe nic nemám, medvěde. Jenom toho šejnohu. Sedí u počítače, tak si ho klidně sežer.
16: Určitě.
6: Tak. A teď mi řekni, o čem jsem ti vyprávěla.
16: Ty? Teď? Nevím.
6: Bylo tady nějaký zvíře. Nevzpomínáš?
16: Ne.
6: Já ti řeknu proč. Protože mě vůbec nevnímáš.
16: Ale no tak, já jsem to ještě...
6: Já tady prostě nejsem. A ty si běž klidně bručet do toho svého brlohu. Medvěde.
0: Daniela Kolářová pracovala samozřejmě ve svém životě i pro Český rozhlas, kde namluvila více než 80 inscenací a taky v roce 2001 získala první místo v anketě Neviditelný herec. A jejím největším koníčkem, budete se divit, je zahradnictví. A je taky silnou kuřečkou. Věnuje se charitě, je předsedkyní správní rady nadace pečující o dospělé lidi s mentálním postižením a patří pořád mezi nejlepší současné filmové a divadelní herečky. tak ať je tomu tak ještě mnoho let dál. To si přeje a vám za pozornost děkuje Patrik Rozehnal.
17: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

si v Porsche. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.